0: záložník Alex Král.
1: To asi vidíme každý zápas, v čem je výjimečný. Hlavní síla je jeden na jednoho rychlost. My se připravujeme na Španěle jako na celek. Těžko teď říct, kdo bude v sestavě, ale hlavně i taky, že se soustředíme sami na sebe, to, co my chceme hrát, a všichni se těšíme, protože to je pro nás všechny velký test.
0: Utkání Španělsko-Česko začne ve 20:45, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V první lize čeká zápas i oba přemožitele české reprezentace. Utkání mezi Chorvatskem a Anglií začne v 18 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Velkého Beranova a v Brně. Na dálnici D1 z Brna do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Velký Beranov. Na 119. kilometru stojí v připojovacím pruhu kamion s defektem, řidič mění kolo. U vozidla světelná šipka. Na D1 z Prahy do Vyškova za exitem 190 výstaviště počítejte s omezením. Mezi 192. a 195. kilometrem pracují silničáři, projíždí se pravým pruhem bez zdržení. Na pražském okruhu z letiště na dálnici D1 dejte pozor na omezení v Lochkovském tunelu. Pracují tam silničáři a provoz je převedený do protisměru. To samé platí i v Cholupickém tunelu ve směru z D1 na letiště, i tam se přejíždí do protisměru. Na silnici 57 na výjezdu z Krnova ve směru na Opavu za čerpací stanicí Eurooil zvyšte pozornost. Na úrovni Petrova rybníku probíhá nakládání řepy, projíždí se kyvadlově bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů, tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
4: A to ve 2:06 pokračujeme v sobotu 3. října telefonickou soutěží. Zavolejte si právě teď o CDčko s rozhlasovým pořadem, který v 60. letech minulého století uváděla na stanici Československého rozhlasu dvě legendární dvojice Suchý Šlitr. Telefonní čísla, která vytáčíte právě teď, 221 552 155 anebo 221 552 255. Těším se na vás, volejte.
2: Noční Radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Toho byl v Radiožurnálu pro vás George Ezra, ten si teď dává pauzu nejen od skládání nové hudby a taky od vystupování. Takovým Jiří Suchý, tak ten je stále na pódiu, stále vystupuje a nejen o něm bude taky dnešní telefonická soutěž. Můžete vyhrát totiž legendární pořad na CDčku Gramo Tingle Tangle dvojice Suchý Šlitr. Tady jsou telefonní čísla, volejte studio 221 552 155 anebo 221 552 255.
1: Radiožurnál pro vás má CD Gramo Tingle Tangle.
2: Dobrý večer.
1: Poslechněte si dosud nevydané, živě vysílané pořady dvojice Suchý Šlitr.
3: Co, že bychom si střihli tu zlomilce v ruku tetičce? Že to byla krásná věc tenkrát.
1: Vraťte se v čase do jara roku 1968 a díky bonusu i do roku 1966. CD Gramo Tingle Tangle dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Na telefonu Ladislav. Ladislave, zdravím vás, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Odkud nám voláte dneska v noci?
4: Ze Všenor.
0: Tak vás zdravíme do Všenor. Jak se máte tam? Je to všechno v pohodě dneska?
4: V pohodě.
0: Tak jo, tak pojďme soutěžit, Ladislave. I dneska po vás budu chtít slyšet název písničky od dvojice Suchý Šlitr. Mám pro vás, Ladislave, ukázku a na vás bude, abyste mi řekl, jak se ta písnička jmenuje. Tak tohle je ta ukázka, dobře poslouchejte.

0: vaječek.
1: Tak a teď už bych taky chtěl slyšet, jak se tahle píseň jmenuje. Víme nebo dáme tři možnosti?
2: Dejte tři možnosti.
1: Tak buď za A kočka leze dírou, za B Honky Tonky Blues, za C Ach synku synku.
2: Honky Tonky Blues.
1: Ano, přesně tak. Honky Tonky Blues píseň byla nahrána v polovině 60. let a to ve studiu tehdejšího Československého rozhlasu. Takže Ladislave, dobrá zpráva pro vás. Gramo Tingle Tangle CDčko s legendárním rozhlasovým pořadem vaše. Budete poslouchat vy nebo někomu věnujete?
2: No, budeme poslouchat.
1: Ať se vám dobře poslouchá tady nejen tohle CDčko, ale taky naše noční vysílání. Přeju hezkou sobotu, pěkný víkend a ještě mi vydržte na telefonu. Naslyšenou.
2: Vám taky.
1: Telefonická soutěž zase zítra po druhé hodině v noci.

0: Čeští fotbalisté dnes v Ovjedu nastoupí k dalšímu zápasu elitní skupiny Ligy národů. Po domácích prohrách s Chorvaty a Angličany se ve Španělsku utkají s úřadujícími mistry světa. V klubu s tamní nejvyšší soutěže aktuálně působí jediný český hráč, brankář Jiří Letáček.
1: V létě 2024 přestoupil Letáček z ostravského Baníku do Getafe. V klubu je po celou dobu golmanskou dvojkou. Na start v Lalize pořád čeká a pravidelně nastupuje aspoň v domácím poháru. Pardubický odchovanec tak může mimo jiné zblízka sledovat, jak pracují s fotbalisty v zemi posledních světových i evropských šampionů.
2: Co se týče, proč ty hráči jsou tak dobří, tak já bych asi řekl, že tou výchovou od malička, kdy tady ty hráči mají servis víceméně ve všem a trenéři je vedou k tomu, aby furt hráli, aby byli techničtí tady. Když třeba máme trénink, tak vedle mu trénují, já nevím, přípravky. A když se na to člověk zadívá, tak někteří ty kluci fakt po té individuální stránce jsou jako neuvěřitelní.
1: Popisoval v rozhovoru pro Radiožurnál Sport Jiří Letáček. Hlavním strůjcem nedávných úspěchů španělských fotbalistů je trenér Luis de la Fuente a tým jeho Evropanů převzal v prosinci 2022. Následující rok s ním ovládl Ligu národů, v roce 2024 Euro a letos i mistrovství světa.
3: A je hotovo! Španělsko vyhrává po druhé v historii fotbalové mistrovství světa. Argentinu poráží ve finále 1-0 po prodloužení.
2: S tím týmem odvedl skvělou práci jak na tom mistrovství, tak právě dlouhodobě odvádí konstruktivní práci, která má jako hlavu a patu a je to progresivní ty výkony. Všichni ho tady víceméně uznávají a kvitují si, že právě on je trenérem nároďáku.
4: Čeští fotbalisté mají poprvé v historii zahraničního kouče Španěla Santiho Deniu. Denia dlouho trénoval mládežnické reprezentace Španělska. Řešil se jeho příchod do Česka nějakým způsobem ve Španělsku?
2: No upřímně si myslím, že se to tady asi moc neřešilo, nebo se to ke mně nedostalo. Byť teda tyhle ty stránky zpravodajské ohledně sportu sleduju snad všechny. V momentě, kdy se to stalo oficiálním, mi bylo řečeno, že to je velmi dobrý trenér a že českému fotbalu určitě zvládne pomoct.
1: Říká fotbalový golman Getafe Jiří Letáček. Utkání Španělsko-Česko začne v sobotu ve 20:45 a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Ověda Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: 2 hodiny 30 minut. Lukáš Pastejřík má přehled zpráv.
1: Čerpací stanice smí ode dneška prodávat naftu maximálně za 48 korun a 54 haléřů. Stejný cenový strop bude platit taky v neděli a v pondělí, informovalo ministerstvo financí. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí až do pondělka nejvýš 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření zatím potrvají do konce měsíce. Poslanec Filip Turek za Motoristy se omluvil ekologické organizace Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. Omluvu měl podle verdiktu Pražského městského soudu zaslat přímo Hnutí a zveřejnit ji na svém facebookovém profilu po dobu nejméně 7 dnů. Na Facebooku ale Turek omluvu zatím nezveřejnil. Skupina vyspělých světových ekonomik G7 uvolní prostřednictvím Mezinárodní agentury pro energii 100 milionů barelů nafty a ropy. Oznámili to vládní představitelé jednotlivých členských zemí po dnešní videokonferenci. Cílem nařízení je stabilizace světového energetického trhu kvůli dodávkám ropy omezeným v důsledku konfliktu na Blízkém východě. A Národní archiv v Praze otevřel výstavu o bratislavských antifonářích. Středověké hudební rukopisy z 15. a 16. století jsou součástí světového registru UNESCO Paměť světa. Expozice na pražském Chodovci představuje také dvě faskimile, které odborníci vytvořili ručně původními středověkými technikami. Sport. Čeští skýtaři získali na mistrovství Evropy v brokových disciplínách v Aténách druhou medaili. Po čtvrtečním bronzu žen v týmové soutěži majíkov stejné hodnoty v disciplíně duet Anna Šindlářová a s Danielem Korčákem. Druhá česká dvojice Jakub Tomaček a Barbora Šumová obsadili 9. místo. Zvítězili Poláci Kacper Baskary a Viktoria Voldarčiková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Velkého Beranova a na D11 u Poděbrad. Na dálnici D1 z Brna do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Velký Beranov. Na 119. kilometru stojíš v připojovacím pruhu kamion s defektem. U něho asistenční vozidlo a světelná šipka. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Jičín pracují silničáři. Mezi kilometry 41 a 35 probíhá úprava dopravního značení a projíždí se jedním pruhem bez zdržení. Na D1 z Prahy do Vyškova za exitem 199 výstoviště počítejte s omezením. Mezi 192. a 195. kilometrem pracují silničáři, projíždí se pravým pruhem bez zdržení. Na pražském okruhu z letiště na dálnici D1 dávejte pozor na omezení v Lochovském tunelu. Pracují tam silničáři a provoz je převedený do protisměru. To samé platí i v Cholupickém tunelu ve směru z D1 na letiště. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno ráno, hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
0: V tom sobotním s datem 3. října 4 minuty po půl třetí tahle neděle mimochodem bude v našem vysílání patřit Václavu Havlovi. Od 10 do 18 hodin budeme vysílat přímo ze zámecké zahrady v Lánech. No a celý poslední měsíc jsme vám nabízeli taky unikátní vzpomínkovou sérii Svět podle Havla. Závěrečný díl uslyšíte do 15 minut.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

se právní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: Na hodinách 3:15 tady je vysílání víkendového radiožurnálu. Celý měsíc jsme vám přinášeli Svět podle Havla, tedy seriál, který vzpomínal na významné milníky v životě posledního československého a prvního českého prezidenta. Poslední díl vychází z Hovoru z Lán z ledna roku 1997. Tehdy se natáčeli bezprostředně poté, co se Václav Havel oženil s herečkou Dagmar Veškrnovou. No a rozhlasu poskytli společný rozhovor.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z Hovorů z Lán.
3: Hned první relace Hovorů z Lán v lednu 1997 byla svým způsobem unikátní. Rozhovor se tehdy natáčel jen pár desítek minut poté, co se Václav Havel podruhé oženil. Moderátorka Eva Hůlková proto přivítala u mikrofonu nejenom jeho, ale i jeho druhou manželku Dagmar.
4: Vítám vás oba v Hovorech v Lánech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Václav Havel zavzpomínal, že obřad se podobal jeho první svatbě.
2: Mělo to dokonce i další podobné parametry jako náš tehdejší sňatek. To znamená, že to bylo v tichosti jenom za přítomnosti dvou svědků. Je to pro mě takové určité znamení kontinuity. No, Olga mne provázela životem téměř 45 let. Já bych rád řekl, že je a navždycky zůstane naprosto nenahraditelnou a zásadní součástí mé duše. Olga mi před smrtí doporučovala, abych se znovu oženil. Já to tehdy naprosto kategoricky vylučoval a byl jsem rozhodnut dožít své dny sám. Ona byla ale přesvědčená, že sám žít neumím a nemám. Samozřejmě měla pravdu ona. A potvrdil to konec konců i život sám, když mi dopřál poznat Dášu. Náš sňatek chápu jako takový začátek jakési nové a úplně jiné etapy svého života.
3: Dagmar Havlová zase veřejnosti vysvětlila, jakým způsobem se chce role první dámy zhostit.
4: Tak já si v prvé řadě uvědomuju, že život mě přisoudil úplně jinou roli, než jaké jsem byla dosud zvyklá hrát, a to roli velmi náročnou, protože mimo jiné i proto, že se nedá předem naskoušet. Pokusím se ji plnit, jak nejlíp umím, a mým hlavním cílem bude být samozřejmě oporou svému muži a být prospěšná a užitečná i všem lidem, kteří budou jakoukoliv pomoc potřebovat. Naději, že obstojím, mi dává především láska a rozhodnutí stát při svém muži v dobrém i ve zlém.
3: Prezident Havel se vyjádřil i k tomu, jak podle něj přijme jeho sňatek veřejnost.
2: Já nevím, jaký si pocit mám, že to většina lidí toto mé rozhodnutí pochopí a přijme. Ale i kdyby tomu tak nebylo, nedá se nic dělat. Kdo mne trochu zná, ten ví, že v zásadních věcech jsem vlastně po celý život vždycky dělal jen to, co jsem vnitřně považoval za správné. A neohlížel se přitom na míru libosti či nelibosti, kterou tím u někoho vyvolám. Platí to i o téhle věci.
1: Svět podle Havla.
2: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z Hovorů z Lán.

0: Běžně do nového dne a taky do víkendu. Tohle byla v Radiožurnálu Lara Fabian. Za chvíli pro vás máme aktualizaci zelené vlny. 3 hodiny v noci. A zprávy má Lukáš Pastejřík.
1: Studentské protesty ve Francii včera zasáhly zhruba 600 škol. Vláda přijala studentské odbory. Voda z vodojemu Odolena voda je opět pitná. Vzorky při odběrech opakovaně splnily hygienické limity. Lezec Adam Ondra skončil v soutěži Rockmaster v Arku 2. Dnes bude jasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Studentské protesty v Paříži a v okolí hlavního města dosud způsobily škody v přepočtu za 170 milionů korun. Potvrdila to šéfka oblasti Île-de-France Valérie Pécresová. Studenti včera znovu zapalovali popelnice, vchody do škol a házeli petardy. Demonstrace se odehrávaly u zhruba 600 škol po celé Francii. Ministr školství Édouard Geffrey přijal zástupce studentských odborů.
3: Nepolevíme, dokud nebudeme mít konkrétní odpovědi na naše požadavky. Zatím je to takové plácání do větru.
4: Uvedl předseda svazu středoškoláků Rajat Rany, který vyzývá k dalším protestům příštím týdnu. Odsoudil násilí a vandalismus a upřesnil, že se do demonstrací zapojují i radikálové zvenčí. Ministerstvo vnitra odsoudilo několik brutálních útoků na policisty. V Paříži neznámí útočníci pronásledovali policejní stážistku, shodili ji na zem a skopali. Ve městě Belfort zase radikálové do bezvědomí zbyli policistu v civilu. Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolena voda je od včera znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily, že neobsahuje nadlimitní množství olova a splňuje hygienické limity. Lidé ze zasažených oblastí tak můžou vodu opět používat k pití i vaření. Testování vzorků bude pokračovat i nadále, říká technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup.
5: Testování pokračuje v nezmenšeném rozsahu, tak jako po celou tu dobu krize, kterou jsme měli. Já už doufám, že už olovo jsme vyplavili ven, teď na zdrojích i na síti už máme vodu nezávadnou.
1: Pražský dopravní podnik vyhlásil soutěž o stavební firmu na novou stanici metra D Libuš. Měla by stát přes 3 miliardy a 750 milionů korun. Samotná stavba stanice by měla trvat zhruba 5 let, pokračuje mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
6: Libuš bude hloubenou stanicí metra D s ostrovním nástupištěm a dvěma vestibuly. Bude orientována v severojižním směru a vedena podél Novodvorské ulice, zhruba od úrovně Cuřínovy ulice po obchodní centrum Obzor, respektive tramvajové zastávky Libuš.
1: Libuš by mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce v roce 2032. Celá trasa metra D by měla fungovat od roku 2036.
2: Sport.
1: 7-násobný vítěz lezecké soutěže Rockmaster Adam Ondra skončil letos v Arku 2. Ve finále prohrál s domácím Italem Filipem Šenkem, který tak nejúspěšnějšímu českému sportovnímu lezci vrátil loňskou porážku v boji o zlato. Ondra prohrál s Šenkem a vítězem z Arka z roku 2024 o necelou sekundu. Jeho soupeř z Itálie byl letos prý nad jeho síly.
7: Filip Šenk byl letos hodně silný. I na obtížnosti se hodně posunul, ale myslím, že ten větší fyzický fond působil, že se s ním opravdu dneska závodilo hodně těžce. Každopádně myslím, že závod to byl skvělý, já jsem měl trošku obavy, jestli to nějak zvládnu zdravotně, už přes týden se cítím poměrně nachlazený, naštěstí jsem se ve finále cítil dobře.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D5 u Loděnice a na D11 u Poděbrad. Na dálnici D5 mezi Prahou a Berounem dejte pozor mezi 9. a 10. kilometrem obousměrně. Pracuje se tam na opravě a údržbě středových svodidel, projíždí se pouze pravým pruhem. Na D11 z Hradce Králové do Prahy zbystřete za sjezdem na Jičín. Mezi 41. a 35. kilometrem probíhá úprava dopravního značení. Průjezd jízdními pruhy řídí světelná šipka. A úprava dopravního značení probíhá na D11 i mezi kilometry 51 a 63 ve směru na Hradec Králové a mezi kilometry 53 a 66 ve směru na Prahu. Na obou místech je zvýšený pohyb lidí a techniky, jeďte proto opatrně. V okrese Třebíč na silnici mezi Loukovicemi a Čáslavicemi havarovalo u loukovického rybníka auto mimo vozovku. Na místo jedou záchranáři a policie. Další zelená vlna za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: A dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál a Jiřího Štefla.
0: Dobré jitro. Ve 3 hodiny 6 minut v sobotu 3. října. Digitální podvody nebo falešný obsah vytvořený umělou inteligencí. Česká asociace pojišťoven varuje v říjnu před rostoucím rizikem kybernetických podvodů. Jak policisté hodnotí aktuální trendy, i o tom uslyšíte ve vysílání víkendového radiožurnálu ještě v čase do 15:45. No a z hudby třeba Adele, Chris Ria, skupina Lake Malawi a teď taky zpěvák, který se říká Owl City.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl. We'll be right back.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Kybernetické hrozby v Česku sílí, další téma pro vysílání víkendového radiožurnálu. Ukázal to říjnový risk radar České asociace pojišťoven, který nově upozorňuje na rizika na každý měsíc. Klientům hrozí třeba krádeže dat, digitální podvody a útočí na ně i falešný obsah s využitím umělé inteligence. Policie letos od ledna do srpna zaznamenala už přes 16 000 skutků kybernetické kriminality. S Ondřejem Kaprem z odboru hospodářské kriminality kriminální policie si o tom povídala moderátorka Hanka Schánělová.
2: Jak si vysvětlujete, že těch podvodů stále přibývá? Mají podvodníci propracovanější postupy, anebo je chyba prostě v nás, že nejsme dost opatrní?
3: Přesně tak, jak říkáte, ono vlastně posledních 6 let zažíváme výrazný nárůst organizovaného zločinu, který přichází do online prostředí. Pachatelé mají čím dál propracovanější techniky, útočí ve větším měřítku a pak je samozřejmě daleko větší pravděpodobnost, že někoho zasáhnou, jak se říká. A druhá věc je to, že jako občané absolutně podceňujeme pachatele, přeceňujeme svoje vlastní síly a pak samozřejmě můžeme přicházet s různými preventivními aktivitami, ale když si řeknete, mně se to stát nemůže, tak prostě nic číst nebudete na to koukat a pak je takovýhle člověk ideální obětí takového útoku, protože je prostě nepřipraven.
2: Pojišťovny upozorňují na krádeže dat, na phishing nebo falešný obsah vytvořený umělou inteligencí. Jaké typy útoků jsou úplně nejčastější?
3: Co se týká kvantity, tak nejčastěji se setkáváme s podvody, které mají souvislost s inzercí, ale řekl bych, že ty nejsou nejrizikovější, daleko rizikovější jsou podvody, které jsou spojené s podvodnými telefonáty, to znamená podvodné investice nebo nabídky podvodných investic a především, kdy se pachatelé vlastně vydávají za policisty a za bankéře, snaží se někoho vystrašit, že má napadný bankovní účet nebo že se na ně někdo chce vzít úvěr a pak vás už ženou do pasti. To znamená, chtějí, abyste převáděli peníze na jiné bezpečné účty, předávali je kurýrům a tak podobně. A tady vidíme velké riziko.
2: No a sledujete v poslední době nějaký nový trend, nějakou takovou novinku?
3: Řekl bych, že se to celkem vrací, přicházejí, odcházejí různé legendy, ale v současné době hodně nebo často zaznamenáváme případy kombinace právě podvodných SMS zpráv a následných telefonátů, kdy samozřejmě potom ten telefonát od falešného bankéře má určitý reálný základ a všechno se zdá absolutně seriózní. A jak říkám, ta legenda je tak propracovaná, že obětí takového útoku nejsou rozhodně jenom hlupáci, jak si mnozí myslí, nejsou to ani seniori, je to ta střední generace a jsou to často velmi inteligentní lidé, kteří si bohužel mysleli, že jim se to stát nemůže.
2: Kdybych potřebovala nějaké rady, jak se bránit podvodům, kde je můžeme najít?
3: Ano, je pravda, že klíčem je právě vzdělávat se. Tady doporučuji sledovat sociální sítě policie, kde se snažíme varovat před aktuálními hrozbami, aktuálními trendy, ale je to i o tom, že si máme číst varování od svých bank a doporučil bych třeba i udělat si kybertest v rámci kampaně Nepindej, kde si každý vlastně může ověřit ty své schopnosti na vlastně skoro reálných případech.
1: O obraně proti kybernetickým útokům mluvil ve vysílání radiožurnálu Ondřej Kapr z odboru hospodářské kriminality kriminální policie.

0: Posloucháte vysílání víkendového radiožurnálu. Za pár minut bude 15:30. Dobré sobotní ráno. Do lesů na Velkobítežsku se jezdí podívat odborníci z celé Evropy i ze světa. Od kůrovcové kalamity tam totiž správci šli jiným směrem než většina hospodářů v Česku. Namísto, aby napadené stromy těžili a holiny osázeli novými stromky, nechali většinu procesu na přírodě. Ukázalo se, že praxe, která je běžná třeba v národních parcích a přírodních rezervacích, může fungovat v hospodářském a zároveň ekonomicky výdělečném lese.
1: Takže jsme doputovali do toho pro nás nejcennějšího místa. Na několika desítkách hektarů jsme zde les po kalamitě z roku 2018 ponechali svému vývoji.
2: Ukazuje lesní hospodář Jiří Nohel na dvě zcela rozdílné plochy. Jednu skoro prázdnou, kde v minulosti využili častý postup těžby a následného znovu osázení, a na druhou, kde ponechali les svému osudu. Ta je teď zarostlá různými druhy stromů i keřů.
1: Právě v těch místech, kde to dříví bylo ponecháno, tak úplně bez jakékoliv investice došlo k okamžitému rychlému návratu přirozeného smíšeného lesa.
2: Už dnes tak lesy na Velkobítežsku, které Jiří Nohel spravuje, tvoří z 80% listnaté stromy. Jehličnany tady spíše dožívají.
1: To je právě ten rozdíl mezi tím tmavým smrkovým lesem, na který byli zvyklí a který už tady, to není tak, že my bychom ho tady nechtěli, ale on už tady prostě neporoste, on už mu to nepůjde. A my se musíme prostě naučit žít s tím takzvaným světlým, listnatým, hůře průchozím lesem.
2: Když se kolem rozhlédnu, les je mimo vyšlapanou cestu skutečně hustý a zarostlý i keři a ostružiním. Podle Jiřího Nohela je to ale výhoda.
1: Právě ty tlející stromy, které pak se postupně zalamují, tak vytvoří takový jako opravdu funkční oplocenky, tak jako ten les je neprůchozí pro člověka, jo, tak úplně stejně je neprůchozí pro tu zvěř. Toto tady vidíme, když se podíváme kolem sebe, tak si vemte, že 9 roků po kalamitě a tady je takovýhle les.
2: Naráží Jiří Nohel na vysoké stromy, které v době jejich růstu i bez oplocenek nijak nepoškodila zvěř. To, co tady hospodář návštěvníkům z Čech i zahraničí ukazuje, je ale i fakt, že les řízený do velké míry přírodou může dál vydělávat.
1: Obcím peníze vyplácíme i v době po kalamitě. Takže v podstatě ve chvíli, kdy spoustu majitelů investuje do lesů, tak my obcím vyplácíme peníze a máme obnovený lesy smíšeným lesem.
2: Vedoucí katedry ekologie lesa České zemědělské univerzity Miroslav Svoboda uvádí hospodaření kolem Velké Bíteše jako příklad, o který odborníci za kůrovcové kalamity usilovali.
3: V té době jsme vyzývali vládu, aby se otevřela jako debata právě nad tím alternativním přístupem k té tehdejší kůrovcové kalamitě. A pak jsme čirou náhodou zjistili, že tady pan Nohel už to jako v tom terénu dávno dělá, ale je to opravdu jako jeden z mála.
2: Miroslav Svoboda poukázal i na ekologickou úsporu takového hospodaření. Přirozeně se rozkládající les totiž podle něj zadržel oxid uhličitý, který jinak při těžbě unikal do ovzduší. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: Hovory Zlán se vrací.
1: Pouze na jeden den. Bez Václava Havla, ale celé pouze o něm.
0: Moderátoři Jan Pokorný, Libor Bouček a jejich hosté.
1: Magda Vašáriová, Tomky.

0: Britští policisté obvinili dva muže íránského původu z podílu na přípravách teroristického útoku proti židovské komunitě v Manchesteru. Oba policie zadržela na konci září. Obvinění podle policie plánovali útok před židovským svátkem Jom Kippur. Dvojice byla v kontaktu se třetí osobou nebo skupinou v zahraničí. Podle kriminalistů se muži snažili získat součástky pro výrobu bomby. Babí léto bude pokračovat i o víkendu, bude slunečno a beze srážek. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu teploty v sobotu vystoupají až ke 24 stupňům. V neděli začne od západu postupně přibývat oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku se objeví až odpoledne. I tak se teploty dostanou až ke 23 stupňům. V noci na sobotu i na neděli se můžou ojediněle objevit přízemní mrazíky a místy taky mlhy. Prezident Petr Pavel příští týden nebude volit do zastupitelstva obce Černouček, kde má trvalé bydliště. Informovala o tom jeho kancelář. Jako důvod uvedla soukromou zahraniční cestu, na kterou Pavel odjel včera. Do Senátu se letos v Pavlově obvodu nevolí. A vysutá lávka na Židově Strouze v Bechyni na Táborsku je opět v provozu. Po 13 měsících dokončil klub českých turistů Bechyně její opravy a včera ji otevřel veřejnosti. Loni na začátku září na lávku spadl strom a poničili. Obnova vyšla na víc než 1 milion korun. Sport. Hvězdný tyčkař Armand Duplantis vynechá nadcházející halovou atletickou sezónu. 26-letý Švéd chce dopřát svému tělu potřebný odpočinek. Dvojnásobný olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa to uvedl v prohlášení. Atlety čeká v halové sezóně ve Valencii mistrovství Evropy, které Duplantis v posledních letech vynechával. Vrcholem letní sezóny bude zářijový světový šampionát v Pekingu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D1 u Velkého Beranova a v Brně. Na dálnici D1 z Brna do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Velký Beranov. Na 119. kilometru stojí v připojovacím pruhu kamion s defektem. U něho asistenční vozidlo a světelná šipka. Na D1 z Prahy do Vyškova za exitem 190 výstaviště počítejte s omezením. Mezi 192. a 195. kilometrem pracují silničáři, projíždí se pravým pruhem bez držení. Na Pražském okruhu z letiště na dálnici D1 dejte pozor na omezení v Lochkovském tunelu. Silničáři tam převedli provoz do protisměrného tunelu, to samé platí i v Cholupickém tunelu ve směru z D1 na letiště. I tam se přejíždí do protisměru. Na silnici 57 na výjezdu z Krnova ve směru na Opavu za čerpací stanicí Eurooil zvyšte pozornost. Na úrovni Petrova rybníku probíhá nakládání řepy, projíždí se kyvadlově bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
3: Ve 3 hodiny skoro 34 minuty v sobotu 3. října dobré ráno. O víkendu vás zveme za historií, sportem, chutěmi i rodinnou zábavou. Čekají vás večerní prohlídky hradu, plochodrážní závody, vinařský festival, jablečný jarmark, pivní slavnosti i přehlídka techniky. No a na své si o víkendu přijdou i milovníci železnice. Víkendové tipy, ty konkrétní, pro vás máme na našem webu radiožurnál.cz, tak se podívejte.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Ve 3:15 pojďme ve vysílání víkendového radiožurnálu do světa filmu připoutat 4 tanečníky k sobě a nechat je dělat hvězdy. Takhle se rodil pohyb děsivého monstra pro film Resident Evil. Záběry ze zkoušek mají miliony zhlédnutí a pochválil je i režisér Guillermo del Toro. Jedním z lidí v tomhle klubu je český choreograf Jakub Hudlický.
1: Na začátku bylo jen stručné zadání režiséra a tvůrce Barbara i Oscarové hodiny zmizení Zacka Craiga. Chtěl vytvořit Human Tumbleweed, něco jako lidskou obdobu chomáče, který se ve westernech kutálí krajinou. Jakub Hudlický se proto zavřel do studia z kaskadéry z filmka Stunt týmu a akrobaty z Cirkula Putika a začali zkoušet.
2: A zkoušeli jsme, aby to bylo co nejrychlejší, protože Zach chtěl, aby to se hýbalo hrozně rychle. A potom ten, kdo viděl film, tak tohle bude takový trošku spoiler, ale ono se to pak hejbe ta příšera i jako v malých takových uličkách. Vlastně jsme došli k tomu, že to není reálný, aby to byli ty lidi a zároveň jsme se nemohli úplně zbavit hlav. Takže by tam bylo potřeba nějak jakoby nás dát do green screenu a tak. Takže nakonec tohle to byla jenom taková předloha k tomu, aby ta příšera, která nakonec v tom filmu je udělaná speciálníma efektama, a aby vypadala realisticky.
3: Pojď, pojď, zrychlej to. Yes. Jo, super. Dobré.
1: Když pak Jakub Hudlický zveřejnil záběry ze zkoušek, původně jen jako zajímavost ze zákulisí, začal žít vlastním životem. Vůbec nečekal, že na sociálních sítích nazbírají desítky milionů zhlédnutí.
2: Já jsem to jenom pousnul, protože prostě mě to bavilo a najednou mi začal vybuchovat Instagram a byl jsem, že aha, tak tím pádem teda asi se to lidem líbí, tak super. A byli jsme hrozně rádi, že vlastně můžeme ukázat to, co v Česku děláme.
1: Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.
1: Radioservis představuje
2: CD Gramo Tingle Tangle.
3: Vítám vás na tomto našem zvláštním Gramo Tingle Tanglu bez gramo, ale za to s mnohými krásnými písněmi.
2: Dosud nevydané živě vysílané pořady s dvojicí Suchý šlitr z roku 1968 a jeden bonusový z roku 1966.
3: Přeju vám příjemnou zábavu, přestože budeme tady zpívat.
2: CD Gramo Tingle Tangle už dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Radiožurnál 4 hodiny. Teď zprávy a Lukáš Pastejřík.
5: Kvůli dlouhodobému podfinancování možná budou muset vysoké školy přijímat méně studentů. Česko, Rakousko a Slovensko v Podgorici slíbili Černé Hoře podporu při snaze o začlenění do Evropské unie. České fotbalisty čeká zápas s nejlepším týmem světa, nastoupí ve Španělsku a počasí dnes bude jasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
5: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů, a to už v příštím roce. Na důsledek dlouhodobého podfinancování upozorňuje Česká konference rektorů, která se na tom opětovně shodla po dvoudenním zasedání. Kritický má být rok 2028, říká předseda konference a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
6: Podle těch průzkumů je to zhruba 14 dní stará informace, takže meziročně jsme nabrali o 8% studentů nově zapsaných více, ale ty finanční prostředky, které nám narostly, jsou o 3%. Samozřejmě nemůže to být jednak u jedné, ale to je méně jak polovina počtu studentů. To se někde projevit bohužel musí.
5: Ministr školství Robert Plaga zano připomněl, že si je podfinancování vědom a pro roky 2028 a 2029 už vyjednal zvýšení vždy o miliardu korun. Rektoři ale potřebují navýšení o 3 miliardy ročně. Jednat o tom chtějí i s vládou. Ministři zahraničí Česka, Rakouska a Slovenska vyjádřili Černé Hoře plnou podporu při vstupu do Evropské unie. Řekli to včera po společném jednání v černohorském hlavním městě Podgorici. Černá Hora je ze všech zemí usilujících o připojení k 27. v procesu nejdál.
7: Ministři zemí takzvaného slavkovského formátu jednali se svým černohorským protějškem Ervinem Ibrahimovičem přibližně půl hodiny. Rakouská ministryně zahraničí Beate Meinl-Reisingerová posléze poznamenala, že rozšíření Evropské unie je nejchytřejší možná investice do evropské prosperity, stability a bezpečnosti. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů řekl, že pro Česko bylo při jeho vstupování do unie důležité mít uvnitř partnera, který mu rozuměl. Ujistil, že pro Černou Horu je to právě Česko. Překážkou v začlenění do EU budou pro Černou Horu i spory s Chorvatskem, které po zemi mimo jiné žádá v přepočtu asi 60 miliard korun. Z Podgorice Dominik Tesár, Radiožurnál.
5: Karviné začalo fungovat nové venkovní inhalatorium. 7 metrů vysoká dřevěná konstrukce je uvnitř napěchovaná trnkovými větvemi, po kterých stéká léčivá solanka. Do okolí se díky tomu uvolňuje jemný aerosol, který může pomáhat lidem s dýchacími obtížemi. Inspirací pro karvinské inhalatorium byla podobná zařízení v sousedním Polsku, kde jsou takové volně přístupné stavby poměrně běžné, říká jeho autorka Ivana Kuchařová.
8: Byli jsme v Polsku se podívat asi na 3 místa. Já jsem to viděla víceméně poprvé, protože jsem to ještě nikdy nezažila, takže to byla úplně jako premiéra. Spouští se to po těch větvičkách, které to teda tříští. To jsou teda trnkové větve, to jsou speciální větve, protože jsou tvrdé, vydrží dlouho a zároveň jsou ostré, jsou tam trny, takže vlastně by měli tu vodu tříštit jako nejlépe, aby se tady dobře inhalovalo.
0: Sport.
5: Čeští fotbalisté večer nastoupí v Lize národů na půdě Španělska, nejlepšího národního týmu světa podle žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Španěli dovedl k titulům na Euru i nedávném světovém šampionátu kouč Luis de la Fuente, který 12 let spolupracoval s aktuálním trenérem české reprezentace Santim Deniou. De la Fuente o Deniovi říká.
9: Se Santim jsme spolupracovali 12 let, jsme velmi dobří přátelé, vedli jsme spolu spoustu mládežnických reprezentací, byli jsme spolu na olympijských hrách, naše životy se rozešly hlavně kvůli tomu, jak moc se nám oběma pracovně daří, je skvělý trenér.
5: Zápas mezi Španělskem a Českem ve třetím kole Ligy národů začne v Ovědu ve 20:45, stejně jako přímý přenos na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Omezení na D5 u Loděnice a na D11 u Poděbrad. Na dálnici D5 mezi Prahou a Berounem dejte pozor mezi 9. a 10. kilometrem obousměrně. Pracuje se tam na opravě a údržbě středových svodidel, projíždí se pouze pravým pruhem. Na D11 z Hradce Králové do Prahy zbystřete za sjezdem na Jičín. Mezi 41. a 35. kilometrem probíhá úprava dopravního značení, projíždí se jedním pruhem. A úprava dopravního značení probíhá na D11 i mezi kilometry 51 a 63 ve směru na Hradec Králové a mezi kilometry 53 a 66 ve směru na Prahu. Na obou místech je zvýšený pohyb lidí a techniky. Jeďte proto opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál a je s vámi Jiří Štefl.
4: A taky už ten víkendový, je sobota 3. října. Dobré ráno vám přeju.

0: Dluhy na sociálním a zdravotním pojistném by už nemuseli vymáhat soudní exekutoři, jako je tomu dodnes. Ministerstvo financí je chce od roku 2028 nahradit pracovníky finanční správy, kteří by agendu převzali. Od změn si ministerstvo slibuje mimo jiné i finanční úspory. A to jak pro zdravotní pojišťovny, tak pro samotné dlužníky.
1: Dnes při vymáhání využíváme kombinaci vlastních nástrojů daňové exekuce a soudních exekutorů. Současné nastavení považujeme za funkční a efektivní.
2: Říká za Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu mluvčí Elenka Mazurová. Od roku 2028 by nově měla dluhy vymáhat finanční správa. Podle mluvčí ministerstva financí Gabriely Krušinové to zvládne levněji.
3: Zatímco náklady soudního exekutora mohou u veřejných pohledávek dosahovat násobně vyšších částek, při daňové exekuci vedené finanční správou činí náklady zpravidla 2% z vymáhané částky. Pro dlužníka tak může jít o úsporu v řádu tisíců až 10 000 korun.
2: Změny se ale nelíbí exekutorské komoře. Podle jejího prezidenta Jana Mlynarčíka mimo jiné proto, že někteří exekutoři přijdou o zakázky.
4: Z přibližně 140 soudních exekutorů v Česku jich vymáhá pohledávky zdravotních pojišťoven asi 30. Ti nepochybně přijdou o část své práce. Skutečné a mnohem širší důsledky ale pocítí celá společnost.
2: Klesne podle něj například efektivita vymáhání. Finanční správa totiž na rozdíl od soudních exekutorů může využívat jen zlomek nástrojů. Zpravidla se omezuje jen na blokaci peněz na bankovním účtu nebo srážky ze mzdy, dodává Jan Mlynarčík.
4: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadli její hrubou úspěšnost mezi 8 až 13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35 až 40%. Rozdíl je tedy zásadní.
2: S tím ale Gabriela Krušinová z ministerstva financí nesouhlasí.
3: Finanční správa je na převzetí této agendy odborně, technicky i personálně vybavena a její kapacity umožní efektivnější správu pohledávek i jejich celorepublikové rozložení. Obavy z poklesu efektivity nebo miliardových výpadků příjmu zdravotních pojišťoven proto nepovažujeme za důvodné.
2: Zdravotním pojišťovnám každopádně současný stav vyhovuje. Například pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, suverénně největší zdravotní pojišťovnu v zemi, je klíčové zachování alespoň současné úrovně vymahatelnosti pohledávek.
5: Konkrétní dopady případného převodu vymáhání nedoplatků na sociálním a zdravotním pojištění na finanční správu bude možné objektivně vyhodnotit až po schválení finální podoby legislativy a nastavení jednotlivých procesů.
2: Říká mluvčí Lucie Miarková. VZP loni zahájila daňové exekuce dohromady za téměř 6 miliard korun. Vymoct se jí podařilo asi 1,5 miliardu. Dominik Hron, Radiožurnál.

0: Posloucháte vysílání víkendového radiožurnálu. Připomínám, že necelý týden zbývá do voleb. Volební servis najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz, ale taky v našem vysílání politické strany mizí z komunálních voleb. Ve velkých městech se strany ještě prosazují, v malých obcích je ale stranická příslušnost spíš na obtíž. Dokládají to datové analýzy Českého rozhlasu a pro jeden příklad teď zamíříme na Litoměřicko pod kopec Radobíl do obce Žalhostice. Tam, kdy si kandidovali politické strany, později s nimi různá sdružení nezávislých a nakonec jim tam zbyla jenom jedna nezávislá kandidátka. Jeden straník se jim tam ale stejně objevil.
1: Vyšplhal jsem se na Radobíl, krásný čedičový kopec v nadmořské výšce 399 metrů, z dálky vypadá jako kus uraženého zubu, no a hluboko pode mnou ve strmých svazích s vinicemi se na pravém břehu Labe rozkládá obec Žalhostice. Žije tu téměř 600 obyvatel.
2: Je to malá obec, takže jsem se spíš řídila lidmi, které znám, takže určitě jsem volila podle lidí, podle tváří a určitě ne podle politické strany.
3: Místostarostka Jana Kleinerová také nikdy nebyla v politické straně.
2: Ne, nebyla a ani nebudu.
4: Předtím, když jsem na to koukal jako jinak, tak mi to jako nepřišlo, že to je politika.
5: Nezávislý starosta Jan Hamerník.
4: Jsme byli na vesnici, jako malý dítě, že znali jsme se od malička.
5: A dneska to je politika už?
4: No, teď už to tak brát bohužel musím. No. Jako nevím, co se změnilo, asi tím, jak jsem starší, už na to koukám trošku jinak.
2: Ke každé té straně já mám nějaké výhrady a nechci být nikde jako člen nějaké strany, když si 100% nejsem jistá těmi cíly.
1: Místostarostka i starosta jsou neuvolnění, takže chodí do práce a na úřadování v 600 hlavé obci se musí najít čas ve svém volnu. Takový koníček mnoho lidí neláká.
6: Zajímá mě, jako kdo tam je, ale jako nezasahuji vůbec jako nějak do toho.
5: Nikola tady čistí auto v garáži, blízká ho.
6: Možná ty mladý lidi jako.
5: No vy jste mladá.
6: No ale já do toho jako vůbec. Já jsem ještě teda jako neviděla ty nějakou ten list toho, ale jako budu, no, uvidím, kdo tam bude, no, jako nevím ještě o tom nic.
1: Po hlučné silnici přejíždí auto za autem, po úzkém chodníku nalepení na zeď rychle přecházejí chodci, na parkovišti schovaný v autě čeká Bořivoj.
7: Tak tady to dřív byla komunistická vesnice, no tak teď už pomalu vymřeli, tak už tady jsou ty nezávislí, no. Tomu nevím, co bych řekl.
1: Politické strany ve stovkách obcí zmizely, i když v Žalhosticích výjimka potvrzuje pravidlo.
8: AŽD Praha do stanice Litoměřice Horní nádraží s odjezdem...
1: Za kolejemi stojí neobvyklý dům ze slámy a vápna. Postavil ho Václav Rotter, který je na nezávislé kandidátce za zelené. Žádný význam to prý v obci ale nemá.
9: V podstatě ne, možná lidi, co mě moc neznají, tak si můžou přečíst, že jsem zelený, tak třeba proto mi můžou dát hlas, ale jinak ty lidi, co mě znají, vědí, jaký jsem, takže ten vliv je minimální.
1: Jinak se tu ale na politické strany může leda tak vzpomínat. V bufetu u koníka na břehu Labe ideální místo.
10: No tak to bylo, já si pamatuju třeba před x lety po revoluci, tady se zakládala strana piva, strana tamhleto, takže se různě tady vždycky byly kloučky, partaci byly v téhle straně, že jo, pak že jo, zase říkám, časem se to rozpadne a takže to je takový.
1: V roce 1994 šlo do voleb 35% nezávislých kandidátů. Letos jich kandiduje 60%, tedy skoro dvojnásobek. Ze Žalhostic na Litoměřicku Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: prohlášení sestry severokorejského vůdce Kim Jong-una Kim Yo-chong. Odmítla v něm požadavek Soulu na omluvu za severokorejské miny, které v demilitarizované zóně mezi oběma Korejemi vážně zranily dva jihokorejské vojáky. Meziroční míra inflace v eurozóně je nejvyšší za 3 roky. Odhaduje to unijní statistický úřad Eurostat, podle kterého inflace v září vzrostla na rekordních 3,8%. Můžou za to hlavně vyšší ceny energií a konflikt na Blízkém východě. Nejvíc hodnota peněz klesla v Litvě. Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je podle mluvčí přerovské radnice Lenky Chalupové nepříznivá hydrologická situace v regionu. Sport. Wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do 3. kola. Rumunku Ruseovou porazila 6-4, 6-1 a narazí na Švýcarku Golubičovou. Pokračuje i Karolína Muchová, která si poradila s Britkou Boltrovou 7-6 a 6-1. Její další soupeřkou bude Samsonová z Ruska. Ta ve 2. kole vyřadila Lindu Furvirtovou po setech 6-2, 3-6, 6-3. Ve 3. kole je i Sara Bejlek po výhře 6-3, 7-5 nad Australankou Inglisovou. Dále jde i Nikola Bartuňková, která zdolala Frechovou z Polska 2x6-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D1 v Brně a na Pražském okruhu. Na D1 z Prahy do Vyškova za exitem 190 výstaviště počítejte s omezením. Mezi 192. a 195. kilometrem pracují silničáři, projíždí se pravým pruhem. Následně v omezení ve směru na Vyškov na 195. a 5. kilometru práce i v pravém pruhu. Na Pražském okruhu z letiště na dálnici D1 dejte pozor na omezení v Lochkovském tunelu. Probíhá tam servis technologie, oprava betonového povrchu a provoz je převedený do protisměru. To samé platí i v Cholupickém tunelu ve směru z D1 na letiště. I tam se přejíždí do protisměru. A upozornění pro řidiče jedoucí ve směru na letiště, za výjezdem z Lochkovského tunelu čekejte sníženou viditelnost v podobě mlhy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme jasno nebo skoro jasno ráno, hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
3: Přeju vám dobré sobotní ráno, 4 minuty po půl páté. V Česku i teď o víkendu pokračuje Den architektury. Díky téhle akci se podíváte na zajímavá místa a poznáte taky vaše okolí z jiné perspektivy. Tak třeba v Olomouci se můžete podívat do krytu civilní ochrany a v Praze zase můžete navštívit dočasné prostory Centra architektury a městského plánování Kemp v Karlíně. Kompletní dnešní program, ale i ten zítřejší, najdete na webu denarchitektury.cz. No a další víkendové tipy, tak ty zase najdete na našem webu radiožurnál.cz. Podívejte se.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: radiožurnál.
1: Víkendový radiožurnál.
2: Escucha el ritmo.

0: 16:45 na hodinách. Moderátor Štěpán Pokorný s vámi bude ve vysílání víkendového ranního radiožurnálu po 5. hodině. Do té doby stihneme ještě jedno téma. Spolupráce mezi univerzitami různých zemí je běžnou součástí každodenního akademického provozu. Jsou ale země, pro které není kontakt s vysokými školami v zahraničí všedním a čistě pracovní záležitostí. Jde o Ukrajinu, kam se nedávno vydal i rektor brněnské Masarykovy univerzity Martin Bareš.
1: Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš navštívil Lvov v rámci festivalu České sny. Hlavně se ale na západní Ukrajině setkal s kolegy z místních univerzit ve Lvově a Ivano-Frankivsku.
2: Masarykova univerzita vědoma si svého názvu, protože Tomáš Garrigue Masaryk v roce 1921 inicioval Masarykovu pomocnou ruskou iniciativu nebo akci, tak již dlouhodobě spolupracuje například s univerzitou ve Lvově přes naši filozofickou fakultu, slavistika, bohemistika, či historie.
1: Po začátku ruské invaze se ale tato tradiční spolupráce hodně změnila.
2: Dlouhodobě pomáháme studentům a studentkám, kterých u nás studuje více než 500. Pomáháme i příchozím především akademičkám, protože jejich původní místa, například byla velmi konkrétní situace, která člověka vedla až k slzám, kdy říkala, její místo prostě neexistuje. Byla z Mariupolu.
1: Přijmout pedagožky z Ukrajiny a zvláště z univerzit na dočasně okupovaných územích, jako je ta v Mariupolu, to znamená se o ně také postarat.
2: Přicházejí typicky se svými malými dětmi, které jsou předškolního či raného školního věku, někdy se svými rodiči, pomohli jsme jim s nalezením těchto míst, postupně budováním angličtiny, češtiny, vůbec se zorientovat v tom našem systému. Kolem 100 osobností k nám přišlo a jsme za to velmi rádi.
3: Jakým konkrétním přínosem jsou pro naši vědu a pro naši univerzitu?
2: Tak v prvé řadě tam byla opravdu ta motivace poskytnout jim kontinuální možnost, aby pokračovali ve své práci anebo se zapojili do naší kolektivu vědeckých a určitě jsou velkým přínosem. Já mohu jenom říci, že jedna z těch kolegyň získala i například národní grant nebo se podílí na nových postupech ve vzdělávání, protože jdou i na pedagogickou fakultu a já myslím, že ten přínos je i v tom sdílení jiných kulturních zvyklostí, s jinou historickou zkušeností.
1: Intenzivní spolupráce mezi českými a ukrajinskými univerzitami je podle rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše oboustranně prospěšná. I my se můžeme na Ukrajině lečemus naučit.
2: To znamená i v oblasti managementu nebo krizového řízení, nebo se posouvají. Bohužel je to akcentováno tou děsivou situací tady, že jsou velmi vpředu v náhradách končetin a tak dále a mají k tomu jako velmi dobrý přístup.
3: Vy jste tady ve Lvově zažili také jeden z mnoha poplachů. Jak to na vás působilo?
2: No, to je jako opravdu zážitek, který vlastně člověk určitě nechce, ale já jsem opravdu za něj vděčný, protože byť to bylo teďka několikrát po sobě, my, když už jsme se blížili k hranici, tak už nám to na našich mobilních aplikacích, které máme sebou, ukazovalo, že jako je opravdu velký atak a musí všichni do krytu, tak to jsme absolvovali teď v noci, aby to bylo jenom asi hodinu, tak není vám úplně dobře. Ale tady je potřeba si uvědomit, že my jsme to zažili jednou, nevím kolikrát, ale odjedeme odsud a zase budeme v naší bezpečné zemi. Ti lidé tady to zažívají dnes, každonočně a již skoro 5 let. A pokud to vezmu i třeba do oblasti vzdělávání, 5 let je o 1 rok více, než je studium na gymnáziu. 5 let je více než polovina docházky základní školy. 5 let je jeden celý cyklus magisterského studia. To jsou neskutečné, stresující a hrozivé situace a myslím si, že bychom si měli i v České republice uvědomit, co pro nás Ukrajina všechno dělá.
1: Brněnská Masarykova univerzita a její rektor Martin Bareš i proto pomáhají ukrajinským univerzitám s integrací do evropského vzdělávacího systému. Ze Lvova Martin Dorazín, Radiožurnál.

0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Dobré jitro, je 5 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
3: Rusko znovu zaútočilo na ukrajinský velkosklad léků. Tisíce upravených aut z celé Evropy se sjeli do Prahy na nelegální sraz. Hokejisté Třince zvítězili nad Litvínovem 3-2 a v extralize ještě nestratili body. A bude slunečno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost a teploty až 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Rusko večer pokračovalo v dronových náletech na Kyjev a Kyjevskou oblast. Proudové drony mimo jiné zasáhly další velkosklad léků nedaleko ukrajinské metropole.
4: U Kyjeva schořily sklady společnosti Venta, jednoho z největších distributorů léků na Ukrajině. Firma zásobuje lékárny léky od více než 400 výrobců, jak z Ukrajiny, tak ze zahraničí. V podvečer Rusko znovu zaútočilo dronem na jižní most v Kyjevě, informoval starosta města Vitalij Kličko. V Charkově byli v důsledku dronového útoku zraněni 3 lidé, uvedly charkovské úřady. Večer ruský dron narazil do bytového domu v centru Dnipra a zranil nejméně 4 lidi, potvrdila oblastní vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Skupina vyspělých světových ekonomik G7 uvolní prostřednictvím Mezinárodní agentury pro energii 100 milionů barelů nafty a ropy. Po videokonferenci to oznámili vládní představitelé jednotlivých členských zemí. Nařízení začalo platit okamžitě a potrvá 4 měsíce, s tím, že v prvních 20 dnech na trh poputuje větší množství ropy. Cílem nařízení je stabilizace světového energetického trhu kvůli konfliktu na Blízkém východě. V souvislosti s rozhodnutím skupiny G7 začaly globální ceny ropy už klesat. Do Česka dorazily tisíce upravených aut z celé Evropy na nelegální tuningový sraz. Policie kvůli tomu výrazně posílila hlídky. Na bezpečnost dohlížel i vrtulník s termovizí. Zásadní problémy policisté ale řešit nemuseli, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
5: V jednu chvíli konkrétně na parkovišti v Čakovicích bylo asi 1000 vozidel a 2500 osob. My jako policisté jsme byli přítomni na místě a působili jsme hlavně preventivně, aby tam nedocházelo k žádnému protiprávnímu jednání.
3: Sraz má dnes pokračovat v Brně. Policejní hlídky budou celý den monitorovat dálnici D1 i čerpací stanice po celé trase. Na dokončovanou dálnici D3 mezi Kaplicí, Nádražím a na Židli na Českokrumlovsku se dnes od 10 hodin budou moct vydat zájemci pěšky nebo na kole. Den otevřené dálnice bude na 12-kilometrovém úseku. Lidé tam uvidí i silniční a stavební techniku a připravené jsou i soutěže pro děti. Ředitelství silnic a dálnic počítá s dokončením první etapy od kaplického vlakového nádraží k městu v listopadu. Jihočeská část dálnice bude kompletně hotová v červnu příštího roku.
0: Sport.
3: Hokejisté Třince porazili Litvínov 3-2 a po 7 odehraných extraligových kolech jsou v tabulce první bez ztráty bodu. Vyrovnali tak 2 roky starý rekord soutěže, který se stejnou bilancí vytvořil Litvínov. O výhře nad Severočechy rozhodli podle asistenta třineckého trenéra Jiřího Rašky první minuty.
6: My jsme před zápasem apelovali na dobrý vstup, protože ty zápasy předtím to nebylo ideální, což si myslím, že se nám podařilo. Soupeři jsme dostávali pod tlak, si dovolím říct, a dobrým forčekem. Získávali jsme kotouče, jen škoda, že jsme neodskočili možná na více branek, protože ty šance tam byly v předbrankovém prostoru, jsme nějakým dorážkám se dostali.
3: V dalších zápasech Vítkovice prohráli s Karlovými Vary 0-3, Kladno po nájezdech s Hradcem Králové 3-4, Brno porazilo Mladou Boleslav 3-2 taky po nájezdech, Liberec vyhrál nad Olomoucí 2-0 a Pardubice přehráli Plzeň 4-2. Další zápasy typ Sport Extraligy jsou na programu zítra.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D11 u Poděbrad a u Chlumce nad Cidlinou. Na D11 z Hradce Králové do Prahy z Bystřete za sjezdem na Jičín. Mezi 41. a 35. kilometrem probíhá úprava dopravního značení a na 39. kilometru je uzavřený výjezd i vjezd na dálnici. a úprava dopravního značení probíhá na D11 i mezi kilometry 51 a 63 ve směru na Hradec Králové a mezi kilometry 53 a 66 ve směru na Prahu. Na obou místech je zvýšený pohyb lidí a techniky, jeďte proto opatrně. Na D5 se z Plzně do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Rudnou, na 7. kilometru snížená viditelnost v podobě mlhy. A mlha je i na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Průhonice od 7. kilometru. Myslete na správné svícení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude většinou slunečno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost a teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 19. Foukat má slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr, na Českomoravské vrchovině a na jihu Moravy mírný. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
8: My vám přejeme dobré ráno, s radiožurnálem jste v 5 hodin a 6 minut. Českem se dál šíří nepůvodní druh drobného hmyzožravce, bělozubka tmavá. Vědci ji letos už čtvrtým rokem pozorují hlavně na Chebsku a o pomoc znovu žádají i veřejnost. Lidé už po celé zemi nahlásili více než 200 míst, kde zvíře pozorovali. Detaily uslyšíte v první reportáži ranního víkendového radiožurnálu. Teď kapela Divokej byl. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
0: Víkendový radiožurnál
1: a Štěpán Pokorný.

0: Vědci znovu vyrazili na Chebsko a do dalších částí Karlovarského kraje mapovat výskyt bělozubky tmavé. Drobný hmyzožravec připomíná rejska a jeho původním domovem je severní Afrika. V Čechách tento nepůvodní druh zaznamenali odborníci poprvé v roce 2022 v Nebanicích u Chebu. Od té doby tam bělozubku tmavou pravidelně monitorují. Letos se 4 týmy hledají nové lokality jejího výskytu a vracejí se i na místa sledovaná v minulých letech.
1: Půjdeme zkontrolovat pastí, co máme teďka nastražené. Mrkneme se, jestli se nám tam něco chytlo.
2: Bioložka Alena Fornůstková otevírá podlouhlou plechovou krabičku.
1: Takže tady je první z nich, takže vidíme, že tam je bělozubka tmavá.
2: Je to taková malá myška?
1: No, ona to není úplně myška, je to vlastně hmyzožravec, a to znamená, živí se hlavně nějakými pavouky, nějakými drobnými bezobratlými červíky, tak a vypadá trošku jinak než myš, má takový podlouhlý vlastně rypáček, výrazná ouška, štětiny na ocase.
2: Bělozubky vydávají slabé písklavé zvuky. Jejich komunikaci zkoumá Irena Schneiderová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
3: Vždycky jednotlivé ty druhy mají trochu druhově specifické hlasy, takže předpokládáme, že by měla jít rozeznat na základě svýho repertoáru nebo těch jednotlivých typů hlasů od těch ostatních druhů.
2: Jak se to dá použít?
3: Například při monitoringu těch zvířat, takže bychom mohli vlastně takto neinvazivně vlastně zjišťovat, jestli ta bělozubka někde žije nebo ne.
2: Podle Aleny Fornůstkové bělozubky nejčastěji žijí v okolí lidských sídel.
1: My často najdeme na zahradách kolem rodinných domů nebo na farmách. Často se nás lidi ptají, jestli je to škůdce, ale právě tím, že je to hmyzožravec, tak spíš té zahradě pomáhá.
2: Vědci zaznamenali první výskyt bělozubky tmavé v Čechách před 4 lety.
1: Ona vlastně původem je severoafrický druh, který do Evropy se dostal před několika tisíci lety a od té doby vlastně putuje tou Evropou. Nás vlastně zajímá, s jakými patogeny se můžeme setkat, když je to vlastně druh, který bydlí pak u veřejnosti, tak je to relevantní otázka.
2: Pokud lidé naleznou uhynulou bělozubku, měli by ji vyfotografovat ideálně z několika stran, poznamenat si přesné místo a datum nálezu a kontaktovat vědce z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky. Z Nebanic u Chebu, Václav Malý, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Sobotní ráno je v Česku jasné nebo polojasné, jenom místy máme zvětšenou oblačnost a taky počítejte s tím, že na severozápadě Čech jsou místy mlhy. Teploty se drží mezi 10 a 5 stupni a čeká nás slunečno a taky nadprůměrné odpolední teploty. Bude většinou jasno nebo skoro jasno, teď po ránu, tedy hlavně na severozápadě Čech, počítejte místy s mlhami anebo nízkou oblačností, ale během dopoledne už se mlhy budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Na horách to bude kolem 16 a na Šumavě vystoupí teplota až na 19 stupňů Celsia.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Představte si, že se teď nově můžete dobře nadechnout v Karviné. Ve městě, které bylo symbolem špatného ovzduší, vzniklo místo, které ocení lidé s dýchacími obtížemi. Karviná otevřela nové, volně přístupné inhalatorium. Uvnitř dřevěné konstrukce jsou trnkové větve, po kterých stéká léčivá solanka. Do okolí se tak uvolňuje jemný aerosol.
1: Děti, tak pojďte, budeme dýchat pořádně a nadechneme nosíkem a vydechneme pusinkou.
2: Se skupinkou 6 předškoláků tady do Karviné z Ostravy přijela Gabriela Lašková z dětské skupiny.
3: Protože my máme hodně nemocných dětí a vlastně tady to byla taková příležitost, jak spojit hru s něčím užitečným.
2: To, co asi teď slyšíte, tak to jsou tisíce kapek, které stékají z té vysoké konstrukce, to jsou nahusto napěchované trnkové větve. Já jako astmatik to můžu otestovat docela poctivě a tohle to znám z Polska, takže vím, že čím blíže, tím je to pro mě lépe. Je to hned cítit trošičku chlad a hlavně vlhkost. Dýchání to jednoznačně prospívá.
4: Problémy s plícema mám, takže zkouším, či to bude mít nějaký účinek.
2: Nové inhalatorium zvídavě zkoumá bývalý horník Petr. Znáte, jak to funguje, na jakém principu?
4: Ne, právě jsem teďka došel.
2: To je solanka, ta voda, která stéká, a vlastně to jsou trnkové větve, hustě takhle napěchované. Ano. A ty, protože jsou takové ostré, oni to vlastně tříští tu vodu, která vytváří takovou mlhovinu a to se dobře...
4: Proti slunci, že byla taková mlha, taký opar.
2: Ano, ano. A když půjdeme takhle, pojďte se mnou klidně blíž. A cítíte to, jakože je to chladnější?
4: Je. Budu zkoušet, mám to blízko. Jo. Mám takovou síček od domu.
5: Byli jsme v Polsku se podívat asi na 3 místa. Já jsem to viděla víceméně poprvé, protože jsem to ještě nikdy nezažila, takže to byla úplně jako premiéra.
2: Popisuje mi přímo u té konstrukce její autorka, architektka Ivana Kuchařová.
5: A jsou tady nádrže umístěné pod zemí, které se teda zásobují vodou tady z Darkova, to je Jerobromovou, a to se vlastně čerpá do toho inhalatoria, vlastně vytahuje se to nahoru.
2: Nové inhalatorium bude fungovat do konce října. Pak se musí voda vypustit, aby všechny ty trubky v té konstrukci v zimě nepopraskaly. Z Karviné Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Martin Mišička uvádí přímý přenos gala večera z Národního divadla. Slavnostní udílení Centálie 2026. ČT2. Opouští dvůr a Francii, aby našla svého manžela a stane se cenou kořistí nelítostného piráta. Romanticko-dobrodružný film Neskrotná Angelika. A ČT Art uvádí jazzovou operu Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který oslavil úctyhodné 95. narozeniny. Dobře placená procházka. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Přijďte zjistit, co hýbe světem médií, komunikace a marketingu na mezinárodní konferenci Forum Media. Dozvíte se mimo jiné, jak nás korporace ovládají přes data, jak si váleční zpravodajové udržují chladnou hlavu, proč Harry a Meghan dělají stále stejné chyby a jak chápe komunikaci nový pražský arcibiskup. V úterý 10. listopadu v Praze. Více na forummedia.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Pět hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
4: V Lotyšsku dnes budou volby. Lidé rozhodnou o novém složení 100členého parlamentu. Na výběr mají kandidáty ze 14 politických stran. Podle předvolebních průzkumů je favoritem středopravicová strana Jednotná listina současného premiéra Andrise Kulbergse. Výsledky by mohly být jasné po půlnoci. Justiční databáze a weby soudů jsou po několikadenním výpadku znovu plně dostupné. Ministerstvo spravedlnosti v pátek oznámilo, že technické potíže odstranilo. Výpadek zasáhl například databáze InfoSoud a InfoJednání nebo weby nejvíce.

0: oval obod před pátečním vítězem Polákem Janovským. Český jezdec Jan Kvěch dojel ve finále na čtvrtém místě a v hodnocení evropského šampionátu skončil sedmý. Další Čech Václav Milík obsadil v Pardubicích 12. místo. Zítra se Kvěch a Milík postaví ještě na start tradiční zlaté přilby.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na Pražském okruhu a mlha v okolí Prahy. Na Pražském okruhu z letiště na dálnici D1 dejte pozor na omezení v Lochkovském tunelu. Probíhá tam servis technologie, oprava betonového povrchu a provoz je převedený do protisměru. To samé platí i v Cholupickém tunelu ve směru z D1 na letiště. I tam se přejíždí do protisměru. Upozornění pro řidiče jedoucí ve směru na letiště za výjezdem z Lochkovského tunelu. Čekejte sníženou viditelnost. S mlhou počítejte i na příjezdu do Prahy po D5 od 6. kilometru a na výjezdu z Prahy ve směru na Brno od 7. kilometru. Myslete na správné použití světel do mlhy. A na D1 z Prahy do Vyškova za sjezdem na výstaviště počítejte s omezením mezi 192. a 195. kilometrem, kde pracují silničáři, projíždí se pouze pravým pruhem. Následně v omezení ve směru na Vyškov na 195. a 5. kilometru práce v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Možná to chce trochu opatrnosti na Karlovarsku, protože na mnoha místech se tam tvoří přízemní mlhy. Jinak Karlovy Vary hlásí zatažené nebe a teplotu na 10 stupních Celsia. Kolem 10 stupňů se drží teplota taky v centru Prahy. Když se podíváme na Vysočinu, do Telče tam je aktuálně 11 stupňů, Krkonoše Pec pod Sněžkou 6 stupňů a Ostrava hlásí jasné nebe a teplotu na 5 stupních Celsia. Před námi nakonec slunečno a taky nadprůměrné odpolední teploty. Jenom teď po ránu tedy počítejte místy s mlhami. Bude to hlavně na severozápadě Čech. Během dopoledne se ale mlhy budou rozpouštět.
4: Nejvyšší teploty dnes od 20 do 24 stupňů. Nejvyšší teploty v 1000 metrech by měly být kolem 16, na Šumavě až 19. A vítr bude slabý proměnlivý, během dne většinou jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. Zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny a jižní Moravy může být až mírný vítr.
3: Podle meteorologa Štefana Hanžáka nás zítra čeká podobné počasí, bude opět jasno nebo polojasno, po ránu výjimečně mlhy. Na severozápadě republiky se zítra ojediněle vyskytnou i přehánky. Teploty taky podobné těm dnešním, 19 až 23 stupňů. Teď je tady Štěpán Pokorný, hezké ráno.
5: Dobré ráno vám přejeme v 5 hodin 34 minuty a teď Ronan Keating.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Ronan Keating, posloucháte ranní víkendový radiožurnál a vracíme se na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Chodec na D48 se za Frýdkem Místkem. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína dejte pozor za nájezdem z Frýdku Místku. Na 53. kilometru jde po dálnici chodec ve směru na Český Těšín. Policie již jede na místo. Opakuji, na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína jde na 53. kilometru chodec po krajnici. Další zelená vlna po zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Ani litvínovští hokejisté nezastavili rozjetou třineckou mašinu. Oceláři zvítězili v pátečním 7. extraligovém kole 3-2. A i v 7. utkání v sezóně tak získali všechny body. V tomto směru tak vyrovnali rekord v soutěže, který před 2 roky vytvořil právě Litvínov.
1: Jako každý zápas my chceme jít za 3 bodama a hlavně jsme minulý zápas neměli ty začátky moc dobře, tak jsme chtěli hlavně dobře startovat, co se nám povedlo a dařilo se nám to držet skoro celý zápas. Jsme za to strašně vděční a za ten start. Vlastně celé léto jsme si to říkali, že ten start potřebujeme chytit a že potom se hraje líp, jenom se soustředit dál a pořád makat.
2: Říká spokojený autor 2 třineckých gólů Ondřej Kovařčík, který je už více než týden otcem. Oceláři mají po 7 zápasech maximální počet 21 bodů. V dorovnání litvínovského rekordu je chtěli právě Chemici zastavit.
3: Jo, tak my jsme s tím jeli, že my jim to přerušíme tuhle tu formu a je to škoda, no, že jsme nebudou zase žádný body. Od nás zase laxní start, stejně jako s Libercem, takže tam jsme vlastně nic moc neměli, ale pak se to zvedalo, druhá, třetí třetina už z naší strany vypadal líp, akorát prostě nedostávali jsme se před tu bránu.
2: Pokračoval k třinecké sérii mladý litvínovský útočník Viktor Šámal. Jak už bylo řečeno, před 2 roky měl podobný start do sezóny Litvínov a jeho kouč Robert Reichl ví, jak se pak hraje v psychické pohodě.
4: Pomůže to pro hlavu, pro to, jak pracují, jak vyhrávají. Určitě to je příjemný a byli jsme tam před 2 rokama. Vím, že tomu stopak si věří, má sílu a i když se nedaří, tak nějak ten zápas vždycky zlomí.
2: A tak odpověď na otázku, proč nechodí za Třinec v úvodu sezóny na tiskové konference hlavní trenér Boris Žabka, je jasná.
5: Pochopil jsem to správně, že teda chodíte na tiskovky, protože vítězíte.
6: Bez komentáře.
2: Usmál se třinecký asistent trenéra Jiří Raška. Pověrčivost je ve vrcholovém sportu součástí výkonů a výsledků. A tak uvidíme, jestli bude stejný muž v neděli v Olomouci hodnotit třinecký rekord, a sice 8. výhru na startu sezóny. Z Verkarény David Procházka, Radiožurnál.

0: Zpěvačka Annie Lennox, 5.47, posloucháte ranní víkendový radiožurnál a teď počasí.
1: Počasí.
2: A zatímco takové Pardubice teď hlásí polojasnou oblohu, teplotu kolem 6 stupňů Celsia, tak na stanici Polom tam je jasno a teplota kolem 13 stupňů. I takové jsou rozdíly v teplotách dnes po ránu, ale většinou máme jasno nebo polojasno a takhle to zůstane i přes den. Čeká nás slunečná sobota. Jenom na severozápadě Čech ještě počítejte s tím, že se můžou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, ale mlhy se dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty dnes 20 až 24 stupňů. Na horách to bude kolem 16, na Šumavě naměříte až 19 a foukat by měl jenom slabý proměnlivý vítr.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: V Buchlovicích u Uherského Hradiště dokončili tento týden po 3 letech opravu střechy takzvaného dolního zámku. Během prací za zhruba 60 milionů korun mimo jiné restaurátoři zachránili vzácné štukové stropy nebo balustrádu s barokními vázami. Teď se řemeslníci pustili i do rekonstrukce střechy horního zámku nazývaného Flora.
1: Teďka se demontuje část střešního pláště.
2: Ukazuje mi stavby vedoucí Jan Grebeníček, zatímco řemeslníci odštípávají staré střešní latě.
1: Opravujeme vlastně celý střešní plášť a napadané části konstrukce krovu. Lempířské prvky nahrazujeme novými, původně zinkovými, dneska do mědi. Opravujeme konstrukce gloriet. Jsou odvezeny v pasířské dílně báně, kterých je tady celkem 6. Ty se vytváří taky nové kopie, 2 se podařilo zachránit a ty budeme opravovat. Následně zlatit a montovat zpátky.
2: A slyšel jsem, že vás tady čeká taková neúplně, řekněme, běžná věc.
1: Za asi 3 týdny nás čeká demontáž zvonové věže, bude se vlastně sundávat jeřábem a převážet na dílnu a tam se bude vytvářet kompletně nová kopie. Ta konstrukce je dožilá nebo do ní zatěkalo, takže musí se vytvořit nová. Budeme demontovat zvon, ciferník hodin, zvon se bude následně taky odrestaurovat.
2: Na opravy tady každý den dohlíží kastelán Buchlovického zámku Jan Binder.
3: Naposledy ta rekonstrukce střechy probíhala kolem roku 1984, takže už ty tašky mají své za sebou a vidíme, že se loupou a prostě už to je jak perník všechno. A taky se vyměňují tesařské prvky, které jsou napadené dřevomorkou, protože objekt památku je chráněn, tak se snažíme zachovat to, co jde a to, co má ještě dobrou kondici, tak tam zůstává.
2: Už to působilo nějaké problémy, ta střecha, že vám třeba zatěkalo do zámku?
3: Kolem těch vikýřů nebo kolem těch zdobných prvků zatékalo, když foukl vítr, tak už prostě jsme měli ty tašky rozeseté po nádvoří.
2: Takže opravuje se to, řekněme, za minutu 12?
3: No, už možná po 12.
2: Práce budou stát zhruba 15 milionů korun. Hotové by měly být na podzim příštího roku. Z Buchlovic Michal Sladký, Radiožurnál.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
2: Vysoké školy zřejmě budou muset kvůli nedostatku peněz přijímat méně studentů. Francouzská policie při studentských protestech zadržela už přes 5000 lidí. Čeští fotbalisti budou hrát v Lize národů s mistry světa ze Španělska. A bude slunečno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost a teploty až 24 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů, a to už v příštím roce. Podle České konference rektorů je důvodem dlouhodobé podfinancování. Kritický má být rok 2028, říká předseda konference a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
4: Podle těch průzkumů je to zhruba 14 dní stará informace, takže meziročně jsme nabrali o 8% studentů nově zapsaných více, ale ty finanční prostředky, které nám narostly, jsou o 3%. Samozřejmě nemůže to být jedna ku jedné, ale to je méně jak polovina počtu studentů. To se někde projevit bohužel musí.
2: Ministr školství Robert Plaga za ANO řekl, že o podfinancování ví a pro roky 2028 až 2029 už vyjednal zvýšení vždy o miliardu korun. Rektoři ale potřebují navýšení o 3 miliardy ročně. Jednat o tom chtějí i s vládou. Francouzská policie při studentských protestech zadržela od začátku týdne už přes 5000 lidí, oznámil to ministr vnitra Laurent Nunez. Studenti protestují proti špatným podmínkám ve školství. Na mnoha místech demonstrace přerostly v potyčky s policií.
5: Studenti se stěžují například na přeplněné třídy, zastaralé učebny nebo časté rušení hodin. Ministr školství Edouard Geffré některé požadavky studentů uznal. Ministr potvrdil, že s vedením škol v reakci na nedostatek učitelů připravuje plán na zajištění náhradních hodin, a to zejména v maturitních ročnících. Demonstrace se během několika dní rozšířily na stovky škol po celé Francii. V Marseille protestující zapálili hasičský vůz. V dalších městech na policisty házeli petardy nebo polili učitele hořlavinou. Policie při rozhánění davů použila proti studentům slzný plyn. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů a vysokých trav. Krkonošská tundra se mění. Rychle se rozšiřují taky borovice kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou floru. Důvodem je měnící se klima, oteplování a taky změny podmínek pro růst vegetace. Podle Radka Drahného z Národního parku je ale možné těmto problémům čelit.
6: Můžeme v některých lokalitách zvažovat pastvu, která by napomohla nastartovat procesy na té lokalitě. Druhou možností speciálně proti kleči je třeba vyštěpovat mladé jedince nebo vyřezávat ty starší, případně křovinořezem vyřezávat porosty borůvek.
7: Sport. Čeští fotbalisté dnes sehrají třetí zápas elitní skupiny Ligy národů. Po prohrách s Chorvatskem a Anglií se v Oviedu utkají s mistry světa i Evropy ze Španělska. Výjimečný duel čeká španělského trenéra Čechů Santiho Deniu, který v minulosti v rodné zemi dlouho vedl mládežnické reprezentace.
8: My country now is Czech Republic.
9: Teď je mou zemí Česká republika. Ano, situace je speciální, ale nemůžeme se nechat ovlivnit emocemi. Myslíme na náš tým, na to, jak můžeme zaskočit Španělsko, na to, jakým způsobem zápas odehráme. Samozřejmě si to užijeme.
8: Vamos a intentar disfrutar.
7: Utkání Česko-Španělsko si od 25.40 můžete pustit v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Hokejisté Třince porazili Litvínov 3-2 a po 7 odehraných extraligových kolech stále vedou tabulku, a to bez ztráty bodu. V dalších zápasech prohráli Vítkovice s Karlovými Vary 0-3, Kladno nestačilo po nájezdech na Hradec Králové a prohrálo 3-4. Nájezdy naopak zajistili vítězství Brnu nad Mladou Boleslaví 3-2, Liberec porazil Olomouc 2-0 a Pardubice přehráli Plzeň 4-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D2 u Hustopečí a na D35 u Sadové. Na D2 z Brna do Bratislavy spozorněte za sjezdem na Hustopeče na 28. kilometru dodávka v odstavném pruhu. Kamiony mohou vybučovat, policie jede na místo. Na dálnici D35 z Hradce Králové do Jičína za sjezdem na Sadovou z Bystřete. Na 120. kilometru nehoda osobního vozidla, projíždí se jedním pruhem a bez držení. A na D1 z Prahy do Vyškova za sjezdem na výstaviště počítejte s omezením. Mezi 192. a 195. kilometrem pracují silničáři, projíždí se pravým pruhem. Následně v omezení ve směru na Vyškov na 195. a 5. kilometru práce v pravém pruhu. A na silnici 3 mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi dejte pozor za kamenným újezdem. Osobní vozidlo tam vyjelo mimo komunikaci, na místo jedou záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude většinou slunečno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost a teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 19. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
1: Dobré ráno vám přejeme, 6 minut po 6. hodině. 14-letá Eva Abelesová žila na Čestickém zámku, její život ale přerušila válka a ona spolu se svou matkou Helenou zahynula v koncentračním táboře. Ten jejich příběh budou ode dneška v Česticích na Strakonicku připomínat kameny zmizelých. Detaily pro vás máme za chvilku na Radiožurnálu. Pěkný den a hezký poslech.
3: Víkendový Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Čestický zámek nově připomíná příběh Heleny Abelesové a její dcery Evy. Na místě, kde obě ženy bydlely, dnes přibudou dva kameny zmizelých jako památka na jejich život a tragický konec v koncentračním táboře. Evě bylo v době, kdy zahynula 14 let, stejně staré děti ze školy v Česticích na Strakonicku proto napsali své vzkazy do časové schránky, která je ukrytá pod kameny.
1: Já se jmenuji Hinek a jelikož vlastně chodím do kostela a tak jako věřím, tak mi přišlo, že trošku nás spojuje ta víra, i když vlastně ona jako byla židovka, tak se mi napsalo, že se mi líbilo, že se nestyděla za tu svoji víru.
2: Vy jste vlastně ve věku Evy. Jaký to pro tebe bylo, když jsi se dozvěděl, co vlastně všechno zažila, ten její osud?
1: No, bylo to šokující, jako nepředstavitelný, jako my tady máme prostě takový malý problém, je takový běžný, vlastně stresujeme se s tím. A oni prostě co tam zažili, to je šílený.
3: Nápad umístit v Česticích kameny zmizelých se zrodil při nálezu stránky z památníčku. Vzkaz nechala Eva Abelesová své kamarádce Bedřišce před svým odjezdem do Osvětimi, kam se svojí maminkou odjela hned následující den a kde obě zahynuli. Jeho text přečetl místní historik František Havlíček.
4: Vzpomínky jsou jediným rájem, z něhož nemůžeme být nikdy vyhnáni. Béďo, odjíždím a nevím, jestli mě ještě někdy uvidíš. Vzpomeň si proto na mě.
3: Dušan Vávra je iniciátor celé téhle akce. Jak vás to napadlo, že by v Česticích měly být kameny zmizelých? Tyhle jsou vlastně úplně první.
5: No, tyhle jsou úplně první a pravděpodobně i poslední, protože ta rodina byla tříčlenná, která vlastnila ten Čestický zámek.
3: Ty kameny jsou věnované právě matce a dceři.
5: Začali tady hospodařit, sousedé v Česticích na ně vzpomínají velice dobře, s tím, že teda teď to bude i trvalá připomínka právě díky těm kamenům.
3: Slavnostní položení kamenů zmizelých se odehraje dnes ve 13 hodin přímo před vchodem do zámku. Z Čestic Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: 6 hodin a 15 minut. Před námi jsou krátké zprávy.
1: V Praze se letos naposled otevře lidem Kramářova vila, oficiální rezidence premiérů. Při komentovaných prohlídkách si budou moct prohlédnout jak interiéry vily, tak i zahrady a terasu, odkud je výhled na panorama Prahy. Den otevřených dveří v Kramářově vile začne v 10 hodin. Poslední komentovaná prohlídka je od 5 odpoledne. Němci si připomínají 36 let od znovu sjednocení země v roce 1990. Východní a západní Německo se spojilo necelý rok po pádu berlínské zdi. Hlavní oslavy letos hostí město Brémy. Z projevy tam vystoupí německý prezident Frank-Walter Steinmeier i kancléř Friedrich Merz.
2: Počasí. A vůbec největší chladno máme dnes po ránu na Šumavě. Stanice Kvilda Perla právě teď hlásí minus 4 stupně Celsia. A naopak ve Šluknovském výběžku je aktuálně kolem 12 stupňů. Nás ale čeká slunečný a taky docela teplý den. Bude většinou jasno nebo skoro jasno. Teď po ránu počítejte hlavně na severozápadě Čech. Taky s tím, že se místy vyskytují mlhy a dopoledne se potom budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Na horách to bude zpravidla kolem 16 a na Šumavě odpoledne až 19.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Milovníci vlaků a železniční historie mají dnes ideální cíl na výlet. V Bohumíně je regionální den železnice, který nabídne zážitky jak rodinám s dětmi, tak všem fanouškům techniky. Svést se můžete historickými parními soupravami, moderním bateriovým spojem nebo nasednout do motoráku a projet se po běžně nepřístupných průmyslových vlečkách na Karvinsku. V bohumínském depu na vás navíc čeká velká přehlídka historických i současných kolejových vozidel a bohatý doprovodný program. První mimořádný vlak odjíždí ze stanice už v 8 hodin a 50 minut. Teď pokračujeme dál ve vysílání Radiožurnálu. Po více než 80 letech se bude zase čepovat pivo v zaniklé obci Čistá ve Slavkovském lese na Sokolovsku. Dobrovolníci tam postaví stan s občerstvením, k tomu připraví přednášku a promítání filmu o bývalých obyvatelích a zahrají i dvě kapely. Po setmění je v plánu taky rozsvícení kostela, což jsou ale jen základy bývalého svatostánku, které dobrovolníci v uplynulých letech odhalili.
1: Nudil jsem se.
2: Motivace jít na brigádu nuda, jo?
1: Jo. Mám také soboty, neděli volný, tak se snažím pomáhat různě uklízet lesy a tak.
2: Dobrovolník Petr Němec přijel z Habartova. Konečně tady je nějaký Němec. Hlavním úkolem je připravit místo pro stan, kde se bude promítat film, kde bude možná i přednáška a kde potom večer budou hrát kapely. Dalším dobrovolníkem je tady Jakub od Plzně.
3: Mě ta lokalita tak nějak učarovala. Já bych to doporučil prakticky každému, jako kdo má rád trošku nějakého tajemná přírodu.
2: Vandrování.
3: A vandrování.
2: No. Sem přišla skupina nějakých turistů a hnedka si rozdělali oheň a pečou si bušty. A ten jeden dokonce vzal do ruky motorovku a hnedka se nařezal dříví. Tak se schválně zeptám, co jeho tady učarovalo.
4: Vždycky jsem jenom projížděl, viděl jsem základy kostela. Jediné, co jsem věděl. A teď tady díky kolegovi Kočárovi, který chtěl vidět místo, kde nic není, tak jsme se sem vypravili, aby jsme narazili na vás.
2: Kolega Kočár si prohlíží mapky a fotografie. To vám tady nechali ti dobrovolníci.
5: Je neuvěřitelný, že ještě vlastně před 80 lety tady bylo celé město a teď tady jsou jenom základy, no, v podstatě. Má to taky svoje kouzlo, ale zase.
2: Ve stanu, který tady postaví dobrovolníci, se bude čepovat i pivo. Vlastně více než po 80 letech poprvé. A bude to taková slabá náhrážka za těch 10 zájezdních hostinců, které tady kdysi v Čisté fungovaly. No ale hlavně se tu rozsvítí kostel, postaví se svíčky na ty základy, které tu zbyly a po setmění se Čistá rozáří. Ze Slavkovského lesa Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru iRozhlas.cz,
1: webu Radiožurnál Sport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.

0: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Vždycky po mně lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slangový nebo argotový výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů zlán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů zlán.
0: Denně ve 14:15 odpoledne.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Šapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na laputika.cz. Už na to koukáte. A teď Okamžik. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
4: 6 hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
5: Skupina vyspělých světových ekonomik G7 uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy. Po videokonferenci to oznámili představitelé jednotlivých členských zemí. Opatření začalo platit okamžitě a potrvá 4 měsíce, s tím, že v prvních 20 dnech na trh poputuje větší množství nafty. Má to stabilizovat světový energetický trh kvůli konfliktu na Blízkém východě. V souvislosti s rozhodnutím skupiny G7 už začaly globální ceny ropy klesat. V Česku se začínají šířit respirační nemoci. Do ordinací zatím přicházejí lidé spíš s lehčími virózami. Podle lékařů zatím částečně stojí střídání chladných rán a teplejšího odpoledne. Hlavní nápor nemocných praktici teprve čekají s příchodem chladnějšího počasí. Na Slovácku dnes symbolicky uzavřou cyklostezky. Organizátoři akce Na kole Vinohrady připravili 4 trasy pro cyklisty a 2 pro pěší. Je na nich i víc než 40 vinařských zastavení. Nejdelší je trasa Rizlinku Rýnského, takzvaná Královská. Měří 53 kilometrů a vede mimo jiné přes Vlčnov, Hluk a Kunovice.
0: Sport.
5: Hokejista David Pastrňák přispěl v NHL 2.

0: Čína za sjezdem na Sadovou z Bystřete. Na 120. kilometru střed osobního vozidla se zvěří, srna leží v jízdním pruhu, projíždí se bez držení. Na D10 z Mladé Boleslavy do Prahy za nájezdem z Mladé Boleslavy komplikace v pravém pruhu. Na 42. a 5. kilometru nehoda auta v omezení, jeďte levým protisměrným pruhem. Připomínáme na pražském okruhu z letiště na dálnici D1 omezení v Lochkovském tunelu. Probíhá tam servis technologie, oprava betonového povrchu a provoz je převedený do protisměru. To samé platí i v Cholupickém tunelu ve směru z D1 na letiště, i tam se přejíždí do protisměru. S mlhou počítejte na příjezdu do Prahy po D5 od 6. kilometru a na výjezdu po D1 z Prahy ve směru na Brno od 7. kilometru. Myslete na správné použití světel do mlhy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Stále ještě se tvoří mlhy na Karlovarsku, počítejte s tím, Karlovy Vary teď mají oblačno, teplota je tam kolem 9 stupňů Celsia, v Plzni je 11, stejně jako na Šumavě, na Churáňově, ale když se podíváme na stanici Kvelda Perla, tak ta hlásí stále ještě teplotu kolem minus 4 stupňů Celsia. Ústí nad Labem má právě teď 12 stupňů, Holešov na Kroměřížsku jenom kolem 5, Ostrava jasné nebe, tam je teplota na 4 stupních Celsia a to už je tepleji i v Jeseníkách na stanici Lysá hora, kde je právě teď 8 stupňů. Jinak před námi většinou jasný nebo skoro jasný den. Počítejte s tím, že ranní mlhy se potom dopoledne ještě budou rozpouštět.
3: Nejvyšší teploty dnes od 20 do 24 stupňů, nejvyšší teploty v 1000 metrech by měly být kolem 16, na Šumavě až 19 a vítr bude slabý proměnlivý během dne většinou jihovýchodní do 4 metrů za sekundu, zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny a jižní Moravy může být až mírný vítr.
2: Podle meteorologa Štefana Hanžáka to bude zítra podobné, čekáme jasno až polujasno, opět v neděli po ránu mlhy, odpoledne potom ojediněle přehánky a nejvyšší teploty zítra 19 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Teď už Štěpán Pokorný, dobré ráno.
4: Dobré ráno, 6 hodin 34,5 minuty, Alice Albrightová, Jan Švejnár nebo Martin Palouš. Blízcí Václava Havla si na speciálním večeru připomněli v New Yorku jeho nedožité 90. narozeniny. No a vy tam s námi vyrazíte za chvilku na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál, každý den s vámi, i o víkendu.

0: Václav Havel miloval New York a rád se procházel jeho ulicemi, a tak není divu, že se část oslav jeho nedožitých 90. narozenin odehrávala právě tam. Na gala večer pořádaný Centrem Václava Havla se do New Yorku sjeli mezinárodní hosté z různých dálek. Dagmar Havlová přiletěla z Prahy, Alice Albrightová, dcera Madeleine Albrightové, přijela vlakem z Washingtonu. Přišli i krajané, diplomaté, ochránci lidských práv. Ti všichni se setkali v České národní budově, aby si připomněli odkaz Havla jako člověka i jako politika. Americká zpravodajka Radiožurnálu byla u toho.
1: Mezi nažehlenými fasádami stojí cihlová budova s nápisem, který tu působí trochu nečekaně. Národní budova. Postavili ji čeští přistěhovalci na konci 19. století, a to za vlastní peníze, aby měli kde zpívat, cvičit a mluvit česky. Mezi hosty seděli hlavně krajané, ale také Američané, diplomaté a lidé z kultury, kteří Václava Havla znali osobně. Připomenout si jeho odkaz přišel i ekonom Jan Švejnar, který učí na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.
2: A jak ve světě prostě sílí autokratické myšlení, tak hodně lidí vlastně se obrací k jeho myšlenkám, a v tom smyslu bych řekl, že nabírá vlastně na popularitě a důležitosti. Že není tolik vlastně myslitelů a lidí, kteří měli dopad v té politické scéně, jako on globálně.
1: Dagmar Havlová na něj vzpomínala jak jako na manžela, tak i na politickou osobnost.
3: Milovala New York, toto město věčně pulzující. Často přemýšlím nad tím, co bych říkal na svět, ve kterém žijeme dnes.
1: Podle ní bych chtěl, aby lidé zůstali laskaví, empatičtí, zvědaví a odpovědní.
3: A především, abychom nestráceli naději.
1: Na gala večer přijela také Alice Albrightová, dcera Madeleine Albrightové, se kterou se Václav Havel velmi přátelil.
4: Well, President Havel and mom were very good friends.
1: Českému rozhlasu popsala to speciální pouto, které bylo mezi Václavem Havlem a její matkou Madeleine Albrightovou.
4: So they were democracy fighters.
1: Říká, že Václav Havel pro její mámu nebyl jen důležitým politikem, se kterým sdílela společné hodnoty, ale blízkým osobním přítelem.
4: She would be certainly very troubled by everything going on in the world.
1: Madeleine Albrightová by si podle ní dělala starosti se současným vývojem, ale vždycky věřila v sílu občanské společnosti a odhodlání veřejnosti bojovat za svobodu a bránit demokracii.
4: And people expressing their opinion through strong democratic processes.
1: Podle Alice Albright je odkaz Václava Havla aktuálnější než kdy dřív. Z Národního domu v New Yorku, Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: 6 hodin a 45 minut. Posloucháte Radiožurnál.
1: V Lotyšsku už za chvíli začnou volby. Lidé budou rozhodovat o novém složení stočleného parlamentu. Na výběr mají kandidáty ze 14 politických stran. Podle průzkumu je favoritem středopravicová strana Jednotná listina současného premiéra Andrise Kulbergse. Víc chystáme do zpráv 7. Na pražském Smíchově začala výluka tramvají mezi zastávkami na Knížecí a Smíchovské nádraží. Potrvá až do 18. října. Důvodem je poslední část rekonstrukce železničního mostu nad nádražní ulicí. Dopravu v době výluky zajistí náhradní autobusy. Některé tramvaje budou odkloněné přes Dvorecký most.
2: Počasí.
3: A nad Českem je většinou polojasno, nebo i skoro jasno. Polojasno je teď v Krkonoších, Sněžka má polojasnou oblohu a na Sněžce na Poštovně teplota na 5 stupních Celsia, 5 stupňů a skoro jasnou oblohu hlásí i Pardubice, 10 stupňů, stanice v Telči, Plzeň 11 stupňů a centrum Prahy taky na 11 stupních Celsia. Před námi tedy většinou jasný nebo skoro jasný den. Teď po ránu ještě počítejte s tím, že se můžou vyskytovat mlhy, ale ty se budou během dopoledne rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách to bude zpravidla kolem 16, malinko tepleji čekáme odpoledne na Šumavě, kde by mohlo být až 19 a foukat má jen slabý proměnlivý vítr.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: 6 hodin 49 minut posloucháte ranní víkendový radiožurnál a máme pro vás další tip na dnešní výlet. Zlínská zoologická zahrada dnes po setmění nabídne oblíbené lampionové prohlídky. Cesty v areálu ozáří stovky lampionů, plápolající louče a lampy. I přesto zahrada radí, ať si pro jistotu přibalíte do kapsy vlastní čelovku. Až do 9 hodin večer můžete nahlédnout do pavilonu žiraf a tapírů, projít se tropickou halou nebo pozdravit obyvatele zátoky Rejnou a nového centra lvů. Pokud by vám to nestačilo, tak můžete navíc vyrazit na 2-hodinový komentovaný okruh zámkem Lešná. Tam vás průvodci převlečení do kostýmu zapojí do vyšetřování skandálu kolem zmizelých diamantů z hraběcího náhrdelníku. Zámecké prohlídky začínají v 18 hodin a vyrážejí každých 20 minut. My se teď na radiožurnálu vrátíme ke sportu, bude to jako souboj bratrů, velmi dobrých přátel nebo skvělých kolegů, ale hlavně fotbalových trenérů dvou národních týmů, ano, Španělska a Česka. Právě tyto dvě země se už dnes večer utkají v Lize národů. Na lavice aktuálních mistrů světa bude Luis de la Fuente, na české straně zase Santi Denia.
1: Samozřejmě ty největší intimnosti neprozradím.
2: Začal s úsměvem na tváři vyprávět o kouči české reprezentace Santim Deniovi, trenér mistrů světa i Evropy, lodivo Španělska Luis de la Fuente.
1: Ne, pardon, se Santim jsme spolupracovali 12 let, jsme velmi dobří přátelé, vedli jsme spolu spoustu mládežnických reprezentací, byli jsme spolu na olympijských hrách, naše životy se rozešly hlavně kvůli tomu, jak moc se nám oběma pracovně daří, je skvělý trenér.
2: Řekl kouč Španělů de la Fuente, ten se svým bývalým asistentem Santim Deniou vedl několik španělských mládežnických týmů, od 13-letých fotbalistů až po téměř dospělé výběry. Se španělskou 21 vyhráli euro, s olympijským výběrem zase byli stříbrní na hrách v Tokiu. Jejich cesty se rozešly, až když Fuente převzal španělský A tým, se kterým dokázal vyhrát euro i mistrovství světa.
3: Je to ten nejlepší trenér na světě, a to doslova. Nejenže jsme spolu 12 let pracovali, my jsme spolu žili, a to ať už v dobrých nebo špatných časech. Chci mu poděkovat za všechny ty společné zážitky.
2: Vyprávěl Denia, který mimochodem tiskovou konferenci svého bývalého kolegy a stále přítele de la Fuenteho bedlivě sledoval.
1: Právě jsme spolu se Santim a Pablem mluvili. Je to pro mě něco jiného, protože oni znají mě a já znám je. Ve finále to ale stejně není o nás koučích, ale o hráčích, kteří vše rozhodnou na hřišti.
2: Dodal trenér Španělů Luis de la Fuente. Duel mezi ním a Santim Deniou, tedy mezi Španělskem a Českem v Lize národů, začne ve 20 hodin a 45 minut. Na této stanici uslyšíte přímý přenos. Z Ovieda Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: No.
1: Užijte si s Radiožurnálem nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. Zažijte jedinečnou atmosféru 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Podpořte své favority z české dostihové špičky i ze zahraničí. V neděli 11. října na dostihovém závodišti v Pardubicích. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
2: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: V Lotyšsku právě začínají parlamentní volby. Tisíce upravených aut z celé Evropy přijeli do Prahy na nelegální sraz. Hokejisté Třince vyhráli v novém ročníku extraligy i 7. zápas a vyrovnali rekord Litvínova. A bude slunečno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost a teploty až 24 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: V Lotyšsku právě začínají volby. Lidé si vyberou nové složení 100členného parlamentu. Favoritem voleb je podle průzkumu strana Jednotná listina současného premiéra Andrise Kulbergse. Ten se stal premiérem teprve v květnu, potom co rezignovala jeho předchůdkyně. Lotyši mají na výběr z celkem 14 stran.
5: Na poslední chvíli se tématem parlamentních voleb v Lotyšsku staly i ceny pohonných hmot, které už přesahují 50 korun na litr. Dalším tématem je třeba zdravotnictví a dlouhé čekací lhůty na odborná vyšetření i konkrétní lékařské zákroky. Stav dopravní infrastruktury nebo národní bezpečnost. V Lotyšsku je asi 1,5 milionu oprávněných voličů. Více než 177 tisíc lidí už odevzdalo svůj hlas předčasně. 5 tisíc z nich využilo možnost korespondenční volby. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Do Česka dorazily tisíce upravených aut z celé Evropy na nelegální tuningový sraz. Policie kvůli tomu výrazně posílila hlídky. Na bezpečnost dohlížel i vrtulník s termovizí. Zásadní problémy policisté ale řešit nemuseli, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
6: V jednu chvíli konkrétně na parkovišti v Čakovicích bylo asi 1000 vozidel a 2500 osob. My jako policisté jsme byli přítomni na místě a působili jsme hlavně preventivně, aby tam nedocházelo k žádnému protiprávnímu jednání.
3: Sraz má dnes pokračovat v Brně. Policejní hlídky budou celý den monitorovat dálnici D1 i čerpací stanice po celé trase. Vrátíme se k tomu v ranním Radiožurnálu po 7:30. Český rozhlas Dvojka dnes odvysílá speciální pořad Tobogán o Václavu Havlovi. Připomene tak, že v pondělí 5. října to bude 90 let od jeho narození.
7: Irena, určitě ti je zima. Rieger, není mi zima, drahoušku, vím to.
8: Prezident Václav Havel se vracel do pořadu v letech 2006 až 2008 a posluchačům také poprvé přečítal i ze své tehdy nové hry Odcházení.
7: Irena, přinesu ti deku.
9: Bylo to fascinující, protože já jsem mu navrhl a Odcházení tenkrát ještě nikdo neznal, že si rozhodíme role, něco bude hrát Dagmar Havlová, něco třeba já, a on řekl v žádném případě.
8: Vzpomíná moderátor Toboganu Aleš Cibulka.
9: Já jsem zvyklý své hry číst sám ještě z doby disentu. I tahle ta ukázka tam zazní.
7: Teď je pasáž o tom, jak Monika přináší tu deku.
8: V dvouhodinovém speciálu z pražské křižovatky zazpomínají také Dagmar Havlová, Eva Hlubová nebo Ivan Trojan. O hudební doprovod se postará Aneta Langerová s kapelou. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
3: A s moderátorem Alešem Cibulkou budeme mluvit v ranním Radiožurnálu v 7:50.
10: Sport. Českou fotbalovou reprezentaci po úvodních dvou domácích porážkách v elitní skupině Ligy národů nastoupí večer na půdě úřadujících mistrů světa i Evropy Španělů. Zápas v Oviedu začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve 25:40. Hokejisté Třince porazili Litvínov 3-2 a i po 7 kolech Tip Sport Extraligy jsou stále bodově 100%. Vyrovnali tak 2 roky starý rekordní vstup do sezóny právě Litvínova. Pokračuje autor dvou třineckých gólů Ondřej Kovařčík.
11: Jako každý zápas my chceme jít za 3 bodama a hlavně jsme minulý zápas neměli ty začátky moc dobře, tak jsme chtěli hlavně dobře startovat, co se nám povedlo a dařilo se nám to držet skoro celý zápas. Jsme za to strašně vděční a za ten start. Vlastně celé léto jsme si to říkali, že ten start potřebujeme chytit a že potom se hraje líp, jenom se soustředit dál a pořád makat.
10: Vítkovice prohráli s Karlovými Vary 0-3, Kladno podlehlo Hradci Králové 3-4 po nájezdech, Brno zdolalo Mladou Boleslav 3-2 také po nájezdech, Liberec zvítězil nad Olomoucí 2-0 a Pardubice nad Plzní 4-2.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Kolona na D1 v Brně a překážka na D8... Na D1 z Prahy do Vyškova za sjezdem na Rosice čekejte kolonu. Na 189. kilometru začíná pomalu jedoucí kolona, zejména kamionů v pravém pruhu. Mezi 192. a 195. kilometrem pracují silničáři, projíždí se pravým pruhem. Následně v omezení ve směru na Vyškov na 195. a 5. kilometru práce v pravém pruhu. Před nájezdem do omezení budete popojíždět 20 minut. Na D11 z Hradce Králové do Prahy zbystřete za sjezdem na Jičín. Mezi 41. a 35. kilometrem probíhá úprava dopravního značení a na 39. kilometru je uzavřený výjezd i vjezd na dálnici. Úprava dopravního značení probíhá na D11 i mezi kilometry 51 a 63 ve směru na Hradec Králové a mezi kilometry 53 a 66 ve směru na Prahu. Na obou místech je zvýšený pohyb lidí a techniky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude většinou slunečno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost a teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 19. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: Dobré ráno vám přejeme, 6 minut po 7 hodině vstáváte s radiožurnálem a my jsme rádi, že vám můžeme dělat společnost. Co nás čeká v následujících minutách? Krkonošská tundra se mění, hřebeny hor postupně zarůstají. Správa Krkonošského národního parku teď hledá možnosti, jak tomuto problému čelit. A pokud vás zajímají podrobnosti, zůstaňte s námi i dál po Morčíbě. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
4: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů, vysokých trav a keříčků. Krkonošská tundra se mění. Rychle se rozšiřují taky borovice, kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou flóru. Důvodem je měnící se klima, oteplování a změny podmínek pro růst vegetace.
1: Jsme na vrcholu Studniční hory, druhé nejvyšší hory Krkonoš.
2: V souvislosti s tím, jak se mění celosvětové klima, tak tady na hřebenech Krkonoš se ukazuje, že to, jak tady už není tak extrémně drsné, chladné počasí, napomáhá šíření druhů, které tady normálně jsou, ale držely by se víc na menší ploše.
1: Vysvětluje mluvčí zprávy Krkonošského národního parku Radek Drahný, ta typická tundra, tak ta pomalu opravdu zarůstá, mizí.
2: My to sledujeme o to intenzivněji, protože když nám krkonošská tundra vlastně zaroste, přijdeme o ten jeden z nejvzácnějších přírodních fenoménů hor.
3: Donedávna ty změny vegetace šly relativně pomalu.
1: Vysvětluje botanik Stanislav Březina.
3: Nejde o rozrůstání klečových keřů, které už tady byly, ale vlastně o vzcházení úplně nových klečí, těch semenáčků, což jsme donedávna v těchto polohách vůbec nepozorovali.
1: Jaké jsou možnosti správy parku, jak množení ať už vřesů, kleče nebo borůvčí zabránit?
2: Situace si vyžaduje hlubokou odbornou diskuzi, protože jsme v Národním parku, kde by měla být dána přednost přírodním procesům. Tady měli bychom to de facto nechat být, ale zároveň víme, že tady máme zákonem chráněné druhy. A my zároveň máme povinnost je ochránit tak, aby nevymizely.
1: Čili teď bude následovat to, že se vytipují jednotlivé oblasti a v nich se zasáhne.
2: Budeme napomáhat přírodě v lokalitách, kde víme, že ty vzácné druhy jsou. Ostatně už letošní experimentální pastva na Stříbrném hřebeni je toho jasným důkazem, kde jsme se pokoušeli právě návratem pastvy zjistit, jestli to je způsob, kterým bychom dokázali pomoci vzácnému endemickému všivci krkonošskému pravému, který právě trpí tím, že lokality, kde roste, jsou zarůstány travinami.
1: Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.

0: 7 hodin a 15 minut. Před námi jsou krátké zprávy.
1: Pilot, který se tento týden chtěl zřítit s letadlem aerolinek Fly Dubai, měl v rodném Ománu zákaz létání. Informovala o tom agentura AP a americký deník Wall Street Journal. Muže později zaměstnala letecká společnost se sídlem ve Spojených arabských emirátech. Zatím není jasné, jak moc ho prověřovala. Při středečním letu z Dubaje do Tel Avivu pilot v kabině napadl kapitána. Cestující a část posádky ho přemohli. Letadlo pak muselo nouzově přistát v Saúdské Arábii. Na palubě byly skoro 200 lidí. Většinou Izraelců. Na vrchu Krasíkov u Konstantinových lázní dnes pořádají slavnosti jablek. Připravené je moštování, ochutnávky jablečných jídel i řemeslné dílny. Ve 14 hodin vystoupí v kapli Máří Magdalény skupina Plavci. I letos jezdí na místo autobusový jablečný expres, který doveze návštěvníky od vlaku až ke Krasíkovu.
2: Počasí. Nad Českem ještě místy zvětšená oblačnost, jinak většinou jasno až polojasno a před námi slunečný a taky teplý den. Teď po ránu ještě počítejte s tím, že mlhy se můžou tvořit hlavně na severozápadě republiky, ale během dopoledne se potom budou rozpouštět. Nejvyšší teploty čekáme mezi 20 a 24 stupni. Na horách to bude kolem 16, na Šumavě ještě o něco víc, tam až 19 stupňů Celsia. A přes den slabý proměnlivý a nakonec většinou jihovýchodní vítr.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Jordánský Amán dokazuje, že i běžcům zdánlivě nepřívětivé město může být běhu zaslíbené. Prudké amánské kopce, ulice plné aut a horké podnebí prostě nejsou úplně ideální prostředí. Stačí ale na jeden říjnový den zavřít hlavní tahy amánskými údolími a příjemná maratonská trasa je na světě.
1: Dopravní zácpy jsou v Amánu rozhodně pojem. Dokonce takový, že slovíčko dopravní zácpa některé jazykové školy zařazují do prvních lekcí. A vidět amánskou silnici úplně prázdnou, zavřenou pro auta je opravdu nezvyk. Běží se klasický maraton, půlmaraton a taky 10-kilometrový závod. Na jeho startu teda už vůbec nebyl takový klid. Já jsem se přesunula do cílového prostoru, tady už teda taky není úplný klid a cílem teď probíhají, respektive spíše pokulhávají tři kamarádi. Ten, který je uprostřed, má obvaz na koleni.
2: My name is Malik.
1: Asa Malik.
3: V druhé polovině půlmaratonu jsem si natáhl sval a vůbec jsem nemohl chodit, tak mi tady kamarád pomohl.
4: Popotál jsem ho. Běželi jsme poprvé a rozhodně bych to udělal zas. Fakt to bylo pěkné.
3: Vybrali ulice, ve kterých bývá běžně nejvíc aut a dobře se běželo.
5: Pěkná rovná cesta, hezké výhledy, krásný východ slunce.
1: Naštěstí dneska nesklamal pověstný amánský vítr, který fouká a docela zvládá chladit už poměrně unavená těla běžců a běžkyň. Is this your last part?
6: It's the last part. Final thing.
1: Final thing? Okay, I run with you.
6: I feel like I'm dead now.
1: Tak na posledních pár stovek metrů jsem se připojila k americkému běžci Benovi. Říká, že teď už po těch skoro 42 kilometrech se cítí mrtvý. Já si myslím, že já se budu cítit mrtvá, až s ním doběhnu do cílové rovinky. Tak jsme doběhli z cíle amánského maratonu. Jana Karasová, Radiožurnál.

0: Experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firem z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně. Mediálním partnerem je Radiožurnál. Více informací na msvbrno.cz.
1: 7 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Rusko v noci zasáhlo severní most přes řeku Dněpr v Kyjevě. Oznámil to starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Na místo už podle něj míří záchranáři. V posledních dnech ruské drony opakovaně zasáhly taky jižní most přes řeku. Kličko už dřív uvedl, že ruské údery ničí kyjevskou kritickou infrastrukturu, logistiku, bydlení i další klíčová zařízení. Justiční databáze a weby soudů jsou po několikadenním výpadku znovu plně dostupné. Ministerstvo spravedlnosti v pátek oznámilo, že technické potíže odstranilo. Výpadek zasáhl například databáze Infosoud a Infojednání, anebo weby Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu. Problémy podle ministerstva způsobila závada na hardwaru. V Česticích na Strakonicku budou mít ode dneška dva nové kameny zmizelých. Připomenou Helenu Abelesovou a její dceru Evu. Před druhou světovou válkou žili na Čestickém zámku a později zahynuli v koncentračním táboře. Slavnostní uložení kamenů začne u zámku hodinu popoledni. Sport. Čeští fotbalisté se v Lize národů představí ve Španělsku proti domácímu výběru. Zápas má výkop ve 20 hodin a 45 minut a celý ho v přímém přenosu odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport. V pátečních duelech elitní divize Francie poprvé ztratila body, když remizovala s Itálií 1-1. Belgie porazila Turecko 3-0 a ve druhé úrovni zaznamenal hat-trick Robert Lewandowski a pomohl Polsku k výhře nad Rumunskem 6-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D10 u Mladé Boleslavy a omezení na Pražském okruhu. Na D10 z Mladé Boleslavy do Prahy za nájezdem z Mladé Boleslavy je uzavřený pravý pruh. Na 42. a půl kilometru nehoda

0: Následně v omezení ve směru na Vyškov na 195,5 km práce v pravém pruhu. Před nájezdem do omezení budete popojíždět 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Nejenom v západních, ale taky ve východních Čechách se tvoří mlhy. Přízemní mlha je teď v Pardubicích, nad Pardubicemi zůstává polojasná obloha, ve městě většinou kolem 5 stupňů. 9 stupňů na teploměrech vidíte v Karlových Varech, kde je obloha oblačná, na Karlovarsku taky mlhy. Ostrava skoro jasno, tam je chladněji, tam jsou 3 stupně Celsia. Holešov na Kroměřížsku má aktuálně 4. Když se podíváme na Praděd do Jeseníku, tak tam má 8 stupňů Celsia a v Telči na Vysočině je aktuálně 9. Taková tedy současná situace a předpověď říká, že většinou bude jasno nebo skoro jasno. Teď po ránu ještě místy počítejte s mlhami, které se ale dopoledne budou nakonec rozpouštět.
3: Nejvyšší teploty dnes od 20 do 24 stupňů, nejvyšší teploty v 1000 metrech by měly být kolem 16, na Šumavě až 19 a vítr bude slabý proměnlivý, během dne většinou jihovýchodní do 4 metrů za sekundu, zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny a jižní Moravy může být až mírný vítr.
2: Abychom měli víkend kompletní, ještě pohled na zítřek. Podle meteorologa Štefana Hanžáka čekáme i zítra jasno až polojasno, po ránu mlhavo, na severozápadě výjimečně i přeháňky a zítřejší maxima 19 až 23. Tolik zprávy. Teď Štěpán Pokorný, hezké ráno.
4: Dobré ráno, posloucháte nás v 7.34. Stovky upravených aut by dnes mohly přijet do Brna na ilegální tuningový sraz. Už včera se sjeli v Praze. Jejich přesuny po městě monitorovaly posílené hlídky policie. Přímo mezi účastníky byla i reportérka Radiožurnálu a co natočila, co zjistila, tak to si poslechněte po písničce od Robbieho Williamse.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: až 1000 aut s vylepšenými motory, upravenými podvozky, výfuky nebo pneumatikami. Do Prahy se včera sjeli účastníci ilegálního celoevropského tuningového srazu. Kvůli obavám z nelegálních závodů policie výrazně posílila hlídky. Větší problémy ale policisté nakonec řešit nemuseli.
1: Stovky lidí mezi upravenými auty, hluk motorů a nad parkovištěm policejní vrtulník. Část nelegálního tuningového srazu dorazila večer na pražský Zličín.
2: Je to auto, co má Van Cleef motor. Normální motoru jsou válce a tady je takovej malej trojuhelníček, který se točí dokola. Nahoře vtahuje vzduch, ven ho dostává pryč.
1: Popisuje své auto Tomáš, který na akci podobného typu dorazil poprvé. S přítelkyní přijeli z Teplic.
2: Teď jsme teda na druhé lokaci, ta první, tam jsme se ani nedostali, protože miliarda aut.
1: První oficiální lokalitou bylo parkoviště v Čakovicích. Tam se ale na parkoviště kvůli koloně aut mnoho řidičů ani nedostalo. Průjezd na Zličín byl o něco klidnější. Bez auta se přišli podívat Nelly s Dominikem.
3: My jezdíme spíš na organizovaný jako legálně srazy.
4: A jak byste to teda zhodnotili?
5: Když už, tak za můj čas právě spíš ty organizovaný mýty, kde jsou prostě ty zajímavější auta a nakonec i jako prostor pro nějaký ten bordel. Tady, že jo, je to hnedka prostě rozehnaný. Musí se tu držet pořádek, tady jsme prostě, že jo, večer na ulici, že jo.
3: Hlavně za mě jako se mi určitě nelíbí ta pyrotechnika tady. To mi přijde trošku už jako za čarou.
1: Na tuningový sraz vyrazili taky lidé ze zahraničí. Potkala jsem třeba skupinku, která přijela z Německa. Mezi nimi byl i Fion.
6: Dnes ráno mi napsal, dodnes chce jít do Prahy. Řekl jsem, jedeme. A po práci jsme nasedli do auta. 450 kilometrů.
4: So far.
1: A zatím, co myslíte?
6: Lepší než v Německu. V Německu je policie hodně drsná. Uděláte jednu malou věc špatně a celé vaše auto je pryč.
1: Policistů je ale večer v Praze výrazně víc než obvykle. Hlídají jednotlivá místa srazu, provoz kolem nich a auta kontrolovali už při příjezdu do metropole. Třeba na dálnici D1 některým řidičům nelegální úpravy neprošly.
7: V tomto konkrétním případě bude vozidlu ukončena platnost ověření technické způsobilosti pro provoz na pozemních komunikacích. Vozidlu bude zadrženo osvědčení o registraci vozidla. Bylo tam shledáno více závad nebezpečné kategorie a je to z toho důvodu úpravy výfukového systému.
1: Zásadní problémy ale večer policisté řešit nemuseli. Sraz má dnes pokračovat v Brně. Policejní hlídky budou proto celý den monitorovat dálnici D1 i čerpací stanice po celé trase. Z Prahy Laura Hájková, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 7:45. Přejeme vám dobré ráno.
3: Skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 v příštích 4 měsících uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy. Většinu zásob pošlou na trh už během prvních 20 dnů. Má to stabilizovat světový energetický trh kvůli konfliktu na Blízkém východě. Víc od naší zpravodajky Jany Ciglerové chystáme do zpráv 8. Novou knihovnu spisovatele Ivana Klímy dnes slavnostně otevřou ve vile Plaček v Ivančicích u Brna. Představí několik desítek knih z jeho tvorby od 60. let minulého století. Klímova rodina při otevření uvede i novou knihu Praha má láska. Rukopis našli příbuzní před rokem v autorově pozůstalosti. Titul poprvé vychází v češtině i dalších jazycích.
0: Počasí.
4: I když se to na mnoha místech nemusí zdát, protože je třeba zataženo nízkou oblačností anebo mlhavo, nakonec nás čeká slunečný den. Když se teď podíváme trochu po mapě, tak Beskydy, aktuálně Lysá hora, skoro jasno a teplota na 8 stupních Celsia. Ústí nad Orlicí hlásí teplotu jenom kolem 4 stupňů Celsia. České Budějovice mají kolem 6-11 stupňů, hlásí potom stanice Praha Kbely. A předpověď, ta říká, že nakonec bude většinou jasno nebo skoro jasno. Jasno, ráno teď se hlavně v severozápadní polovině Čech tvoří mlhy, ale ty se nakonec dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty mají být mezi 20 a 24 stupni, na horách to bude kolem 16, na Šumavě tam vystoupí teplota až k 19 stupňům Celsia. No a vítr jenom slabý, proměnlivý, anebo bude foukat od jihovýchodu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Radiožurnál je s vámi v 7 hodin 49 minut. Pravidelně býval hostem Tobogánu a právě v tomto pořadu předčítal ze své nejnovější knihy Odcházení. Dnes se symbolicky Václav Havel do pořadu Českého rozhlasu Dvojka vrátí. Prezidentovi nedožité 90. přijdou do pražské křižovatky připomenout jeho přátelé i první dáma Dagmar Havlová. No a samozřejmě nebude chybět moderátor, bez toho by to ani nešlo, bez Aleše Cibulky, kterého teď vítám. Dobré ráno.
1: Hezké dobré ráno, zdravím všechny posluchače Radiožurnálu.
0: Tobogán začne klasicky v 11 hodin, potrvá 2 hodiny, tak kteří hosté, kromě už těch zmíněných a avizované Dagmar Havlové, k vám dorazí?
1: No teď už můžu klidně říct, že Dagmar Havlová na 99% bude. Máme ji v letadle a dosedat by měla zhruba za hodinu na svém letu z New Yorku na ruzyňské letiště Václava Havla, což je symbolické. No a dorazí z těch, které si pozvala třeba Eva Holubová, Leona Machálková, bude tam Ivan Trojan, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, hrát a zpívat bude Aneta Lengerová se svou kapelou, pro kterou mimochodem pan prezident Havel, jak nám tenkrát prozradil, hlasoval v Superstar. No a dorazí také utajený host, u kterého jsme dlouho nevěděli, jestli to klapne. Nakonec si ten sympatický člověk přebukoval letenku, z Londýna dorazil a to, že tam bude s námi, to bude, myslím, velké překvapení i pro ty další hosty.
0: Nejsou 2 hodiny málo?
1: Já myslím, že jo, ale to je ta výhoda, že ledva se odpojíme z vln Českého rozhlasu, my tam budeme pokračovat, máme domluvený už třeba nášup s Anetou Langerovou, zaspívá ještě navíc Leona Machálková a myslím, že tou 13. hodinou to neskončí, takže ti, kteří měli štěstí a získali vstupenky do pražské křižovatky, ti u toho budou, je už tak narváno, že sedět se bude i nahoře na kruchtě, i na těch bočních schodech. Pokud kostel svaté Anny znáte, tak víte, jaké schodiště tam je, takže budeme usazovat i tam, jaký o to byl zájem a já z toho mám velkou radost.
0: Můžete alespoň naznačit, kdo je tím tajemným hostem? Víme, že je sympatický, to jste říkal, ale ještě trošičku přidejte.
1: Tak já přidám ještě takovou zajímavost, že byť dorazí z Velké Británie, nebo už dorazil, protože je v České republice, nebudu muset provětrat svou chabou angličtinu, protože umí výborně česky, narodila se totiž ve Zlíně. Navíc vám neřeknu.
0: Všichni účinkující dostanou netradiční dárek, Aleši, tak o co půjde, to můžete říct?
1: To můžu říct, já mám velkou radost, že budeme tahleta ne ocenění, ale vlastně poděkování předávat a budou to stříbrná srdíčka do klopy, která byla vyrobena přesně podle toho srdce Václava Havla, tak jako vždycky maloval ke svému podpisu, takže to bude takové poděkování pro všechny, kteří do pražské křižovatky dorazí a zavzpomínají na něj. A díky rozhlasovému archivu tam společně s námi bude i Václav Havel a budeme mít šanci si ho připomenout i jinak než jako státníka, ale jako třeba velmi vtipného pedanta a puntičkáře a sám bude předčítat i ze svého odcházení, tak jak jste to říkal, tenhle ten moment si připomeneme z roku 2007.
0: Tak je to proto, že Václav Havel býval pravidelným hostem Tobogánu a to v předvánočním čase v letech 2006, jak jste zmiňoval, 2007 i 2008, tak pojďte nám dát nějakou vzpomínku, hlavně tedy pro posluchače, kterou si třeba vybavíte hned teď jako první.
1: No, bylo toho hodně, ale možná jednu jo, tam ji taky připomeneme. Byl to tuším ten rok 2007, on dorazil, to už byl samozřejmě ex-prezidentem a byl velmi nervózní, což samozřejmě před přímým přenosem nechcete. Chcete, aby host byl naprosto v pohodě, tak jsem se ho ptal, z čeho ta jeho nervozita pramení a on se mi svěřil s tím, že doma v Dělostřelecké zapomněl svou aktovku. Okamžitě svého asistenta vyslal, aby do Dělostřelecké jel a už začal přímý přenos, bylo tak 11:10 a tu aktovku mu přinesl přímo na jeviště. A mě to nedalo, abych se ho zeptal, co v té tašce má tak důležitého, že bez toho byl nervózní. A on doplnil, že opravdu je takový pedant a puntičkář, že tam má, jak řekl doslova, veškerou svou identitu, třeba občanský průkaz. Což mě fascinovalo a říkal jsem mu, jako k čemu potřebuje Václav Havel občanský průkaz. A on naprosto bez rozmýšlení odpověděl, no co kdybych byl třeba legitim. Takže v tomhle tom on byl roztomilej pedant puntičkář, který vždycky chtěl mít přesně všechno tak, jak má být.
0: Ivan Trojan, Oldřich Kaiser, i Dagmar Havlová, to jsou jedni z hostů, o kterých jsme už mluvili, ale co vy, nejste přeci jen nervózní, protože jsou to hvězdy českého filmu, hlavně tedy mají studnici historek v sobě, tak nebojíte se, že to třeba neukočírujete?
1: No, jediné, z čeho je člověk nervózní, já mám teď před sebou scénář toho dnešního dvouhodinového přímého přenosu a je to takřka na minutu, protože samozřejmě každý by měl mít svůj prostor, takže já vždycky před tím přímým přenosem mám hrůzu z toho, abych na nikoho nezapomněl, aby nikdo nezůstal v zákulisí, aby se všechno zvládlo, abychom tam dostali všechny písničky. Když jsem včera dostal stopáže písniček Anety Langerové, ta pod 5 minut nejde, takže celé jsme to posunuli ještě dál, ale já doufám, že tu 13. hodinu trefíme, ale zase na druhou stranu, kdo tvrdí, že zprávy ve 13 hodin musí být přesně ve 13 hodin? Já vím, že
0: vy na Radiožurnálu to tvrdíme.
1: Vy na Radiožurnálu jo, ale taky já si říkám přenos Václav Havel, navíc třeba v hledišti bude i generální ředitel Českého rozhlasu, tak třeba dostaneme nějakou výjimku a když se rozpovídáme, tak ten další program šoupneme. Je to přeci jenom výjimka, ale doufám, že to se nestane a že to všechno opravdu do toho času vměstnáme. To je taková detektivka pro mě a z toho jsem tak jako vždycky rozrušený, abychom to všechno zvládli. Tenhle ten pocit znáte.
0: My se těšíme. Tobogán na dvojce s Alešem Cibulkou zavzpomíná na Václava Havla. Díky a ať se to podaří. Naslyšenou.
1: Mějte se krásně, hezký den, užijte si ho.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
3: Azurit a jeho vůně.
4: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
5: Země skupiny G7 uvolní po nátlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa část nouzových zásob ropy. Vysoké školy zřejmě budou muset kvůli nedostatku peněz přijímat méně studentů. České fotbalisty čeká ve Španělsku zápas s nejlepším týmem světa. A bude slunečno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost a teploty až 24 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
5: Skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 v příštích 4 měsících uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy. Většinu zásob pošlou na trh už během prvních 20 dnů. Ustoupili tak tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Evropě pohrozil zastavením dodávek americké nafty. Právě Spojené státy jsou pro Evropu jejím největším dodavatelem.
6: Dohodu oznámil Donald Trump na své sociální síti po telefonátech s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a dalšími lídry G7. Galon nafty minulý měsíc poprvé v historii přesáhl $6 a teď stojí v průměru v přepočtu zhruba 37 korun na litr. Po zprávě o dohodě nafta zlevnila o 5%. Americký ministr energetiky Chris Wright tlačí na rychlé uvolnění zásob kvůli sklizni a začínající topné sezóně. Analytici ale varují, že pokud válka na Blízkém východě a výpadky ruských dodávek potrvají, Evropa zůstane bez rezerv. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů, a to už v příštím roce. Podle České konference rektorů je důvodem dlouhodobé podfinancování. Kritický má být rok 2028, říká předseda konference a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
7: Podle těch průzkumů je to zhruba 14 dní stará informace, takže meziročně jsme nabrali o 8% studentů nově zapsaných více, ale ty finanční prostředky, které nám narostly, jsou o 3%. Samozřejmě nemůže to být jedna ku jedné, ale to je méně jak polovina počtu studentů, to se někde projevit bohužel musí.
5: Ministr školství Robert Plaga za ANO řekl, že o podfinancování ví a pro roky 2028 a 2029 už vyjednal zvýšení vždy o 1 miliardu korun. Rektoři ale potřebují navýšení o 3 miliardy ročně. Jednat o tom chtějí i s vládou. V zaniklé obci Čistá ve Slavkovském lese se dnes rozsvítí kostel svatého Michala. Po odsunu Němců a ostřelování městečka Československou lidovou armádou po druhé světové válce zůstaly z kostela jen základy a právě na nich se rozhoří svíce. Po setmění je zapálí dobrovolníci ze spolku Terra Incognita. Ti několik let celý prostor čistí. Už odpoledne pořádají festival s přednáškami, promítáním a kapelami.
8: Myslím si, že by se tady mělo odkrýt pro lidi, jak to tady dřív vypadalo, aby viděli tu historii, kolik tady bylo různých obydlí a vesnic a co všechno zmizelo díky armádě, díky komunistům.
9: Říká s lopatou v ruce dobrovolník Petr Němec. Ve stanu, který tady postaví dobrovolníci, se bude čepovat i pivo, vlastně více než po 80 letech poprvé. A bude to taková slabá náhrážka za těch 10 zájezdních hostinců, které tady kdysi v Čisté fungovaly. Ze Slavkovského lesa Lubomír Smatana, Radiožurnál.
10: Sport. Čeští fotbalisté se večer představí v Lize národů ve Španělsku proti nejlepšímu národnímu týmu světa podle žebříčku Mezinárodní federace. Španěli dovedl k titulům na Euru i nedávném světovém šampionátu kouč Luis de la Fuente, který 12 let spolupracoval s aktuálním trenérem české reprezentace Santim Deniou. De la Fuente o Deniovi říká.
11: Se Santim jsme spolupracovali 12 let, jsme velmi dobří přátelé, vedli jsme spolu spoustu mládežnických reprezentací, byli jsme spolu na olympijských hrách. Naše životy se rozešly hlavně kvůli tomu, jak moc se nám oběma pracovně daří. Je skvělý trenér.
10: Zápas mezi Španělskem a Českem ve třetím kole Ligy národů začne v Ovědu ve 25:40, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Hokejový útočník David Pastrňák v NHL dvakrát asistoval u vítězství Bostonu nad Winnipegem 4-3 v prodloužení. Gólman Lukáš Dostál vychytal triumf Anaheimu na ledě Vegas 4-3. Za poražené jednou skóroval Tomáš Hertl.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Omezení na D1 v Brně a nehoda na D10 v Mladé Boleslavi. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Popůvky. Na 183. kilometru se dojíždí do kolony hlavně kamionů v pravém pruhu. Kolona se táhne až na 194. kilometr, tam frézují vozovku a projíždí se pouze pravým pruhem. Osobní auta zastavují na 187. kilometru, zdržení je tam asi půl hodiny. Na D10 z Turnova ve směnu do Prahy zpozorněte za sjezdem na Jičín. Na 42. a půltém kilometru havarovalo v omezení osobní auto. Blokuje pravý pruh, musí se projíždět proto levým protisměrným pruhem. Výraznější zdržení zatím ale nenaberete. D10 ještě jednou, tentokrát z Prahy směrem do Turnova, velmi opatrně za sjezdem na Březinu. Na 64. kilometru máme hlášený kus pneumatiky na vozovce. A na Pražském okruhu připomínáme omezení mezi sjezdy na Chulupice a Lochkov. V obou tunelech pracují na údržbě a projíždí se vždy pouze jedním tubusem. Před tunely proto počítejte s kratším zdržením z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude slunečno, ráno místy mlhy a teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 19. Tolik zprávy. A pokračuje Ranní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
4: Dobré ráno, Radiožurnál pokračuje po 8 hodině, konkrétně máme 8 hodin a 6 minut přesně. Mají za úkol maskovat vojáky i jejich techniku, některé připomínají podzimní listí, jiné bílý sníh. Jak se motají maskovací sítě pro vojáky na Ukrajině, se dozvěděli dobrovolníci v libereckém paláci Hlíbik, kteří s jejich výrobou přišli pomoct. Více o akci Motanka se dozvíme v další reportáži po Tomu Volkrovi. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
1: Víkendový Radiožurnál
0: a Štěpán Pokorný.

0: S motáním maskovacích sítí pro ukrajinské vojáky pomáhali dobrovolníci u libereckého paláce Líbek. Akci uspořádala organizace Krajanka z Jablonce nad Nisou, která dlouhodobě pomoc Ukrajině nabízí. Sítě vyrobené díky iniciativě Motanka mají za cíl maskovat vojáky i jejich techniku ve válečných oblastech.
1: Pleteme jedno okénko a jedno necháme, jedno pleteme a jedno necháme a to je takový cik-cak.
2: Olesia Savrasová je dobrovolnice původem z Ukrajiny. Na akci Motanka v Libereckém paláci Líbek se zapojila do ruční výroby vojenských maskovacích sítí.
1: To, když zavazujeme z jedné strany, začínáme vždycky s jedné místnosti, ano, a pokračujeme. Je stejný vzorek jako z jedné strany, také z druhé. To je takový pro začátečníky, který ještě neumí a mají strach, že to všechno zapletá.
3: Pro počátku já jsem jezdil na Ukrajinu motat maskovací síťky a tam těch iniciativ a vlastně lidí, kteří pomáhají Ukrajině v boji za svobodu, je strašně moc.
2: Vysvětluje Tomáš Novotný, jeden ze zakladatelů iniciativy Motanka.
3: My jsme právě si říkali s organizací Kránka v Jablonci nad Nisou, že by bylo skvělý pomáhat tady u nás, protože tady máme plnou řadu dobrovolníků a vlastně lidí, kteří by chtěli pomáhat i Ukrajině a jenom vlastně neměli kde.
4: K čemu ta síť prakticky bude sloužit?
3: Ty síťky tady vlastně u nás vyrobíme a pak je posíláme na Ukrajinu, kde tyhle ty sítky krajou právě ty obránce a ty vojáky. Tam je nějaký zákop a v něm je nějaký ten člověk, takže má nad sebou právě tuhle maskovací síťku, aby ho právě kryla před různými věci, jako jsou drony.
4: Víte přesně, kam poputuje tahle síť, kterou tady připravujete?
3: Je to třeba Doněcká oblast, oblast kolem Charkova.
1: Pleteme tři různé barvy, aby to vypadalo jako už žluté, zelené, hnědé listečko.
2: Podle dobrovolnice Olesie Savrasové je potřeba rozlišovat barvy sítí pro různé roční doby. Sítě na podzim se liší od těch jarních především odstínem zelené barvy. Sítě na zimu jsou pak zcela bílé.
1: Tento vzorok není tak jednoduchý jak ten první, protože tady my musíme plést jenom z jedné strany. To musíš přemýšlet dopředu, kam půjdeš. Všechny pleteme jako trojúhelníky.
2: S motáním sítí můžou lidé pomoct ve více než 10 městech po celém Česku. Třeba v Praze, Teplicích nebo Litomyšli. Z Liberce Karolína Lašáková, Radiožurnál.

0: 8 hodin a 15 minut. Je s vámi Radiožurnál.
1: Na pražském Vyšehradě začne akce Jedlička 100. Připomene 100 let od úmrtí zakladatele Jedličkova ústavu a podolského sanatoria Rudolfa Jedličky. Na programu jsou komentované prohlídky areálu, křest životopisné knihy a koncert kapely The Tap Tap. V Karlovachových sadech pak účastníci vysadí pamětní jedly. Rudolf Jedlička prosazoval vzdělávání a samostatnost dětí s tělesným postižením a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Ústav na Vyšehradě založil v roce 1913. Němci si připomínají 36 let od znovu sjednocení země v roce 1990. Východní a západní Německo se spojilo necelý půl rok po pádu berlínské zdi. Hlavní oslavy letos hostí město Brémy. Z projevy tam vystoupí německý prezident Frank-Walter Steinmeier i kancléř Friedrich Merz.
2: Počasí.
3: Víkend v Česku bude patřit babímu létu, čeká nás slunečno a k tomu nadprůměrné odpolední teploty. Bude tedy většinou jasno nebo skoro jasno, počítejte s tím, že se ještě mohou místy vyskytovat mlhy, ale dopoledne se všechny rozpustí. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách to bude většinou kolem 16 a na Šumavě naměříte až 19 stupňů Celsia. Foukat by měl slabý, proměnlivý, během dne většinou jihovýchodní vítr.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Žirovnice se loučí s tradiční výrobou knoflíků, jejíž kořeny sahají až do předminulého století. Tamní knoflíkářský průmysl bude do budoucna produkovat už jen automobilové díly, které v posledních letech tvořily páteř produkce. Úplně poslední knoflíky teď opouštějí výrobní halu.
1: Tady je 16 automatických strojů. Jo, jsou různý, které jsou standardní, které dělají jako košilový knoflíky a pak jsou tam ty, které jsou zdobící a ty jsou šestioperační.
2: Seřizovač Pavel Ryšavý mi ukazuje výrobní halu žirovnického knoflíkářského průmyslu. My tady vidíme i docela netradiční suroviny, tamhle paroží.
1: Po mojí levé ruce je ruční dírna, na které se jako vyrábí i z kostí, nebo z paroží, nebo z kokosů. Takový je to víceméně pro myslivce, takový doplňky.
3: Tohle to je vlastně ukázka, když se řekne žirovnice a perleť, tak tohle to jsou vlastně ještě ukázky právě těch přírodních materiálů, to zná lastury, ze kterých se potom ty perleťové knoflíky vyráběly.
2: Představuje mi další z materiálů ředitel Pavel Zvěřina. Pane Ryšavý, já vím, že ta výroba těch knoflíků má končit, nebude se vám stýskat?
1: No tak je to víceméně, jako už jsem tady byl pár let, tak je to taková práce, na kterou jsem navyklý.
3: Ale Pavle, já řeknu, to není o pár letech. Kolik je to let skutečně?
1: Já osobně jsem sem nastoupil po maturitě v roce 85.
3: Jinak, když jsme procházeli tou přední částí haly, tak tam jsme potkali dvě dámy a ta jedna z nich nastupovala ve svých 15 letech. A vlastně teďka snad se neurazí, když řeknu, že má 5 let do důchodu.
2: Žirovnice a knoflíky, to je vlastně hodně spojené dohromady. Teď ta výroba končí.
3: No, bylo to, musím se přiznat, že to bylo nelehký rozhodnutí. Když jsem si propočítal a zcela otevřeně jsem to komunikoval na naše zaměstnance, když jsem spočítal, jak by vypadal příští rok s vyššími náklady a nižšími tržbami, tak z toho jednoduše vyšlo, že bychom nebyli schopni ten podnik udržet.
2: A ti lidé, kteří tady pracují?
3: Já bych to rozdělil asi na dvě části. Obě dvě skupiny mají možnost pokračovat dál. Některá část už se rozhodla právě v tom automotive biznisu a s tou druhou máme schůzku v první polovině října, kde oni vyslyší, jaké možnosti by mohli mít pokračovat.
2: Zbude po knoflíkách v Žirovnici nějaká památka?
3: Shodou okolností jsem měl možnost navštívit teď v nedávné době pana starostu. Vyjádřil velké odhodlání k tomu, aby jsme vymysleli způsob, jak tu tradici tady zachovat, minimálně v tom, že by jsme mohli rozšířit už teď aktuální, řekněme, muzeum, výstavu knoflíkářství v Žirovnici.
2: Knoflíkářská výroba má v Žirovnici 160 letou tradici. Milan Soldán, Radiožurnál.

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru irozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.

0: si pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Osm hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: V Česku se začínají šířit respirační nemoci. Do ordinací zatím přicházejí lidé spíš s lehčími virózami. Podle lékařů zatím částečně stojí střídání chladných rán a teplejšího odpoledne. Hlavní nápor nemocných praktici teprve čekají s příchodem chladnějšího počasí. Vyšetřování údajného hromadného znásilnění studentky Cornellovy univerzity přebere generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová. Podle americké stanice CNN to oznámila guvernérka státu s tím, že ztratila důvěru v současného prokurátora. Vyšetřování případu úřady obnovily potom, co studentka univerzitu zažalovala. Tvrdí, že ji znásilnilo 7 spolužáků a univerzita ji nedokázala ochránit. Na 7 místech v Česku se dnes lidé můžou podívat do lesů obnovených po kůrovcové kalamitě. Akci pořádá státní podnik Lesy České republiky. Zájemce čekají komentované prohlídky, ukázky lesnické techniky, včetně dronů, uvidí i práci s motorovou pilou a stromolesce. Připravený je taky program pro děti. Sport. České fotbalisty dnes čeká třetí duel v elitní skupině Ligy národů, tentokrát ve Španělsku. Začne ve 20:45 a živě ho bude vysílat Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Prvoligový Jablonec v reprezentační přestávce vyhrál ve fotbalovém MOL Cupu na Julisce nad pražskou Duklou z druhé nejvyšší domácí soutěže 1-0. Dostal se tak do osmifinále.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D1 v Brně a také na Pražském okruhu v tunelech. Na D1 z Prahy směrem do Brna dejte pozor za sjezdem na Domašov. Na 177. kilometru se dojíždí do kolony hlavně nákladních vozidel. Kolona pokračuje až do Brna na 194. kilometr. Tam pracují silničáři v levém pruhu, pro osobní auta je to zhruba na půl hodiny. A na Pražském okruhu připomínáme víkendové omezení mezi sjezdy na Lohkov a Písnici. V obou tunelech pracují na údržbě, projíždí se vždy pouze jedním tubusem, v obou směrech proto počítejte s kratším zdržením. Omezení by mělo končit zítra v poledne. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Největší zima byla dnes po ránu na Šumavě, konkrétně na stanici Kvel.

0: Meteorologa Štefana Hanžáka bude příjemně i zítra. Opět jasno až polojasno, po ránu výjimečně mlhy, na severozápadě ojediněle i přehánky. Nedělní maxima 19 až 23 stupňů. Tolik zprávy. A teď je tady Štěpán Pokorný. Hezké ráno.
1: 8 hodin 33,5 minutky k tomu přejeme pěkné ráno s radiožurnálem. Lotyši dnes volí nové složení 100členného parlamentu. Na výběr mají ze 14 stran a většina z nich chce udržet pro obranný směr politiky. Téma probereme za chvilku, spojíme se s naší zpravodajkou Kateřinou Havlíkovou. Teď Amy McDonald, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: V lotyšských parlamentních volbách už hlasovalo více než 177 tisíc lidí, přestože hlavní volební den je až dnes. Právo předčasné volby měli ti, kterým by dnes se neumožnila návštěvu volební místnosti, například práce. Kdo je favoritem voleb a jestli se do popředí na poslední chvíli dostalo nějaké nové téma? To už si povíme se zpravodajkou Radiožurnálu v Polsku a po Baltí Kateřinou Havlíkovou. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Co voliče na poslední chvíli oslovilo?
1: Jsou to ceny pohonných hmot, protože ty se nyní v Lotyšsku vyšplhaly v průměru na více než 2,15 € za litr dýzlu, tedy asi 53 korun, a v případě benzínu je to 50 korun. Přitom třeba ceny elektřiny, topení, plynu, pohonných hmot byly obrovským tématem v roce 2022, tedy při posledních parlamentních volbách, kdy země zároveň čelila energetické krizi. Problémem Lotyšska totiž je, že životní náklady jsou tam v průměru vyšší než v Česku, ale zároveň průměrný příjem je nižší než ten český. Ještě před měsícem politologové předpokládali, že se ceny energií už nestanou takovým tématem jako před 4 lety, protože Lotyšsku se podařilo ty zdroje diverzifikovat a ceny stabilizovat, ale růst cen na čerpacích stanicích

0: hranicích kvůli válce na Blízkém východě, tedy o Hormuzský záliv, na poslední chvíli to téma změnili.
1: Kdo je favoritem voleb?
0: Podle posledních průzkumů to vypadá, že vítězem bude Jednotná listina, tedy dříve opoziční strana, která ale letos v létě získala z prezidentova pověření premiéra Andrise Kulbergse. Kulbergs dokázal získat pro svoji stranu podporu a nyní ho může volit až čtvrtina voličů, tedy podle posledních průzkumů. Jednotná listina ale bude určitě potřebovat ještě nejméně dva koaliční partnery. Lotyši mají na výběr z celkem 14 stran, ne všechny strany, ale překročí ten 5% práh pro vstup do Sajmy.
1: A jaké strany cílí na ruskojazyčnou menšinu?
0: No, ona ta situace Rusů v Lotyšsku se po plnohodnotné ruské válce proti Ukrajině, která začala v roce 2022, zkomplikovala mimo jiné tím, že Rusové, pokud neměli lotyšské občanství, tak aby mohli pobývat v Lotyšsku, tak museli složit jazykové zkoušky. To pravidlo se dotklo celkem asi 25 tisíc Rusů žijících v Lotyšsku. Většina z nich získala trvalé povolení k pobytu, ale 2600 lidí odešlo z Lotyšska, no a loni pro nesplnění těch podmínek k pobytu dostalo výzvu k vystěhování 841 člověk. A letos o místa v lotyšském parlamentu usilují dvě strany, které vyloženě svůj program cílí na etnické Rusy. Je to populistická strana Suverénní moc Svaz nových Lotyšů, která je poměrně populární. Ta svůj program cílí hlavně na podporu rodin, chce také obnovit výuku v ruštině, která vlastně byla zakázaná, a obchodní vazby na Rusko a Bělorusko. A také ta strana chce omezit výdaje na obranu, chce zároveň přestat finančně a vojensky podporovat Ukrajinu. No a pak je tu strana Pro stabilitu, což je otevřeně proruská strana, která měla velký úspěch v roce 2022, kdy získala 11 křesel ve stočleném parlamentu. Je to ale vnitřně velmi rozkolísaná strana, kterou hodně členů kvůli různým skandálům opustilo, a dnes ta strana má pouze 4 poslance a není úplně jisté, jestli se vůbec letos dostane do parlamentu. Pro stabilitu chce také obnovit obchodní vazby s Ruskem a Běloruskem, zrušit sankce proti ruským oligarchům a vyhlásit státní neutralitu a zároveň obnovit vzdělávání v ruštině. Analytici v Lotyšsku říkají, že výsledky těchto dvou stran budou jakýmsi indikátorem postoje právě ruskojazyčné menšiny jednak k lotyšským úřadům, ale i k současné geopolitické situaci.
1: Lotyši dnes tedy volí nové složení stočleného parlamentu a sleduje to taky zpravodajka v Polsku a v Pobaltí Kateřina Havlíková. Díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Ženy v Česku žijí v průměru téměř o 6 let déle než muži. V malé vesnici Újezd u Plánice na Klatovsku to ale ženskou převahu nevysvětluje. Žije tam 120 lidí a mužů je dokonce o 10 víc než žen. Přesto tam v komunálních volbách kandidují jenom ženy. Za chvilku tam zamíříme, abychom zjistili proč. Je 8:45. Před námi jsou krátké zprávy.
1: Rusko večer pokračovalo v dronových náletech na Kyjev a Kyjevskou oblast. Proudové drony mimo jiné zasáhly další velkosklad léků nedaleko ukrajinské metropole. Rusko znovu útočilo taky na jižní most v Kyjevě. V Charkově byli při dronovém útoku zraněni 3 lidé, v Dnipru 4. Víc od našeho zpravodaje Martina Dorazína uslyšíte ve zprávách v 9. Na Slovácku dnes symbolicky uzavřou cyklostezky. Organizátoři akce Na kole Vinohrady připravili 4 trasy pro cyklisty a 2 pro pěší. Je na nich i víc než 40 vinařských zastavení. Nejdelší je trasa Rizlinku Rýnského, takzvaná Královská. Měří 53 kilometrů a vede mimo jiné přes Vlčnov, Hluk a Kunovice.
2: Počasí. Před námi slunečný den a podle meteorologů i nadprůměrné odpolední teploty. Bude většinou jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes 20 až 24 stupňů. Na horách to bude kolem 16, na Šumavě příjemných 19. A foukat má slabý proměnlivý, během dne většinou jihovýchodní vítr. Ještě rychlý pohled na zítřek. To bude jasno až polojasno, po ránu zítra výjimečně mlhy. Na severozápadě i možné přehánky a nejvyšší nedělní teploty 19 až 23 stupňů.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Běda mužům, kterým žena vládne. Tohle slyšela údajně už kněžna Libuše. Snad takto nikdo nebude hodnotit starostky tří obcí v Česku, kde budou mít lidé ve volbách k dispozici jedinou a navíc výhradně ženskou kandidátní listinu. Mimochodem čistě ženských seskupení kandiduje v Česku rovná stovka, zatímco mužských dvakrát tolik. My vás teď na Radiožurnálu ale vezmeme do újezdu u Plánice, obce na Klatovsku, kde obklopená jen dalšími ženami vede kandidátku současná starostka Kateřina Vladařová.
1: Mě to tady holky napsali totiž, jo?
2: Vám napsali, co máte odpovědět?
1: Ano, ano. Proč máme kandidátku čistě jenom ženskou?
2: Říká nezávislá starostka Kateřina Vladařová.
1: Prostě jsme si řekli, že když už máme tu možnost si vybrat, tak tentokrát to zkusíme bez chlapů, ale zatím nám to funguje, protože už to máme prověřené. 2 roky.
3: Před 2 lety byli v zastupitelstvu i muži, ale jeden to vzdal, museli se konat nové volby a tak to dali dohromady jenom ženy.
1: Je to lepší a my jsme hlavně ty chlapy tady měli i kvůli jako technickým záležitostem a zjistili jsme, že vlastně si s tím poradíme sami.
2: Jo.
1: Daleko líp.
3: Žen na kandidátkách postupně přibývá. Letos tvoří 35% všech kandidujících, zatímco před čtvrt stoletím jich bylo necelých 28%. O mužích přitom starostka újezdu u Plánice Kateřina Vladařová mluví ráda.
1: Já chlapy miluju, já jsem bezbřehá optimistka. Já si myslím, že ta nejšance je, že se jednou zlepšej. Až nás ženy pochopí.
3: Tuto zajímavou úvahu je třeba prověřit v terénu. Jediný problém je, že muži tady se mnou mluvit nechtějí.
2: A vy se mnou nepromluvíte ani slovo?
3: Chlapík se mnou mluvit nechtěl, hodil mě na souseda a ten má ještě větší obsah.
4: Opravdu se k tomu vyjařovat nebudu.
3: A vám tady ty ženský jako oblížili nebo co? Nebo?
4: Neublížil mi nikdo, ale takže naschle.
3: Děkuju.
5: Netuším, protože já jsem tady chvíli, fakt ne. Až v důchodu sem jezdím, no, takže vlastně tady je vlastně 51 chloup chloupářů a 52 chloup, nemá, co jsou stále bydlící.
3: Jo, váš je v práci a ten druhý umřel.
6: Jelikož ty chlapy tady nejsou, tak si ženský musí poradit, proto jsou tam ženy, no.
3: Jakože chlapy?
6: Jakože chlapy vymřeli. Bohužel je to tak. Ta věkový průměr tu zjíne vesnice, které je tady, já nevím, 60+.
3: Lenka je chalupářka z Plzně.
6: Takže těžko potom a mladí, kteří jsou tady, tak nemají zájem.
3: Takže si to vzali na bedra ženy a je vidět, že nechtějí zůstat jen u úřadování. Zařídili opravu střechy obecního úřadu, novou kotelnu, postavili 2 dětská hřiště a pořádají kulturní akce, třeba posezení s hercem Josefem Dvořákem nebo koncert Odysseji.
1: Snažíme se tady rozvíjet prostě nějakou kulturu, no, protože nás mrzí, že prostě i starší občani, ale i ty mladí, prostě sedějí doma. Jo, takže se snažíme tady vymýšlet něco, aby jsme vytáhli prostě ven, aby se zapojil do nějakého kulturního života.
3: A protože v újezdu nemají stálou hospodu, zastupitelky vybudovaly aspoň samoobslužný bufet pro pocestné.
1: A ještě se nestalo, že dělám jakoby pravidelné inventury a ještě se nestalo, aby mě chyběly peníze v kase.
4: Ne.
1: Já věřím v dobrotu lidí. Já jsem bezbřehá optimista opravdu, co se lidí týče a všeho.
3: Stejně bezbřehý optimismus sdílí starostka i ve vztahu k mužům. Akorát s nimi příští 4 roky v zastupitelstvu nepočítá. Z újezdu u Plánice na Klatovsku Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.

0: si pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: V Česku začíná sezóna respiračních nemocí. Lékaři zatím řeší spíš lehčí virózy. Rusko znovu zaútočilo na ukrajinský velkosklad léků. Hokejisté Litvínova prohráli v extralize na ledě vedoucího Třince 2-3. Kolona kamionů je na dálnici D1 z Prahy do Brna mezi kilometry 176 a 194. A bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: V Česku se začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů, které Radiožurnál oslovil, tomu napomáhají i současné změny teplot, kdy je ráno někde jen lehce nad nulou a během dne se oteplí nad 20 stupňů. Hlavní nápor nemocných ale lékaři teprve čekají.
5: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš lehčími virózami. Jak se proti nim můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
6: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde není se i trošku otužovat.
5: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
7: Například s příjmem potravy nebo se tam mohou i objevit komplikace. Třeba s dýcháním.
5: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
3: Rusko večer pokračovalo v dronových náletech na Kyjev a Kyjevskou oblast. Proudové drony mimo jiné zasáhly další velkosklad léků nedaleko ukrajinské metropole.
8: U Kyjeva schořily sklady společnosti Venta, jednoho z největších distributorů léků na Ukrajině. Firma zásobuje lékárny léky od více než 400 výrobců, jak z Ukrajiny, tak ze zahraničí. V podvečer Rusko znovu zaútočilo dronem na jižní most v Kyjevě, informoval starosta města Vitalij Kličko. V Charkově byli v důsledku dronového útoku zraněni 3 lidé, uvedly charkovské úřady. Večer ruský dron narazil do bytového domu v centru Dnipra a zranil nejméně 4 lidi, potvrdila oblastní vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: V Pražském národním divadle dnes vyhlásí ceny Thálie. Prestižní sošky získá celkem 20 divadelních umělců, od opery a baletu až po muzikál. V činohře jsou mezi nominovanými například Stanislav Majer, Pavla Beretová nebo Lucie Žáčková. Herecká asociace rozdá taky ceny za celoživotní mistrovství.
9: Člověče, tam mají ve spisech celou moji minulost. Stačí, abych to strčil do kamena. Je to všecko pryč.
10: Mezi laureáty je Petr Nárožný z Pražského činoherního klubu nebo brněnská herečka Zdena Herfortová.
11: Vzmužte se, dámy. Máme přece zbraně. Své půvaby. Své podbříšky.
10: Ocenění dostane i emeritní solista státní opery Luděk Vele. Cenu České akademie divadelníků získá Miroslav Kořínek z pražského studia Ypsilon. Michaela Pištiláková, Radiožurnál.
12: Sport. Litvínovští hokejisté prohráli v 7. kole Tipsport Extraligy v Třinci 2-3, když na jednogólový rozdíl snížili až při závěrečné hře bez brankáře. Naopak Třinec ještě v 7 úvodních zápasech nestratil ani bod a vyrovnal 2 roky starý rekord soutěže právě Litvínova. Jaké může mít tým s takovou ambicí s bilancí sebevědomí, říká trenér severočeského klubu Robert Reichl.
13: Pomůže to pro hlavu, pro to, jak pracují, jak vyhrávají. Určitě to je příjemný a byli jsme tam před 2 roky. Vím, že tomu stopak si věří, má sílu a i když se nedaří, tak nějak ten zápas vždycky zlomí.
12: V dalších utkáních 7. kola Pardubice přehráli Plzeň 4-2, Karlovy Vary zvítězili ve Vítkovicích 3-0, Hradec Králové vyhrál na ledě Kladna 4-3 po samostatných nájezdech, Kometa Brno zdolala Mladou Boleslav 3-2 taky po nájezdech a Olomouc prohrála v Liberci 0-2. Jezdec Filip Salač odstartuje do velké ceny Japonska Moto 2 z 2. místa, v kvalifikaci ho porazil jen Španěl Guevara.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Omezení na D1 v Brně a zdržení před Šmejkalkou.
0: Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Domašov. Na 176. kilometru se zastavují kamiony v pravém pruhu. Kolona pokračuje až do Brna na 194. kilometr. Tam pracují silničáři, mají zabraný levý pruh. Osobní auta zastavují na 190. kilometru, zdržení je tam asi 40 minut, pro kamiony je výrazně delší. Na D1 z Prahy směrem do Brna dejte pozor za sjezdem na Benešov. Na 21. kilometru se brzdí, pomalej se jede až na Šmejkalku, zdržení je tam do 10 minut. A D1 naposledy z Prahy do Brna zpozorněte za sjezdem na Vlašim. Na 49. kilometru se pohybují silničáři, projíždí se pouze levým pruhem a tvoří se kolona, do té se dojíždí za zatáčkou tak opatrně. Na D11 z Prahy směrem do Hradce Králové velmi opatrně za sjezdem na Kolín. V omezení nám hlásíte překážku na 40. kilometru.
14: Dopravní kužel, asi 40. až 40.5. kilometr. V levém pruhu u těch betonových svodidel.
0: A na Pražském okruhu počítejte s obousměrným omezením mezi sjezdy na Písnici a Lohkov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Až se rozpustí nízká oblačnost, bude většinou slunečno a teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy. A začíná magazín Experiment se Štěpánem Pokorným.
2: My vám přejeme dobré dopoledne, kam ukrýt obyvatele Česka při ozbrojeném konfliktu. Řešení se může skrývat i pod běžným domem. Více už za chvilku v Experimentu. No a mluvit taky například budeme o tom, že jestli chcete zažít stav bez tíže jako opravdoví astronauti a je vám mezi 13 a 18 lety, máte ještě šanci. Stále se můžete přihlásit do druhého ročníku mise Zero G. Začíná magazín Experiment, z Radiožurnálu vám přejeme dobré sobotní dopoledne a hezký poslech.
4: Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.

0: Českým obcím má s plánováním improvizovaných úkrytů pomoci nová aplikace iKryty. Vyvinuli vědci z Univerzity obrany VUT a Univerzity Tomáše Bati. Pomáhá vyhledávat a evidovat prostory, které lze využít například při ozbrojeném konfliktu a zohledňuje jejich kapacitu i ochranné vlastnosti. Obyčejné sklepy nebo pozemní garáže by tak mohly v krizové situaci zachraňovat životy.
1: Právě vcházíme do objektu Arenská 10.
2: Bronislav Špaček z magistrátu města Brna odemyká jeden z brněnských prostorů vhodných k improvizovanému úkrytí.
3: Tady vidíte, jak to vypadá, že to prostě staniště.
4: Rošli jsme, vcházíme prakticky do sklepa.
3: Abyste viděl, jsou tady prostě různé místnosti.
4: Dokonce jsou tady ještě nějaké staré poučky, postup první pomoci.
1: Je to prostor vhodný k improvizovanému úkrytí. To znamená suterénní prostor, který má parametry na to, aby se zde lidé mohli schovat po dobu několika hodin a přečkat tak případný útok typu leteckého náletu.
2: Místo, kterým procházíme, funguje dnes jako skladiště. I tak ale může díky své poloze a konstrukci posloužit k dočasnému ukrytí lidí. Vědci z několika univerzit vyvinuli k vyhledávání a evidenci těchto míst speciální aplikaci.
1: Máme prostory, ty proženeme aplikací a ta nám ukáže, nakolik to je vhodný prostor nebo není.
2: iKryty mají sloužit především městům a obcím. Pomáhá jim vytipovat vhodné prostory, evidovat je a posoudit jejich ochranné vlastnosti, ukazuje Ondřej Klíma z Fakulty informačních technologií VUT.
5: Primárně zobrazuje dva typy objektů.
2: V ruce držíte tablet a máte tam tu aplikaci.
5: Prvním typem objektů jsou potenciální cíle ohrožení a druhým jsou potom budovy, které poskytují vhodné prostory pro vybudování nějakého improvizovaného ukrytí.
2: Aplikace propojuje mapy a údaje o budovách. Dokáže například zohlednit, zda má objekt suterén nebo vhodný vnitřní prostor nebo zda leží v záplavové oblasti a vypočítává jeho hodnocení.
5: Probíhá tady potom výpočet kapacity. Dalším krokem je potom hodnocení odolnosti z hlediska nějakých stavebně technických parametrů.
4: Ano, tady je napsané třeba železo, beton.
5: Ano, to je konstrukční materiál nosních stěn. Potom podle metodiky jsou určeny skóre ochranných vlastností toho improvizovaného úkrytu.
2: Právě omezená kapacita stálých krytů v České republice je jedním z důvodů, proč iKryty vznikly. Podle Tomáše Zemana z Univerzity obrany a Univerzity Tomáše Bati dokážou pojmout pouze zlomek obyvatel.
6: Aplikace byla vyvíjena na základě projektu bezpečnostního výzkumu, který byl financován ministerstvem vnitra v rámci programu OBSEC, který je zaměřen na posílení bezpečnosti v České republiky.
2: Dosud byla podle Tomáše Zemana u nás podobná evidence jen na papíru. iKryty mají část práce automatizovat a obcím usnadnit plánování co nejlepší improvizované ochrany jejich obyvatel.
6: Je to o tom využívat ty stávající objekty, které už tady prostě na tom území se nacházejí a vybrat ty, které by potenciálně splňovaly ty parametry pro to, abychom se nebáli tam poslat někoho se ukrýt.
2: Aplikaci zatím využívá Brno, Pardubice a Písek a zájem o ně má taky Praha. V budoucnu by si podle Zemana mohli stáhnout i obyvatelé.
6: Jednou až teda ty improvizované ukryty budou naplánované, skutečně budou známy kapacity těch ukrytů. Je možné i touto cestou, že bude připravena nějaká aplikace, kde automaticky to zahlásí, který ten improvizovaný ukryt je nejblíže.
2: iKryty jsou k dispozici všem obcím v Česku. Stačí kontaktovat vývojáře, například přes webové stránky projektu iKryty. Zatím pomohli podle autorů projektu naplánovat více než 400 improvizovaných úkrytů s kapacitou přes 50 000 míst. Z Brna Marek Hensl, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

0: Jak jsme před chvílí slyšeli v reportáži Experimentu, Česko má jen omezenou kapacitu stálých krytů. Pomoct proto můžou i sklepy, garáže nebo další prostory běžných budov. Jak poznat, které z nich mohou skutečně ochránit lidi a co musí takový improvizovaný kryt splňovat? S Jiřím Štolerem z Univerzity obrany, odborníkem na pozemní stavitelství a autorem metodik pro vyhledávání a zodolňování improvizovaných úkrytů, mluvil vědecký reportér Marek Hensel.
1: Co vlastně znamená kryt, jaký prostor se za něj dá považovat a před čím by měl člověka chránit?
2: Kryt je v podstatě běžné označení ochranného prostoru. Právní předpisy používají pojem úkryt a rozlišují úkryty stálé a improvizované. Vedle nich lze využít ochranné vlastnosti běžné budovy. A při konvenčním útoku jde především o omezení účinku výbuchu, střepin, rozbitého skla a samozřejmě padajících trosek. Ochrana vždy závisí na konkrétní konstrukci a hrozbě. Běžný sklep nezaručuje přežití takzvaného přímého zásahu.
1: Ale v případě, když bych třeba k něčemu došlo, tak když nemáme poblíž ten klasický kryt, kde se můžeme ukryt například v běžném českém domě?
2: V běžném českém domě při hrozbě konvenčního útoku je první hodnou volbou sklep nebo suterén s masivními stěnami a stropem, minimem oken a možností náhradního úniku. Pokud takový prostor není, volíme vnitřní část budovy v nejnižším vhodném podlaží a co nejdále od oken, ideálně za více nosními stěnami.
1: Zmiňujeme sklepy, chodby. Co je na nich z hlediska té ochrany důležité?
2: Důležité je to, že jsou částečně zapuštěné. To znamená, ta zeminá masivní konstrukce nám vytváří ochrannou bariéru a o to nám vlastně hlavně jde.
1: Jak si v tomto ohledu vedou starší zděné domy ve srovnání třeba s paneláky nebo novějšími budovami?
2: Rozhodující je stav konstrukce. Nikoliv pouze stáří domů. Jo? Starší domy mají samozřejmě výhodu v silných zdech, ale slabinu mohou mít třeba ve málo únosných stropech. Panelové a novější železobetonové budovy mohou poskytnout dobrou ochranu, je však nutné posoudit spoje, otvory a celkovou stabilitu. Žádný z těchto typů nelze automaticky označit za bezpečnější.
1: Když se podíváme mimo Česko, za české hranice, v čem máme oproti jiným zemím, které třeba jsou trošku lépe připravené, Švýcarsko, Finsko nebo některé pobaltské státy, jaký vůči nim máme, ať už náskok nebo naopak rezervy?
2: Když jste zmiňoval to Švýcarsko a Finsko, mají obrovskou výhodu v dlouhodobě budované síti. Oni mají dlouhodobě budovanou síť úkrytů a samozřejmě nejenom, že mají tuhle tu síť, ale mají povinnost spojený s jejich výstavbou a údržbou. Například Estonsko může být inspirací v praktickém informování veřejnosti a využívání dostupných prostor. Naší předností je odborné zázemí a tato nová metodika, o které jsme se bavili, pro systematické posuzování v podstatě běžných staveb. Hlavní rezervou je dostupnost připravených ochranných prostor a jejich skutečná provozní připravenost.
1: V tom případě Česko, co by mělo začít dělat, aby třeba v případě potřeby dokázalo bezpečně ukryt co nejvíce lidí?
2: Především už nyní vyhledávat, posuzovat a evidovat vhodné prostory. Plánovat jejich úpravy a udržovat použitelné stálé úkryty. Obce ve spolupráci s hasičským záchranným sborem a vlastníky potřebují znát kapacity, dostupnost i způsob zpřístupnění těchto míst. Doporučuji podporovat úpravy vhodných sklepů, podzemních garáží a dalších prostor tak, aby vedle běžného využití mohly sloužit také ukrytí obyvatel.
3: Dodává Jiří Štoler z Univerzity obrany. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Už jen 3 dny se můžou školáci hlásit do mise Zero G. Ti vybraní si pak vyzkouší, jaké to je na chvíli zapomenout, kde je nahoře a kde dole. Díky parabolickému letu ve speciálně upraveném letadle dostanou jedinečnou příležitost zažít stav bez tíže jako opravdoví astronauti. Informace zájemci najdou na webu Česká cesta do vesmíru CZ.
1: Ne, to je úplně crazy.
2: Neskrývali svoje nadšení před víc než rokem účastníci prvního ročníku mise Zero G. Nejmladší z nich byla 13-letá Anna Čapková.
3: Nepopsatelný, trošku jsme teď v blbě.
2: Stejnou šanci teď mají další mladí nadšenci do vesmíru. Než se ale dostanou do letadla, čeká je několik kol výběru, popisuje Tereza Kubicová z organizačního týmu.
4: První bude představovací video a druhé už bude trošku specifičtější video s konkrétním zadáním. Dále je čekají 2 kognitivní testy, angličtina, fyzické testy a nakonec rozhovor s psychologi.
2: Organizátoři hledají mladé lidi, kteří si poradí nejen s biflováním, ale i s fyzickou a psychickou zátěží.
4: Musí mít perfektní angličtinu, musí mít skvělé kognitivní schopnosti, perfektně na tom fyzicky.
2: Přesto zájem o druhý ročník už teď překonal loňská čísla, říká za organizátory vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek.
5: Z celé České republiky, a to i z větších měst, ale i z malých obcí. Opravdu nezáleží na tom, odkud jste, je to příležitost otevřená úplně pro všechny.
2: Do mise Zero G se můžou přihlásit školáci ve věku od 13 do 18 let. Čas na to mají už jen do 5. října. Hned o den později se naopak otevře výběr pro učitele a 2 z nich se připojí k vybrané posádce. Společně pak na konci dubna příštího roku vyrazí do vzduchu a na chvíli okusí svět bez gravitace. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
0: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
4: Azurit a jeho vůně.
5: Devět hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: V Lotyšsku začaly volby. Lidé rozhodují o novém složení 100členného parlamentu. Na výběr mají kandidáty ze 14 politických stran. Podle předvolebních průzkumů je favoritem středopravicová strana Jednotná listina současného premiéra Andrise Kulbergise. Výsledky by mohly být jasné po půlnoci. Čerpací stanice smí ode dneška prodávat naftu maximálně za 48 korun a 54 haléřů. Stejný cenový strop bude platit i zítra a v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr benzínu řidiči zaplatí až do pondělka na nejvýš 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření zatím plánuje do konce měsíce. Paříží projde pochod hrdosti. Akce na podporu LGBT komunity měl být ve francouzské metropoli původně už v červnu. Kvůli mimořádným vedrům ho ale organizátoři přesunuli na podzim. Stejně jako v předchozích letech očekávají účast 100 tisíců lidí. V Praze se letos naposled otevírá lidem Kramářova vila, oficiální rezidence premiérů. Při komentovaných prohlídkách si lidé budou moct prohlédnout jak interiéry vily, tak i zahrady a terasu, odkud je výhled na panorama Prahy. Den otevřených dveří v Kramářově vile začne za půl hodiny a poslední komentovaná prohlídka je od 5 odpoledne.
0: Sport.
6: Gólman Lukáš Dostal v hokejové NHL pomohl k vítězství Anaheimu v hale Vegas 4-3. Jednou ho překonal taky Tomáš Hertl, který se trefil poprvé v nové sezóně. Kapitán Bostonu David Pastrňák pomohl dvěma asistencemi k triumfu na ledě Winnipegu 4-3 v prodloužení. Premiéru v NHL má za sebou Adam Jiříček, který byl prvním v prvním obraném páru u výhry St. Louis v Dallasu 4-0.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 u Tehova a také v Brně. Na D1 z Prahy směrem do Brna dejte pozor za sjezdem na Divišov. Na 46. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až do omezení na 49. kilometr. Tam pracují silničáři, projíždí se pouze levým pruhem, zdržení asi čtvrt hodiny. Na D1 z Prahy směrem do Brna zpozorněte za sjezdem na Domašov. Na 174. kilometru se zastavují kamiony, ty pokračují nesouvisle až na 194. kilometr. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem, osobní auta se zastavují na 190. kilometru. Pro ty je zdržení asi 40 minut. Na D3 z Českých Budějovic ve směru do Tábora opatrně za sjezdem na Jindřichův Hradec. Na 97. kilometru nám hlásíte překážku v odstavném pruhu.
8: Odstavený auto směrem na Prahu. Je tam 150, ať je někdo smete.
7: Na Pražském okruhu počítejte s obousměrným omezením mezi sjezdy na Písnici a Lohkov. V obou případech probíhá údržba, projíždí se vždy jedním tubusem, kolona se tvoří hlavně ve směru na D1, tam se zastavuje už u sjezdu na Lohkov na 15. kilometru, v opačném směru je kolona kratší. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.

0: pražském Albertově nové školící centrum robotické chirurgie a i tam vás ještě zavedeme v našem experimentu. Dobré dopoledne.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Gastroenterologové z fakultní nemocnice Olomouce cvičí umělou inteligenci ve vyhledávání nádorů slinivky břišní. Pomáhala by jim při vyšetření pacientů s podezřením na tento nádor. Pohlídala by, jestli skutečně prohlédli celou slinivku a jestli ani ten nejmenší nádor nepřehlédli.
1: Cílem toho endosonografického vyšetření je za prvé poznat, jestli se jedná o nádor.
2: Popisuje přednosta druhé interní kliniky gastroenterologické a geriatrické Ondřej Urban. Stojí přitom na sále nad pacientkou, která už je připravená na zákrok.
1: V případě potřeby z něho odebráte vzorek.
2: Na konci endoskopu je miniaturní ultrazvuková sonda. Lékař přístroj zavádí opatrně do jícnu a postupně se dostává až ke slinivce.
1: Tím, že ten orgán je tak blízko, můžeme použít velmi vysoké frekvence ultrazvuku, které nám umožňují velice kvalitní rozlišení.
2: Při vyšetření se gastroenterolog dívá na dva monitory. Barevný endoskopický obraz slouží k tomu, aby věděl, kde se sonda nachází. Víc ho ale zajímá obraz z ultrazvuku.
1: Je černobílý, to má celou řadu nevýhod. Lidské oko dokáže rozlišit 20-25 odstínů šedí. Ten přístroj ve skutečnosti dokáže těch odstínů rozlišit mnohem více a to je právě jedna z možností, jak se v budoucnu bude vyhodnocovat pomocí umělé inteligence používat, protože ta umělá inteligence nám bude schopná říct mnohem více informací, než my naším vlastním okem vidíme.
3: Tady vlastně záleží na té zkušenosti vyšetřujícího.
1: Je to změť šedých ploch, co je důležité.

0: aby nám ta umělá inteligence řekla, jestli jsme opravdu viděli celou tu slinivku.
1: Přeje si gastroenterolog Ondřej Urban, který mezitím nádor ve slinivce našel.
0: Je lokalizovaný v ocasu slinivky břišní.

0: Měla inteligence, že ona nám na konci toho vyšetření řekne, pane doktore, podívejte se tam ještě jednou pořádně.
1: Ukazuje se, že nádor má přes 2 cm. Umělá inteligence by zároveň mohla lékaři pomoci najít i mnohem menší karcinomy. Podezřelé útvary by totiž během vyšetření označovala výrazným žlutým čtverečkem.
0: Některé ty nádory jsou velikosti 4-5 mm a tam už to

0: Není tak jednoduché jako tady poznat, jestli je to nádor zhoubný nebo ne.
1: Následně už gastroenterolog odebírá z ložiska vzorek, který vyhodnotí patolog. Lékařům to pomůže v rozhodnutí, jak pacientku dál léčit.
0: Zavádíme vlastně takovou ohebnou, dlouhatánskou jehlu. Budu z různých míst odebírat vzorek. Jitko s podtlakem 20, jo?
1: Obrací se lékař na zdravotní sestřičku Jitku Hinkovou.
2: Tu jehlu zacílil do toho ložiska. To vidíte, ten bílý konec, který se tam teď pohybuje.
3: A nahoře má teď vlastně nasunutou stříkačku.
2: Speciální podtlaková stříkačka.
1: V péči o pacienty s nádory slinivky břišní jde i o čas. I proto se olomoučtí gastroenterologové snaží o to, aby mohli umělou inteligenci zapojit do vyšetřování pacientů co nejdříve, dodává přednosta kliniky Ondřej Urban.
0: Zhromažďujeme videa těch pacientů, vytváříme si ten svůj vlastní dataset a věříme, že ve spolupráci s IT experty budeme schopni vytvořit vlastní systém.
1: Až umělou inteligenci vycvičí, plánují ji nabídnout lékařům z dalších vysoce specializovaných center v Česku. Podle statistik u nás ročně onemocní rakovinou slinivky břišní 2600 pacientů. Z Fakultní nemocnice Olomouc, Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: V dnešním experimentu se na Radiožurnálu bavíme o rakovině slinivky břišní. Další možností léčby pro pacienty s častou mutací v genu KRAS mohl být nový přípravek, který před několika týdny schválil americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA. S onkoložkou Beatrice Mohelníkovou Duchoňovou z fakultní nemocnice Olomouc o něm mluvila vědecká reportérka Andrea Skalická.
1: O daraxonrasibu se mluví jako o léku převratném. Díky čemu si takové označení vysloužil?
2: Převratnost spočívá v tom, že se jedná teda o cílenou léčbu, která dosud byla u pacientů s karcinomem pankreatu možná jen u velmi malé části. Kdežto mutace KRAS je u karcinomu pankreatu velmi rozšířená. Naprostá většina pacientů s karcinomem pankreatu je pro tuto léčbu vhodná. Proto je tento lék vnímán odborně jako převratná změna. Doposavať naprostá většina pacientů s karcinomem pankreatu neměla jinou možnou modalitu léčby, než je standardní chemoterapie, a navíc ty výsledky nebyly zcela přesvědčivé.
1: Dá se tedy i z vašeho pohledu mluvit o léku nadějném?
2: Ano, ale samozřejmě celá ta registrace se opírá o studii pacientů, kteří již absolvovali předchozí léčbu. Byl sledován medián přežití. Ten medián přežití u těchto pacientů s daraxonrasibem byl 13 měsíců oproti 6,5 měsíců u pacientů léčených chemoterapií. To byla ta kontrolní skupina, což je téměř dvojnásobek. Je to významný pokrok, který může nemocným přinést více času, ale ta studie prokázala prodloužení přežití, nikoli vyléčení metastatického onemocnění, což si myslím, že je velmi důležité říct. Velká řada pacientů se k tomu upíná jako k možnosti úplného vyléčení, což zatím k tomu žádné data nemáme.
1: A dělají se s tímto lékem také nějaké další studie?
2: Dalším krokem do budoucnosti je samozřejmě zjistit, zda daraxonrasib přinese ještě větší užitek, pokud ho podáme už na začátku léčby, případně jaký by byl výsledek, kdyby byl použit společně s chemoterapií. Taková velká mezinárodní studie již probíhá, bohužel teda v Česká centra do ní zatím zapojená nejsou. Otázkou, která zůstává otevřená, je, zda podávání tohoto léku po operaci a dokončení pooperační chemoterapie s cílem zabránit návratu nemoci přinese nějaký výsledek, a taky na to již probíhá klinická studie. Výhled je tedy nadějný, ta cílená léčba by mohla pomáhat ve více situacích a v dřívějších fázích onemocnění. Právě tyto otázky musí zodpovědět data z klinických studií.
1: FDA lék už schválila. Jak to vypadá se schvalováním v Evropě, potažmo u nás?
2: EMA, tedy Evropská agentura pro léčivé přípravky, zahájila průběžné posuzování jeho registračních dat, které má hodnocení urychlit. Nicméně nenašla jsem žádný termín, dokdy by toto mělo být hotovo. Kdy bude běžně dostupný českým pacientům, zatím nevíme. Vedle toho evropského schválení bude záležet také na schválení léků českými orgány, uvedení léku na český trh a samozřejmě i na podmínkách jeho úhrady.
1: A dokážete ze svých zkušeností alespoň odhadnout, kdyby se k našim pacientům ten lék mohl dostat? Může to trvat třeba půl roku nebo rok?
2: Moje zkušenost je, že to trvá více než rok, než se takovýto nový lék stane běžně dostupným pro české pacienty.
1: Říká onkoložka Beatrice Mohelníková Duchoňová z fakultní nemocnice Olomouc. Andrea Skalická, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

půjdu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

co chtít. Je to těžkou zraná, samota vysněná.

svůj čas. Já nemám z čeho dávat i nadechnout se zas. Jak daleko je konec, to místo na obrat, jsem obětí či lovec. Teď chci být chvíli sám, vidět, co neviděl jsem léta, rozum i srdce odevzdám. Tak musím odjet pryč,

0: nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou.
1: V těchto dnech začíná akademický rok a na lékařské fakulty míří noví studenti medicíny. Někteří z nich se budou seznamovat i s technologiemi, které ještě před několika lety působily jako vzdálená budoucnost. Na pražském Albertově na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy vzniklo robotické centrum. Je určené nejen studentům, ale hlavně zkušeným chirurgům, kteří začínají s robotickou operativou. Trénovat tam můžou například výkony v urologii, gynekologii nebo břišní chirurgii.
2: To, co vidíme, ta chobotnice taková, čtyřramená, to je opravdu robot nebo pacientská konzole, na které jsou čtyři nástroje, respektive tři nástroje a jedna kamera.
3: Vedoucím robotického tréninkového centra je Mikuláš Mlček. Na první pohled to tu připomíná hraní videohry. Lékař sedí několik metrů od operačního stolu, před sebou má dva joysticky. No a na druhé straně místnosti se pohybuje robot s chirurgickými nástroji.
2: To jsou nástroje, které trošku podobně jako endoskopické operace se zavádějí malými vpichy do organismu a pomocí nich potom operatér operuje. Neoperuje robot, operuje operatér, ale operuje pomocí toho robota.
3: Ten robot má čtyři ramena. Co tady všechno umí?
2: Tak ten robot umí spoustu věcí, hlavně se umí dostat tam, kam se nedá dostat rukama nebo přímými nástroji z běžné operativy laparoskopické. Takže má nástroje typicky na těch čtyřech ramenech tři nástroje, to můžou být jehelce, nůžky, nože, disektory, sešívače a na konci jsou poměrně malé, třeba půl centimetrové, a kloubové, a to je jejich hlavní výhoda, že vlastně ty klouby jsou to, čím pomůže ten robot se dostat do míst, kam se normálními nástroji dostat nedá.
3: Právě možnost dostat se s nástroji i do velmi těsných prostorů je jedním z důvodů, proč se robotická chirurgie rozvíjí hlavně v některých specializacích. A právě třeba s tímhle systémem se tu mají lékaři naučit pracovat dřív, než s ním poprvé usednou k reálnému pacientovi.
2: Tohle školící centrum je pro chirurgy, kteří začínají s robotickou chirurgií. Typicky v oborech, které jsou vhodné pro robotickou chirurgii, to je urologie, gynekologie, chirurgie břišní, zejména v dolní pánvi.
3: Nejde tedy o výuku základů chirurgie, ale o trénink lékařů, kteří už operovat umí a teď si osvojují novou technologii. Protože ale centrum sídlí přímo na lékařské fakultě, k robotické chirurgii se tu můžou podle Mikuláše Mlčka dostat i medici.
2: Mediky primárně učíme, ale je to pro mediky, kteří vědí, že mají hluboký zájem o obor, že asi by mohli být jednou chirurgové, třeba robotičtí. A medic se sem taky dostane tím, že nám pomáhá vlastně celé to školení zorganizovat, protože tady potřebujeme k tomu ještě spoustu dalších lidí. Školí se tady vlastně typicky jeden lékař, jeden jeho asistent a kolem něj je 5-6 dalších ještě pomocníků, jak lektor, který vysvětluje, jak se učí, tak ale další, třeba v našem případě medici, kteří pomáhají s přípravou nástrojů, s přípravou modelů.
3: Právě spojení výuky, tréninku a zkušených chirurgů má z pracoviště udělat centrum, kam za robotickou operativou nebudou jezdit lékaři jen z Česka, potvrzuje předseda České chirurgické společnosti Jiří Moláček.
4: Ta důležitost vzniku takového robotického centra v České republice je obrovská. Naše generace a moje generace, když jsme se učili tu robotickou operativu, tak jsme jezdili většinou po celé Evropě do různých center. Já osobně jsem byl v Amsterdamu, v Hamburku, ve Štrasburku a teď vlastně moji žáci už mohou jezdit sem do Prahy.
3: Centrum má několik místností, zatím jen jeden robotický systém, do budoucna ale počítá až se třemi, aby se tu mohlo školit několik týmů najednou. Kromě školení tu budou lékaři také zkoušet nové postupy a hledat další možnosti, jak robotickou chirurgii dál využít. Z robotického centra v Praze na Albertově Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava po 30. Výjimečné dokumenty z Česka i ze světa. Portrét Radky Dynamarkové, život průkopnice queer filmu Barbary Hemmer, útok na Salmana Rushdieho, Louis Buñuel a Frederick Weissman v sekci filmy, které změnily svět. A inspirační fórum, humor, mapy, korupce a změna. A navrch hudba a program pro děti a dospívající. Od 23. října do 1. listopadu v Jihlavě a poté online. Přijďte myslet filmem. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Radiožurnál je 10 hodin a vysíláme zprávy. V Česku začíná sezóna respiračních nemocí. Lékaři zatím řeší spíš lehčí virózy. Litevský vzdušný prostor narušil dron z Běloruska. Letiště ve Vilniusu přerušilo provoz. Čeští fotbalisté se v Lize národů utkají se Španělskem. Omezení brzdí provoz na dálnici D1 z Prahy do Ostravy v Brně na 194. kilometru. A bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: V Česku se začínají šířit respirační infekce. Do ordinací praktických lékařů zatím lidé přicházejí spíš s lehčími virózami. Částečně za ně může taky současné střídání teplot, kdy jsou rána chladnější a během dne se výrazněji oteplí. Jak se proti nemocem bránit, radí praktický lékař Pavel Sova ze středních Čech.
4: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit a podobně, umět pracovat s tím počasím. Druhá věc je samozřejmě jíst pestře, mít dostatek, pokud možno z přirozených zdrojů vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat. A pokud možno, což by měl být teda ale celoročně, nějakým pravidelně sportovat a třeba zde nyní se i trošku otužovat.
3: Nemocných bude v následujících týdnech zřejmě přibývat. Chřipková epidemie pak začíná obvykle ke konci roku. Letiště v litevském Vilniusu přerušilo provoz, oznámilo to Národní krizové centrum. Důvodem je podezření na dron letící z Běloruska. Do vzduchu preventivně vzlétly letouny Severoatlantické aliance. Úřady obyvatelům vilniuské oblasti doporučily, aby byli v případě potřeby připraveni vyhledat útočiště. Německo slaví Den jednoty, připomíná 36 let od znovu sjednocení země, kdy se spojilo východní a západní Německo. Hlavní oslavy letos hostí Brémy.
5: Jejich starosta Andreas Bovenschulte připomněl nejednoznačnost, se kterou je znovu sjednocení v Německu vnímané. Sociální demokrat zdůraznil rozšiřování svobod nebo nepopiratelné zkrášlování měst, které změna přinesla, ale taky dodal, že hodně lidí má podle něj stále v živé paměti vysokou nezaměstnanost nebo ztrátu významu dosavadního života. Znovu sjednocení Německa následovalo necelý rok po pádu berlínské zdi. Ten symbolizoval konec takzvané studené války vedené mezi západním blokem pod vedením Spojených států a východním blokem podřízeným Sovětskému svazu. Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: V Česticích na Strakonicku budou mít ode dneška dva nové kameny zmizelých. Připomenou Helenu Abelesovou a její dceru Evu. Před druhou světovou válkou žili na Čestickém zámku a později zahynuli v koncentračním táboře. Slavnostní uložení kamenů začne u zámku hodinu popolední, pokračuje iniciátor akce Dušan Vávra.
6: Ta rodina byla tříčlenná, která vlastnila ten Čestický zámek. Začali tady hospodařit, sousedé v Čestících na ně vzpomínají velice dobře, s tím, že teda teď to bude i trvalá připomínka právě díky těm kamenům a i toho baneru, který bude trvale umístěn na chodbě úřadu městice Čestice.
7: Sport. České fotbalisty čeká utkání s nejlepší reprezentací planety. Večer nastoupí v Ovědu proti Španělům, úřadujícím světovým i evropským šampionům a jedničkám žebříčku Mezinárodní federace. Hlavní ofenzivní hvězdou jeho Evropanů je 19-letý útočník Barcelony Lamine Yamal, který při dvou posledních výhrách dal 3 góly. Mluvil o něm záložník Alex Král.
8: To asi vidíme každý zápas, v čem je výjimečný. Hlavní síla je jeden na jednoho rychlost. My se připravujeme na Španěly jako na celek. těžko teď říct, kdo bude v sestavě, ale hlavně i taky, že se soustředíme sami na sebe, to, co my chceme hrát, a všichni se těšíme, protože to je pro nás všechny velký test.
7: Utkání Španělsko-Česko začne ve 20 hodin a 45 minut, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D1 u Téhova a kolona před Brnem. Na D1 z Prahy směrem do Brna dejte pozor za sjezdem na Vlašim. Na 46. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 49. kilometr. Tam se projíždí omezením pouze levým pruhem, zdržení asi čtvrt hodiny. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Domašov. Na 170. kilometru zastavují kamiony, kolona nesouvisle pokračuje až na 194. kilometr ke sjezdu na Mikulov. Tam pracují silničáři v levém pruhu, osobními auty zastavíte už na 185. kilometru a až do omezení je to na více než hodinu. Na Pražském okruhu stále trvá omezení mezi sjezdy na Písnici a Lohkov. V obou směrech se kvůli údržbě projíždí pouze jedním tubusem. V obou směrech se zdržíte do 10 minut. A v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most havarovalo nákladní auto, projíždí se tam pouze levým pruhem, už regulují vjezdy do tunelu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Odpoledne bude většinou slunečno, ještě dopoledne, ale může být nízká oblačnost, hlavně na severozápadě Čech. Teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 19. Tolik zprávy. A víkendový Radiožurnál teď pokračuje s hostem Vladimíra Kroce.
10: Hostem Radiožurnálu je dnes profesorka Petra Tesařová z onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Ústavu radiační onkologie fakultní nemocnice Bulovka. Dobrý den.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
10: Jsem rád, že jste ho přijala. Co je Pink October?
11: Pinktober je taková kampaň, která probíhá už několik let a je celá věnovaná karcinomu prsu, upozornění na tuhletu závažnou nemoc, na její možnou prevenci, na to, jak by se pacientka, pokud se setká s tímhle onemocněním buď sama nebo někde v příbuzenstvu, měla zachovat, a je pokrývá vlastně celý říjen, každý rok, takže my vlastně napínáme nejenom jako onkologové, ale také pacientské organizace, farmaceutické firmy svoje síly, abychom co nejvíce využili tehle ten prostor k tomu, aby jsme veřejnost informovali o karcinomu prsu, protože je to nejčastější ženský nádor.
10: Proč je o světě a prevenci rakoviny prsu věnován zrovna říjen? Je to náhoda? Víme to?
11: To teda bohužel nevím, asi tam bylo volno, ale to by nám asi řekli nějací plánovači preventivních akcí, ale navazuje potom na říjen měsíc, který se nazývá Movember, a ten je zase věnován nejčastější mužské rakovině, a to je karcinom prostaty, takže asi, abych se nějak o to obě pohlaví podělili.
10: Proč dlouhodobě roste počet žen, u nich je diagnostikována rakovina prsu? Protože za posledních asi 20 let je to nárůst o víc než 50%.
11: No, je to civilizační onemocnění, stejně jako jiné civilizační problémy zdravotní, jako jsou onemocnění srdce, obezita, cukrovka, takže hrají tam roli všechny ty nepříznivé vlivy životního prostředí, diskutují se mikroplasty, různé další škodliviny, endokrinní, hormonální disruptory, ale velkou roli tam hrají také hormonální vlivy. My víme, že když pacientka začne velmi brzy menstruovat a s menstruací pozdě skončí, nemá žádné děti nebo má dítě v pozdějším věku, nekojí, tak to všecko hraje nepříznivou roli v rámci rizika karcinomu prsu. A pak jsou genetická rizika, o kterých se hodně mluví, týkají se velmi malé části pacientek s karcinomem prsu, asi jenom 5 až 10%, ale jsou nesmírně závažná, protože ten Černý Petr, který si vylosuje pacientka při svém narození v rámci té genetické výbavy, té mutace, která se tam objeví, jí vlastně strašně zvyšuje riziko vzniku nejenom karcinomu prsu, ale třeba i karcinomu vaječníku. A tam pak má smysl pátrat po té mutaci, kterou zdědila co nejdříve, aby se mohly provést preventivní opatření, která jí mohou úplně vlastně zbavit rizika vzniku nádoru.
10: Hostem Radiožurnálu je profesorka Petra Tesařová.
0: Host Radiožurnálu.

0: Rakovina prsu zůstává nejčastějším zhoubným nádorem žen nejen v České republice, ale i ve světě. Každoročně u nás nově diagnostikováno přibližně 8 000 případů a kolem 1700 žen na toto onemocnění zemře. I proto je dnes hostem radiožurnálu onkoložka a hematoložka Petra Tesařová. Přibližně 4 z 10 žen ve věku 45 až 69 let ignorují možnost pravidelného mamografického screeningu. Jak si to vysvětlujete?
1: No tak v prvé řadě musím říct, že je to velká škoda, protože ženy v Evropě nemají takovou možnost bezplatně absolvovat jednoduché vyšetření, které je zbaví strachu, že jsou nemocné a eventuálně umožní velmi časný záchyt toho onemocnění a tedy i úspěšnou léčbu. Je to, myslela jsem si dlouho, že je to generační problém, protože moje generace žen narozená v 60. letech přece jenom byla ještě taková málo vstřícná k všem těmhletěm opatřením, ale příliš se to nemění tím, jak postupují další generace do toho cílového věku. Je to možná proto, že pacientky na to nemají čas, nebo ženy na to nemají čas a zapomínají na ten termín, který je vždycky jednou za 2 roky a pak najednou se ukáže, že už tam vlastně nebyly 4. Pak určitě existuje část žen, které jakoby raději nechtějí nic vědět, prezentují takovou pštrostí politiku, srkají hlavu do písku raději, než by přišli na něco, co by pro ně bylo nepříjemné, ale to je velmi nerozumné, protože si neuvědomují, že mohou zanedbat časnou fázi nádoru, která je vyléčitelná většinou ve 100% a dostat se do fáze nádoru, která je může stát zdraví nebo život. Takže to určitě není dobré. No, myslím, že organizátoři screeningu dělají všechno, co mohou. Ty programy jsou velice vstřícné. Bylo tady dokonce adresné zvaní žen, které se dostaly do toho příslušného věku 45 let a výše. A pořád tady panují takové mýty ohledně toho screeningového programu, které také mohou pacientky odradit.
0: To znamená, že se říká, že to je nepříjemné vyšetření, že to je bolestivé a tak dále. To není pravda?
1: No tak vždycky je něco za něco. V medicíně to platí obzvlášť a v onkologii vůbec. Tam se vždycky musí za úspěch zaplatit. Tady to vyšetření mamografické je obyčejný starodávný rentgen, čili nedá se od něj čekat žádná sofistikovaná procedura. A přitom je eminentně efektivní zrovna v téhle oblasti, protože když se ta mléčná žláza dobře rozloží do toho přístroje, tak ten jednoduchý rentgen jí prosvítí a může tam objevit něco, co se jmenuje mikrokalcifikace a to jsou taková zrníčka vápna, která se ukládají v cévách nádoru, protože nádor, aby rostl, tak potřebuje k tomu přísun kyslíku, živin, tedy krev a my jsme pod Pána Boha naprogramovaní k tomu, aby se všechno dělo pozvolna, tak jak rosteme a stárneme a teď najednou ten nádor nutí ten orgán, aby sebou mrskal a vytvářel novou tkáň, která je zhoubná a nebezpečná a atrahuje ty cévy. Ty se vytvářejí sice rychle, ale nepořádně a do těch drobných prostorů mezi těmi halabala poskládanými buňkami cévními se ukládá to vápno, takže dřív, než je tam vůbec nějaký nádor vidět i na jiných vyšetřeních, třeba ultrazvuku nebo magnetické rezonanci, tak jsou vidět tyhle ty nepřímé známky. Takže ten obyčejný rentgen z 19. století vlastně může objevit nejenom nádor, ale přednádorová stádia a to prostě je pro pacientku fantastická zpráva. Čili ta chvíle toho pocitu, toho tlaku je vyvážená naprosto úžasným benefitem. A samozřejmě většina žen, které tam přicházejí, odcházejí z toho mamogramu happy, protože se cítí tu radost, že jsou zdravé. Takže myslím si, že je škoda minout tuhle možnost.
0: No navíc bychom měli potrhnout, že ten screening je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění, Proč je důležité přijít ještě před prvními příznaky? Jinými slovy, jak důležitý je screening žen bez obtíží?
1: No screening sám o sobě je program pro všechny lidi, kteří mají vysoké riziko zhoubného onemocnění a chceme objevit jejich nádor ještě předtím, než to sami mohou nějak poznat. To je sekundární prevence. A význam je právě v tom, že právě v těchto fázích, kdy ještě se neprojevuje nijak nepříjemně pro pacienta, to je velká bolest v onkologii, protože ten zhoubný nádor pacienta upozorní na to, že něco není v pořádku, většinou pozdě, když už my máme relativně omezené možnosti léčby, nebo určitě méně nadějné. Takže tady vybereme ty pacienty, u kterých je vysoké riziko, tady je to riziko ohraničené věkem a nacházíme tam nádory dřív, než by se projevily a taky je můžeme dřív vyléčit.
0: Profesorka Petra Tesařová je naším hostem.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Posloucháte Radiožurnál o růžovém říjnu, si povídáme s Petrou Tesařovou. Mluvili jsme o tom, že co se týče rakoviny prsu, existují rizikové geny, že roli hraje věk, ale co může ovlivnit životní styl?
1: No určitě hodně, protože jedním z významných rizikových faktorů je obezita. A obezita je často spojená právě s životním stylem, který není úplně ideální. I když obezita je nemoc, jsou pacientky, které prostě nemohou úplně zásadně ovlivnit svoji váhu, protože mají k tomu genetické predispozice. Nicméně dneska je velká část obézních určitě také zatížená nezdravým životním stylem, čili pohyb, střídání sedavých procedur v životě s pohybem, zdravý jídelníček, to všecko má velký význam. Totiž obezita je rizikový faktor i u jiných civilizačních onemocnění, ale u karcinomu prsu je to zvlášť nebezpečné, protože tam v té tukové tkáni se tvoří pohlavní hormony. A takže vlastně žena, která už by měla mít hladinu pohlavních hormonů relativně nízkou, což je pro ní fyziologické, tak má hladinu naopak vysokou, což stimuluje buňky prsní žlázy, ty mají na povrchu hormonální receptory a ta prsní žláza neadekvátně roste a může růst i zhoubný nádor, který vychází z té žlázy. Takže tady vlastně ta žena je v situaci, kdy její hormonální hladina neodpovídá jejímu věku a to je nebezpečné.
0: Může se ten problém týkat i mužů?
1: Ano, i když u mužů přece jenom ty důvody vzniku zhoubného nádoru, který je vzácný na rozdíl od žen, jsou trochu jiné. Tam právě je často spojení s genetickou predispozicí nebo nějakou změnou v té prsní žláze způsobenou nějakými jinými stimulačními vlivy.
0: Jak se za posledních, řekněme, 20 let změnila léčba rakoviny prsu?
1: No úplně zásadně. Karcinom prsu je docela šťastný nádor a to i ve fázi, která není úplně šťastná, totiž u pacientek, které mají generalizované onemocnění. Jenom karcinom prsu není jedna nemoc. Dneska už je to jenom taková skořápka nebo prostě deštník, který zastřešuje několik různých typů nádoru, které mají jiný původ, potřebují jinou léčbu. A u některých těch nádorů máme velký výběr terapie, třeba u hormonálně závislých nádorů, kde můžeme využít také hormonální léčbu. A někde to je pořád trochu horší, třeba u takzvaného triple negativního nádoru, což je nádor, který nemá na povrchu žádné cíle pro léčbu, je takový nahatý, takže tam prostě nám zbývá jenom chemoterapie a nyní naštěstí se uplatňují některé cílené léky zaměřené na ty vnitřní cíle uvnitř buněk. Takže ten pokrok je veliký, ale pořád nemáme univerzální lék, který bychom mohli pacientce aplikovat a úplně jí vyléčit. Čili musíme dobře zvažovat nejenom výběr typu léčby, ale také pořadí těch léčebných procedur, abychom jí přinesli co největší benefit.
0: A co dnes tedy rozhoduje o úspěchu léčby?
1: Určitě včasný záchyt onemocnění, potom to, že si pacientka vylosuje šťastnější typ nádoru, to, že nemá genetickou mutaci, která zhoršuje průběh toho onemocnění a zvyšuje jeho pravděpodobnost. A potom i kooperace s pacienty, takže my velice úzce spolupracujeme s pacientskými organizacemi, což jsou prostě fantastická sdružení, která jsou složená z žen, které většinou mají zkušenost s tím onemocněním a to je to, co nám lékařům chybí. Takže my, i když se snažíme o maximální empatii, tak nikdy se nedostaneme tak blízko k tomu pacientovi, jako někdo, kdo nemoc prožila. Oni úplně nezištně po tom, co se uzdravili, tak vlastně poskytují pacientkám, které se teďka moří s tím onemocněním, podporu a pomoc. Určitě bych měla zmínit organizaci Belis nebo Dialog Jesenius nebo Hlas pacientů, která má široký záběr a velice úzce spolupracuje i s ministerstvem zdravotnictví a tím vlastně ten hlas těch pacientů víc vstupuje do rozhodování v onkologii a to je dobře.
0: Jaký význam má pravidelné samovyšetření?
1: To má velký význam u žen, které ještě nespadají do toho screeningového věku, protože jestli jsme si říkali, že screening má zachytit nádor ještě když není hmatný, tak tam samozřejmě samovyšetření je chvályhodné, to, že pacientky to kombinují s tím docházením do screeningu, ale ne úplně klíčový. Kdežto u žen, které jsou mladé, je to vlastně jediný způsob, jak nádor objevit, takže zařadit do těch hygienických procedur, které dennodenně ráno a večer děláme, čištění zubů a česání a tak dále. Také samovyšetření, což je nekomplikovaná procedura, tak to může pacientce zachránit život. Problém je v tom, že mladé ženy mají nádor daleko méně často, ale když už, tak většinou probíhá nepříznivě, takže čím dřív se zachytí, tím líp.
0: Profesorka Petra Tesařová z onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zůstává naším hostem i po zprávách.
2: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
3: Nestíháte se dostat na stadion?
2: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
3: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
2: Přepínejte libovolně mezi duely.
3: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
2: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
3: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
2: Poslouchejte na serveru irozhlas.cz,
3: webu radiožurnalsport.cz
2: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Radiožurnál? Fandíme s vámi.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
3: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
2: Tisíce aktivních zpravodajů.
3: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
2: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
3: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
2: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
3: 800 553 553.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Překážky mě zastavila. Stojí to jako ninja. Bojujem. A nevystávám.
5: Andrej má plán. Nedělat blbosti, nikam nechodit, být s babičkou a hlavně nelézt opilý na stromy, ze kterých neumí slézt. Jenže pak potká Míšu. Milovník, ne bojovník. Hravá love story o první lásce v tomhle šíleném světě dospělých. Od 8. října v kinech. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
6: Radiožurnál je 10 hodin 30 minut. A zprávy s Kateřinou Couserisovou. Země skupiny G7 uvolní po nátlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa část nouzových zásob ropy a nafty. Během 4 měsíců pošlou na trh 100 milionů barelů, většinou už během prvních 3 týdnů. Trump Evropě hrozil omezením dodávek americké nafty, na které je teď více závislá kvůli konfliktu s Íránem a taky blokádě Hormuzského průlivu. Po oznámení dohody nafta zlevnila o 5%. V Česku se začínají šířit respirační nemoci. Do ordinací zatím přicházejí lidé spíš s lehčími virózami. Podle lékařů zatím částečně stojí střídání chladných rána teplejšího odpoledne. Hlavní nápor nemocných praktici teprve čekají s příchodem chladnějšího počasí. Řecké pohoří Olymp se oficiálně stalo památkou světového dědictví UNESCO. Na slavnostním ceremoniálu to oznámil řecký premiér. Na seznamu je kromě Olympu i historické území Zagory a Mínojské paláce na Krétě. Teď se Řecko bude snažit o zapsání starověkého města Nikopolis. Na pražském Smíchově začala výluka tramvají mezi zastávkami na Knížecí a Smíchovské nádraží. Potrvá do 18. října. Důvodem je poslední část rekonstrukce železničního mostu nad nádražní ulicí. Dopravu v době výluky zajistí náhradní autobusy. Některé tramvaje budou odkloněné přes Dvorecký most.
2: Sport.
6: Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do Velké ceny Japonska v kategorii Moto 2 z 2. místa, přestože kvůli pádu mohl odjet jen 2 měřená kola. Hned v první zatáčce totiž 24-letému jezdci podklouzlo přední kolo a skončil na zemi. Na trať se Salač vrátil 3 minuty před koncem kvalifikace, ve které nakonec nestačil pouze na Španěla Guevaru.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 u Tehova a také před Brnem. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Vlašim. Na 46. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 49. kilometr. Tam se omezením projíždí pouze jedním pruhem, zdržení asi čtvrt hodiny. D1 ještě jednou z Prahy směrem do Brna, dejte pozor před sjezdem na Domašov. Na 167. kilometru se dojíždí do kolony kamionů. Ta pokračuje nesouvisle až do Brna na 194. kilometr. Tam pracují silničáři v levém pruhu, osobní auta se zastavují na úrovni Kývalky na 183. kilometru. Zdržení více než hodinu. Na D10 z Turnova směrem do Prahy zpomalte za sjezdem na Kosmonosy. Na 46. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 42. kilometr. Tam je v omezení blokovaný pravý pruh a musí se projíždět pouze levým protisměrným pruhem. Nehodu řeší také v opačném směru, tedy na Turnov na 41.5. kilometru. Tam je blokovaný jeden pruh, kolona se táhne z 37. kilometru, v obou případech je to na zhruba půl hodiny. A silnice 35 mezi Libercem a Turnovem je zavřená za Hodkovicemi nad Mohelkou. Hasí tam požár nákladního vozidla. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude většinou slunečno, ještě dopoledne ale může být nízká oblačnost, hlavně na severozápadě Čech. Teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Teď už pokračuje host Vladimíra Kroce.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.
0: Naším hostem je Petra Tesařová. Když jste publikovala verše jako Petra Těmínová, poezii už se nevěnujete?
1: No ježiš, vy jste zabrousil do mé dávné minulosti. Věnuju, ale jakoby jednak pasivně, to znamená, že ji sama čtu. Mm-hmm. A potom jedině v rámci takových těch příležitostných veršů. Mám manžela, tři děti, čtyři vnuky,

0: a tam bylo napsáno Per Aspera ad Astra, takže na ty hvězdy pořád čekám, ale to trní, to jsem si prostě prošla. Ale k onkologii jsem se nedostala úplně dobrovolně, protože jsem vlastně promovala ještě za socialismu a tam byl významný ten politický podtext a můj kádrový profil nebyl úplně optimální, ani modrá krev moje mě moc nepomáhala a potom ten gender, takže jako bych pracovala jsem velice intenzivně na interní klinice, že jsem věděla, že chci nějakou disciplínu, která bude spojená s vnitřním lékařstvím už za studií, ale místo tam dostali moji tři kolegové a já jsem šupajděla mimo Prahu, takže prostě to je osud, k onkologii jsem se dostala tímhle způsobem a jsem moc ráda, protože tohle je právě ten zázrak životní, že jakoby jste outsider a najednou ten obor vás vynese do těch výšin, protože se stane atraktivní, tady ten pokrok je možná největší ze všech oborů v medicíně.
1: Teď se to možná obrací, řekl bych, že převažují medičky na té medik. Vy se věnujete také výuce, přednášení. Je o tento obor velký zájem?
0: No, ano a ne. Tak samozřejmě medicína dostala po revoluci jako velkou ránu tím, že ten obor postupně vlastně měl takové rozměry, že se nedala dobrou medicínou uživit rodina. To je taky jeden důvod, proč je tak feminizovaný. Na druhou stranu si ho vybírali opravdu ty srdcaři, ty, který nešli po penězích. Takže jako to bylo dobře. Zažili jsme těžké období v těch 90. letech, a ještě potom v roce 2000, kdy vlastně medicínu studovalo mnoho velice chytrých lidí, ale velká část z nich vůbec nešla léčit lidi. Odcházeli do ciziny nebo odcházeli k farmaceutickým firmám a to bylo prostě frustrující, protože když jsem se zeptala svých žáků, tak vlastně polovina z nich mě řekla, ne, my jsme si takhle udělali těžce, velice drahocenný titul a teď ho chceme využít někde jinde. A to se teďka změní. A dokonce máme i anglickou paralelku, kde studují cizinci, kteří dříve studovali proto, že Karlova univerzita má dobrý kredit a pak odcházeli někam mimo Českou republiku a teď najednou máme cizince, kteří tady chtějí zůstat, naučit se česky, což je prostě velká oběť. Čeština je složitý jazyk. Takže myslím, že se to obrací k lepšímu.

0: за дисплея.
1: Posloucháte Radiožurnál, hostem je dnes profesorka Petra Tesařová. Co obnáší, že jste odborná garantka edukativní kampaně Bylo to o prsa?
2: No, jak už jsem zmínila, tak v té spolupráci v rámci upozornění na nebezpečí vzniku karcinomu prsu, které vyvrcholí Pinktoubrem, se účastní celá řada subjektů, nejenom my onkologové, kde to vypadá trochu zvláštně, neboť se vlastně soustředíme na prevenci, čímž by nám mělo ubýt pacientů a možná by se mohli přijít o práci, ale to by jsme byli i rádi, ale i pacientské organizace a taky farmaceutické firmy. A ty mohou přispět k té kampani především tím, že využijí nástroje, které třeba pacientské organizace žijící z nějakých grantů nemohou. Takže ta aktivita Bylo to o prsa je velice smysluplná v tom, že shromažďuje všechny údaje o tom, co by pacientky mohly udělat pro sebe, aby se u nich karcinom prsu buď neobjevil, anebo objevil včas. Takže na té webové stránce www.bylotooprsa.cz jsou k dispozici pro linky na odbornou společnost, pacientské organizace, na web mamo.cz, kde je seznam screeningových pracovišť a možnost objednat se. Takže snaha o takové maximální zjednodušení, pacientka přijde, najde si tuhletu webovou stránku a to, co zrovna potřebuje, tam několika kliknutími zařídí. Takže to je, myslím, chválihodné.
1: Asi bychom měli připomenout, že prevence není jednorázová záležitost jenom v říjnu. To myslím, že je důležité, ale myslíte, že je všeobecně známo, co už zaznělo, že ženy od 45 let mají jednou za dva roky nárok nahrazenou screeningovou mamografii? Zase se vracím k té otázce, proč ne každá to využije.
2: Takže nikdy není dost informací, proto taky naštěstí tím, jak se každý rok říjen opakuje, tak můžeme intenzivně připomínat to, že vstoupit do mamárního screeningu může být život zachraňující. Takže pacientky často využívají různé kosmetické služby, chodí k holiči, dbají na to, aby byly dobře oblečené, ale to zdraví je pořád ze všeho nejdůležitější.
1: A proč jste se osobně zaměřila ve své praxi hlavně na mladé pacientky do 35 let?
2: No tak nějak to tak přišlo, protože pokud pracujete na klinice, tak tam vlastně přichází celé spektrum nemocných a tahle ta subskupina pacientek bylo zřejmé, že je nejvíc v ohrožení života, protože se často na ten nádor přicházelo pozdě, pokud přijde žena mladá ke svému gynekologovi nebo praktikovi a řekne, že má pocit, že má karcinom prsu, tak on řekne, to je strašně málo pravděpodobný, to vůbec jako... A pak je tam další věc, která se vlastně nepříznivě projevuje na tom pozdním záchytu, že menstruační cyklus ovlivňuje charakter prsní žlázy a ta v určité fázi je špatně prohmatná, pak je zase měkčí, může být bolestivá, mohou se tam objevovat různé nerovnosti, které zakrývají ten nádor. Takže my jsme vlastně napřeli to úsilí právě na tu časnější diagnostiku. Snažíme se instruovat naše kolegy, ale také sestřičky z ordinací gynekologů a praktických lékařů k tomu, že pokud pacientka přijde a má pocit, že něco v tom prsu není v pořádku, takže vždycky je rozumnější vyšetřit jí ultrazvukem, protože u žen do 45 let nebo do 40 let je rozumnější jako první udělat ultrazvuk, což je úplně nezatěžující jednoduché vyšetření, kde se ten nádor může snadno odhalit. A na tu žádanku o to vyšetření napsat kouzelné slovíčko statim, což znamená, že tahle ta žena předběhne všechny ostatní čekající na vyšetření v mamacentrech a tak se nejlépe může ten nádor rychle odhalit. A to myslím, že už docela dobře funguje a ten záchyt se určitě zlepšil. No a u těch mladých žen se pak objevují ještě jiné problémy. Nikdo nečeká, že onemocní rakovinou, ať mu je kolik let, ale přece jenom v tom mládí je to zvlášť šokující a nejhorší je, když se ten nádor trefí do nějaké jiné situace v životě té mladé ženy, jako je třeba těhotenství nebo kojení, které tím, že jsou obě dvě spojené s hormonální bouří, tak mohou ten nádor významně nepříznivě ovlivnit. Takže i tohle je moje parketa a jsem moc ráda, že i tady došlo k obrovskému pokroku a že se nám daří pacientky uzdravovat a rodíme zároveň zdravé děti. Takže když mě je nejhůř, protože onkologie není pořád takový příjemný obor a musíme řešit i různé smutné věci, tak mám ve své ordinaci na nástěnce fotografie těch dětiček, které se narodily tímhle mým pacientkám a tak jako než vyhrknou slzy, je lepší se otočit dozadu a oni zase přestanou.
1: Profesorka Petra Tesařová je naším hostem.

0: Posloucháte Radiožurnál, dnes si povídáme s onkoložkou profesorkou Petrou Tesařovou. Mluvili jsme o tom, že stačí otevřít www.bylotooprsa.cz a tam už najdeme nejbližší akreditované mamografické centrum, ale jak dlouho se obvykle na to vyšetření čeká?
1: No, je to různé, protože ta centra samozřejmě nemají nekonečnou kapacitu. Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že to je kontrolní vyšetření a velmi pravděpodobně dopadne dobře, tak to zas tak nespěchá, čili ta čekací doba může být i několik měsíců.
0: Jak je to tedy s těhotenstvím po rakovině prsu, už jste o tom stručně mluvila?
1: No ano, tak to je prostě další zázrak, na který my si můžeme pravidelně sáhnout, protože dlouhou dobu se předpokládalo selským rozumem, že pokud se nám podaří pacientku zachránit v době, kdy měla karcinom prsu jako mladá a je stále ve fertilním věku, takže není dobré hladit hada bosou nohou tím, že bude uvažovat o těhotenství, ale postupně přibyly klinické studie a ukázaly, že tady prostě, jakmile jde o rození dětí, tak už to není ta exaktní onkologická medicína, ale jsou to zázraky, takže se ukázalo, že pacientky nemají horší prognózu, když otěhotní s určitým odstupem o ukončení léčby, který je zhruba 2 roky. Báli jsme se, že to nepříznivě může dopadnout hlavně na pacientky, které mají hormonálně závislé nádory, ale ani tam se to neprokázalo. A dokonce máme i klinickou studii, která ukazuje, že pacientky, které mají tu vrozenou mutaci BRCA1, BRCA2, čili ten geneticky podmíněný nádor, tak ani tam to těhotenství nehrozí. Takže naše pacientky vesele rodí a moje nástěnka je ještě bohatší.
0: Jakou roli u výskytu karcinomu prsu hraje hormonální antikoncepce?
1: No, tak každá hormonální manipulace může teoreticky zvyšovat riziko karcinomu prsu.
0: Rozumíte, takže to platí třeba i o hormonální léčbě v menopauze?
1: Ano, tam je to daleko významnější, protože ty dávky hormonů v menopauze jsou vyšší než u antikoncepce. Tam víme, že riziko zhoubného nádoru se zvyšuje až 2,5x. Vědí to i naši kolegové gynekologové. Pacientky užívající hormonální substituční léčbu chodí na mamografii každý rok a jsou velice přísně sledovány a ten gynekolog, který pacientku léčí, sleduje, aby ta léčba neprobíhala příliš dlouho. U antikoncepce obecně v tom obrovském počtu žen, které ji užívají, tak žádná klinická studie neprokázala nějaký závažnější dopad na vznik karcinomu prsu. Ten se projevoval u těch starších preparátů před 20, 30, 40 lety, které také obsahovaly větší množství hormonů. Ale pro takové ty skupiny, které mají už jiná rizika vzniku karcinomu prsu, právě třeba to genetické riziko nebo jenom zátěž rodinou bez jasného genetického podkladu, tak tam je určitě dobré být opatrný s antikoncepcí.
0: Hostem Radiožurnálu byla profesorka Petra Tesařová z onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Ústavu radiační onkologie fakultní nemocnice Bulovka. Moc děkuji za rozhovor a přeju, ať se ta vaše nástěnka utěšeně rozrůstá.
1: Moc vám děkuji, bylo to moc příjemné.
0: Pro mě taky, mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 11 hodin. A zprávy už má Kateřina Sousedisová.
3: Začíná sezóna respiračních nemocí. Letiště v Litvě se znovu otevřelo po tom, co úřady varovaly před dronem z Běloruska. Hokejista Adam Jiříček debitoval v zámořské NHL za St. Louis Blues. Pozor na kolonu na D1 z Prahy před Brnem od kilometru 197. A bude polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: V Česku začíná sezóna respiračních infekcí. Lékaři se zatím setkávají spíše s lehčími virózami. Hlavní nápor nemocných teprve čekají v dalších týdnech s postupným ochlazováním. Rodiče nejmenších dětí by ale i tak neměli lehčí nákazy podceňovat, říká Hana Cabrnochová ze Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.
4: Když to bude novorozenec nebo malý kojenec, tam často i lehčí respirační infekt může způsobit nějaké komplikace, například s příjmem potravy, nebo se tam mohou i objevit komplikace třeba s dýcháním.
3: Do Česka dorazily tisíce upravených aut z celé Evropy. Sjeli se na nelegální tuningový sraz. Policie kvůli tomu výrazně posílila hlídky. Na bezpečnost dohlížel i vrtulník s termovizí. Zásadní problémy policisté ale řešit nemuseli, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
5: V jednu chvíli konkrétně na parkovišti v Čakovicích bylo asi 1000 vozidel a 2500 osob. My jako policisté jsme byli přítomni na místě a působili jsme hlavně preventivně, aby tam nedocházelo k žádnému protiprávnímu jednání.
3: Sraz má dnes pokračovat v Brně. Policejní hlídky budou proto celý den monitorovat dálnici D1 i čerpací stanice po celé trase. Litevské letiště po zrušení varování před drony obnovilo svůj provoz. Uzavřené bylo necelou hodinu. Národní krizové centrum mělo podezření na bezpilotní letoun z Běloruska. Do vzduchu preventivně vzlétly stíhačky NATO a úřady lidem v oblasti doporučili, aby byli připraveni se případně schovat. Co způsobilo varování před dronem, krizové centrum vyšetřuje. Novou knihovnu spisovatele Ivana Klímy dnes slavnostně otevřou ve Vile Plaček v Ivančicích u Brna. Představí několik desítek knih z jeho tvorby od 60. let minulého století. Klímová rodina při otevření v 17 hodin uvede i novou knihu Praha má láska. Rukopis našli příbuzní před rokem v autorově pozůstalosti, říká syn spisovatele Michal Klíma.
6: Kniha, která představuje Prahu, současně je to propojené s jeho vzpomínkami, takovými politologickými úvahami nad tím vlastně, co které události znamenají v dějinách. Takže kniha, která lidi orientuje v Praze, vysvětluje jim historii a která se vztahuje k jednotlivým místům.
7: Sport. 20-letý hokejový obránce Adam Jiříček má za sebou debut v zámořské NHL. Nastoupil v první obrané dvojici St. Louis Blues a pomohl k výhře 4-0 na ledě Dallasu.
8: Adam Jiříček je mladším bratrem obránce Philadelphia Davida Jiříčka, který už naskočil do 85 zápasů v NHL. Při svém debutu se Adam Jiříček chvíli radoval i z gólu. Jeho trefa ale byla po kontrole u videa odvolaná kvůli offsideu. V dalších zápasech zámořské soutěže si dvě asistence připsal útočník a nový kapitán Bostonu David Pastrňák při vítězství na ledě Winnipegu 4-3 v prodloužení a brankář Anaheimu Lukáš Dostál pomohl k výhře ve Vegas 4-3. Za Golden Knights dal českému brankáři gól forward Tomáš Hertl, Kristián Švera, Radiožurnál.
7: Tenistka Kateřina Siniaková vypadla na turnaji v Pekingu ve druhém kole. Nad její síly byla světová sedmička Ukrajinka Svitolinová, které podlehla po setech 6-4, 4-6 a 2-6.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 Utehová a také před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna se zastavuje za sjezdem na Vlašim na 45. kilometru. Kolona pokračuje až do omezení na 49. kilometr. Tam se projíždí pouze levým pruhem, zdržení asi 20 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna zpozorněte za sjezdem na Velkou Bíteš. Na 166. kilometru se zastavují kamiony. Kolona pokračuje nesouvisle až do Brna na 194. kilometr. Tam se projíždí omezením pouze pravým pruhem, osobní auta zastavují na 186. kilometru, pro ně je zdržení na více než hodinu. Na D10 mezi Prahou a Turnovem řeší nehodu v obou směrech na 42. kilometru. Tvoří se kolony, ve směru do Prahy se zastavuje na 46. kilometru, ve směru do Turnova se brzdí na 37. kilometru, v obou případech je to na zhruba půl hodiny. Na Pražském okruhu počítejte s obousměrným omezením mezi sjezdy na Písnici a Lochkov. V obou tunelech probíhá údržba, projíždí se vždy jedním tubusem, v obou směrech se zdržíte asi 10 minut. A silnice 35 zůstává neprůjezdná mezi Libercem a Turnovem, je to kvůli požáru nákladního auta za Hodkovicemi nad Mohelkou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Odpoledne bude většinou skoro jasno, ještě dopoledne, ale může být nízká oblačnost, hlavně na severozápadě Čech. Teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16, na Šumavě i kolem 20. Tolik zprávy. Dopolední radiožurnál teď pokračuje s Patricí Strouhalovou.
2: Dobrý den, 5,5 minuty po 11. hodině, jak jsme slyšeli teď ve zprávách, bude hezky, tak si ten den venku užijte. Jinak na prohlídky obnovených lesů po kůrovcové kalamitě se dnes už po celé republice vydali opravdu stovky návštěvníků a mezi nimi nechybí ani dobrovolníci. Právě ti, kteří před několika lety se postarali o jejich výsadbu. A tak za chvíli ve vysílání víkendového radiožurnálu se do některých z nich podíváme, samozřejmě s našimi reportéry.
0: Víkendový radiožurnál
1: a Patricie Strouhalová.

0: Kůrovcová kalamita změnila spoustu míst k nepoznání. Některým z nich se pokouší pomoci stovky dobrovolníků, a to díky iniciativě Den lesů nové generace. Akce Lesů České republiky je právě dnes, probíhá na 7 místech v republice a nechybí mezi nimi třeba Smyslov u Tábora. No a tam je náš reportér Michal Bělský, kterého teď už zdravím a vítám ve vysílání víkendového radiožurnálu. Tak jak to tam u vás vypadá? Dobrý den.
1: Hezký den, tak tady ve velkém Huteckém lesu u Smyslova je už obnova prakticky hotová z předchozích let. Lesníci se na lokalitu zaměřují od roku 2019, kdy i díky 700 nadšenců začali s obnovou poničeného porostu. Dnes už je přibližně na 150 vykácených hektarech poměrně hustý mladý les, no a právě na něj se dnes přišli podívat i dobrovolníci, kteří tady před 7 lety sázeli mladé stromky. Na první ze 4 komentovaných prohlídek se společně s lesníky vydali přibližně před půl hodinou. Kromě toho si ale lesníci pro ně a samozřejmě i pro další návštěvníky připravili doprovodný program. Vidět tu můžou například technologie pomáhající s ochranou porostů. Ty tady představují odborníci z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích společně s kolegy z Jihočeské univerzity. Návštěvníci ale můžou vidět i ukázky dřevořezbářství, lesní techniku, včetně koní přímo v terénu, a dozví se tu i zajímavosti o turistických značkách na stromech.
0: Tak slyšíme i dětské hlásky za vámi, tak předpokládám, že pro rodiny ideální výlet.
1: Je to přesně tak.
0: Tak děkujeme moc, Michal Bělský. Kůrovcová kalamita zasáhla i lesy v Krušných horách. Tam se právě teď přesouváme za naší další reportérkou Johanou Tománkovou. Tak i vás vítám ve vysílání víkendového radiožurnálu. Dobrý den. No a taky od vás chci vědět, jaký je zájem o tuhle akci.
2: Dobrý den, zájem je opravdu veliký, jsou tady stovky lidí. V minulosti od roku 2021 i tady tisíce dobrovolníků pomáhali obnovit les napadený kůrovcem. Tady v Krušných horách právě od roku 2021 vzniklo tisíce nových sazenic. Lesníci tu dělají právě komentované prohlídky, aby se veřejnost mohla na školku stromků podívat a dozvědět se, jaká další opatření lesníci dělají pro to, aby se tady ten les obnovil a hlavně, aby se sem vrátila ta rozmanitost, která tu byla. Jsme totiž ve smíšeném lese, takže se tady kromě klasických jehličnanů sázel i třeba buk. Z doprovodného programu je tu kromě zmíněných komentovaných prohlídek také řada odborných institucí, které jsou s lesnictvím úzce spojené. Je tady lesní technika, grilování zvěřiny a třeba lesní pedagogika.
0: Tak děkujeme moc. Reportérka Johana Tománková, se kterou se loučíme a zdravíme do Krušných hor. Jinak detailní mapu a program pro jednotlivé lokality najdete na stránkách Sázíme lesy nové generace.

Jak se dýchá v inhalatoriu, kde po trnkových větvích stéká léčivá solanka z podzemí? No, my jsme to vyzkoušeli za vás a vyrazili jsme do Karviné, která má nové místo pro lepší dýchání a inspirací byly stavby populární v sousedním Polsku. Tak poslouchejte víkendový radiožurnál.

mi z toho prečet, ale rozumiem.

0: Představte si, že se teď nově můžete dobře nadechnout v Karviné. Ve městě, které bylo symbolem špatného ovzduší, vzniklo místo, které ocení lidé s dýchacími obtížemi. Karviná totiž otevřela nové, volně přístupné inhalatorium. Uvnitř té dřevěné konstrukce jsou trnkové větve a po nich stéká léčivá solanka a do okolí se tak uvolňuje jemný aerosol.
1: Děti, tak pojďte, budeme dýchat pořádně a nadechneme nosíkem. A vydechneme pusinkou.
2: Se skupinkou 6 předškoláků tady do Karviné z Ostravy přijela Gabriela Lašková z dětské skupiny.
3: Protože my máme hodně nemocných dětí a vlastně tady to byla taková příležitost, jak spojit hru s něčím užitečným.
2: To, co asi teď slyšíte, tak to jsou tisíce kapek, které stékají z té vysoké konstrukce, to jsou nahusto napěchované trnkové větve. Já jako astmatik to můžu otestovat docela poctivě a tohle to znám z Polska, takže vím, že čím blíže, tím je to pro mě lépe. Je to hned cítit trošičku chlad a hlavně vlhkost. Dýchání to jednoznačně prospívá.
4: Problémy s plícema mám, takže zkouším, či to bude mít nějaký účinek.
2: Nové inhalatorium zvídavě zkoumá bývalý horník Petr. Znáte, jak to funguje, na jakém principu?
4: Ne, právě jsem teďka došel.
2: To je solanka, ta voda, která stéká. A vlastně to jsou trnkové větve, hustě takhle napěchované. Ano. A ty, protože jsou takové ostré, oni to vlastně tříští tu vodu, která vytváří takovou mlhovinu a to se dobře...
4: Jsem proti slunci, že byla taková mlha, taký opar.
2: Ano, ano. A když půjdeme takhle, pojďte se mnou klidně blíž. A cítíte to, jak už je to chladnější?
4: Je. Budu zkoušet, mám to blízko. Jo. Mám to kousíček od domu.
5: Byli jsme v Polsku se podívat asi na 3 místa. Já jsem to viděla víceméně poprvé, protože jsem to ještě nikde nezažila, takže to byla úplně jako premiéra.
2: Popisuje mi přímo u té konstrukce její autorka, architektka Ivana Kuchařová.
5: A jsou tady nádrže umístěné pod zemí, které se teda zásobují vodou tady z Darkova, to je Dobromovou, a to se vlastně čerpá do toho inhalatoria, vlastně vytahuje se to nahoru.
2: Nové inhalatorium bude fungovat do konce října. Pak se musí voda vypustit, aby všechny ty trubky v té konstrukci v zimě nepopraskaly. Z Karviné Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Budiš světlo na design bloku. 28. ročník největšího středoevropského festivalu designu a módy představí od 7. do 11. října na 300 českých i zahraničních designérů, studií a značek po celé Praze. Chybět nebudou výstavy, přehlídky, workshopy, diskuze a program pro děti. Více informací najdete na designblog.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
0: Azurit a jeho vůně.
2: Radiožurnál je 11:30. A zprávy už má Kateřina Sousidisová.
3: Nafta v Česku nesmí ode dneška stát více než 48 korun a 54 haléřů za litr. U benzínu je to maximální cena 45 korun a 97 haléřů. Stejný cenový strop bude platit taky zítra v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda začala ceny pohonných hmot znovu regulovat na začátku října. Opatření zatím potrvají do konce měsíce. Němci si připomínají 630 let od znovu sjednocení země. V roce 1990 se spojilo východní a západní Německo. Stalo se tak necelý rok po do berlínské zdi. Hlavní oslavy letos hostí město Brémy. Dobrovolníci večer symbolicky rozsvítí kostel svatého Michala v zaniklé obci Čistá ve Slavkovském lese. Po odsunu Němců a ostřelování městečka Československou lidovou armádou po druhé světové válce zůstaly z kostela jen základy. A v Pražském národním divadle se dnes večer předávají ceny Thálie. Prestižní sošky rozdají ve všech žánrech, od opery a baletu až po muzikál. V činohře na ně mají šanci například Stanislav Majer, Pavla Beretová a nebo Lucie Žáčková. Herecká asociace rozdá taky ceny za celoživotní mistrovství. Sport. Obránce Vladimír Coufal bude českým fotbalistům chybět kvůli zranění i ve večerním zápase Ligy národů ve Španělsku. V nominaci na utkání třetího kola v Ovidiu je naopak nováček, útočník Ryan Nadery. Utkání má výkop 45 minut po 20. hodině a celého v prvním přímém přenosu odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na D1 Ukácová a kolona před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Vlašim. Na 45. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 49. kilometr. Tam se projíždí omezením pouze levým pruhem, zdržení je tam asi 20 minut. D1 ještě jednou z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Velkou Bíteš. Na 165. kilometru se dojíždí do kolony kamionů. V pravém pruhu ta pokračuje až do Brna na 194. kilometr. Tam pracují silničáři a mají blokovaný levý pruh. Pro osobní auta je to od 189. kilometru asi na hodinu. Na D10 z Prahy směrem do Turnova se zastavuje za sjezdem na Brodce na 37. kilometru. Fronta pokračuje až na 42. kilometr do omezení zdržení asi 20 minut. Na Pražském okruhu připomínáme omezení mezi sjezdy na Písnici a Lochkov. V obou tunelech pracují na údržbě a projíždí se vždy jedním tubusem. V obou směrech pak před tunely počítejte s kratším zdržením z obou stran. A silnice 35 z Liberce do Turnova je za Hodkovicemi nad Mohelkou už opět průjezdná po požáru nákladního vozidla. Kolona je tam zatím ale na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Odpoledne bude většinou skoro jasno, ještě dopoledne ale může být nízká oblačnost, hlavně na severozápadě Čech. Teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál a je s vámi Patricie Strouhalová.
2: No, jak jste teď slyšeli, tak obránce Vladimír Coufal tedy bude českým fotbalistům kvůli tomu zranění v zápase ve Španělsku chybět. To se odehraje v neobvyklém dějišti dnes od 20 hodin 45 minut a proti úřadujícím mistrům Evropy i světa Španělům se česká fotbalová reprezentace zahraje v Oviedu, kam se domácí tým vrací po 11 letech a čeští fanoušci si to místo chválí. Mělo by jich tam dorazit zhruba na 300.
4: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

Na zámku v Buchlovicích řemeslníci opravují střechu horního zámku, nazývaného Flóra. V některých místech byl střešní plášť poškozený a do jedné z nejvýznamnějších barokních památek u nás zatékalo. Během oprav teď budou stavbaři muset jeřábem sundat zvonovou věž a vytvořit její repliku. Víc o tom ale uslyšíte za chvíli ve víkendovém radiožurnálu. Tak dobrý den.

0: Na zámku v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku dokončili tenhle týden po 3 letech opravu střechy takzvaného dolního zámku. Během prací za zhruba 60 milionů korun mimo jiné restaurátoři zachránili vzácné štukové stropy anebo balustrády s barokními vázami. No a teď se řemeslníci pustili do rekonstrukce střechy horního zámku, nazývaného Flora. Toto je zatékalo.
1: Teďka se demontuje část střešního.

0: o pláště.
1: Ukazuje mi stavby vedoucí Jan Grebeníček, zatímco řemeslníci odštípávají staré střešní latě.
0: Opravujeme vlastně celý střešní plášť a napadané části konstrukce krovu. Lempířské prvky nahrazujeme novými, původně zinkovými, dneska do mědi. Opravujeme konstrukce gloriet. Jsou odvezeny v pasířské dílně báně, kterých je tady celkem 6. Ty se vytváří taky nové kopie, dvě se podařilo zachránit a ty budeme opravovat. Následně zlatit a montovat zpátky.
1: A slyšel jsem, že vás tady čeká taková neúplně, řekněme, běžná věc.
0: Za asi 3 týdny nás čeká demontáž zvonové věže, bude se vlastně sundávat jeřábem a převážet na dílnu a tam se bude vytvářet kompletně nová kopie. Ta konstrukce je dožilá nebo do ní zatěkalo, takže musí se vytvořit nová. Budeme demontovat zvon, ciferník hodin, zvon se bude následně taky odrestaurovat.
1: Na opravy tady každý den dohlíží kastelán Buchlovického zámku Jan Binder.
2: Naposledy ta rekonstrukce střechy probíhala kolem roku 1984, takže už ty tašky mají své za sebou a vidíme, že se loupou a prostě už to je jak perník všechno. A taky se vyměňují tesařské prvky, které jsou napadené dřevomorkou, protože objekt památku je chráněn, tak se snažíme zachovat to, co jde a to, co má ještě dobrou kondici, tak tam zůstává.
1: Už to působilo nějaké problémy, ta střecha, že vám třeba zatěkalo do zámku?
2: Kolem těch vikýřů nebo kolem těch zdobných prvků zatékalo, když foukl vítr, tak už prostě jsme měli ty tašky rozeseté po nádvoří.
1: Takže opravuje se to, řekněme, za minutu 12?
2: No, už možná po 12.
1: Práce budou stát zhruba 15 milionů korun. Hotové by měly být na podzim příštího roku. Z Buchlovic Michal Sladký, Radiožurnál.

Držitel zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu planety Rodri nebo mladá megahvězda Lamine Yamal. Tak to jsou hráči Španělska, kteří večer můžou nastoupit proti Čechům v Lize národů. No a právě na aktuální mistry světa i Evropy se zaměříme ve vysílání víkendového radiožurnálu s naším sportovním komentátorem za chvíli.

0: Čeští fotbalisté už dnes večer nastoupí proti nejlepšímu národnímu týmu světa podle žebříčku FIFA Mezinárodní fotbalové federace. Jde o Španělsko, tedy o zemi aktuálních mistrů světa i Evropy, ale budou Španělé hrát doma proti Česku v té nejlepší možné sestavě? No tak to už se teď z vysílání víkendového radiožurnálu dozvíme, protože náš reportér Karel Schamberger je přímo v dějišti dnešního duelu, tedy v Oviedu na severu Španělska. Dobrý den.
1: Dobrý den, Sověda.
0: Může se proti Česku teoreticky tedy ukázat ta sestava, která ve finále mistrovství světa porazila Argentinu?
1: Nemůže, to je jisté už teď, ačkoliv Luis de la Fuente, tedy kouč Španělů, povolal téměř všechny mistry světa z Ameriky, včetně všech hráčů, kteří hráli ve finále, tedy v základní sestavě. Tak ještě před reprezentačním srazem se zranil pravý obránce Pedro Porro, který nastupuje za Tottenham. Jinak ale de la Fuente může využít téměř stejnou sestavu jako proti Argentině na světovém šampionátu, tedy včetně vítěze zlatého míče Rodriho nebo hvězdného křídelníka Lamina Yamala. Mimochodem pročítal jsem ranní vydání sportovního španělského deníku Marca a oba tito zmiňovaní hráči figurují v predikované základní sestavě proti Česku.
0: No, já si troufám říct, že si lidé dost dobře pamatují na rozhodující gol světového šampionátu, který přišel z kopačky Ferrana Torrese. Jak je to s ním?
1: Tady už je problém, které se jistě nenastoupí. Včera totiž opustil reprezentaci po zdravotních komplikacích s lítkem a proti Česku se neukáže ani muž, který přihrál Torresovi na zlatý gól ve finále mundialu, tedy Nico Williams, který má problémy se stehnem. Takže jisté je, že autoři rozhodující branky v finále mistrovství světa v Oviedu proti Česku hrát nebudou.
0: No a přišla za ně, tedy za Torresa a Williamse, nějaká náhrada?
1: Přišla jedna, právě Torres a Williams opustili reprezentaci jako poslední a povolán místo nich byl Carlos Espí, velmi zajímavé jméno, které se ale pozor, což je čerstvá zpráva, nevešlo do zápasové nominace, takže dnes proti Česku Carlos Espí nenastoupí. Ukázat by se ale mohl v Česku v polovině listopadu, když Španělé zamíří do Prahy. On je to teprve 21-letý útočník Realu Madrid, který byl do té doby v národním týmu právě do 21 let. Realu Madrid po letním přestupu z Levante spíš sbírá jen minuty za Francouzem Kylianem Mbappem, ale i tak v pěti duelech, ve kterých hrál celkově jen 26 minut, dal dva góly, což je na tak krátkou minutáž rozhodně není málo. Navíc ve čtvrtek byl silně podepsán pod výhrou 13-0 španělské 21 v San Marinu. Espí tam totiž dal 4 branky a na další dvě přihrál.
0: Tak děkujeme, tolik z Ovieda náš reportér Karel Schamberger, naslyšenou.
1: Díky moc, naslyšenou.
0: No a radiožurnál a radiožurnál Sport, přímý přenos, 20 hodin a 45 minut.
2: Mám pěknou sirku v zubech, krempu do čela a pota zpuchřela, mi vrásky nedělá,

0: A ve studiu už moderátor Vladimír Kroc a pozvánka k dnešní polední publicistice. Dobrý den.
1: Dobrý den. Více než v tisícovce obcí už je jasné, kdo je povede po volbách. Zájem o komunální politiku je v nich totiž tak malý, že sotva postaví jednu kandidátku. O fenomenu takzvaných nesoutěžních obcí budeme mluvit se sociologem z PAK Research Matyášem Levínským. Skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 v příštích 4 měsících koordinovaně uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy. Jaký to bude mít dlouhodobější vliv na ceny ropných produktů, na to se zeptám ekonoma Pavla Peterky. No a povíme si o pochodu z Trutnova na Hrádeček, který připomíná bývalého prezidenta Václava Havla, mimo jiné i v souvislosti s jeho nedožitými pondělními 90. Hostem publicistiky by měla být Radka Severová, spolupracovnice platformy Síť aktivních občanů Hradce Králové.
0: Poslouchat tady budeme hlavní zprávy, začínají na Radiožurnálu přesně ve 12 hodin a ve 12.10 publicistika. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: si pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Radiožurnál je 12 hodin. A vysíláme naše hlavní zprávy.
3: Rusko ráno opět zautočilo na most přes Dněpr v Kyjevě. Účastníci ilegálního tuningového srazu dnes míří do Brna. Čeští fotbalisté si v Lize národů zahrají ve Španělsku s mistry světa i Evropy. Kolona popojíždí na D1 z Prahy do Brna od kilometru 165 a bude polojasno až skoro jasno, teploty až 24 stupňů. Je sobota 3. října, hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Cousirisová.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Rusko pokračuje v útocích na mosty přes Dněpr v Kyjevě. V ukrajinské metropoli kvůli tomu vznikly obrovské dopravní problémy.
5: Dnes ráno ruský proudový dron narazil do konstrukce severního mostu přes Dněpr. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálních sítích napsal, že policie v jednom směru dopravu zastavila kvůli poškozené vozovce a poškozené síti napájení trolejbusů. Ve městě se vytvořily několika kilometrové zácpy, podobně jako včera a předevčírem při opakovaných útocích na jižní most. Rusko dnes raketodrony Banderol intenzivně útočilo na Oděsu a oblast. Několik banderolí doletělo do sousedního Moldavska, kde explodovaly, ale nikdo nebyl zraněný. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Ve Spojených arabských emirátech vyšetřují útok přiletu z Dubaje do Tel Avivu jako teroristický čin. Podle generálního prokurátora použil kopilot k napadení kapitána sekeru. S více než 180 lidmi na palubě se pak pokoušel s Boeingem 737 zřítit.
6: Úřady ve Spojených arabských emirátech zadrženého muže identifikovali jako občana Ománu. Podle deníku Wall Street Journal to byl 29-letý Hamam Hamani. Před zaměstnáním v aerolinkách Fly Dubai mu prý v jeho domovské zemi zakázali létat kvůli extremistickým příspěvkům na sociálních sítích. Vyšetřovatelé dosud neznají motiv jeho činu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu tvrdí, že se pilot zřejmě zradikalizoval. Netanyahu taky slíbil tvrdou odplatu těm, kteří za útokem stojí. V nemocnici v Saudské Arábii dál zůstává napadený indický pilot Smit Machar. Díky tomu, že otevřel dveře do kabiny, mohla skupina cestujících útočníka spacifikovat. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: V Brně dnes pokračuje nelegální celoevropský tuningový sraz. Policie očekává, že během dne dorazí stovky upravených aut. V Brně situaci sleduje reportérka Aneška Hlávková.
7: Jihomoravští policisté očekávají, že účastníci večerního srazu využijí v Brně některé z větších parkovišť. Podle policejního mluvčího Davida Chaloupky ale zatím není jasné, jak bude večerní akce vypadat. Může být podle něj klidná jako včera v Praze, ale taky se může situace změnit. Například kvůli jinému složení účastníků a jejich fanoušků. Policie je proto v pohotovosti a sleduje hlavní příjezdové trasy i místa, kde by se mohli motoristé před srazem zhromažďovat. Včera se v pražských Čakovicích podle policie sešlo až 1000 aut a 2500 lidí. Policisté při kontrolách zjistili desítky přestupků. Některým řidičům zakázali pokračovat v jízdě a jednoho zadrželi kvůli jízdě přes zákaz řízení. Větší problémy s veřejným pořádkem ale nezaznamenali. Z Brna Aneška Hlávková, Radiožurnál.
3: V Česku se začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů, které oslovil Český rozhlas, tomu napomáhají taky současné změny teplot, kdy je ráno zima a během dne se výrazněji oteplí. Hlavní nápor nemocných, ale lékaři teprve čekají.
8: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš s lehčími virózami. Jak se proti nim můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
9: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde nyní se jí trošku otužovat.
8: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
10: Například s příjmem potravy nebo se tam mohou i objevit komplikace. Třeba s dýcháním.
8: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 v příštích 4 měsících uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy. Většinu zásob pošlou na trh už během prvních 20 dnů. Ustoupili tak tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Evropě pohrozil zastavením dodávek americké nafty. Právě Spojené státy jsou pro Evropu jejím největším dodavatelem.
11: Dohodu oznámil Donald Trump na své sociální síti po telefonátech s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a dalšími lídry G7. Galon nafty minulý měsíc poprvé v historii přesáhl $6 a teď stojí v průměru v přepočtu zhruba 37 korun na litr. Po zprávě o dohodě nafta zlevnila o 5%. Americký ministr energetiky Chris Wright tlačí na rychlé uvolnění zásob kvůli sklizni a začínající topné sezóně. Analytici ale varují, že pokud válka na Blízkém východě a výpadky ruských dodávek potrvají, Evropa zůstane bez rezerv. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Lotyši volí nové složení 100členného parlamentu. Na výběr mají ze 14 volebních stran. Policie zatím nehlásí žádné vážné incidenty. Podle veřejnoprávních médií LSM na voliče zatím necílí systematické dezinformační kampaně ani manipulativní falešné zprávy, které by měly ovlivnit jejich rozhodování.
12: Podle mého názoru ti, co bývali konzervativní, už dnes konzervativní nejsou. Takže pro konzervativní voliče to musela být velmi těžká volba.
13: Řekl lotyšské veřejnoprávní televizi jeden z voličů v Rize. Odvolil už například i prezident země Edgar Srinkevič, který vyzval ostatní, aby nepodléhali dojmu, že není koho volit a že volby nic nezmění. Vzkázal jim, aby volili podle toho, jaké uskupení je jejich srdci nejbližší. Pak bude jakákoliv volba správná, bez ohledu na názor okolí. Volební místnosti se uzavřou v 8 hodin večer. Lotyši, kteří už hlasovali, ale ještě dnes mohou své rozhodnutí změnit a hlasovat znovu. Tak se počítá poslední odevzdaný hlas. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: V Jedličkově ústavu na Pražském Vyšehradě si připomínají 100 let od úmrtí jeho zakladatele Rudolfa Jedličky. Tento lékař jako první na území dnešního Česka dokázal propojit zdravotnickou a sociální péči se vzděláním handicapovaných dětí. Na Vyšehradě reportérka Kristýna Vašíčková.
14: Tady ve staré budově Jedličkova ústavu jsou připravené komentované prohlídky. Lidé můžou nahlédnout do keramické nebo knihařské dílny, což jsou zároveň dva obory, které se tu vyučují. Dochází sem asi 200 žáků, studentů nebo klientů, protože ústav kromě vzdělávání od základního po maturitu nabízí i volnočasové aktivity, třeba sportovní. Proto se tu na nádvoří návštěvníků ujme i pan tělocvikář a lidé si mimo jiné můžou taky vyzkoušet, jak jednoduché nebo náročné je pohybovat se na vozíku. Akce je nejen tady, ale i na dalších částech Vyšehradu naplánovaná do 18 hodin. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
15: Sport. Čeští fotbalisté se po porážkách s Chorvatskem a Anglií představí ve třetím kole Ligy národů v Oviedu proti Španělům. Světové i evropské šampiony čtvrtým rokem vede kouč Luis de la Fuente, který u mládežnických výběrů Španělska dlouho spolupracoval s trenérem Čechů Santim Deniou.
16: Kromě toho, že je to nejlepší kouč na světě, nás váže velké přátelství. Těch 12 let jsme spolu nejen pracovali, ale i žili. V dobrých i špatných momentech, ani ve Španělsku není každý den veselo. I růst trenéra je postupný proces, takže jsme spolu získávali zkušenosti. Výsledky jeho práce jsou výborné. Děkuju mu za skvělé zážitky.
15: Utkání Česko-Španělsko začne ve 25.40, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Kolona na D1 u Tehova a také před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna zpozorněte za sjezdem na Vlašim. Na 46. kilometru se zastavíte, následná fronta popojíždí až na 49. kilometr. Tam je omezení průjezdný pouze levý pruh, zdržení asi čtvrt hodiny. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Velkou Bíteš. Na 165. kilometru se dojíždí do kolony kamionů, ta pokračuje nesouvisle až do Brna na 194. kilometr. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem. Pro osobní auta je to ze 178. kilometru na více než hodinu. A na silnici 35 z Liberce směrem do Turnova se zastavuje za odbočkou na Hodkovice nad Mohelkou. Fronta pokračuje až před Paceřice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Odpoledne bude většinou polojasno až skoro jasno, teploty 24 stupňů, na horách většinou kolem 16, na Šumavě můžeme naměřit i 20. Tolik zprávy. Teď už posloucháte publicistiku s Vladimírem Krocem.
18: Proč je v Česku víc než 1000 obcí, kde jsou letošní komunální volby předem rozhodnuté? Jaký efekt by mohlo mít rozhodnutí států skupiny G7 uvolnit z rezerv 100 milionů barelů nafty a ropy? A jaké vzpomínky provází letošní ročník pochodu po místech spojených se jménem Václava Havla před jeho pondělními nedožitými devadesátinami? Za týden touto dobou se bude chýlit k závěru hlasování v prvním kole senátních voleb a ve volbách komunálních. V nich se zhruba 190 tisíc kandidátů a kandidátek uchází o více než 60 tisíc míst v obecních zastupitelstvech. Jak upozorňuje nová analýza společnosti PAK Research, kandiduje tak každý 46. dospělý v Česku, což je evropský primát, pokud jde o podíl populace, který se uchází o hlasy. V přibližně tisícovce obcí je ale složení zastupitelstv známé předem, protože v nich kandiduje přesně tolik osob, kolik je zastupitelských křesel. Takzvané nesoutěživé volby se letos konají v 55% obcí do 200 obyvatel a v 39% obcí, kde žije od 200 do bezmála 500 obyvatel. Vyplývá to ze studie, jejímž autorem je sociolog a analytik PAK Research Matyáš Levínský. Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: Co mají společného zmíněné obce? Většinou je to ten nízký počet obyvatel.
19: Ano, to je jejich hlavní znak. Pro malou obci to je vlastně jejich hlavní definující, definuje to jejich charakter. A nacházíme tyto obce ve všech krajích České republiky. Ať se jedná obce bohaté nebo chudé, tak vždy je to ten počet obyvatel, který určuje tu nesoutěživost těch voleb.
18: Vy upozorňujete, že od roku 2010 se zdvojnásobil počet občanů, kterých se týkají takzvané nesoutěživé volby. Čím to je?
19: Tak je to tím, že je to v čím dál více obcích. Máme to, postupně se to rozšiřuje z menších do větších obcí. V roce 2010 byl medián nesoutěživé obce, takže měli v mediánu 180 obyvatel. Dneska už to taková obec má 260 obyvatel. Takže stoupá ten počet těch nesoutěživých obcí a to je z mnoha důvodů. A vlastně jedním z nich je i to, že pardon.
18: Co vás na tom pobavilo?
19: Pobavilo mě na tom to, že vlastně je to částečně dáno i tím, že klesá respekt vůči politickému řemeslu, takže starostové mluví o tom, že nejsou vlastně, lidé si jich neváží. Zároveň se s tím pojí i to, že jsou velmi nízké odměny a zvyšují se požadavky občanů na to, co po státu chtějí. A v těch malých obcích nejsou kapacity a nejsou finance na to občanům tyto služby nabídnout.
18: No a pak je možná i otázka, o čem mohou vlastně zastupitelstva těch obcí rozhodovat.
19: Ano, přesně tak. My hodně v PAK Research mluvíme o mateřských školách, kde je ten problém, že v polovině obcí je nemáme. Jestli můžu doplnit, tak náš titulek byl, že v desetině obcí není ani mateřská škola, ani volná volba, takže nerozhodují vlastně ty obce o ničem a nelze je ani demokraticky zvolit.
18: No a je to tedy jeden z těch hlavních důvodů toho klesajícího zájmu ucházet se o křesla v těch samosprávách, ta omezená působnost zastupitelstev?
19: Určitě to hraje roli a vlastně ta působnost v té obci závisí přímo na její velikosti, takže je pro nás těžké rozhodnout, zda se jedná o efekt velikosti nebo té působnosti, ale můžeme říct, že v obcích, kde mají mateřskou školu, je o jeden procentní bod vyšší šance, že budou mít soutěživé volby.
18: A jaké další faktory se tady na tom klesajícím zájmu o tu komunální politiku podílejí? Je to zejména, jak jste říkal, že je to hodně práce za málo peněz?
19: Ano. Jsou tam vlastně dva jevy a to první je, že administrativa v obci 150 obyvateli je zhruba stejná jako v obci, kde je 1000 obyvatel, ale ty odměny se výrazně liší, takže jste za to mnohem méně placeni. Zároveň existuje mnohem, v těch větších obcích je mnohem více takzvaných uvolněných zastupitelů, to znamená zastupitelé, kteří to dělají na plný úvazek a ne vedle své jiné hlavní práce.
18: Kdybych tedy tu otázku vlastně otočil, jak posílit zájem o místa v zastupitelstvech i v těch malých obcích?
19: Tak prvním krokem by bylo omezit komplexní administrativu, kterou kterou obci teďka musí řešit, tím, že by se některé komplexní agendy, jako například splňování směrnic GDPR nebo odpovědi na 106, takže žádosti o informace, přesunuly na nějakou meziobecní úroveň a tím pádem bychom odbřebenili ty starosty, které vlastně zajímá hlavně to, co se reálně děje v jejich obci. Měli bychom zastupitele, které řeší opravdu to, kde mají dopad, že oni vědí, kde v té obci je potřeba opravit chodník nebo zateplit školku a nemuseli by řešit nějaké ty agendy, které jsou více abstraktní a kde je potřeba mnohem víc znalosti toho tématu. A pro ty zastupitele je velmi těžké se vlastně za ty 4 roky naučit všechno tu expertízu a potom, když oni nejsou zvoleni znova, tak celé tohleto know-how bohužel zanikne.
18: Česko je poměrně unikátní, pokud jde o počet obcí, je to více než 6 000, včetně měst. Bylo by podle vás na místě jejich postupné slučování?
19: Tady musím být velmi opatrný. V PAK Research odmítáme nucené slučování obcí. Má to velmi špatnou konotaci s komunistickou minulostí a s střediskovými obcemi, ale myslíme si, že by bylo na místě, aby stát podpořil dobrovolné slučování obcí. Za A tím, že by financoval ty jednorázové náklady, které vzniknou při sloučení obcí, a za druhé tím, aby změnil, jak funguje takzvané rozpočtové určení daní, takzvaný RUD, který určuje, jak rozdělujeme 400 miliard korun mezi jednotlivé obce. A současně je systém nastaven tak, že pokud se 2 menší obce sloučí, tak existuje možnost, že nakonec přijdou o finance na obyvatele, a to by se z našeho pohledu mělo určitě změnit tak, aby systém motivoval ty nejmenší obce, aby se slučovaly. Protože právě tam vidíme velký nedostatek, jak v tom, jak dokážou nabídnout služby, tak v tom, jak fungují a vlastně podporují, nebo lépe řečeno nepodporují lokální demokracii.
18: Sociolog a analytik PAK Research Matyáš Levinský. Děkuju vám. Naschledanou.
19: Děkuju. Naschledanou.
18: Skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 v příštích 4 měsících koordinovaně uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy. Shodli se na tom v pátek lídři států v prohlášení zveřejněném předsednickou Francií. Americký prezident Donald Trump krátce předtím oznámil, že Evropa souhlasila s okamžitým uvolněním části svých zásob nafty. Spojené státy totiž vyzvaly Německo a Francii, aby pomohly snížit rostoucí světové ceny pohonných hmot uvolněním nafty z nouzových rezerv. Washington zároveň pohrozil, že v opačném případě by tyto země mohly čelit zákazu vývozu nafty z USA. Naším hostem je Pavel Peterka, hlavní ekonom společnosti XTB. Dobrý den.
20: Dobrý den, děkuji za pozvání.
18: Evropská unie se včera ústy mluvčí Evropské komise důrazně ohradila proti výhruškám Trumpa ohledně zákazu vývozu nafty, pokud by tedy Evropa neuvolnila část svých zásob paliva. Dá se krok G7 teď chápat jako ústupek Trumpově nátlaku?
20: Já si myslím, že nenutně, protože G7 jako taková debatovala o uvolňování zásob. Je pravda, že Francie, když přišla s návrhem, tak počítala s 50 miliony barely, což je zhruba polovina toho, na čem se nakonec dohodli. Takže nevnímal bych to jako ústupek, spíše jako logické vyústění současné situace, které se shodou náhod sešlo s požadavkem amerického prezidenta, který ten požadavek dost možná i načasoval, právě protože věděl, že něco takového se chystá, aby to vypadalo, že vyhrál.
18: A co to může způsobit na světovém trhu s ropou?
20: Ano, velmi pravděpodobně to krátkodobě povede k uvolnění tlaku. My vidíme, že cena ropy je stále lehce nad $100, ale právě po ohlášení toho záměru, že se uvolní 100 milionů barelů těch strategických rezerv, tak cena dieslu na velkoobchodním trhu klesla zhruba o 8%, přestože cena ropy se příliš nehla. Ono to ukázalo, že se alespoň krátkodobě uvolní ten tlak na ty rafinační kapacity, respektive tlak na ten nesoulad nabídky a poptávky na trhu s naftou, a v tuto chvíli vidíme nějaký opač cen, který by se měl propsat právě i do totemů čerpacích cen z České republice.
18: Země G7 vyzvaly Írán, aby upustil od blokády Hormuzského průlivu. To se asi ale v dohledné době stěží stane.
20: No, je to tak asi jako, že můžeme, jako s proměnutím to, můžeme Irán vyzvat k čemukoliv i my dva, jo, to je jako možné, ale celé to stejně stojí na dohodě USA s Iránem. Irán teď minimálně podle posledních vývojů trošku ustupuje, je ochotný Hormuz otevřít, klade si nějaké podmínky, které ale v tuto chvíli Donaldu Trumpovi nestačí. Ten bude potřebovat velmi pravděpodobně před nadcházejícími volbami ve Spojených státech amerických velké vítězství, které se snaží ještě ideálně načasovat na čas voleb. Jo, já se nechci hrát na politologa, ale celé to tak trošku působí, že Donald Trump v tuto chvíli najednou nespěchá a potřeboval by se s tím vítězstvím ještě pár dní počkat. Každopádně provoz Hormuzu je poblíž, vlastně předválečně obvyklým úrovním před válkou, což trhu pomáhá. Nicméně ta ropa, jak říkám, je pořád $100, protože trh je opatrně optimistický, protože už jsme v minulosti viděli několikrát, že se jednání ztroskotala a vlastně to proudění té ropy nebylo obnoveno. A rád bych dodal, že to není jen o ropě, to je o těch refinančních kapacitách, takže spíše by nám pomohlo, kdyby Hormuzem plynula hotová nafta z rafinerii na Blízkém východě, než samotná ropa, která sice je pod tlakem, ale není v této chvíli ten hlavní problém.
18: Současně G7 tvrdí, že zachová sankce vůči Rusku a zároveň se bude snažit, aby se co nejméně projevovaly na trzích s palivy. Máte představu, jak to chtějí udělat?
20: No, ono je to vcelku jednoduché, protože Evropa od roku 23 v podstatě ruskou naftu nekupuje, jenomže tu ruskou naftu si koupí Brazílie, Indie, Čína. No a tyto země nasytí svou poptávku, svůj zájem o ropu nebo o naftu z Ruska, no tak pak dále nesoutěží na globálním trhu třeba o barely z Blízkého východu, které kupuje například Evropa, případně barely ze Spojených států amerických. Takže jako Evropa technicky nemusí kupovat ruskou ropu, ale už jenom to, že se ta ruská ropa dostane na trh, no tak to uvolňuje ty cenové tlaky. Takže jenom abych to zhrnul, z mýho pohledu je to spíše politické prohlášení, že nemáme v plánu se podvolit tomu tlaku a z Ruska nakupovat. Nicméně on z toho Ruska nakupovat někdo bude, což pojí část té poptávky, tím pádem se ceny na globálním trhu mohou dostat jako do té rovnováhy.
18: Čínské rafinerie pozastavily na říjen vývoz ropných produktů. Jak to přispěje k dalším zvyšováním cen ropy?
20: No, to bude problém, respektive už je. Čína je dovozcem ropy, ale má velké rafinační kapacity. No a tím, že omezí vývoz, no tak na tamním trhu v Číně dojde k nějakému, řekněme, pozitivnímu šoku na straně nabídky, která posílí a tamní ceny pohonných hmot budou s nejvyšší pravděpodobností klesat. Jenomže ty barely hotových produktů, co Čína produkuje, no tak budou na světovém trhu chybět. No a když něco chybí, tak je nějaký nedostatek a tak nenutně, jako že by to vůbec nebylo, ale spíše to bude hůře dostupné, no a to vede k růstu ceny. Takže tam tlak, který teď vyvolal uvolnění, řekněme, těch strategických rezerv, částečně utlumí právě čínské rozhodnutí omezit jejich export.
18: Hlavní ekonom společnosti XTB Pavel Peterka, děkuju vám, naschledanou.
20: I za pozvání, přeji hezký den, naschledanou.
18: Pondělí uplyne 90 let od narození prvního českého prezidenta, dramatika a vůdčí postavy protikomunistického disentu Václava Havla. Nedožité jubileum připomíná v těchto dnech a týdnech řada akcí z celé série pořadů Českého rozhlasu. V neděli nabídneme od 10 hodin dopoledne na Radiožurnálu celodenní speciální vysílání hovorů z Lán s řadou exkluzivních hostů. My se v dalších minutách vydáme do míst, která jsou s Václavem Havlem taky úzce spojená. Několik organizací dnes pořádá další ročník pochodu z Trutnova na Hrádeček. Jedním z pořadatelů je i Regionální institut paměti národa, tedy neziskové organizace, která zaznamenává i svědectví z období někdejšího komunistického režimu. A takto například vzpomínal bývalý politický vězeň Karel Hádek na setkání s Václavem Havlem v Trutnovském pivovaru, kde dramatik pracoval jako pomocný dělník v roce 1974.
1: On byl dost opatrný, že jo, protože on věděl, že ho tam každý šperuje a tak dále. No, tak určitou záruku ve mně měl, že jsem nepřišel z nebe, ale z kriminálu, že jsem seděl za politiku. A my jsme se bavili o Ludvíkovi Vaculíkovi, o všem, jestli si to nějak ověřoval, kdo jsem, nebo to, to netuším. Prostě tak jsme se zčuchli, takže jsem chodil každou chvíli na Hrádeček, že jo. Občas s Olgou jsme se tam bavívali, byl takový zajímavý zase povídání o politice, o všem možným a tak dále. Je taký zážitek. Vzpomínám na to, jak jsme se spolu bavili, jak jsem ho tam fotil, kde vznikla ta fotografie, jak mě se pítal přes rameno, že jo. Průšvih, který vznikl, já jsem ho tam fotil u cisterny. Nezjistili teda, kdo to fotil, asi to nevím, ale nezjistili, že na ní je Vašek Havlo, byl z toho průser, jo.
18: Tolik někdejší politický vězeň Karel Hádek z rozhovoru pro Institut paměti národa, jehož východočeský tým zaznamenal i vzpomínku architekta Miroslava Masáka, bývalého poradce prezidenta Havla, na časy, které společně strávali za dob totality na Hrádečku.
2: To byly akce různého druhu, že jo, prostě my jsme většinou končili na haty, ale lezli jsme po stromech a říkali jsme tomu splývání s přírodou, že jo, prostě. Ale co mě utkvělo a samozřejmě co mělo velký význam, byly takzvané Vaškovy špalky. Špalek byl Vaškův hodinu a půl trvající prostě projev filozofických úvah na daný téma, jo? Nějaký téma, to prostě bylo, to bylo vždycky jak půlnoci, když už jsme měli trochu za sebou, že upyto, ale bylo to hrozně bezvadný. A tak to jsou moje tak asi nejsilnější zážitky, jinak z těch společenských akcí tam bylo spousta, ve Stodole byly koncerty, že jo, Plastic Pimple a další prostě tam teda byly.
18: Architekt a bývalý poradce prezidenta Havla Miroslav Masák. Zdravím jednou z pořadatelek dnešního putování z Trutnova na Hrádeček, Radku Severovou, spolupracovnici platformy Síť aktivních občanů Hradec Králové. Dobrý den.
21: Dobrý den.
18: Tak jaký je zájem o letošní pochod?
21: No, určitě větší než v minulých ročnících. Je to bezvadný. Vyšlo nám krásné počasí, sešlo se nás několik desítek. Teď momentálně jsme ještě teda v lese, takže je nás kolem 40 a další lidi se k nám vlastně mají přidat ještě v penzionu pod Hrádečkem a pak přímo na Hrádeček. Takže určitě účast je velká.
18: Jaké vzpomínky z archivu paměti národa se už představili zájemcům o ta změna místa spojená s Václavem Havlem na Trutnovsku?
21: Paměť národa je spolupořadatelem dnešní akce a jejich vzpomínky jsme pouštěli v minulosti. Dneska zatím jsme ještě žádnou jejich nahrávku nestihli pustit, ale pouštěli jsme si přímo pana Václava Havla, protože jsme pokládali za důležité slyšet i jeho hlas a využili jsme k tomu úžasný archiv Českého rozhlasu, takže za to moc děkujeme a podporujeme veřejnoprávní média.
18: My děkujeme taky. Jakou tradici má ta akce? Jací zájemci se jí zpravidla účastní?
21: Tato akce, když jsme to počítali dneska ve vlaku, tak jsme je organizovali po sedmé a účastní se vlastně lidi všech generací. Máme tady rodiny s dětmi, máme tady staršího pána nebo víc starších lidí, takže určitě napříč všema generacema.
18: No jak byste řekla, že oslovuje...
21: Studenti tu jsou, taky jsem zapomněla, pardon.
18: Oslovuje z vašeho pohledu odkaz Václava Havla tu dnešní mladou generaci?
21: Právě ano, to jsou ty studenti, na které jsem zapomněla. Určitě je to pro ně důležité. Často slýchám, že je pro ně důležitý náš to, že jsme součástí Evropské unie, NATO a je veřejně nebo je známo, že Václav Havel se zasadil o to, aby naše republika mohla být přijata do NATO. Takže myslím si, že si ten odkaz Václava Havla uvědomují a že vlastně je to důležité i pro jejich budoucnost.
18: A jaký je váš osobní vztah k místům, která dnes obcházíte a samozřejmě tedy k osobnosti Václava Havla?
21: No tak k místům tím, že jdeme po sedmé a často se tady schází výborní lidé, tak už k těm místům člověk jako za ty roky získal osobní vztah. Jinak k Václavu Havlovi, když jsem o tom přemýšlela, tak jsem si vybavila vzpomínku, kdy mi můj dědeček vyprávěl o uměle vytvořeném jazyku, kterým se měli všichni lidé domluvit. A já jsem tomu jako dítě moc nevěnovala pozornost. A teprve později jsem se vlastně uvědomila, že se jedná o ptidepe z hry Václava Havla Vyrozumění. A tak se vlastně člověku jako vyspojou ty střípky. Já jsem ročník 77, kdy vznikla charta. A myslím si, že i vlastně ten význam té charty, která teď bude mít výročí, je obrovský. A no, asi stačí.
18: Tak popřeju vám šťastné putování. Zastihli jsme vás na tom pochodu z Trutnova na Hrádeček. To byla Radka Severová, spolupracovnice platformy Síť aktivních občanů Hradec Králové, jedna z organizátorek pochodu. Děkujeme a mějte se hezky, naschledanou.
21: Já taky děkuju, naschledanou.
18: Tolik publicistika.
3: Radiožurnál 12 hodin a 30 minut. A zprávy má Kateřina Cousirisová. Rusko v noci zasáhlo severní most přes řeku Dněpr v Kyjevě. Oznámil to starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. V posledních dnech ruské drony opakovaně zasáhly taky jižní most přes řeku. Kličko už dříve řekl, že ruské údery ničí kyjevskou kritickou energetiku, logistiku, bydlení a další klíčová zařízení. Kopilot letu z Dubaje do Tel Avivu se podle Spojených arabských emirátů pokusil o teroristický útok. S odvoláním na generálního prokurátora země to uvedla agentura VAM. Podle prokuratury pilot zaútočil na kapitána v kokpitu sekerou a pokusil se převzít kontrolu nad letadlem. Na palubě byly skoro 200 lidí, většina z nich Izraelci. Vyšetřování incidentu pořád pokračuje. Na 7 místech Česka se dnes lidé můžou podívat do lesů obnovených po kůrovcové kalamitě. Akci pořádá státní podnik Lesy České republiky. Zájemce čekají komentované prohlídky, ukázky lesnické techniky, včetně dronů. Uvidí taky práci s motorovou pilou a stromolesce. Připravený je i program pro děti. Sport. Kvalifikaci Formule 1 na velkou cenu Malajzie vyhrál Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. Na okruhu v Sepangu porazil čtyřnásobný světový šampion druhého Brita Hamiltona na Ferrari o 298 tisícin sekundy. Třetí dojel Francouz Hadjar, ale kvůli nasazení nové pohonné jednotky své místo na startu zítřejší Grand Prix přenechá lídrovi šampionátu, a to Italovi Antonellimu z Mercedesu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Kolony na D1 u Tehova a také před Brnem. Na D1 z Prahy směrem do Brna brzdí provoz omezení u sjezdu na Vlašim na 49. kilometru. Tam se projíždí pouze levým pruhem, kolona se táhne od 47. kilometru, zdržení je tam okolo 10 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Velkou Bíteš. Na 164. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Ta pokračuje nesouvisle až do Brna na 194. kilometr. Tam se projíždí omezením pouze pravým pruhem. Osobní auta se táhnou už ze 178. kilometru, pro ty je zdržení asi hodinu, pro kamiony výrazně delší. Na Pražském okruhu připomínáme víkendové omezení mezi sjezdy na Lochkov a Písnici. V obou tunelech pracují na údržbě, projíždí se vždy jedním tubusem. V obou směrech proto počítejte s kratším zdržením. Omezení by mělo končit zítra v poledne. A na tahu 35 z Liberce směrem do Turnova se zastavuje za sjezdem na Hodkovice nad Mohelkou. Kolona pokračuje před Paceřice. Tam se projíždí po požáru nákladního auta pouze jedním pruhem. Zdržení je tam asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Odpoledne bude většinou polojasno až skoro jasno, teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Dál posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
6: No a ještě jedna věta k počasí. Dobrý den, slunečno a nadprůměrné teplo si můžeme užít ještě do středy, pak prý babí léto skončí. Ve čtvrtek už se počasí zásadně změní, uvádí Český hydrometeorologický ústav.
5: Radiožurnál.
22: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

Pozveme vás teď ve vysílání víkendového radiožurnálu do Slavkovského lesa. Tam se totiž večer rozsvítí kostel, který nemá ani zdi. Je to kostel svatého Michala, který stával v obci Čistá, neboli Lautbach, odkud byli odsunuti Němci a pak ho rozstřílela, stejně jako celé městečko, československá armáda. No a dnes je tam festival a po víc než 80 letech se tam bude čepovat i pivo.

0: Po více než 80 letech se zase bude čepovat pivo v zaniklé obci Čistá ve Slavkovském lese na Sokolovsku. Dobrovolníci tam postaví san s občerstvením, k tomu připraví přednášku a promítání filmu o bývalých obyvatelích a zahrají tam i dvě kapely. No a po setmění je v plánu i rozsvícení kostela, což jsou ale jenom základy bývalého svatostánku, které dobrovolníci v těch uplynulých letech odhalili.
1: Nudil jsem se. Motivace jít na brigádu, nuda, jo?
2: Jo. Mám takhle soboty, neděli volný, tak se snažím pomáhat různě uklízet lesy a tak.
1: Dobrovolník Petr Němec přijel z Habartova. Konečně tady je nějaký Němec. Hlavním úkolem je připravit místo pro stan, kde se bude promítat film, kde bude možná i přednáška a kde potom večer budou hrát kapely. Dalším dobrovolníkem je tady Jakub od Plzně.
3: Mě ta lokalita tak nějak učarovala. Já bych to doporučil prakticky každému, jako kdo má rád trošku nějakého tajemná, přírodu.
1: Vandrování.
3: A vandrování.
1: No. Sem přišla skupina nějakých turistů a hnedka si rozdělali oheň a pečou si buřty. A ten jeden dokonce vzal do ruky motorovku a hnedka se nařezal dříví. Tak se schválně zeptám, co jeho tady učarovalo.
4: Vždycky jsem jenom projížděl, viděl jsem základy kostela. Jediné, co jsem věděl. A teď tady díky kolegovi Kočárovi, který chtěl vidět místo, kde nic není, tak jsme se sem vypravili, aby jsme narazili na vás.
1: Kolega Kočár se prohlíží mapky a fotografie. To vám tady nechali ti dobrovolníci.
5: Je neuvěřitelný, že ještě vlastně před 80 lety tady bylo celé město a teď tady jsou jenom základy, no, v podstatě. Má to taky svoje kouzlo, ale zase.
1: Ve stanu, který tady postaví dobrovolníci, se bude čepovat i pivo. Vlastně více než po 80 letech poprvé. A bude to taková slabá náhrážka za těch 10 zájezdních hostinců, které tady kdysi v Čisté fungovaly. No ale hlavně se tu rozsvítí kostel, postaví se svíčky na ty základy, které tu zbyly a po setmění se Čistá rozáří. Ze Slavkovského lesa Lubomír Smataná, Radiožurnál.

A my vám teď ve vysílání víkendového radiožurnálu chceme říct, že až se 180 kg vážícími borci se Lukáš Krpálek připravoval před mistrovstvím světa. O koho šlo a kdo bude jeho největším soupeřem pro šampionát, který odstartuje zítra v Azerbajdžánu, tak to od nás právě uslyšíte za malou chvíli.

0: Lukáš Krpálek bude znovu největší nadějí českého juda na světovém šampionátu, který od zítřka hostí azerbajdžánské Baku. Dvojnásobný olympijský vítěz bude chtít rozšířit tu svoji úctyhodnou sbírku 5 medailí z mistrovství světa.
1: Já myslím, že ta příprava, která proběhla, tak byla dobrá a teď akorát to zúročit a poprat se o co nejlepší výsledek.
2: Lukáš Krpálek tentokrát nevolil přípravu v Japonsku, jak tomu bývalo v minulosti, ale jezdil na soustředění po Evropě. I tam ale našel pro trénink velmi těžké soupeře.
1: Když jsme byli na soustředění v Bratislavě, tak tam jsem se tahal ne úplně s oblíbenýma soupeřema, ať už z Azerbajdžánu, z Turecka. Můj neúplně oblíbený soupeř Kokauri, se kterým tu bilanci nemám úplně dobrou, tak s tím jsem se tam potkával. Další azerbajdžánský judista Nasibov, který má 180 kg, tak musím říct, že i ty zápasy s ním byly velmi náročný, velmi těžký. To byla super příprava na tyhle ty zápasy s těma těžkýma váhama.
2: Věří Lukáš Krpálek, který poslední soustředění absolvoval doma v Čechách. Oproti minulosti se totiž výrazně zvedl nejen celkový počet judistů, ale mezi domácími borci má Lukáš Krpálek stále větší konkurenci v hmotnostní kategorii nad 100 kg.
1: Ta základna začíná být velmi slušná i v té těžké váze, kdy vlastně, když jsme měli teď ten vlastně závěrečný kemp, tak se tady sjeli všechny těžké váhy z České republiky, čili Slováci, a musím říct, že to byl velmi slušný kemp. Za mě tohle samozřejmě super.
2: Pro Lukáše Krpálka bude mistrovství světa v Baku už jeho 13. šampionátem. Tituly získal v letech 2014 a 2019. Medaily vybojoval naposledy před 3 roky, a to stříbrnou. Teď chce další, ale adeptů na ní je opravdu hodně.
1: Těch soupeřů tam bude skvělých opravdu spousty, ať už Korejec Kim, Rus Tasojev, Gruzínec Tušišvili, Japonec Nakano. Bude těch soupeřů opravdu spousty, který bude velmi těžké porazit, ale udělám maximum pro to, abych každýho toho soupeře, který se přede mě postaví, tak aby ho porazil a abych minimálně odcházel s tím, že jsem na té žíněnce nechal všechno a že jsem tam nemohl udělat víc.
2: Říká Lukáš Krpálek. Toho čekají zápasy v sobotu 10. října. Před ním se na tatami v Baku postupně od pondělí postaví i Tereza Bodnárová, Husnidin Karimov, Renata Zachová, Adam Kopecký a David Klamrt. O průběhu všech zápasů českých judistů vás budeme informovat. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Poznáváte? Už 20 let stačí pár tónů a vy hned víte, že to bude tanec. Stardance se vrací na televizní obrazovky. 10 večerů plných elegance, emocí a skvělé zábavy. Držíme vám místo v první řadě. Stardance, když hvězdy tančí. Od 10. října na jedničce a v iVysílání.
2: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy pro vás připravila Kateřina Caucidisová.
3: Paříži právě teď pochoduje průvod hrdosti. Ode dneška až do pondělí platí cenové stropy na naftu a benzín. Čeští fotbalisté se v Lize národů představí ve Španělsku proti světovým jedničkám. Kolonu čekejte z Prahy do Brna po D1 od kilometru 162. A bude polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Paříží právě prochází průvod hrdosti na podporu práv sexuálních menšin. Letošní ročník chce upozornit například na práva trans lidí a nebo rovný přístup k LGBTQ+ komunity ke zdravotní péči. Organizátoři pochod přesunuli z června kvůli vlně veder.
4: Průvod každoročně přiláká 100 000 lidí. Letos organizátoři očekávají až 500 000 účastníků. Kvůli vysokým teplotám, které v červnu v Paříži dosahovaly až 40 stupňů, pořadatelé akci přesunuli, aby nezatížili zdravotnický systém. Historie pařížského Prideu sahá do začátku 80. let. Od té doby se požadavky LGBTQ+ komunity proměnily. V současnosti se podle ní diskriminace projevuje například ve zdravotnictví. Požaduje proto třeba tranzici 100% hrazenou ze zdravotního pojištění nebo lepší dostupnost testování na HIV. Organizátoři upozorňují taky na rostoucí nenávistnou rétoriku vůči homosexuálům. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Čerpací stanice můžou ode dneška prodávat naftu maximálně za 8,40 korun a 54 haléřů. Stejný cenový strop bude platit taky v neděli a v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí až do pondělí nejvýše 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření zatím potrvají do konce měsíce. Provoz mezi Pištínem a Českými Budějovicemi ode dneška převádí ředitelství silnic a dálnic na část budovaného obchvatu. Po 2 letech od zahájení stavby se řidiči můžou projet od Pištína až k provizorní okružní křižovatce v Českém Vrbném. Řidiči musí dodržovat maximální povolenou rychlost 70 km/h, řekla mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
5: Po převedení provozu budou dále pokračovat práce na dokončení druhé poloviny vozovky a jejím napojení na původní komunikaci, na dokončení mimoúrovňové křižovatky v Češnovicích, dále na úseku silnice první třídy číslo 20 v Českém Vrbném na výjezdu z Českých Budějovic a na mimoúrovňové křižovatce České Vrbné.
3: V Českém a Polském Těšíně dnes se začal Mezinárodní divadelní festival Bez hranic. Kromě českých a polských inscenací nabídne i divadelní soubor z amerického Chicaga. Vystoupí také pražská Laterna Magica s hrou Perpetuum Havel. Akce se tak vrátí k tématům prvního ročníku, který byl před 35 lety věnován právě dílu dramatika a prvního českého prezidenta.
6: Sport. Čeští fotbalisté narazí v Lize národů na nejtěžšího možného soupeře. Po prohrách s Chorvatskem a Anglií nastoupí večer v Oviedu proti úřadujícím mistrům světa i Evropy ze Španělska. Premiéru v reprezentačním dresu si může odbít německý rodák Ryan Nadery, který se po vyřízení administrativních náležitostí v úterý připojil k českému národnímu týmu. O útočníkovi skotských Rangers mluví záložník Alex Král.
7: Už v tréninkách bylo vidět, že kvalitu má, je rychlý, dobrý zakončení a samozřejmě jsme ho přivítali. Tak, jak přivítáme každého hráče. Jsme jedna velká rodina a děláme všechno pro to, aby se u nás cítil co nejlíp.
6: Duel českých fotbalistů ve Španělsku startuje ve 20 hodin a 45 minut. Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho nabídnou v přímém přenosu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Téhova a také před Brnem. Na D1 z Prahy směrem do Brna spozorněte za sjezdem na Divišov. Na 47. kilometru se zastavíte, fronta pokračuje až na 49. kilometr. Tam se projíždí omezením pouze levým pruhem, zdržení asi 10 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna dejte pozor u sjezdu na Velkou Bíteš. Na 162. kilometru zastavují kamiony v pravém pruhu. Následná kolona pokračuje až na 194. kilometr. Tam pracují silničáři a mají zabraný levý pruh. Místy se zastaví také osobní auta, pro ně je zdržení zhruba hodinu. Na trojce z Prahy do Tábora nám hlásíte nehodu, a to za sjezdem z dálnice D1.
9: Těsně před odbočkou na Senohrady končí ty dva pruhy, co vedou do kopce. V pravém pruhu dvě auta, to zadní je na 100% nepojízdný, je to zase pravotočivou zatáčkou, celkem se brzdí na poslední chvíli.
8: Na silnici 35 z Turnova směrem do Prahy nám hlásíte komplikace u odbočky na Liberec.
10: A je tam uzavřená odbočka na Liberec. Není možný odbočit z důvodu opravy komunikace a je nutný pokračovat po dálnici asi 7 kilometrů.
8: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Odpoledne bude většinou polojasno až skoro jasno, teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový radiožurnál a je s vámi Patricie Strouhalová.
2: Jak víte z našeho vysílání a možná, že i z vašeho okolí, do ordinací praktických lékařů už přicházejí první pacienti s respiračními nákazami. I kvůli změně počasí se teď tady ty nemoci snadněji šíří a hlavní nápor nemocných ale teprve přijde. Tak podrobnosti přidáme ve vysílání víkendového radiožurnálu za pár minut.
1: Víkendový radiožurnál
0: a Patricie Strouhalová.

0: Kašel, rýma nebo bolest v krku, možná vás právě teď něco z toho trápí, možná, že jste třeba i na chvíli přišli o hlas, no určitě nejste jediní, protože sezóna respiračních nákaz už pomalu začíná. Jakých infekcí přibývá a co proti nim můžeme dělat, to je teď téma pro Adelu Burešovou z naší domácí redakce, která už je se mnou ve studiu. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: No, s jakými infekcemi tedy se teď lékaři setkávají nejčastěji?
1: Podle praktických lékařů, se kterými jsme mluvili, jsou to většinou lehčí virózy, tedy ten zmíněný kašel, rýma, bolest v krku nebo třeba teplota. Částečně za to může taky aktuální počasí, kdy je ráno chladno a odpoledne se výrazně oteplí, pokračuje praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
2: Člověk prochladne, má to vliv na sliznice, sliznice nemůže splňovat svůj protektivní účel tak dobře, když je chladno a sucho. Situace, kdy ten člověk se, řekněme, přehřeje, spotí, pak prudce prochladne, takže rozhodně tady tohle to počasí není úplně vhodné na to, aby jako člověk zůstal zdravý.
1: Lehčí infekce se teď objevují taky u dětí, u kterých začíná sezóna respiračních nákaz, ale dřív, a to hned v září, jak se vracejí do školek a do škol.
0: No, třeba takzvanými RS viry se teď pediatři tedy moc nesetkávají.
1: Sezóna RS virů začíná většinou v říjnu až v listopadu a trvá do března. Zvlášť novorozencům můžou tyto viry způsobit vážné komplikace, jako třeba zánět průdušinek. Zabránit jim ale může takzvaná pasivní imunizace, kterou zdravotní pojišťovny proplácí od loňského podzimu. V čem spočívá, to popisuje Hana Cabrnochová.
3: My vlastně nemusíme podávat antigen, na který si vytvoří to dítě ochranné protilátky jako u očkování. Tady vlastně už podáváme hotové protilátky. Tedy není to očkování, byť to probíhá velmi podobně. Aplikuje se jednorázově injekce a ta vytváří vlastně možnost ochrany před RS-virovou infekcí.
1: Tuto protilátku by lékaři měli podle ní nabídnout rodičům už v porodnici a je určená právě čerstvě narozeným dětem, které před sebou mají právě tu první sezónu respiračních nemocí.
0: No, taky sezóna chřipky teprve přijde, obvykle je to koncem roku, očkuje se proti ní právě na podzim, letos se ale dodávky vakcín kvůli komplikacím ve výrobě opozdily. Pořád to platí.
1: Situace by se ale měla postupně už zlepšovat. Do Česka podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv už dorazilo asi 500 tisíc dávek vakcíny a další by měly následovat teď během října a na začátku listopadu. Dostupnost vakcíny by si lidé ale přesto měli raději u svého praktika ověřit. Je ale potřeba říct, že by pozdější dodávky neměly očkování nijak ohrozit. Sezóna chřipky začíná většinou totiž až na konci roku. No a ochranu proti nemoci má člověk zhruba 2 týdny po očkování.
0: Tak děkujeme, Adela Burešová, ve vysílání víkendového radiožurnálu. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Je mu teprve 19, ještě nemá ani řidičský průkaz, no ale ve fotbale už zvládl to, o čem jiní sní skoro celou kariéru. Jako nejmladší v historii vyhrál mistrovství Evropy i světa a brzy možná získá zlatý míč pro nejlepšího hráče planety. Tohle je krátká vizitka Španěla Lamina Yamala, který dnes v Lize národů může nastoupit proti Česku, ale víc řeknu až za chvíli.

0: Jak víte, čeští fotbalisté se dnes v Lize národů utkají s aktuálně nejlepší reprezentací na světě. Po prohrách s Chorvatskem a Anglií nastoupí v Ovědu proti Španělům, úřadujícím světovým i evropským šampionům. No a v sestavě domácích by se mohla objevit jedna z největších hvězd současného fotbalu. Útočník Barcelony, Lamine Yamal.
1: He's only 16, but now becomes Spain's youngest ever goal scorer.
2: Za národní A tým debutoval v srpnu 2023 v kvalifikaci mistrovství Evropy v Gruzii a v 16 letech se stal nejmladším hráčem a rovnou i střelcem španělské historie. Dnes je Yamal jednou z reprezentačních opor a potvrzuje to i v aktuální Lize národů. K výhře v Anglii pomohl gólem a proti Chorvatům se trefil hned dvakrát.
3: To asi vidíme každý zápas, v čem je výjimečný. Hlavní síla je jeden na jednoho rychlost.
4: Myslím, že hrát bude. Lidé chodí na fotbal i kvůli tomu, aby ho viděli. Pro mě je teď nejlepší na světě. Kdyby záleželo na mě, dám mu zlatý míč.
2: Navázal na záložníka Alexe Krále reprezentační kouč Santi Denia. Navzdory nízkému věku už Yamal pozbíral celou řadu trofejí. S Barcelonou slavil 3 mistrovské tituly a 1 triumf v domácím poháru a s reprezentací vyhrál vše, co mohl. V roce 2023 se Španěli ovládli Ligu národů, o rok později Euro a letos, 6 dní po 19. narozeninách, i mistrovství světa.
5: Španělé vyhrávají světový šampionát, když ve finále poráží Argentinu 1-0 po prodloužení.
6: Hraju, abych tvořil historii, aby si za 30 let lidé řekli, byl opravdu dobrý. Když nezískám zlatý míč, musím ho získat za rok a když se to podaří, chci 5 dalších. To je má mentalita. Vítězit, vítězit a zase vítězit.
2: Přiznal v rozhovoru pro magazín France Football Lamine Yamal, který s českým fotbalem už zkušenosti má. Před 4 lety v mládežnické Lize mistrů dvakrát nastoupil proti Plzni. Úvodní zápas v Barceloně vyhráli domácí 3-0 a Yamal hrál závěrečnou půl hodinu. V remízové odvetě na západě Čech už vydržel na trávníku celý zápas.
7: Lamine Yamal. Para Margiu, Juvenila i Vitoria Pilsen.
8: V té době bylo vidět, že se jedná o extrémně zajímavého a šikovného hráče. Ta jeho levá noha je dominantní a nadstandardní a je radost se na takového hráče dívat a myslím si, že každého diváka to musí bavit, protože on neustále jako to zkouší, opakovaně se snaží překonávat tu obranu a to si myslím, že je u něj jako rozdílový faktor.
2: Řekl současný kouč Písku Josef Parlásek, který před 4 lety působil v realizačním týmu plzeňské 19. Večer můžou Yamala nahánět fotbalisté české reprezentace. Jejich zápas ve Španělsku začne ve 20:45. Stejně jako přímý přenos na této stanici. Z Ověda Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Prekážky ma nezastavia. Som niečo ako ninja. Bojujem. A neprestávam.
1: Andrej má plán. Nedělat blbosti, nikam nechodit, být s babičkou a hlavně nelézt opilý na stromy, ze kterých neumí slézt. Jenže pak potká Míšu. Milovník, ne bojovník. Hravá love story o první lásce v tomhle šíleném světě dospělých. Od 8. října v kinech. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin a 30 minut. A krátké zprávy má Kateřina Cousidisová.
3: Silnými bouřkami v Egejském moři na Krétě očekávají, že přívalové deště potrvají do noci. Situace by se pak měla sklidnit. Pro skupinu ostrovů Dodekany, do které patří například Rodost, platí oranžová výstraha. V některých oblastech hrozí silná vichřice. Nepříznivé počasí v noci způsobilo problémy v několika částech Kréty. Hasiči zachránili 23 lidí z aut a domů. Severní Korea vyslala nejméně jednu balistickou raketu směrem k Japonskému moři. Podle agentury AFP o tom informovala jihokorejská armáda. Odpálení rakety předcházelo prohlášení sestry severokorejského vůdce Kim Jong-una. Odmítla v něm požadavek Soulu na omluvu za severokorejské miny, které v chráněné zóně mezi oběma Korejemi vážně zranily dva jihokorejské vojáky. Na dokončovanou dálnici D3 mezi Kaplicí nádražím a na Židli na Českokrumlovsku se dnes jezdí dívat zájemci pěšky a nebo na kole. Den otevřené dálnice nabízí mimo jiné prohlídku silniční a stavební techniky a nebo soutěže pro děti. Ředitelství silnic a dálnic počítá s dokončením první etapy od Kaplického vlakového nádraží k městu v listopadu. Jeho česká část dálnice bude kompletně hotová v červnu. Sport. Světová jednička Jannik Sinner se odhlásil i z nadcházejícího tenisového turnaje v Šanghaji. 25-letý Ital o tom informovala na Instagramu. Vítěz 5 Grand Slamů chybí na okruhu ATP od červencového triumfu ve Wimbledonu kvůli zranění kolene.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 před Brnem a omezení na pražském okruhu v tunelech. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně před sjezdem na Velkou Bíteš. Na 161. kilometru se dojíždí do kolony kamionů, ta pokračuje nesouvisle až do Brna na 194. kilometr. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem, pro osobní auto je to zhruba na hodinu. Na pražském okruhu stále trvá omezení mezi sjezdy na Písnici a Lochkov. V obou směrech se kvůli údržbě projíždí pouze jedním tubusem. V obou směrech počítejte s kratším zdržením. Na trojce z Prahy směrem do Tábora opatrně za sjezdem z D1. Před odbočkou na Senohrabi řeší nehodu dvou osobních aut a tvoří se kratší kolona. Na tahu 27 z Plzně směrem do Přeštic nám hlásíte nebezpečí u Horní Lukavice.
6: Před odbočkou na Nešice se v příkopě pase Srné je před plotem přímo u silnice.
5: A v Praze v ulici v Holešovičkách směrem z centra se popojíždí od mostu Barikádníků až k omezení u Bulovky. Zdržení je tam asi 10 minut, navíc před omezením řeší nehodu dvou osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Odpoledne bude většinou skoro jasno, teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16, na Šumavě tepleji i kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
2: Zdravím vás, dobrý den, hokejista Pittsburghu Andrej Kuzmenko si na počest otce, jehož minulý týden na Sibiři zabil medvěd, změnil číslo a bude nastupovat v NHL s 62. Jeho otci bylo právě 62 let. A navíc 30-letý útočník po návratu do klubu prozradil, že jeho matka se narodila v roce 1962. Dosud nosil Kuzmenko v týmu Penguins dres s číslem 10.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
4: I o víkend.

Dagmar Havlová, Alice Albrightová, Jan Švejnár nebo Martin Palouš, blízcí Václava Havla, si na speciálním večeru připomněli v New Yorku jeho nedožité 90. narozeniny a připomeneme je i my ve vysílání Radiožurnálu.

0: Už zítra si připomeneme ve vysílání radiožurnálu Nedožité narozeniny Václava Havla, a to speciálním vydáním Hovorů z Lán, symbolicky z altánu zahrady Lánského zámku. Prvního porevolučního prezidenta si už teď v týdnu připomněli taky v New Yorku, městě, které měl Havel tak rád. No a na gala večer pořádaný centrem Václava Havla dorazili diplomati, ochránci lidských práv, a do České národní budovy přijela i Alice Albrightová, dcera Madeleine Albrightové.
1: Mezi nažehlenými fasádami stojí cihlová budova s nápisem, který tu působí trochu nečekaně. Národní budova. Postavili ji čeští přistěhovalci na konci 19. století, a to za vlastní peníze, aby měli kde zpívat, cvičit a mluvit česky. Mezi hosty seděli hlavně krajané, ale také Američané, diplomaté a lidé z kultury, kteří Václava Havla znali osobně. Připomenout si jeho odkaz přišel i ekonom Jan Švejnar, který učí na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.
2: A jak ve světě prostě sílí autokratické myšlení, tak hodně lidí vlastně se obrací k jeho myšlenkám, a v tom smyslu bych řekl, že nabírá vlastně na popularitě a důležitosti. Že není tolik vlastně myslitelů a lidí, kteří měli dopad v té politické scéně, jako on globálně.
1: Dagmar Havlová na něj vzpomínala jak jako na manžela, tak i na politickou osobnost.
3: Milovala New York, toto město věčně pulzující. Často přemýšlím nad tím, co by říkal na svět, ve kterém žijeme dnes.
1: Podle ní bych chtěl, aby lidé zůstali laskaví, empatičtí, zvědaví a odpovědní.
3: A především, abychom nestráceli naději.
1: Na gala večer přijela také Alice Albrightová, dcera Madeleine Albrightové, se kterou se Václav Havel velmi přátelil.
4: Well, President Havel and mom were very good friends.
1: Českému rozhlasu popsala to speciální pouto, které bylo mezi Václavem Havlem a její matkou Madeleine Albrightovou.
4: So they were democracy fighters.
1: Říká, že Václav Havel pro její mámu nebyl jen důležitým politikem, se kterým sdílela společné hodnoty, ale blízkým osobním přítelem.
4: She would be certainly very troubled by

0: everything going on in the world.
1: Madeleine Albrightová by si podle ní dělala starosti se současným vývojem, ale vždycky věřila v sílu občanské společnosti a odhodlání veřejnosti bojovat za svobodu a bránit demokracii.
0: And people expressing their opinion through strong democratic processes.
2: Podle Alice Albright je odkaz Václava Havla aktuálnější než kdy dřív. Z Národního domu v New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.

Návesní rybník v Kozlově na Jihlavsku, tak ten je teď kompletně vysušený a vypuštěný. Rybáři tam totiž ráno začali s výlovem. Tak kolik ryb chytili a o jaké byl největší zájem? To se právě z vysílání víkendového radiožurnálu za chvíli dozvíte.

0: No, na Vysočině už začaly první výlovy rybníků. Někteří rybáři je kvůli suchu odkládají v Kozlově na Jihlavsku, ale mají příhodné podmínky. Tak do návesního rybníka se ráno pustila desítka rybářů a u kádí postávala dlouhá fronta lidí s igelitovými taškami.
1: Jo, tak už chápu, proč někteří si vzali i pláštěnky. Mrskají teda sebou poctivě.
2: Jak na frontě, ustupuje. Do pozadí.
1: Vy jste si přišel pro rybu?
2: Ano, prosím.
1: Pan Arnošt přijel z Rantířova u Jihlavy.
2: Ano, ano. Amura potřebujeme. Je chutnější, není takovej tlustej, masnej a má větší kosti.
1: Máte připravenou tašku?
2: No a v tom mám igelitku, aby mi to nevyteklo ještě, tak to dám do ty igelitky, pak do tohohle. V autě mám bedinku, tam to dám do bedinky a hurá rom.
3: Amura?
2: Ano, prosím. Pardon.
4: Rovný 3 kila.
2: No, to je ideální. My jsme doma 2 jenom, tak to my ho sníme a hotovo. Tak, výborně. Lehni.
5: Amura,
2: děkujeme. Já taky děkuju. No a už jsem nakoupil a jedu spokojeně domů a už musím pustit troubu. Má být trouba nahřátá.
1: Já jsem si vzala holínky, ať můžu k vám co nejblíž.
3: To nejsou moc holínky teda.
1: No.
3: Naši tady.
1: Dobře. Teda těch je. Je to správně, když řeknu, první skupina rybářů, podběráky, loví ryby a dává vám je do nádob a vy přinášíte do kádí.
3: Jo. Musí, to musí je podávat, to se tady takhle nemůžete. Oni to ty lidi v rádiu uvidějí. A...
1: Tohle je slyšet. Rybáři, kteří pomáhají s výlovem, povolal Milan Francálek, který má rybník v pronájmu od obce už 20 let.
6: To jsou synovci, synové a rodina z 99%. Je jich tady zbytečně moc, dám jim lopaty, půjdu vyhazovat bahno z rybníka tamhle za chvíli.
7: Ale nejsou, kapři jsou 4 kila a vejš, menší nebudou, jo?
1: Z rybníka vyloví podle jeho odhadu zhruba 400 ryb. Z Kozlova Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o víkendu.

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru iRozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Pri Bohemia Radio. Audiofestival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
3: Radiožurnál je 14 hodin. A zprávy má pro vás Kateřina Sousidisová.
4: Rusko vyzvalo cizince k opuštění Kyjeva. Desítky lidí si dnes pochodem z Trutnova na Hrádeček připomínají 90 let od narození Václava Havla. České fotbalisty čeká duel s nejlepším týmem světa v Lize národů, nastoupí ve Španělsku. Kolonu čekejte na dálnici D1 z Prahy do Brna z kilometru 161. A počasí bude polojasno až skoro jasno, teploty až 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Rusko vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby ukrajinskou metropoli opustili. Informuje o tom agentura AFP. Moskva zároveň varovala, že ruská armáda bude na Kyjev dále rozsáhle útočit. Odpovědnost za případné důsledky budou podle Ruska nést ti, kteří budou varování ignorovat. Útoky na Kyjev se v poslední době zvýšily. Bezpilotní letouny tento týden poškodili důležitý jižní most přes řeku Dněpr a dnes zasáhli taky severní most. V ukrajinské metropoli kvůli tomu vznikly obrovské dopravní problémy. Křižovatce dálnice D1 a D2 v Brně platí ode dneška nové omezení. Silničáři uzavřeli nájezd z D2 ve směru na Ostravu. Zároveň otevřeli rampu, po které auta sjíždí z D1 od Prahy na Bratislavu. Uzavírka potrvá téměř do konce listopadu. Řidiči musí využít objízdné trasy přes Modřice anebo Černovice. Jihomoravská dopravní policie kvůli tomu posiluje dohled, říká jí vedoucí Marek Kalousek.
5: Dalším takovým opatřením je, že tato informace bude už na velkoplošné obrazovce již na dálnici D2 za hraničním přechodem, tak aby informaci řidiči měli již v tomto prostoru a mohli třeba tranzitující řidiči použít i alternativní trasu, jako třeba například D55, aby se vyhli tomuhle místu.
4: Kompletní přestavba křižovatky dálnice D1 a D2 má podle ředitelství silnic a dálnic skončit příští rok. Z Trutnova na Hrádeček vyrazili asi 40 lidí. Připomněli si tak pondělní nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Ten měl na Hrádečku chalupu a v Trutnově v 70. letech pracoval v pivovaru. Letos je to už 7. ročník pochodu, který měří zhruba 10 kilometrů. Podle organizátorů přišli lidé různého věku, od rodin s dětmi až po seniory. Přidávají se taky studenti. Jedna z pořadatelek Radka Severová v rozhovoru pro Radiožurnál připomněla, že Havlův odkaz je stále významný pro mladé.
6: Určitě je to pro ně důležité. Často slýchám, že je pro ně důležitý to, že jsme součástí Evropské unie, NATO a je známo, že Václav Havel se zasadil o to, aby naše republika mohla být přijata do NATO. Takže myslím si, že se ten odkaz Václava Havla uvědomují, že vlastně je to důležité i pro jejich budoucnost.
3: Sport. Čeští fotbalisté mají před sebou třetí zápas elitní skupiny Ligy národů. Po prohrách s Chorvatskem a Anglií nastoupí večer v Ovědu proti Španělům, posledním mistrům světa i Evropy. Největší hvězda soupeře, útočník Lamine Yamal, by v nabitém programu mohl odpočívat. Reprezentační kouč Santidenia ale takový scénář nečeká.
7: Myslím, že hrát bude. Lidé chodí na fotbal i kvůli tomu, aby ho viděli. Pro mě je teď nejlepší na světě. Kdyby záleželo na mě, dám mu zlatý míč.
3: Utkání českých fotbalistů ve Španělsku začne ve 20 hodin 45 minut. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 před Brnem a omezení u Tehova. Na D1 z Prahy směrem do Brna se brzdí před sjezdem na Velkou Bíteš na 161. kilometru. Kolona kamionů v pravém pruhu se sune nesouvisle až do Brna na 194. kilometr. Tam se omezením projíždí kvůli pracem pouze pravým pruhem. Pro osobní auto je to od 182. kilometru zhruba na hodinu. Na D1 z Prahy směrem do Brna nám hlásíte omezení na 49. kilometru.
9: Před sjezdem vaším Káco asi 200 metrů se až zastaví, protože tam sjezdu na je stažený do jedného okruhu do levého.
8: Na D5C z Prahy směrem do Plzně opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 12. kilometru stojí porouchaný kamion ve stoupacím pruhu a náhle se tam vybočuje. A na Pražském okruhu počítejte s obousměrným omezením v tunelech mezi sjezdy na Písnici a Lochkov. Kvůli údržbě se projíždí vždy pouze jedním tubusem, projíždí se ale bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Odpoledne bude dál většinou skoro jasno, na teploty teda 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 19 a taky v noci má být skoro jasno až polojasno, ale teploty klesnou na 7 až 4 stupně a místy čekejte v noci i přízemní mrazíky. Tolik zprávy. Dál posloucháte víkendový radiožurnál a Patricii Strouhalovou.
10: Dobrý den, zdravím vás, teď je 5 minut po 14. hodině. Odpovíme i na otázky, jací lidé vyrůstají na betonových sídlištích, protože to v novém podcastu Českého rozhlasu Betonoví lidi popisuje rapper Vladimír 518. I on byl právě tenhle týden hostem radiožurnálu. No a v téhle hodině vám nabídneme právě to nejzajímavější z rozhovorů tohoto týdne. Začneme povídáním se záchranáři, kteří pomáhali hasit obří požáry ve Francii, Španělsku a nebo taky v Albánii. Tak dobrý poslech.
1: Host radiožurnálu.

0: Letecký záchranář Jiří Buček a pilot vrtulníku Black Hawk Samuel Posluch pomáhali v létě hasit požáry v Albánii, ve Francii a nebo ve Španělsku. V rozhovoru s moderátorem Martinem Baluchou tenhle týden mluvili o tom, s jakými pocity se zapojili do hašení právě tak velkého území a jaké je to létat při minimální viditelnosti, ale i o setkání s ohnivou bouří.
1: Když to vezmeme chronologicky, pánové, tak vy jste nejdřív hasili požáry ve Francii, to bylo koncem července, tam hořel obrovský požár kolem oblasti Bordeaux, což je 300-tisícové město. Ten požár spálil zhruba 40 tisíc hektarů, evakuovat se muselo přes 200 tisíc lidí. Jiří, byl to největší požár, u kterého jste zatím zasahoval?
2: On to musel být největší požár, protože on to byl největší požár v Evropě. My jsme se mimo Evropu zatím nedostali, takže byl to největší požár, u kterého jsme zasahovali. Nicméně ono to není tak, že by hořel jeden velký oheň. Ono tož postupovalo, bylo to, mělo to různý ohniska, takže představa toho, že to zhoří celý zaraz, není. Ono to i v čase to běželo, takže pro nás to byl největší oheň, ale největší plameny to asi nebyly.
1: Tady je potřeba to srovnání, protože když hořel tady požár v roce 2022 v Hřensku, tak schořelo přes 1000 hektarů. Tady ve Francii okolí Bordeaux schořelo přes 40 tisíc hektarů. Když se postavíte před ten požár, nečelíte takové deziluze, neříkáte si, tak tady už je příroda příliš silná a co vlastně my tady s tou naší technikou zmůžem, Samuel?
3: No, už v případě, keď nás zavolají k takémuto požáru, tak už si myslím, že už vtedy to je dost rozbehnuté a v takom štádiu, že přicházíme do velkého požáru, do velkého rozbehnutého požáru, kde našou prioritou není úplně uhasit priamo celý ten požár jako taký, ale my se snažíme možno zmiernit alebo usmerniť, někde korigovat tu nějakou stranu, ako to riešiť. Takže není to úplně priorita, že prídeme tam a toto uhasíme. Takže určitě tam, ako vravil aj kolega, tam bolo veľa požiarov samostatných, alebo aj pri hoci ako inom požiari je to tak, že tam je veľa tých jadier a už potom je na tej vyššej moci, kto tam rozhoduje o tom, že kde ideme a čo tam budeme robiť.
1: Takže je to do určité míry drill, to, že máte sestavené postupy a prostě přijdete před ten obrovský požár, který, bavili jsme se o tom, vlastně ani z toho vrtulníku není vidět konec a začátek pořádně toho požáru, když hoří 40 tisíc hektarů, tak ani člověk neví, kde to začíná a kde to končí. Takže člověk musí k tomu přistoupit s nějakým drillem a postupně ty procesy tím procházet, Jiří.
2: Ty procesy jsou jakoby hodně podobné u všech hasičů, to znamená, že oni něco museli vyhodnotit, oni věděli, co přesně hoří, vyhodnotili to místo, kde je to pro ně, řekněme, nejsložitější hasit pozemní technikou a na to většinou potom pošlou ty vrtulníky nebo letadla, v tomhle tom případě ta kombinace tam byla několika leteckých prostředků, jo, tam to bylo ve velkým, takže nad náma kroužili nějaký letadla, který rozprašovali retardant, byli tam nějaký kanadéry, který vozili vodu, který lítali a k tomu byly menší vrtulníky a ta střední třída byly tyhle ty Black Hawky a Super Pumy, takže ten drill je v tom, že většinou to je separátně od sebe a někdo musí vyhodnotit, kde budeme dělat. Pak už je to na nás samotných.
1: Vy jste letali v letce, Samuel, je to tak, že prostě ten Black Hawk, váš Black Hawk, byl součástí přesně Pumy, kanadéry, francouzské, které létaly, takže jste byli součástí nějaké letky a museli jste zapadnout do toho systému hašení, která v tomto případu Francie prosazoval.
3: Ano, tam se určil jako líder ta francouzská Puma, která mala na starosti koordináciu a vlastně my jsme se přizpůsobovali jej a ona byla náš líder a ukazovala nám, kde budeme hasiť, aký bude smer. Na briefingu jsme si určili ten proces, komunikaciu a vlastně jsme byli v takom vláčiku.
1: Jiří, vybavíte si, jak blízko tehdy byla evakuace toho města, 300-tisícového města Bordeaux, protože já, když jsem tam byl jako zpravodaj, tak jednu dobu se skutečně mluvilo o tom, že ten vítr byl nepříznivý, tepelné podmínky byly nepříznivé a skutečně ten požár se přiblížil takovým způsobem, že už to bylo de facto na předměstí toho velkého města.
2: Ono to bylo v té době, kdy jsme tam zrovna byli a my jsme, jak jsme byli tou pozemní jednotkou, tak jsme kolem toho jezdili a v podstatě se to přiblížilo z toho směru toho bordeauxského letiště mezinárodního a na tom předměstí se to podařilo nějakým způsobem eliminovat. Ne prý úplně, ale nebyla nutná ta evakuace. Takže jako přiblížilo se to, ale pro ně potom začalo hrát to, že se trochu otočil vítr a dokázali na tom předměstí se s tím vypořádat.
1: Ten požár byl tak velký, že se tam vytvořily vlastně specifické fenomény jako ohňová bouře. Co to přesně je ta ohňová bouře a vytvoří se to jenom při těchto velkých požárech, kdy hoří desítky tisíc hektarů?
2: ohňová bouře, no to takhle vypadá, ale ono to bylo asi tak, že nás spíš překvapilo to, že ten požár, jak byl velký na té oblasti, jak tam byla velká výměna tepla, tak si udělal vlastní bouřku. To znamená, že ono i lehce pršelo, byly tam normálně hromy a blesky, ale bylo to způsobené tím teplým vzduchem, který stoupal nahoru a odrazil se od té studené vrstvy nad tím. Takže toto bylo úplně jakoby, toto jsme nezažili u nás jako vůbec tohle, aby takhle tak jako vlastní počasí si udělal ten velký oheň.
1: A vy jste, Samuele, musel létat v této ohňové bouři.
3: Tak ta burka prešla v noci hlavně. Príchodom, keď sme tam prileteli, tak v noci sa to celé sformovalo. A v noci, keď sme boli na večeri, na neskorom obede, tak vlastne sme počuli a videli na radare, že prší. To mňa osobne prekvapilo, tiež som to nezažil. Takéto niečo, takže sme si hovorili, a po vode zajtra už nebude čo robiť. Čo to tu zaprší, pohasí a bude. Ale opak bol pravdou, že vlastne ako sa to zmiešalo s tou vlhkosťou, s celým tým teplom a s celým tým systémom, tak vznikli dosť nepriateľné podmienky pre let, že sme mali dosť zniženú viditeľnosť v ten deň prvý. Takže tam to vyzeralo, ako keby tam bolo jedno veľké dymno a jedna veľká hmla všade. A v podstate my sme videli minimum aj okolo nás, takže museli sme dávať pozor na terén okolo a všetky veci.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Co všechno se musí stát, aby se americký fotbal mohl na jeden den přestěhovat do Paříže? No, Jan Voska má zkušenosti z prostředí z americké NFL a teď se podílí na přípravách říjnového zápasu Steelers proti Saints na Stade de France. Tak kolik lidí taková akce zaměstná, co je potřeba zařídit týdny dopředu a v čem se příprava zápasu NFL liší od čehokoliv, co známe z Evropy? Jan Voska byl hostem radiožurnálu u Libora Boučka.
1: Jak složité je dostat NFL na ten evropský trh a hlavně, proč je to v zájmu NFL, protože je to suverénní jednička v Severní Americe a když to spočítáme, tak v Evropě zas tak ten trh velký není.
2: No, výborná otázka. Já si myslím, že tohle je gro mé práce a celého angažma NFL na těch mezinárodních trzích a až přijdou jednoho dne na to, jak to dělat všechno nejlépe, tak jako každá americká firma, tak tenhle ten proces trošičku více zautomatizujou a nebude to žádná legrace. Teďka je to fantastické v tom, my jsme si povídali s komentátorem amerického fotbalu v České republice Ondrou Horákem a on řekl, NFL, kdyby chtěla dneska udělat zápas na měsíci, tak ho udělá, protože na to má dost vlivu a dost peněz. Ale zároveň, co bych k tomu dodal já, je, že to mezinárodní angažmá, přestože to je tak mocná, vlivná a v Americe slavná organizace, tak je pro ní, přestože tady ano, hrála před 20 lety první zápas, přestože ten vliv je skutečně neuvěřitelný a téměř nezměřitelný, tak si to všechno osahává a oťukává a nejde to tak jednoduše a snadno, jak by možná Američani na první pohled očekávali.
1: A čím to je podle vás?
2: No, pokud se podíváme na jiné americké sporty, tak jde-li o basketbal, NBA, anebo třeba nám dobře známý hokej, NHL, tak samozřejmě v zemích jako Česko nebo potažmo celá střední a západní Evropa, severní, tak ty sporty zde mají, pokud se bavíme o hokeji, opravdu silnou základnou tradici a hlavně tady tahle ta kultura zde byla budovaná jako po desítky let, včetně basketbalu, jehož základna samozřejmě je sahá daleko dále. Takže ve Francii například NBA pracuje soustavně už 25 let, navíc máte známé francouzské hráče basketbalové, zatímco americký fotbal, to je něco, co je pro Čecha, pro Evropana možná nepředstavitelný fenomén v Americe, opravdu tak, jak Brazilci vnímají fotbal, ten který se hraje s bíčem a střílí se góly nohama, tak takhle vnímají Američani fotbal americký, je to opravdu icebreaker sociální, kdekoliv vstoupíte do budovy, do nového města, bavíte se s lidma, máte na sobě, nedej bože, dres vašeho týmu, tak to okamžitě spustí konverzaci. Takže tam je to opravdu obrovský fenomén. Lidi platí hodně peněz za to, aby se vůbec na jednotlivých kanálech mohli dívat na zápasy svých týmů. Zatímco teďka přijdou tady do Evropy, no a mezi náma ve Francii, které se samozřejmě věnuju s ohledem na náš nadcházející zápas nejvíce, tak mám asi nejvíc čísel a dat, tak tam je americký fotbal až na 11. místě, co do popularity ve sportech. A to se nemusíme bavit tady o fotbale, ale můžeme, nebo o basketu, ale můžeme se podívat, oni až za sporty jako plavání, nebo třeba judo, házená. Takže tam opravdu se začíná, nechci říct od nuly, ale začíná se opravdu jako poměrně od píky a do toho přicházejí samozřejmě vysoká očekávání amerického vedení, amerického stylu řízení celé té organizace, kdy se pracuje non-stop, výsledky se očekávají okamžitě a vy musíte se přizpůsobit tempu, kultuře a rytmu toho daného trhu, na který vstupujete, což zrovna v případě Ameriky a Francouzů je poměrně zajímavá výzva.
1: Dá se zmínit, co všechno ten zápas do Francie přinesl, protože asi člověk musí zmínit flag football, což je další do jisté míry alternativa, která by měla otevřít tu bránu nejen směrem k olympiádě, ale i směrem k celé nejširší veřejnosti. Je tam ten turnaj pro děti. Tak co všechno se děje v souvislosti s tím utkáním, že to není jenom ten moment, kdy večer 25. října 80 tisíc lidí na Stade de France uvidí dva profesionální týmy.
2: Přesně tak. Já bych začal tím, že NFL už je aktivní na mezinárodních trzích 20 let, ale setkávalo se to s různými úspěchy. A jak říkáte vy, většinou to skončilo tím, že se odehrálo utkání, týmy odjeli a veškeré finanční prostředky, které do toho byly investovány a hlavně energie, pak zase odešla a čekalo se na další rok, kdy se možná něco odehraje. Posledních 5 let NFL vymyslela takzvaný Global Markets Program, kde týmy musí vyjádřit zájem o konkrétní trh a podat velmi formalizovanou přihlášku se zdůvodněním, proč by na tom trhu chtěli být a co taky budou na tom trhu dělat. To znamená, musí zde být jasná návaznost, proč tým například ze Cincinnati chce být v Itálii a jaké aktivity tam budou dělat. Takže ten zápas tady v tomhle tom pohledu je za posledních 5 let vnímán spíše jako takový velký moment, ale taky možná katalyzátor toho dalšího vývoje amerického fotbalu. Vy už jste zmínil flag football, to je teda bezkontaktní verze amerického fotbalu, velmi populární pro jak pro holky, tak pro kluky, protože při ní zpravidla nedochází ke zraněním, bude to nový olympijský sport. Tak tam by bylo trošku troufalé tvrdit, že jsme přišli do Francie a začali jsme flag football nebo americký fotbal, ten se tam samozřejmě už hrál, ale to, co může tým amerického fotbalu přinést, je samozřejmě dobrou praxi, takže uspořádali jsme s našimi trenéry třeba výměnné kliniky pro francouzské kouče, přivezli jsme do Francie celkem 6 našich hráčů za poslední rok a půl, takže ti potom můžou absolvovat kliniky flag footballu s dětmi, pro který je to obrovský zážitek. Představte si to asi tak, jako by tady, já jsem z Ostravy, tak nemůžu použít ani jednoho z hlavních pražských klubů, tak řeknu na Bohemians. Například přijel Kylian Mbappé a začal by tady dělat kličky s dětmi a vysvětlovat jim, co a jak mají dělat. Takže tohle je samozřejmě skvělá motivace a ještě u toho flag footballu zůstanu, protože jsem plný dojmů z minulého víkendu, kdy jsme ve Francii udělali turnaj přímo pod Eiffelovou věží pro děti z týmu napříč Francie, které soutěžili vlastně o to, aby vycestovali do New Orleans na kulturní a sportovní výměny pobyt na konci tohoto roku. Takže tohle je určitě něco, co děláme. Je to jedna z mnoha věcí, ale z mého pohledu ta, ze které si vždycky odnáším nejvíc energie.
1: Myslím si, že to je nesmírně inspirativní, jak skutečně ten sport není o tom jednom utkání, ale to jedno utkání otvírá najednou celý ten komplex věcí, které k tomu patří. A je dobře v téhle době, že to prostě a jednoduše je sport, jinak klidně jste mohli zmínit ten Baník.
2: Jo, já jsem samozřejmě...
1: Nemusíte se za to vůbec stydět.
2: Já se za to nestydím. Přesně.

0: Radiožurnál 14 hodin 30 minut. Zprávy s Kateřinou Clausovicovou.
1: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO odmítl, že by jeho vláda změnila přístup k Rusku. Reagoval tak na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomariovové. Ta řekla, že si Rusko všímá zmírnění protiruské rétoriky české vlády. Jako příklad uvedla Babišovu podporu jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský z ODS označil její slova za ostudu pro vládu. Předseda STAN Vít Rakušan varoval před zlehčováním rizik, která podle něj Rusko představuje. V Česku se začínají šířit respirační nemoci. Do ordinací zatím přicházejí lidé spíše s lehčími virózami. Podle lékařů zatím částečně stojí střídání chladných rán a teplejšího odpoledne. Hlavní nápor nemocných praktici teprve čekají s příchodem chladnějšího počasí. Němci si připomínají 630 let od znovu sjednocení země. V roce 1990 se spojilo východní a západní Německo. Stalo se tak necelý rok po pádu berlínské zdi. Hlavní oslavy letos hostí město Brémy. A na Slovácku dnes symbolicky uzavírají cyklostezky. Organizátoři nachystali 4 trasy pro cyklisty a 2 pro pěší. Pro účastníky je na nich připravených více než 40 vinařských zastavení. Nejdelší je trasa Rieslingu Rýnského, takzvaná Královská. Měří 53 kilometrů a lidé na ní mimo jiné projedou i Vlčnov, Hluk a Kunovice. Sport. Jiří Lehečka je na tenisovém podniku v Tokiu mezi 8 nejlepšími singlisty. Duel s Igem Umbérem z Francie otočil po setech 5-7 a 2x 6-4 a zapsal 150. výhru v kariéře. Na turnaji v Pekingu naopak končí ve druhém kole Kateřina Siňaková. Ta podlehla 7. hráčce světa Ukrajince Svitolinové po sadách 6-1, 4-6 a 2-6.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 před Brnem a překážka na D5 u Vráže. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Velkou Bíteš. Na 162. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Ta pokračuje nesouvisle až do Brna na 194. kilometr. Tam se projíždí omezením pouze pravým pruhem. Místy se zastavíte také v osobních autech. Pro ty je zdržení asi hodinu, pro kamiony výrazně delší. Na D5C z Prahy směrem do Plzně pozorněte za sjezdem na Loděnici. Na 12. kilometru stojí porouchaný kamion ve stoupacím pruhu. Na místě je takhle také policie a náhle se tam vybočuje. Na tahu 27 mezi Mostem a Žadcem opatrně u odbočky na Velemyšleves. Zasahují tam uvážné nehody a začíná se tvořit kolona. A na Pražském okruhu připomínáme obousměrné omezení mezi sjezdy na Písnici a Lochkov. V obou tunelech se projíždí vždy jen jedním tubusem. Omezení by mělo končit zítra v poledne. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večera v noci bude jasno nebo skoro jasno, k ránu na západě a severozápadě Čech přibývání oblačnosti. V noci teploty klesnou na 9 až 4 stupně, v údolích naměříme jen kolem 2. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál a Patricie Strouhalová.
0: Zdravím vás, dobrý den. Tenhle týden dorazili do pořadu host radiožurnálu hned 2 oslavenci. Panánek Hagen, ten oslavil 60. solovou deskou a Monika absolvovala zase svoje narozeniny koncertem. A právě i v téhle půlhodině vám nabídneme sestřihy toho nejlepšího z rozhovoru. Nejdřív uslyšíte Vladimíra 518, a to po písničce.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Jak moc město ovlivňuje náš život, aniž si to uvědomujeme. Vladimír 518 se v novém podcastu Českého rozhlasu Vltava betonový

0: bez toho to taky nejde, jo. Že to je úplně, a my vlastně furt hledáme tu míru toho, kde jsme ochotní se propojovat na nějaký dobrovolný bázi. Jo, prostě ta dobrovolnost je hrozně důležitá, takže město a všeobecně 20. století a tvorba města, to je období jako soubojů různých myšlenek, jako, a když se podíváme na to území, v kterém žije, no tak to je úplná jako turbulentní jako zóna, kde po právě té meziváleční avantgardě v podobě funkcionalismu, což byla na jedné straně jako levicová myšlenka, na druhé straně, ale to bylo realizováno velice často pro velice bohatou vlastně buržoázní klientelu, jo, což je takový zajímavý jako paradox té meziváleční avantgardy, tak přichází druhá světová válka, později socialistický realismus, který jsem přivaný jako z Ruska, následně se s tím snažíme nějak vyrovnat v podobně 60. a 70. let,
1: kdy odvážně.
0: Velmi odvážně, ale zároveň přesně i takhle v podobě jako sídliště, jako neskutečně obrovský výstavby, to z dnešního hlediska je úplně neuvěřitelný rozměr, jo, že ty největší developerský projekty mají jako zlomky toho, co se jako stavilo, to je prostě, to opravdu jinak než stát, to není možný stavět jinak než s centrálním státním jako plánováním, není to možný. Jo. A vlastně příchod roku 89, nenávist vůči jako panelákům, nenávist vůči všemu, ale zároveň stabilizace v podobě toho, že dnes tam lidé žijí, sice je to všechno jako zateplený, natřený na 40 různých pruhů a ta občanská vybavenost vypadá tak, že je tam 40krát přelepený jako nápis, kdo tam jako byl, jestli tam byl kebab nebo Vietnamec nebo, no, nebo pizza, jo, a prostě celý to zdegradovalo do naprosto strašného stavu.
1: K té současnosti se dostaneme, to je, myslím si, dobře, obrovský téma, který se týká i tvýho umění. Ještě jedna věc, jestli v těch betonových lidech jste narazili na absolutní fenomén, a to je ta kruhová prolejzačka, ta zeměkoule. No. Která byla nedílnou součástí. Kdo ji vytvořil? Jak tohle, to víš? To je jako otázka úplně mimo, ale to mě vždycky zajímalo, kdo tohle vymyslel, protože to je symbol dětství naší generace 40, 30, 50.
0: Nebezpečný kovový pralejzačky. Ano. To ti neřeknu, jo, ale je to speciální téma.
1: A je to tam?
0: Tohle ne, protože to se nám tam nevešlo, ale existují jako analýzy a jako vývoje dětských hřišť. Je to velmi zajímavý, i kvalitní čeští výtvarníci navrhovali dětské.
1: Jo, jo, ale tohle to je záležitost, která tam ta radost a úraz si byly nesmírně blízké. Teda,
0: já jsem důkaz toho, já jsem si vymlátil všechny mléční zuby o kovovou tyč na dětském hřišti, takže ano, je to radikální.

0: Šedesátka, tak to bývá čas na bilancování. Loufanánek Hagen ale místo klidného ohlížení přichází s novým albem a písní, ve které se potkává víno, marihuana, starý zákon i Morava. Tak nejen o jeho hudebním životě mluvil s punkovým rebelem a moderátor Libor Bouček.
1: Když přijde takhle kulatý výročí, to znamená ta šedesátka, jak se dá ubránit tomu bilancování? A no chce se vůbec člověk ubránit?
2: Já nevím, já jsem si totiž vymyslel tu knihu, protože Jakuba Malovanýho znám, on je velice mladý, mně to přijde, protože mladý je tak akorát, je mu 33, ale já ho znám asi, mně přijde strašně dlouho, protože on začal psát rozhovory s lidma z Big Beatu, který ho zajímal už někdy v 7. třídě na základní škole, takže on byl poprvé za náma všetně ve Zlíně v tomhletom věku a dělal docela smysluplný rozhovor. A od té doby se tak známe a pak už jako, jak byl větší, tak chodil s náma i do baru a takový. Takže i večírky nějaký v tom Zlíně probíhaly, odkud on pochází. A mě napadlo právě, protože je z té party širší, jak jsem mluvil o těch Skoronicích, tam jako se tak vlastně od nás dal dohromady, tak tam jsem říkal, hele, pojďme napsat knihu a k 60. A to bylo před 2 lety. Jsem si říkal, hele, to bych chtěl asi knihu nějakou, a kdo, když ne Kuba, a on má za sebou už dělal premiérovou knihu jako kapela premiér ze Zlína a z nedalekých Vizovec Feret, takže už má jako zkušenosti a oboje jsem čet a je to dobrý celý. A tak jsme začali. A to bylo i scházení se v tom Zlíně. Jsme třeba v létě udělali, že jsme si udělali večírek, tam jsme něco popracovali. A ráno jsme šli podél řeky Dřevnice do Otrokovic, kde jsme si cestou dávali pivka a povídali jsme. Takže to bylo celý, nebo přijel do Evan, kde byli synové Výčep, aby viděl taky, jak to, tahle ta stránka, kde zpívám s nima hostovsky. Takže to bylo hezký celý, to, že to nebylo jenom takový odpočítač nebo u pracovního stolu a tak to pěkně probíhalo ty 2 roky, až je nám teď líto, že je dopsáno, jo, že už vlastně nemáme, jsme si volali každý týden a případně jsme se sešli někde, což bylo vždycky i s nějakým nápojem, takže...
1: A ty jsi pak dostal jako zpětně tu knihu hotovou a četl si, to znamená ten záznam i cesty.
2: No, my jsme to korigovali spolu každou kapitolu a pak postupně. S pomocí Honzy Hlaváče z vydavatelství Daranos, který to jako zastřešil celý a vydal, tak ten nám to upravil, vyškrtal, protože jsme toho měli nejdřív asi, že by to mělo asi 3 kila, jo, ta kniha, takže to se muselo zkrátit a zdrcnout a stejně je dost důstojná, protože je tam spousta zajímavých věcí, čemu jsme se nevyhýbali proti těm 3 sestrám, právě jsou tam i věci jako muzikály, pokondři, šmoulové a takový ty...
1: Je něco, co se stejně na ten papír nevejde, na těch 576 stran?
2: Ale já myslím, že asi ne. Jako jo, jsou tam věci takový, ale to už by bylo pak až nezajímavý, to, že to se nedá úplně podrobná kronika toho udělat, protože dalo by se něco třeba víc rozepsat. A koho by to zajímalo? Právě třeba nějaký životopisce, jo, nebo kde je skalní fanoušek, tak by ho zajímalo všechno asi a klidně, kdyby to bylo jak mušketýři, 3 vydání, 3 díly, tak to koupí. Ale snažili jsme se udělat takovou, aby to bylo důstojný vodítko, kdyby někdo dělal referát podrobnej a neodkázal se jenom na tu Wikipedii, tak aby z tohohle mohl čerpat. Mimochodem na Wikipedii o mně bylo napsáno taky spousta nepřesností, až jsem to musel opravit.
1: Ano.
2: A oni mi napsali, a z jakého titulu to opravujete? Já jsem to, protože jsem to já. A nějak
1: můžete
2: jsem to
1: neprokázal.
2: No právě to nechtěl. Říkal, tak dobře, a opravili to. Já jsem tam nějaký jiný počet dětí a měl jsem tam jeden muzikál. A teď já jsem stárnul a měl jsem muzikál u 10 už. A tam z toho taky vznikla zajímavá věc, jak se to líbí to říkat, protože největší jako hvězdy, že Karel Gott, Lucie Bílá, tak já jsem psal 2 texty na duety Gott Bílá a pak 2 texty Karlovi Gottovi. A ve všech těch průřezech mých, mám 1000 něco textů a tam je, psal též pro Karla Gotta a Lucie Bílou. Než bych se toho chtěl zbavit, ale je to nefér, protože proto Lucie třeba Gábina napsala a Svaldová spousty textů, v podstatě všechno, že jo.
1: Já jsem prošel.
2: A já jsem tam s tím.
1: S tebou ty rozhovory. No. A vlastně skoro v každém třetí tam člověk čeká, projde si těch 10-15 otázek a pak to přijde. A tam je přesně ten Karel Gott a ta spolupráce.
2: No.
1: A ty to řekneš, no tak bylo to krátký, ale nebylo toho jako zase.
2: Ne, to je úplně...
1: Ale seš tam, prostě textař Karla Gotta.

0: tři sestry ve vysílání víkendového radiožurnálu. Na 50 trénuje během a rotopedem. Monika Absolonová se totiž chystá na svůj dosud největší narozeninový koncert. A proč kvůli němu znovu oprášila písně, které už roky nespívá, a co zazní z jejího autorského alba Láska? A jaké je to bilancovat kariéru právě na pódiu? Monika Absolonová byla hostem radiožurnálu u Libora Boučka.
1: Probírali jsme ten začátek vlastně slavné a úspěšné muzikálové dráhy v Česku, kdy se etablovala de facto v té druhé polovině 90. let. Co bylo tehdy tvojím cílem a možná i cílem té generace? Vydělat peníze, mít slávu nebo odvést dokonale svou práci?
2: Já jsem chtěla být dobrá a přemýšlela jsem nad tím teď v té pauze, jenom chci říct, že mají tady krásný stůl a on různě svítí. A když je zelená vlna, tak svítí zeleně. Mm-hmm. To mě úplně fascinuje. Tak jenom děkuju za to, že jsem to mohla takhle vidět. A víš, co bylo intenzivní? My jsme jako tenkrát, tam se rozdíl od proti teď, my jsme hráli pondělí až neděle. Sobota dvakrát, neděle dvakrát. Takže ty si v tom divadle v podstatě začal žít. Tím, že skoro po každém představení tenkrát v těch devadesátkách byly večírky, tak to bylo jako strašně intenzivní. A já fakt jenom chci zdůraznit, že jsem šťastná za to, že se z některých mých kolegů stali moji životní kamarádi a kamarádíme se doteď. A to takhle jako se pak jsem měla druhý štěstí při Kleopatře. To bylo taky zase takový, vlastně Drákula byl první velký český muzikál. Pak to jako začalo, Kleopatra zase odvíralo se divadlo Broadway tím, zase to bylo strašně intenzivní, jsme tam všichni jako žili, ono tě to jako vcucne, ten svět. A i hlavně to nastavení, vím si, že by si každý den tady byl prostě i třeba v rádiu, tak ty úplně k tomu jako přilneš automaticky, protože ty nemáš vlastně jinou ani možnost.
1: Jak těžké je z té iluze toho, že vlastně nic jiného neexistuje, uniknout, protože myslím, že takhle intenzivní práce a na to seriálové uvádění inscenací, tak to člověk jako zavře do bubliny. Jak je těžké z toho uniknout?
2: No až tě ta bublina vyplivne. Jo. A to se mně třeba stalo, když jsem byla vyhozena v roce 2010 z divadla a naštěstí vztahy už máme krásný se všema, ale prostě tenkrát to pro mě teda byla ťavka. Nicméně už jsem byla zase ve Stardance, tam já jsem si připadala jak na pionýrském táboře, to mi přišlo úchvatný. A pak najednou, když nemáš tuhle intenzivní věc, tak si připadáš strašně opuštěný, ale mně přišly jako další nabídky z různých divadel. A byla jsem třeba i v Ústeckém divadle s Funny Girl, tam jsem
1: ostatně
2: tenkrát...
1: Ano, první Itálie,
2: bylo to neuvěřitelný. A vlastně pak jsem hrála Fanny v Ostravě a vlastně jsem se tak jako rozmělnila, už jsem nebyla koncentrovaně v jednom divadle a tím pádem mi to dalo nějakou určitou jako svobodu a taky pocit, že nejsi tak závislý na jednom místě. A pak teprve s divadlem Studio 2, kde to jako absolutně miluju, kde jsem dostala první možnost v Děvčátku, což byl vánoční příběh, tak pak přišla Evita a vlastně už to nebyla ta koncentrace, že jsme pořád ta jedna parta, ale je to různorodost a začala se mít i vlastní koncerty, což byl vlastně nápad Michala Hrubýho, našeho pana producenta a on to první moje vánoční turné udělal a bylo třeba půlka, tři čtvrtě sálu, byla na můj vkus to byla přesilovka, nechápu jeho odvahu a teď už já vlastně tomu neříkám, že to je šňůra, protože vlastně, ale já už jedu
1: pět let kontinuálně seš
2: jedu, ano. A každý Vánoce zhruba od 16. listopadu začínám a končím někdy 2. února do Hromnic, prostě jedu Vánoce.
0: Tak to byla Monika Absolonová. Všechny rozhovory najdete na našem webu, YouTubeovém kanálu a také v aplikaci Můj rozhlas a další zajímavé hosty radiožurnálu uslyšíte zase po víkendu. A to třeba i Jiřího Suchého, který oslavil 95. narozeniny.

0: máme.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Zločin je jednoduchý. Vyrůstá pořád ze stejných zákonitostí. Dokázala by si zjistit, jak a proč?
3: Pravdu je to bestiální čin.
2: Skoro jako rituál.
4: Vysílá tím signál, že by se mu mělo věnovat víc pozornosti.
5: Budu dělat s tebou. Major Holina je rizikový faktor.
6: Vyšetřujeme vraždu.
2: Dvě vraždy a v obou hrajete nějakou roli.
7: Kriminální seriál.
2: Nezapomeňte na polehčující okolnosti.
7: Vraždy v kruhu. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Radiožurnál je 15 hodin. Nové zprávy připravila Kateřina Sousidisová.
9: Rusko vyzvalo cizince a zahraniční diplomaty k opuštění Kyjeva. Čeští diplomati tam zůstávají. Voda zatopila sklad oblečení pacientů po ozařování v Motolské nemocnici. Čeští fotbalisté v Lize národů nastoupí ve Španělsku proti mistrům světa. Kolona popojíždí na D1 z Prahy do Brna mezi Velkou Bíteší a Brnem. A zítra bude jasno až polojasno, později v Čechách oblačno, je zataženo na západě i se slabým deštěm a teploty do 23 stupňů.
10: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
9: Česko-diplomatickou misi z Kyjeva zatím nestáhne. Ministerstvo zahraničí tak reaguje na výzvu Ruska, aby zahraniční diplomati a cizinci opustili ukrajinskou metropoli. Moskva uvedla, že bude na Kyjev i dál intenzivně útočit. Za případné důsledky budou podle ní zodpovědní ti, kteří její varování ignorují. Není to poprvé, co Rusko takto varovalo, připomíná i mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
11: Podobná varování ze strany Ruska nejsou ničím novým. Naši kolegové v tuto chvíli zůstávají v Kyjevě a případné kroky budeme přijímat v souladu s interními krizovými předpisy. Český velvyslanec ostatně dnes ráno absolvoval svůj obvyklý běh v jednom z kyjevských parků a v této aktivitě hodlá pokračovat i nadále.
9: Britská policie propustila na kauci iránsko-britského občana podezřelého z přípravy teroristických činů. Informoval o tom server BBC. Muže zatkli ve čtvrtek v souvislosti s incidentem na základně Fairford. Blízko ní už minulý víkend policie zadržela pětici maskovaných mladíků. V pondělí je propustila na kauci. Vyšetřovatelé uvedli, že při prohlídkách jejich dodávek našli určité množství benzínu. Žádná výbušnina tam ale nebyla. Policie pracuje s verzí, že za incidentem mohli stát agenti iránských tajných služeb. Teherán to odmítl. Čtvrtý suterén Motolské nemocnice zatopila voda z hydrantů. Dostala se i do skladu oblečení pacientů po ozařování, kde jí byly asi 2 cm. Kvůli hrozící kontaminaci vody hasiči zkontrolovali úroveň radioaktivity. Podle prvních měření je běžná a není nijak nebezpečná. Pro jistotu jí ale ještě prověří chemická laboratoř. Začíná sezóna podzimních výlovů rybníků. Dnes rybáři lovili i návesní rybník v Kozlově na Jihlavsku. Začali brzy ráno a ukádí se tvořila fronta lidí.
12: Amura?
13: Ano, prosím. Lehni.
14: Děkujeme.
13: Já taky děkuju. No a už jsem nakoupil a jedu spokojeně domů a už musím pustit troubu. Má být trouba nahřátá.
15: Pan Arnošt si přijal do Kozlova pro rybu z Rantířova u Jihlavy. Rybář Milan Francálek má rybník v pronájmu od obce už 20 let. Výlov podle něj potrvá 3 hodiny.
13: No, nevím, kolem 400 kusů, asi kolem těch 12-14 metráků. No.
12: Malí nejsou, kapři jsou 4 kila a vejš, menší nebudou.
15: Výlov je dnes v kraji, taky například v Olešné na Pelhřimovsku nebo v Lípě na Havlíčkobrodsku. Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
7: Sport.
16: Čeští fotbalisté se utkají s úřadujícími mistry světa i Evropy. Večer v Ovědu nastoupí v elitní skupině Ligy národů proti domácím Španělům. Ti v základní hrací době nebo prodloužení už 40 zápasů po sobě neprohráli. Co musí Češi předvést, aby mohli pomýšlet na body, říká reprezentační záložník Alex Král.
17: To, z čeho my vždycky těžíme, je kompaktnost, bojovnost a v dnešní fotbale, pokud chcete porazit takhle silný tým, tak musíte udělat všechno na 100%, i když to je extrémně těžký a všichni dělají chyby, oni taky budou udělat chyby a budeme tam chtít jít z chutí a ukázat to, co jsme ukazovali i doma v těchto dvou zápasech, které jsme doteď odehráli.
16: Duel Španělsko-Česko začne ve 20 hodin 45 minut a na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Kolona na D1 u Velké Bíteše a omezení v Brně.
0: Na D1 z Prahy směrem do Brna dejte pozor před sjezdem na Velkou Bíteš. Na 161. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Ta pokračuje nesouvisle až na 194. kilometr. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem. Zdržení pro osobní auta ze 190. kilometru je zhruba 3/4 hodiny. Na D2 z Bratislavy směrem do Brna je nově uzavřený sjezd na D1 ve směru do Ostravy. Omezení bude trvat do konce listopadu, provoz je vedený po objízdných trasách. Na D10 z Turnova ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Bakov nad Jizerou. Na 51. kilometru se pohybuje chodec na dálnici. Na silnici 27 mezi Mostem a Žadcem zpozorněte za havraní. U odbočky na Velemyšlevec zasahují u nehody, tvoří se kolony z obou stran. A na tahu 360 mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem dejte pozor u Černovíru. Osobní auto se tam střetlo se zvěří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra čekáme jasno až polojasno ráno, výjimečně mlhy na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách. Oblačno je zataženo na západě, ojediněle možnost slabého deště. Nejvyšší teploty zítra 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15, na Šumově stále tepleji i kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový Radiožurnál a Patricie Strouhalová.
8: Běcha nebo třeba sedylehy. V listopadu čekají školáky testy fyzičky. Česká školní inspekce chce totiž zjistit, jak na tom děti se svojí fyzičkou opravdu jsou, a testovat se ale nebudou jenom výkony přímo v tělocvičnách. Tak my za chvíli k tématu řekneme ve vysílání víkendového Radiožurnálu i něco víc.
10: Víkendový Radiožurnál
1: a Patricie Strouhalová.

0: Jak na tom jsou české děti s fyzickou kondicí, tak právě to bude Česká školní inspekce v listopadu zjišťovat, a to při velkém testování tělesné zdatnosti žáků základních, ale taky středních škol. Testy prověří jejich sílu, jejich rychlost, vytrvalost, ale taky obratnost. Známky za to ale dostávat nebudou. Zajímavé bude hlavně srovnání s výsledky z roku 2022.
1: Tělocvik může být i zábava. Žáci základní školy v Mladé Vožici ho mají i v tamní sportovní hale, kde si loni vyzkoušeli třeba tenis.
2: Je to dobrý. Jak pinkáme těma pálkama do míšku.
3: A ještě to švihadlo, jak jsme měli.
4: Jo, to bylo nejlepší.
1: Ne všechny děti ale mají ke sportu stejný vztah. Na fyzickou zdatnost českých školáků se v listopadu zaměří Česká školní inspekce. Otestuje 300 000 žáků třetích a sedmých ročníků základních škol a druhých ročníků středních škol, říká ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.
5: Předilehy na rychlost, to bude 4x10 metrů, pak bude člunkový běh a potom je to skok z místa. V případě středoškoláků bude nahrazen ten rychlostní test u chlapců z hyby a u dívek to bude výdrž ve zibu.
1: Stejné disciplíny inspekce sledovala před 4 lety. Tehdejší měření ukázalo horší výsledky než před 30 lety, hlavně ve vytrvalosti. Podle Jany Vašíčkové, předsedkyně České společnosti učitelů tělesné výchovy, zatím může být mimo jiné i menší motivace dětí k pravidelnému pohybu.
6: Určitě primární roli hrají rodiče, rodinné zázemí a to, jakou hodnotu ten pohyb v té rodině má, jestli se tomu věnují i ve volném čase, nebo dávají prostor dětem, aby se pohybovali a sportovali. No a potom na druhé straně hraje roli i to okolí a samozřejmě nějakým způsobem i škola.
1: Součástí testování budou i dotazníky, kde se budou inspektoři ptát učitelů.
5: Nás budou zajímat jejich postoje k podmínkám a průběhu výuky tělesné výchovy ve škole. V případě těch ostatních učitelů nás bude zajímat, jak oni vnímají podporu pohybových aktivit.
1: A ředitelé budou odpovídat například na to, jaké ve škole organizují pohybové aktivity a sportovní kroužky. Samotné testování není na známky a nebudou se dělat žádné žebříčky. Podle ministra školství Roberta Plagy za ANO mají především ukázat, jak na tom děti s fyzickou zdatností skutečně jsou.
7: Je to zpětná vazba pro tu školu, která se může podívat na to, jak se třeba ty programy podpory nebo to její zapojení do programu Aktivní škola propisuje na těch jejich žácích a studentech.
1: Česká školní inspekce zveřejní zpracované výsledky v březnu příštího roku. Ministerstvo školství je chce využít i ve spolupráci s rezortem zdravotnictví a s ministrem pro sport, prevenci a zdraví. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

pařížského pochodu hrdosti se každoročně účastní statisíce lidí a jinak tomu není ani dneska. Průvodce letos kvůli vlně vedor přesunul z června na podzim. Tak jaká témata akcentují organizátoři pochodu, to za chvíli uslyšíme přímo z Paříže od našeho tamního zpravodaje.

0: Paříží právě teď prochází průvod hrdosti. Organizátoři chtějí upozornit třeba na diskriminační přístup LGBTQ+ komunity ke zdravotní péči nebo na rostoucí nenávistnou retoriku vůči sexuálním menšinám. No a my tam máme také našeho zpravodaje v Paříži, Marcela Faltise, který už je s námi ve vysílání víkendového radiožurnálu. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Kde teď, Marceli, jste? Co je kolem vás?
1: Já jsem teď na bulváru Saint-Michel a pochod hrdosti už právě prochází centrem Paříže. Bude směřovat dál na Rue de Rivoli a skončí tak zhruba za hodinu na náměstí Bastille. Mm-hmm.
0: A v čem je, řekněme, ten letošní pochod hrdosti výjimečný, krom toho tedy, že byl posunut z června na podzim?
1: Organizátoři ho museli přesunout kvůli vlně veder, která Francii v červnu zasáhla a kdy teploty v Paříži atakovaly 40. I přesto, že je říjen, tak počasí v Paříži dnes spíš připomíná léto, protože je tu přes 20 stupňů. Teď už, jak jsem tady řekl, pochodují centrem Paříže pravděpodobně stovky tisíc lidí a už dávno nemají jenom duhové vlajky, ale třeba taky vlajky, na kterých je světle modrá, růžová a bílá a které symbolizují je trans komunitu. Je to taková, řekl bych, velká barevná oslava, ale zároveň taky protest v jednom. Lidé mají třeba transparenty s nápisy rovná práva pro všechny nebo rovná práva pro trans lidi. Právě práva komunity trans lidí, tedy lidí, jejichž identita se nestotožňuje s jejich biologickým pohlavím při narození, jsou jedním z témat toho letošního pařížského prajdu. Organizátoři třeba chtějí upozornit na to, že trans lidé stále čelí diskriminaci například při návštěvě lékaře, nebo že čekací doby na odbornou péči bývají dlouhé a někteří lidé se taky setkávají s neznalostí nebo diskriminací. Cílem letošního pochodu je taky upozornit na rostoucí nenávist vůči sexuálním menšinám. Bylo to právě na letošním prajdu v Berlíně, kdy člověk najel autem do lidí a na místě zemřela jedna žena a na bezpečnost lidí tady v Paříži proto dohlížejí tisíce policistů, jsou uzavřené silnice a bezpečnostní opatření jsou tak velmi vysoká.
0: No a jsou nějaké, řekněme, politické francouzské osobnosti nebo organizace, které se toho dnešního průvodu účastní?
1: Ano, jsou tady, doufám, že mě tady dobře slyšíte, protože je tady poměrně hlasitá hudba. Jsou tady právě třeba kandidáti levicových stran na prezidenta, je tu taky nový pařížský starosta, který letos vystřídal Hidalgovou, takže jsou tu spíše tedy zástupci levicových stran. Nenajdeme tu rozhodně zástupce krajní pravice, kteří pařížský pride tradičně vynechávají.
0: Když jste, Marcele, mluvil o té hudbě, o té hlasité hudbě, tak co se hraje? A je třeba i nějaká hymna pařížského prideu? Existuje něco takového?
1: Vyloženě hymna pařížského prideu není, ale je to spíše hudba, kterou tu můžeme slyšet, tak je spíše taneční, bude večer, tu bude spousta koncertů, takže je to taková velká barevná party. Mm-hmm.
0: No a historie, kam až sahá?
1: První demonstrace za práva sexuálních menšin se konala v dubnu 1981 v Paříži a zúčastnilo se jich nějakých 10 až 15 tisíc lidí, takže mnohem méně než dnes. Když byl poté o měsíc později François Mitterrand zvolen prezidentem, tak to byl právě on, kdo odstranil některé diskriminační prvky francouzského práva. Třeba k manželství stejnopohlavních párů a umožnění adopcí pak ale vedla ještě dlouhá doba. To prosadil až v roce 2013 François Mitterrand. A tento rok, stejně právě jako Pride v roce 1981, zůstávají pro francouzskou LGBTQ+ komunitu zásadními.
0: Tak děkujeme moc. Z Paříže se přihlásil do vysílání víkendového radiožurnálu náš tamní zpravodaj Marcel Faltis. Naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Radiožurnál 15 hodin 30 minut. Zprávy s Kateřinou Sousedisovou.
1: Rusko zaútočilo na nákladní loď v jednom z přístavů v ukrajinské oděské oblasti. Jeden člověk zemřel a další tři lidé jsou zranění. Informovala o tom ukrajinská přístavní zpráva. Podle ní se loď plavila pod liberijskou vlajkou. 13 členů posádky bylo evakuováno do bezpečí. Rusko opakovaně útočí na nákladní lodě v Černém moři, které z Ukrajiny vyváží například obilí anebo ocel. Meteorologové varují před silnými bouřkami v Egejském moři. Na Krétě očekávají, že přívalové deště potrvají do noci. Pro skupinu ostrovů do Dekan, do které patří například Rodos, platí oranžová výstraha. V některých oblastech hrozí silná vichřice. Hasiči zachránili 23 lidí z aut a domů. Pomáhali taky odčerpat vodu ze zatopených objektů. Dobrovolníci večer symbolicky rozsvítí kostel svatého Michala v zaniklé obci Čistá ve Slavkovském lese. Po odsunu Němců a ostřelování městečka Československou lidovou armádou po druhé světové válce zůstaly z kostela jen základy. A v Praze se letos naposledy otevřela lidem Kramářova vila, oficiální rezidence premiérů. Při komentovaných prohlídkách si lidé můžou prohlédnout i zahrady a terasu, odkud je výhled na panorama Prahy. Den otevřených dveří v Kramářově vile končí v 5 hodin odpoledne. Sport. Max Verstappen z Red Bullu ovládl kvalifikaci na velkou cenu Bahrajnu Formule 1 v Malajzii. Nizozemský závodník porazil druhého Lewise Hamiltona z Ferrari o 298 tisíc sekundy. Třetí skončil Isaac Hadjar. Ten ale kvůli nasazení nové pohonné jednotky klesne o 5 příček. Na jeho místo se posune lídr šampionátu Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 před Brnem a omezení na pražském okruhu v tunelech. Na D1 z Prahy směrem do Brna se dojíždí do kolony kamionů za sjezdem na Velkou Bíteš na 163. kilometru. Ta se nesouvisle sune až do Brna na 194. kilometr. Tam se projíždí v omezení pouze pravým pruhem, osobní auta se zastavují na 190. kilometru. Na pražském okruhu připomínáme víkendové omezení v obou směrech. Mezi sjezdy na Písnici a Lochkov jede se tam v obou tunelech pouze jedním pruhem. Je to kvůli údržbě a omezení bude trvat do zítřejšího poledne. Na silnici 27 mezi Mostem a Žadcem řeší nehodu u odbočky na Velemyšleves. Tvoří se tam kolony v obou směrech. A na tahu 137 mezi Táborem a Mladou Vožicí dejte pozor u Hlinic. Srazila se tam dvě osobní auta a projíždí se k Ivadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večera v noci bude jasno nebo skoro jasno, k ránu na západě a severozápadě Čech přibývání oblačnosti. Nejnižší teploty v noci 9 až 4 stupně, v údolích naměříme jen kolem 2. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál a je s vámi Patricie Strouhalová.
0: A je tady také dobrý den zajímavost z Británie. Britčtí vědci s pomocí robotů a taky umělé inteligence digitalizují desítky milionů přírodovědných vzorků, které jsou teď uloženy v muzeích, taky botanických zahradách a dalších institucích po celé zemi. Ta nová digitální databáze postupně zpřístupní asi 70 milionů vzorků rostlin, živočichů, fosílí a hornin, z nichž některé byly shromážděny před stovkami let. A vědci si od toho projektu slibují jednak lepší pochopení toho, jak se příroda v průběhu času měnila, ale taky přesnější předpovědi budoucího vývoje, jak uvádí stanice BBC.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Posloucháte Radiožurnál, za chvíli budeme mluvit o nejdéle sloužícím policejním veliteli v Česku. Ředitel útvaru rychlého nasazení Libor Lochman získá 28. října druhou generálskou hvězdu. Povýšení přijde na konci jeho kariéry. Letos po 65. narozeninách už totiž bude muset službu opustit. A my za chvíli ve víkendovém Radiožurnálu řekneme víc.

0: Ředitel útvaru rychlého nasazení Libor Lochman odejde koncem roku z funkce. Nejdéle sloužícímu policejnímu veliteli v Česku totiž bude 65 let a v takovém věku už nemůže podle zákona službu vykonávat. Za svoji celoživotní práci obdrží 28. října od prezidenta Petra Pavla druhou generálskou hvězdu a stane se tak generálmajorem. Zjistil to server iRozhlas.cz. S podrobnostmi teď je u nás ve studiu víkendového radiožurnálu Michaela Bacínková z domácí redakce. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak pojďme se vlastně nejdřív ohlednout za tou kariérou Libora Lochmana. Jaké jsou jeho největší úspěchy?
1: Lochman vede útvar rychlého nasazení od roku 1996, to je dlouhých 30 let. Takže důležitých profesních momentů za tu dobu nazbíral opravdu hodně. Když bychom ale měli zmínit jen některé, třeba v únoru roku 1999 útvar zadržel kosovsko-albánského kriminálního bose prince Dobrošiho, který se po plastické operaci skrýval v Česku a jehož gang pašoval drogy a zbraně po celé Evropě. A dalším důležitým momentem bylo samozřejmě zatčení dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka.
0: No, útvar pod Lochmanovým vedením Kajínka dopadl po jeho útěku z věznice Mírov, je to tak?
1: Ano, bylo to v prosinci v roce 2000. Kajínka útvar zadržel v bytě na pražském sídlišti Velká ohrada po asi 40 dnech na útěku.
0: Jak vůbec Lochman začal svoji kariéru?
1: K policii nastoupil v roce 1991. 5 let pracoval v Národní protidrogové centrále a vedoucím útvaru rychlého nasazení se stal, jak už jsme řekli, v březnu roku 1996, když mu bylo 35 let. Za svou celoživotní práci obdržel minulý rok od prezidenta Petra Pavla taky medaili za zásluhy. A teď by tedy k tomu měla přibýt druhá generálská hvězda. Nominace na generálská povýšení projedná vláda teď v pondělí. Prezident pak ještě musí udělit finální souhlas.
0: No a co nejdéle sloužící policejní velitel Libor Lochman plánuje dělat po odchodu ze služby? I další podrobnosti se dočtete na našem serveru iRozhlas.cz. Ve studiu se mnou byla Michaela Bacílková. Tak díky moc a naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.

Čeští fotbalisté se utkají s aktuálně nejlepším týmem planety. Nejen, že jsou Španělé úřadujícími mistry světa i Evropy, ale drží také jednu rekordní sérii. A my vám o ní řekneme za chvíli.

0: České fotbalisty čeká třetí ze čtyř zápasů v téhle reprezentační přestávce. Po domácích prohrách s Chorvatskem a Anglií nastoupí v Lize národů večer v Ovidiu proti Španělsku. No a o tom, že národní tým čeká zatím asi nejtěžší prověrka pod španělským koučem Santim Deniou, si více teď řekneme. Ve studiu už je se mnou z naší sportovní redakce Miro Vesič. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: No, Španělé letos vyhráli mistrovství světa, jsou úřadujícími evropskými šampiony. Dokonce existuje ještě jedna série potvrzující jejich pozici, aktuálně nejlepší reprezentace. Která?
1: Fotbalisté Španělska neprohráli, a teď dobře poslouchejte, 40 zápasů za sebou. Pokud tedy nepočítáme prodloužení nebo penaltové rozstřely, ono jde o rekordní sérii, kterou Španělé vytvořili i díky zlatu na letošním světovém šampionátu. Překonali tak dosavadní maximum Italů z let 2018 až 2021. Italové tehdy neprohráli 37 utkání za sebou. V základní hrací době Španělsko naposledy odešlo jako poražené v březnu 2024, když v přípravném utkání podlehlo Kolumbii a svěřenci kouče Luise de la Fuenteho od té doby 31krát vyhráli a 9krát remizovali. Jednou i loni ve finále Ligy národů, když pak po penaltovém rozstřelu podlehli Portugalsku.
0: No, Češi budou hrát se Španělskem po 8. v té samostatné historii. Jakou mají s aktuálními mistry světa bilanci?
1: No, ani jednou je v dosavadních 7 zápasech neporazili. Minulé Španělsku před 4 roky taky v elitní skupině Ligy národů podlehli v Malaze 0-2. Vyšším gólovým rozdílem Česko se Španělskem ale v samostatné historii neprohrálo. Dvakrát s ním taky remizovalo, naposledy 2-2 v pražském Edenu, taky v roce 2022 v Lize národů. A z toho aktuálního výběru tehdy nastoupili v základní sestavě záložník Ondřej Linger a obránce Vladimír Coufal. Jenže Coufal bude českým fotbalistům kvůli zranění večer určitě chybět. Bek německého Hoffenheimu už mimo jiné tedy vynechal předchozí souboj s Angličany.
0: Tak tedy dnes večer budou hrát Češi ve Španělsku. To utkání začíná ve 20 hodin 45 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a taky Radiožurnálu Sport. Tak držme palce, stejně jako Miro Vasič. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Budíš světlo na design bloku. 28. ročník největšího středoevropského festivalu designu a módy představí od 7. do 11. října na 300 českých i zahraničních designérů, studií a značek po celé Praze. Chybět nebudou výstavy, přehlídky, workshopy, diskuze a program pro děti. Více informací najdete na designblog.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Kateřina Caucidisová.
2: Babiš odmítl tvrzení ruské velvyslankyně, že česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku. Lotyši volí nový parlament, prezident skázal, že každá volba je správná. Čeští fotbalisté si v Lize národů zahrají ve Španělsku s mistry světa. Na kolonu kamionu pozor, na dálnici D1 z Prahy do Brna už od Velké Bíteše. A zítra bude jasno až polojasno, později v Čechách oblačno až zataženo, na západě i se slabým deštěm. Teploty až 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Všechny parlamentní strany mají podle předsedy ODS Martina Kupky vystupovat vůči Rusku jednotně. Řekl to v reakci na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomariovové. Ta řekla, že si Rusko všímá zmírnění proti ruské rétoriky české vlády. Podle Kupky jsou její tvrzení ale vizitkou současného kabinetu.
4: Na jedné straně Jindřich Reichl, Tomio Okamura mluví, jako kdyby jim to ruská propaganda předepsala. Tak ukazuje to, co ona vlastně popsala, jisté zmírnění té protiruské rétoriky, to se určitě děje, jakkoliv to premiér chce rozporovat.
2: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO odmítl, že by Česko zlehčovalo bezpečnostní rizika. Lotyši volí nové složení 100členného parlamentu. Na výběr mají ze 14 volebních stran. Policie zatím nehlásí žádné vážné incidenty. Podle veřejnoprávních médií voliče zatím neohrožují systematické dezinformační kampaně.
5: Podle mého názoru ti, co bývali konzervativní, už dnes konzervativní nejsou. Takže pro konzervativní voliče to musela být velmi těžká volba.
6: Řekl lotyšské veřejnoprávní televizi jeden z voličů v Rize. Odvolil už například i prezident země Edgars Rinkevič, který vyzval ostatní, aby nepodléhali dojmu, že není koho volit a že volby nic nezmění. Vzkázal jim, aby volili podle toho, jaké uskupení je jejich srdci nejbližší. Pak bude jakákoliv volba správná, bez ohledu na názor okolí. Volební místnosti se uzavřou v 8 hodin večer. Lotyši, kteří už hlasovali, ale ještě dnes mohou své rozhodnutí změnit a hlasovat znovu. Tak se počítá poslední odevzdaný hlas. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Rodiny, knihovny anebo mateřské a základní školy se můžou zapojit do týdne čtení dětem. 16. ročník akce, která chce třeba přivést děti ke čtení, potrvá do středy. Pokračuje zakladatelka projektu Eva Katrušáková.
7: Přečítání je magická chvíle, kde rodina nesoutěží se sociálními sítěmi, s reelsy, s videohrami. V podstatě každý večer nebo každý den, že to nemusí být pouze večerní čtení, se v té rodině odehrává právě příběh, kde vstupujeme společně do světa, který sdílíme spolu.
8: Sport. Dalším soupeřem českých fotbalistů v Lize národů budou večer úřadující mistři světa i Evropy. Po prohrách s Chorvaty a Angličany nastoupí Češi v Ovědu proti domácím Španělům. Ty čtvrtým rokem úspěšně vede kouč Luis de la Fuente, který v minulosti u mládežnických výběrů Španělska dlouho spolupracoval s trenérem Čechů Santim Deniou.
9: Kromě toho, že je to nejlepší kouč na světě, nás váže velké přátelství. Těch 12 let jsme spolu nejen pracovali, ale i žili. V dobrých i špatných momentech, ani ve Španělsku není každý den veselo. I růst trenéra je postupný proces, takže jsme spolu získávali zkušenosti. Výsledky jeho práce jsou výborné. Děkuju mu za skvělé zážitky.
8: Utkání
2: Česko-Španělsko začne ve 20 hodin 45 minut, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 před Prahou a nehoda na 27. u Velemyšlevsi. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Velkou Bíteš. Na 163. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Ta pokračuje až na 194. kilometr, tam pracují silničáři a mají zabraný levý pruh. Osobní auta se zastavují na 190. kilometru. Silnice 27 mezi Mostem a Žadcem byla zakřížením s D7 chvíli neprůjezdná, teď se tam projíždí kolem nehody Kyvadlově. Dá se to stále objet přes Velemyšleves. A na Pražském okruhu stále trvá víkendové omezení mezi sjezdy na Písnici a Lochkov. V obou tunelech se obousměrně projíždí vždy jedním tubusem, projíždí se bez výraznějšího zdržení, omezení by mělo končit během zítřejšího poledne. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme většinou jasno až polojasno na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách. Oblačno je zataženo na západě, ojediněle možnost slabého deště. Nejvyšší teploty zítra 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 15, na Šumavě i kolem 20. Tolik zprávy. Teď už pokračuje víkendový radiožurnál s Michailou van Erne.
11: A navážu na zprávy. Rusko si podle své velvyslankyně v Praze všímá mírnějšího protiruského přístupu české vlády. Zmínila se například o konci financování muniční iniciativy z Česka nebo podpoře jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Jak tvrzení vnímají členové kabinetu a opozice? Právě o tom budeme mluvit za chvíli.
3: Víkendový radiožurnál
0: a Michaela van Erne.

0: Posloucháte Radiožurnál. Česká vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nijak nemění svůj postoj vůči Rusku. Reagoval tak na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové, podle které Babišův kabinet mírní protiruskou rétoriku. S dalšími informacemi je ve studiu Adéla Burešová z domácí redakce. Dobrý den.
1: Hezký den. Rozhovor dnes zveřejnila agentura RIA Novosti. Diplomatka Ponomarjovová v něm porovnává mimo jiné postoj k Rusku bývalé vlády Petra Fialy z ODS a současného kabinetu Andreje Babiše. Zmínila třeba konec financování muniční iniciativy z Česka, o kterém letos rozhodla vláda, nebo taky Babišovu podporu jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině.
0: Jak se na ta tvrzení dívají zástupci koalice?
1: Kromě premiéra Babiše výroky Ponomarjovové odmítl třeba taky ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Podle něj nejen nikdo ze členů vlády, ale ani z parlamentu nijak nemění svá vyjadřování vůči Rusku a naopak ho nadále považuje za agresora. Podle Šťastného je dobrým příkladem právě oblast sportu.
2: My dlouhodobě žádáme například Mezinárodní olympijský výbor a Mezinárodní sportovní organizace, aby zakročili v oblasti účasti sportovců. A žádáme třeba, aby ruští sportovci startovali výhradně pod neutrální vlajkou a bez hymny, to je tomu příkladem.
1: Naopak ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka nám napsal, že současná vláda se skutečně liší tím přístupem. A to v tom smyslu, že teď nepokračuje, podle jeho slov, v hysterických a emotivních statusech na sociálních sítích, ale naopak dělá vůči Rusku reálné kroky.
0: A vyjádřil se k těm výrokům také už někdo z opozičních politiků?
1: Předseda starostů Vít Rakušan uvedl, že by vláda neměla zlehčovat rizika, které Rusko podle něj představuje. A třeba předseda ODS Martin Kupka řekl, že Ponomarjovová popisuje současnou situaci kabinetu a její slova jsou tak jeho vizitkou.
3: Na jedné straně Jindřich Reichl, Tomio Okamura mluví, jako kdyby jim to ruská propaganda předepsala. Tak ukazuje to, co ona vlastně popsala, jisté zmírnění té protiruské retoriky. To se určitě děje, jakkoliv to premiér chce rozporovat.
1: Proruský postoj má vláda i podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba, ten poukázal třeba na to, že vláda odmítla prodat Ukrajině bitevní letouny nebo na změny v české muniční iniciativě. Podle něj by si tak kabinet premiéra Babiše zasloužil od Ruska ještě větší pochvalu.
0: Informační servis od Adély Burešové. Moc děkuji a hezký den.
1: Děkuji, naslyšenou.

Adele dozněla za chvilku zpěv trochu jinak. Kdyby vedle lidské ankety Zlatý slavík existovala ta ptačí, vyhrál by kos. Takovou anketu si udělali němečtí vědci, zkoumali, jak lidé vnímají ptačí zpěv a který jim zní nejpříjemněji. Proč vyhrál právě kos, zjistíte za chvíli.

0: Blackbird od kapely Beatles, ano, my si poslechneme Kosa. Ten nám totiž nahrál, proč se nám některý ptačí zpěv líbí a jiný ne. To zkoumali vědci z univerzity v německém Tübingenu, pouštěli lidem nahrávky hlasů nejrůznějších ptáků a převážná většina označila za nejpříjemnější zpěv Kosa. Pro zajímavost, Slavík byl až osmý. O ptačím zpěvu a lidech budeme teď mluvit s Jiřím Kordíkem ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Začněme prosím tím, kolik ptačích hlasů lidé v té studii hodnotili.
1: Tak těch hlasů bylo celkem 123. Ta studie vyšla v časopise Frontiers in Bird Science. Lidé po poslechu nahrávky uváděli, jakým ten ptačí hlas je příjemný, pak je bodovali na stupnici od 1 do 5 a jak už víme, tak vyhrál kos černý. Účastníci studie taky odpovídali na otázky, kolik ptačích druhů poznají bez aplikace, bez atlasu ptáků, kolik jich poznají tedy jenom po hlase, jestli mají mít nějaké ornitologické znalosti a jaký mají názor na ptáky, jestli podle nich jsou hezcí nebo pěkně zpívají, anebo jestli jim ptačí zpěv zlepší náladu.
0: Tak a který pták skončil na tom nepopulárním posledním místě?
1: To byl pták, kterého posluchači asi poznají po hlase, je aktivní převážně v noci. To je sova pálená, ona byla poslední, za husicí Nilskou a taky za volavkou Popelavou. Ta zní takhle. Ku podivu třeba Puštík nebo Kalous byli v první 50. Vír až v té druhé, ten byl 85. Naopak první 3 místa obsadil Kos, Budníček větší a taky Pěnice černohlava. Někdy se jí říká černohlávek a mimochodem je to taky pták letošního roku podle České společnosti ornitologické.
0: Krásné, jak je to všechno provázané. Co z té ankety vědci vyčetli?
1: Oni vyčetli, že ten náš dojem z ptačího zpěvu souvisí s jeho výškou, s hlasitostí, taky se složitostí a že se vůbec do toho nepromítají znalosti z ornitologie, to hodně překvapilo. Účastníci studie preferovali výše položený, složitý a taky ne moc hlasitý zpěv.
0: Jiří, jak ty poznatky využít?
1: Tak podle autorů hlavně k zlepšování parků nebo taky míst, kde obvykle býváme ve stresu, třeba to jsou čekárny, protože taky fakt, že ten ptačí zpěv zlepšuje náladu, už dřív prokázaly taky úplně nějaké studie. A je to taky další důvod, proč ptáky chránit, nejen ty, co nám zní příjemně. Na to upozorňuje psycholožka Olga Feherová z univerzity v britském Warwicku, která se toho výzkumu neúčastnila. Nicméně podle ní ta studie vypovídá o evoluci našeho lidského vnímání krásy. A to je asi něco, co sdílíme s těmi některými zpěvnými ptáky, s těmi, co trilkují, aby, řekněme, udělali dojem na další příslušníky svého druhu.
0: Zásluhou Jiřího Kordíka víme i o tom. Moc děkuji a hezký den.
1: Hezký den.

0: Hovory zlán se vrací.
1: Pouze na jeden den. Bez Václava Havla, ale celé pouze o něm.
0: Moderátoři Jan Pokorný, Libor Bouček a jejich hosté.
1: Magda Vašáriová, Tomky Němec, Anna Frajmanová, Ladislav Špaček, Michal Žantovský.
0: A k tomu exkluzivní zdravice významných světových osobností.
1: Speciální vzpomínkové vydání Hovorů zlán.
0: Přijďte do zámecké zahrady a staňte se součástí mimořádného vysílání k 90. narozeninám posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.
1: Už tuto neděli od 10 hodin na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. Experiment. Technologie budoucnosti.
1: Lékařské novinky.
0: Překvapivé vynálezy.
1: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
0: Experiment.
1: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
0: V sobotu
1: od 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Kterou z 10 houslových sonát Ludwiga van Beethovena máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfina a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
3: Hodin 30 minut. Zprávy a Monika Chmilová.
4: K praktickým lékařům začíná chodit víc lidí s respiračními nemocemi. Pacienti mývají většinou mírný průběh onemocnění. Na vině jsou podle lékařů i teplotní rozdíly mezi studeným ránem a teplejším dnem. S dalším ochlazením očekávají, že nemocných bude přibývat. Rusko v noci zasáhlo severní most přes řeku Dněpr v Kyjevě, oznámil to starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. V posledních dnech ruské drony opakovaně zasáhly taky jižní most přes řeku. Kličko už dříve řekl, že ruské údery ničí kyjevskou kritickou energetiku, logistiku, bydlení a další klíčová zařízení. Kopilot letu z Dubaje do Tel Avivu se podle Spojených arabských emirátů pokusil o teroristický útok. S odvoláním na generálního prokurátora země to uvedla agentura VAM. Podle prokuratury pilot zaútočil na kapitána v kokpitu sekerou a pokusil se převzít kontrolu nad letadlem. Na palubě byly skoro 200 lidí, většina z nich Izraelci. Vyšetřování incidentu pořád pokračuje. A v Českém a Polském Těšíně dnes začíná Mezinárodní divadelní festival Bez hranic. Kromě českých a polských inscenací nabídne i divadelní soubor z amerického Chicaga. Vystoupí také pražská Laterna Magica s hrou Perpetuum Havel. Akce se tak vrátí k tématům prvního ročníku, který byl před 35 lety věnován právě dílu dramatika a prvního českého prezidenta.
0: Sport.
4: Tenistka Marie Bousková porazila ve druhém kole turnaje v Pekingu Australanku Berlovou 2x6-4 a postoupila tak do dalšího kola. Stejně jako už předtím Jiří Lehečka, který zvítězil nad Francouzem Umbérem 2-1 na sety. Naopak Jakub Menšík už z turnaje vypadl. S Argentincem Serundolem prohrál 0-2 na sety. Dál neprošla ani Kateřina Siniaková, která ve třech setech nestačila na Ukrajinku Svitolinovou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 před Brnem a omezení u Chocerad. Na D1 z Prahy směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Velkou Výteš. Na 163. kilometru se dojíždí do kolony. Ta pokračuje nesouvisle až do Brna do omezení na 194. kilometr. Tam se projíždí pouze pravým pruhem, osobní auta se zastavují na 190. kilometru. D1 ještě jednou, tentokrát směrem z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Chocerady. Na 29. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na konec omezení na 27. kilometr, tam pracují silničáři a mají zabraný pravý pruh. Na silnici 27 mezi Mostem a Žadcem stále odklízejí následky nehody, a to u odbočky na Velemyšlevé se, tvoří se tam kratší kolony z obou stran. A na Pražském okruhu připomínáme víkendové omezení mezi sjezdy na Lohkov a Písnici. V obou tunelech pracují na údržbě, projíždí se vždy jedním tubusem, výraznější zdržení ale nenaberete. Omezení by mělo končit zítra v poledne. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno a i zataženo, na západě ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15 a na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál s Michaelou Fanerne.
3: A také s Jasonem Mrázem z hudby. Hezký den.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Posloucháte Radiožurnál. Renomovaná newyorská prokurátorka Letitia Jamesová povede vyšetřování případu, ve kterém studentka prestižní Cornellovy univerzity obvinila spolužáky z toho, že ji několik hodin hromadně znásilňovali, byla pod vlivem drog a alkoholu. Rozhodla o tom guvernérka Kathy Hochulová, podle které v případu pochybila policie i prokurátor. Těm studentka znásilnění oznámila už v roce 2024. Muži vinu popírají. To, proč případ vyvolal ve Spojených státech velké pobouření, vysvětlí naše zpravodajka ve Washingtonu Jana Ciglerová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jano, prosím, co víme o tom, co se v případu stalo? A ještě pod otázka, dovolte, proč vyvolal takové pobouření?
1: Studentce tehdy bylo 20 let a v médiích vystupuje bez jména jako Jane Doe. Ona tvrdí, že v říjnu 2024, tedy před dvěma lety, v domě univerzitního bratrstva Cornellovy univerzity ji několik spolužáků, 7, omámilo a několik hodin hromadně znásilňovalo. Do domu přišla za kamarádem, byla už opilá a dva členové té skupiny toho bratrstva studentského ji přiměli vzít si drogu ketamin. Potom krátce před 2 hodinou ráno jeden z nich napsal do skupinového chatu, ve kterém bylo 57 dalších studentů, vulgární zprávu, že žena nahoře je k dispozici, ať si přijdou také. A podle obžaloby potom do pokoje přicházeli další muži a útoky trvaly až do 6:45 ráno. Univerzita 2 studenty vyloučila, 2 suspendovala, ale policie nikoho nezatkla a žena školu opustila, ještě musela doplatit velmi drahé školné. Teď zažalovala se

0: jeden bývalý člen toho bratrstva i univerzitu a právě ta žaloba a zveřejněné textové zprávy z toho chatu vyvolaly to pobouření. Ještě zdůrazním to, co už si říkala, obvinění muži vinu popírají.
1: A proč guvernérka vzala případ prokurátorovi, který ho sám znova otevřel?
0: Guvernérka Katie Hochulová tou kauzou je naprosto pobouřená, poslechněme si ji.
2: The police learned from a victim that she'd been literally gang raped while intoxicated by five men.
0: Pobouřilo jí zejména to, že policie slyšela od té oběti, že jí v domě opilou znásilnilo několik mužů a celou věc vůbec dál neposunula. Proto i odebrala prokurátorovi ten případ, vyčetla mu, že ženu nikdy sám nevyslechl, že si nevyžádal úplný přepis její výpovědi a pověřila generální prokurátorku Jamesovou a ta mluví o aktivním trestním vyšetřování a může případ předložit i velké porotě.
1: Jano, proč tehdy nikoho neobvinil, když měl výpověď ženy i textové zprávy z konverzace těch studentů?
0: On tvrdí, že ta žena ve své přísežné výpovědi v listopadu 2024 neuvedla, že by ji omámili proti její vůli nebo hromadně znásilnili a že užívání drog i sex popsala jako dobrovolné, ale televize CBS získala přepis jejího výslechu u univerzitní policie a ta žena říká tam na 100%, že se jí jistá, že byla znásilněná. Takže tyhle nesrovnalosti právě bude chtít prokurátorka teď vyšetřit.
1: Jana Ciglerová pro nás měla tyto informace. Moc děkuji a hezký den.
0: Hezký den.

Michael Schulte dozněl. Na Radiožurnálu si za chvíli připomeneme první rozhlasovou reportáž sportovního utkání. Přesně před 100 lety ji odvysílal Josef Laufer. Z jakého utkání to bylo? Právě o tom se dozvíte za chvilku. Teď Čechomor a Lenka Dusilová z hudby.

0: Dnes je to přesně 100 let od chvíle, kdy v tehdejším radiožurnálu zazněla první sportovní reportáž. 3. října roku 1926 ji z utkání Slávie s Maďarskou Hungárií odvysílal Josef Laufer. V té době působil jako funkcionář pražského klubu a ke komentování se dostal náhodou.
1: Byl jsem šatně s mužstvem Hungárie a jejich vůdce. Náhle se rozlétly dveře a kolega z výboru zahřmí na mě. Pepíku, ten tu není, nepřišel jí. Nic platno, musíš jít mikrofonu ty. Zbláznil jsi se, to pak já někdy mluvil do rádia. Mráz mi přeběhl po zádech, já a mluví do rádia.
2: Vzpomínal Josef Laufer na to, jak se stal v historii rozhlasového vysílání prvním evropským reportérem přímého přenosu sportovního zápasu.
1: Vyběhl jsem rychle z kabiny a po schodech tribuny nahoru a už jsem stál před mikrofonem. Poprvé tváří v tvář té obludě, která svým otvorem jako okénky klopa hrozivě hledí a hypnotizuje toho, kdo se před ní odstne jako obětní berán.
2: Zde hřiště SK Slavia na Letné, u mikrofonu radiožurnálu Josef Laufer. To byla historicky první slova vyřčená do rozhlasového éteru z fotbalového zápasu v našich zemích. Bohužel záznam se 3. října 1926 z první sportovní reportáže nedělal. Po prvním polčase navíc tehdejší ředitel rozhlasu vysílání ukončil s tím, že už nikdy žádný další přenos nebude. Posluchači se ale vzbouřili a dopisy i telefonáty se dožadovali dalších a jejich přání byla vyslyšena.
3: Už dobře obchází Alemandio, vedeme 1-0, pojď na branku, výborně, Tondo!
2: V roce 1934 tak právě Josef Laufer nechyběl u stříbra československých fotbalistů na mistrovství světa. O 14 let později si posluchači mohli u rádia poprvé vychutnat také přímé přenosy z olympijských her. A v následujících letech tak mohli u rádia s dalšími legendárními reportéry Karlem Malinou nebo Alešem Procházkou slavit třeba zlaté olympijské medaile gymnastky Věry Čáslavské nebo českých hokejistů.
4: Jaká je přesně soustředěna, vidí nádherně, ještě ani ta chybička, diváci žasnou. Soustředují se na věrku, závěrečná řada, prohnuté sáto vstát, poklek, úklon na divákům a závěr se staví věrky Záplavské. Nádherné, přátelé, nádherné, diváci šílí.
5: Gól! Česká republika vede 1-0 v 9. minutě poslední třetiny, autorem gólu. Obránce Petr Svoboda.
2: Na začátku 60. let se díky sportovním přenosům také zrodil jeden z fenoménů rozhlasového vysílání. Pořad s mikrofonem za sportem přežil i přes různé obměny až do dnešního dne.
6: S mikrofonem za sportem.
2: Obliba sportovních rozhlasových reportáží vedla až ke vzniku ryze sportovní stanice. Radiožurnál Sport začal vysílat 21. května 2021. Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Frizlán se vrací.
1: Pouze na jeden den. Bez Václava Havla, ale celé pouze o něm.
0: Moderátoři Jan Pokorný, Libor Bouček a jejich hosté.
1: Magda Vašnáriová, Tomky Němec, Anna Frajmanová, Ladislav Špaček, Michal Žantovský.
0: A k tomu exkluzivní zdravice významných světových osobností.
1: Speciální vzpomínkové vydání Hovorů Zlán.
0: Přijďte do zámecké zahrady a staňte se součástí mimořádného vysílání k 90. narozeninám posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.
1: Už tuto neděli od 10 hodin na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
0: Unikátní časozběry.
1: Nebo historické rekonstrukce.
0: Seriál Radiožurnálu.
1: Každý všední den krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Dva gurmáni.
4: To je krása.
3: Opět vyráží do prosluněné Itálie.
4: Já už jsem se na tebe, kamaráde, strašně těšil.
5: Já taky.
3: Za novými místy, novými zážitky.
5: Bary v nos akutě.
6: Buon appetito.
3: A hlavně skvělými novými recepty.
5: Jak vám chutná? Nádhera.
3: Manu a Matěj na cestě po Toskánsku.
5: Grazie grande. Já tady chci žít.
3: Premiéra ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
7: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy má Monika Chmilová.
8: Koalice postupuje vůči Rusku podle ministra Šťastného jednotně. Němci si připomínají 36 let od znovu sjednocení. Čeští fotbalisté se v Lize národů představí ve Španělsku proti mistrům světa. Kolona popojíždí na D1 z Prahy do Brna od 164. kilometru. A zítra bude jasno až polojasno, později v Čechách oblačno a i zataženo, na západě i slabý déšť, teploty až 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Česká vláda podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů nijak nezlehčuje postoje vůči Rusku. Řekl to v reakci na vyjádření ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové, podle které Česko zmírňuje protiruskou rétoriku. Šťastný zároveň odmítl, že by koalice nepostupovala proti Rusku jednotně, jak uvedli zástupci opozice.
9: Skutečně odmítám, že by na úrovni koalice došlo k nějakým rozporům, co se týče postojů vůči Ruské federaci. My máme Rusko jako agresora a po dobu války na Ukrajině skutečně například motoristé mají jasně v programu, že odmítáme jakoukoliv diplomatickou či obchodní spolupráci.
8: Slova ruské velvyslankyně odmítl taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle předsedy ODS Martina Kupky je její vyjádření naopak vizitkou současného kabinetu. Německo dnes slaví takzvaný Den jednoty. Připomíná 36 let od znovu sjednocení země, kdy se po desetiletích rozdělení spojilo východní a západní Německo. Hlavní oslavy letos hostí Brémy.
10: Jejich starosta Andreas Bovenschulte připomněl nejednoznačnost, se kterou je znovu sjednocení v Německu vnímané. Sociální demokrat zdůraznil rozšiřování svobod nebo nepopiratelné zkrášlování měst, které změna přinesla, ale taky dodal, že hodně lidí má podle něj stále v živé paměti vysokou nezaměstnanost nebo ztrátu významu dosavadního života. Znovu sjednocení Německa následovalo necelý rok po pádu berlínské zdi. Ten symbolizoval konec takzvané studené války, vedené mezi západním blokem pod vedením Spojených států a východním blokem podřízeným Sovětskému svazu. Tomáš Javlín, Radiožurnál.
8: Čtvrtý suterén motolské nemocnice zatopila voda z hydrantů. Dostala se i do skladu oblečení pacientů po ozařování, kde jí byly asi 2 cm. Kvůli hrozící kontaminaci vody hasiči zkontrolovali úroveň radioaktivity. Podle prvotních měření je běžná a není nijak nebezpečná. Pro jistotu ji ale ještě prověří chemická laboratoř. Na zámku v Buchlovicích opravují střechu takzvaného horního zámku. Střešní krytina byla v některých místech poškozená a do jedné z nejvýznamnějších barokních památek v Česku zatékalo. Řemeslníci také vymění části krovů napadené dřevomorkou. Čeká je i demontáž zvonové věže, která je v havarijním stavu, popisuje stavby vedoucí Jan Grebeníček.
11: Bude se vlastně sundávat jeřábem a převážet na dílnu a tam se bude vytvářet kompletně nová kopie. Musíme nahradit opláštění té věže do mědi místo původního zinku. roku a ta konstrukce je dožilá nebo do ní zatěkalo, takže musí se vytvořit nová. Budeme demontovat zvon, bude se demontovat ciferník hodin, zvon se bude následně taky opravovat, restaurovat a věž bude následně zpátky nová.
8: Opravy střechy budou stát 15 milionů korun. Hotové by měly být na podzim příštího roku.
6: Sport. Čeští fotbalisté narazí v Lize národů na nejtěžšího možného soupeře. Po prohrách s Chorvatskem a Anglií nastoupí večer v Oviedu proti úřadujícím mistrům světa i Evropy ze Španělska. Premiéru v reprezentačním dresu si může připsat německý rodák Ryan Nadery, který se po vyřízení administrativních náležitostí v úterý připojil k týmu. O útočníkovi skotských Rangers mluví záložník Alex Král.
12: Už v tréninkách bylo vidět, že kvalitu má, je rychlý, dobrý zakončení a samozřejmě jsme ho přivítali tak, jak přivítáme každého hráče. Jsme jedna velká rodina. A děláme všechno pro to, aby se u nás cítil co nejlíp.
6: Zápas českých fotbalistů ve Španělsku začne ve 20 hodin 45 minut. Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho nabídnou v přímém přenosu.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolona na D1 před Brnem a omezení na pražském okruhu v tunelech. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Velkou Bíteš. Náš zpravodaj popisuje situaci před omezením na 194. kilometru.
15: Kamiony stojí od kilometru 164 a osobáky najedou do první kolony za odbočkou za 9 kříži až jdou k Ostrovačicům, pak se osobáky rozjedou a pak zase, jak je ten hotel Valory nebo to kasino, tak najedou do pomalu jedoucí kolony.
14: D1 ještě jednou z Prahy do Brna. Pozorněte tam za sjezdem na Koberovice. Na 81. kilometru stojí porouchané vozidlo, tak ho nepřehlédněte. A na pražském okruhu počítejte s obousměrným omezením mezi sjezdy na Písnici a Lochkov. V obou tunelech probíhá údržba, projíždí se vždy jedním tubusem, výraznější zdržení ale nenaberete. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno a zataženo, na západě ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michaelou Fanarne.
7: A s další informací, Lotyši volí nový parlament a s ním i vládu, která další 4 roky povede zemi v náročné mezinárodní politické a bezpečnostní situaci. Právě proto budeme v tomto ohledu podrobnější za několik minut.
13: Víkendový radiožurnál
1: a Michaela Fanarne.

0: Píseň Robbieho Williamse dozněla, pojďme dál. Lotyši mají ještě přibližně 2 hodiny na to, aby odevzdali svůj hlas v parlamentních volbách. S celkem 14 stran a téměř 1500 kandidátů vybírají 100 poslanců jednokomorového parlamentu, takzvané sájimy. Volby sleduje naše zpravodajka Kateřina Havlíková. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jsou ty volby poklidné, ptám se, a ještě jaká je účast?
1: Jak v 16 hodin lotyšského času oznámil předseda ústřední volební komise Máris Cvědrys, parlamentní volby v Lotyšsku jsou zatím poklidné. Nedošlo podle něj zatím k žádným znepokojivým incidentům. V jedné z volebních místností ve městě Tukum se reagoval jeden volič agresivně, když mu volební komise nedovolila hlasovat na základě předložení rodného listu a policejní zprávy. Stejně tak instituce pro prevenci kybernetických incidentů CERT oznámila, že volební den je zatím poklidný a v kyberprostoru nebyly zjištěny žádné hrozby související s volebním procesem. Veřejnoprávní média LSMLV ale informují, že u některých volebních místností se tvoří a tvořily fronty. Občas se tak tvoří i na letišti v Rize, kde je vůbec poprvé otevřená volební místnost. Pokračuje předsedkyně tamní volební komise Ilze Kamolina.
0: Dá se říct, že vše probíhalo hladce. Účast je dobrá, jak mezi těmi, co přiletěli, tak mezi těmi, co odlétají. Cestující oceňují, že existuje možnost volit na letišti. Všichni také u sebe mají doklady totožnosti, takže je to pro ně pohodlný způsob hlasování. Myslím, že se volební místnost na letišti ukázala jako užitečná.
1: Kvůli vysokému zájmu o volby někde dokonce volební komise už museli požádat o dovoz dodatečných hlasovacích lístků.
0: A s jakými náladami, Katko, lidé přicházejí k urnám?
1: Mnoho lidí se shoduje, že současná mezinárodní situace, ať už politická, tak i ta bezpečnostní, je složitá a proto Lotyšsko potřebuje stabilní, silnou vládu, která bude akceschopná, která bude umět činit rozhodnutí i v těžkých časech a která udělá také všechno pro to, aby se Lotyšsko plošně, dynamičtěji rozvíjelo a aby se také napravil poměr mezi životními náklady a příjmy. Ti voliči se ale dost rozcházejí v tom, kdo by měl zemi další 4 roky vést, jak dokládá výpověď Daniel.
2: Chci vidět velkou změnu, buďme upřímní. Tenhle rok byl vážně šílený co do naší vlády, takže chci vidět změny jak ve složení parlamentu, tak ve vizi, kam by měl náš stát směřovat.
1: No a pro kontrast, tady ještě svoji volbu komentovala Sandra.
3: Nechtěla bych velké změny, chtěla bych, aby v Sájimě a ve vládě byli lidé, kterým důvěřujeme.
1: Lotyši mají na výběr celkem z 14 stran a například prezident Andry Skulberg s voliče vyzval, aby hlasovali podle sebe, ne podle názoru okolí a že každá volba je správná.
0: Kateřina Havlíková pro nás tyto volby sleduje. Moc za to děkuji a hezký den.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: To byla kapela Roxette. Letos v říjnu uplyne 100 let od úmrtí Rudolfa Jedličky, průkopníka moderní péče o tělesně postižené děti a mladé lidi. Vzpomínkovou akci právě dnes pořádá Jedličkův ústav. My se tam za chvíli vydáme. Buďte přitom a poslouchejte Radiožurnál.
1: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: To byl Marek Ztracený. V Jedličkově ústavu na Pražském Vyšehradě si připomínají 100 let od úmrtí jeho zakladatele Rudolfa Jedličky. Tento lékař na počátku 20. století založil první český ústav, který propojil zdravotnickou a sociální péči se vzděláváním handicapovaných dětí. A ten funguje dodnes.
1: Já třeba, když jdu do školy, tak radši chodím tímhletím směrem, řadu přes tu zahradu, okolo toho sadu a vkročím do školy tady tímhletím vchodem vinným krásným. Tak mám pocit, že jsem někde v lázních.
2: Irena Vlachová je od září asistentka pedagoga v učebním oboru keramická výroba a teď mě provází místy, kde se studenty tvoří.
1: Tak, prosím.
2: Děkuji.
1: Tady je takovýhle prostor krásný. Dvě takový třídy, ale je to vlastně celý propojený.
2: Co tady máte všechno? Vidíme štětce, vidíme barvy.
1: Pod těma modrýma igelitama jsou různě rozpracované věci.
2: A je to oblíbený obor?
1: No jo, třeba bych sem chtěla chodit.
2: Já zajdu ještě do jiné části staré budovy, takzvané jedle, jak ústavu místní říkají. Tam je Hana Lebedová.
3: Nacházíme se v knihařské dílně Jedličkova ústavu, což je učební obor knihařské práce.
2: Kolik máte těch žáků?
3: Máme 13 žáků, jsme ve třech ročnících.
2: Tady máte po stolech vyskládané papírové krabičky.
3: V průběhu toho vzdělávání vlastně se učí od nejjednodušších knihařských výrobků. Začínají různými spisovými deskami, krabičkami a závěr by měly být zavěšované vazby.
2: Taká ta pevná vazba, ano, kterou známe.
3: Kterou znáte úplně běžně, když jdete do knihkupectví.
2: Nejstarší českou specializovanou školu a zařízení pro lidi s tělesným postižením založil Rudolf Jedlička v roce 1913.
4: Rudolfa Jedličku všichni znají právě díky naší škole, ale rozhodně to nebyla jediná aktivita, které se věnoval. On prakticky paralelně otevřel dnes, to známe všichni jako Podolskou porodnici, Ústav pro matku a dítě. On byl velký inovátor na poli medicíny, zejména byl průkopník rentgenologie a to se mu nakonec vlastně asi také stalo osudným.
2: Říká Radek Musílek, který má v Jedličkově ústavu na starosti mediální zastoupení, ale taky učí dějepis a základy společenských věd.
4: Já s nutnou dávkou černého humoru, který nám je tady vlastní, říkám, že to byl takový osvícený člověk. Protože oni tehdy netušili, že ty záhadné paprsky X mají nebezpečný vliv na lidské tělo, takže on se nějak nechránil a dokonce ten rentgen každý den nastavoval na své vlastní ruce.
2: Na začátku fungování poskytoval Jedličku v ústav péči 10 chlapcům. Dnes je to asi 200 žáků, studentů a klientů, protože kromě učebních oborů nebo dalších středních škol nabízí i volnočasové aktivity. Sport, divadlo, kreativní dílny, ale taky třeba fyzioterapii, ergoterapii nebo logopedii. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.

0: Naše srdce bije pro Janáčka. 10. ročník festivalu Janáček Brno otevírá své brány. Kompletní cyklus 9 oper v podání nejlepších orchestrů, světoví umělci a jedinečná energie. Buďte u toho i vy. Od 13. října v Brně. Více na janáček-brno.cz.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Hodin 30 minut. Zprávy a Monika Chmilová.
3: 10 000 lidí ve Španělsku dnes znovu protestovali kvůli bytové krizi. Vadí jim vysoké nájmy i nedostatek dostupného bydlení. Demonstranti se sešli v asi 50 španělských městech den poté, co parlament odmítl dvě vládní opatření na posílení ochrany nájemníků. Ve Valencii se někteří účastníci střetli s policií. V Madridu demonstranti kvůli bytové krizi už přes týden táboří v centru města. Dnes se jich tam podle policistů shromáždilo přes 70 000. Britská policie propustila na kouci iránsko-britského občana podezřelého z přípravy teroristických činů. Informoval o tom server BBC. 25-letého muže zatkli ve čtvrtek v souvislosti s incidentem na základně Fairford. Blízko ní už minulý týden policie zadržela 5 maskovaných mladíků. V pondělí je propustila na kouci. Vyšetřovatelé uvedli, že při prohlídkách jejich dodávek našli určité množství benzinu. Žádná výbušnina tam ale nebyla. Policie pracuje s verzí, že za incidentem mohli stát agenti iránských tajných služeb. Tehrán to odmítl. V křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně platí ode dneška nové omezení. Silničáři uzavřeli nájezd z D2 ve směru na Ostravu. Zároveň otevřeli rampu, po které auta sjíždí z D1 od Prahy na Bratislavu. Uzavírka potrvá téměř do konce listopadu. Řidiči musí využívat objízdné trasy. Kompletní přestavba křižovatky dálnic D1 a D2 má podle ředitelství silnic a dálnic skončit příští rok. A dobrovolníci večer symbolicky rozsvítí kostel svatého Michala v zaniklé obci Čistá ve Slavkovském lese. Po odsunu Němců a ostřelování městečka Československou lidovou armádou po druhé světové válce zůstaly z kostela jen základy. Dobrovolníci se o místo starají už několik let. Dnes tam pořádají festival s přednáškami a koncerty.
4: Sport.
3: České hokejistky ztratily na turnaji Eurohockey Tour v Lahti dvougólové vedení nad Švýcarkami a prohrály 2-3 po samostatných nájezdech. Na turnaji tak skončily poslední. O první vstřelené branky národního týmu na severu Evropy se postarali Eleny Jarabková a Tereza Vanišová.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 před Brnem a nehoda na D10 u Hlavence. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Velkou Bíteš. Na 164. kilometru se zastavují kamiony v pravém pruhu. Kolona pokračuje až na 194. kilometr do omezení, tam se projíždí pouze pravým pruhem. Místy se zastavují také osobní auta, pro ty je zdržení hlavně od 190. kilometru asi 40 minut. Na D10 z Mladé Boleslavy ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Hlavenec. Na 17. kilometru řeší nehodu 2 osobních aut, kolem se projíždí plynule. A na Pražském okruhu stále trvá víkendové omezení v tunelech mezi sjezdy na Písnici a Lohkov. V obou tunelech se projíždí obousměrně vždy jedním tubusem. Omezení by mělo končit zítra v poledne. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci se ochladí na 9 až 4 stupně, v údolích až na 2 a ojediněle se objeví i přízemní mrazíky. Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno a je zataženo, na západě ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál s Michailou Fanarne.
2: Připomenu, že informace z domova i ze světa jsou vám k dispozici také na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
4: I

To byl Luis Capaldi. Vezmeme vás také na Červenohorské sedlo v Jeseníkách. Ornitologové tam dnes dopoledne odchytávali a kroužkovali ptáky. Za jednou z akcí celoevropského festivalu ptactva se za chvíli ohlédneme.

0: Avičiho hudba. I nejmenšího evropského ptáka, králíčka obecného, se podařilo odchytit ornitologům v Červenohorském sedle v Jeseníkách, kde byla od rána jedna z akcí letošního celoevropského festivalu ptactva. Lidé se díky ní mohli seznámit s prací ornitologů, kteří právě na Červenohorském sedle každoročně kroužkují ptáky migrující mezi severem a jihem.
1: Jo, takže teď tady můžete vidět nejmenšího evropského ptáka. Králíček obecný. Vůbec nejmenší pták.
2: Ten je malinký.
1: To je nějaké 4 gramy živé váhy.
3: Ornitolog Vojtěch Procházka drží v ruce nejčerstvější úlovek z odchytu migrujících ptáků na Červenohorském sedle. Nad hlavami nám jich létají celá hejna.
1: Můžeme tady vidět pěnkavy, ty tady dominují. Můžeme tady vidět číšky, konopky. Viděli jsme tady i několik dlasků, viděli jsme tady ještě ostříže, což je dravec, takový zvláštnější.
3: Odchycení ptáci dostanou kroužek a poté je vědci vypustí, aby mohli sledovat jejich pohyb po Evropě. Kroužkování má uvnitř ornitologické stanice na starost zoolog Václav Tomášek a rukama mu projdou stovky opeřenců.
4: Během dneška asi máme zatím stovku ptáků a včera to bylo nějakých 300-250 ptáků, tak nějak. Rekordy jsou až tisícové noci a rána, ale to jsme zatím neměli.
3: Průsmyk Červenohorského sedla je pro odchyt ptáků ideální místo, říká zoolog Marcel Minář.
5: Červenohorské sedlo obecně je velice významnou tahovou cestou pro spoustu živočichů, nejenom ptáků, ale primárně pro ty ptáky je to opravdu velký migrační koridor. Dá se jít z evropského významu, kde si hledají hlavně ti severští ptáci nebo ti ptáci ze severu si hledají podstatě průtah přes ty naše Jesenické hory.
3: Tradice odchytu a kroužkování ptáků na Červenohorském sedle tak trvá už přes 20 let. Z Jeseníků Michal Poláček, Radiožurnál.

Karol G, kolumbijská zpěvačka v duetu s Brunem Marsem. Následující informace se však vztahuje k jiné dvojici, té, která spolu 12 let pracovala, zlepšovala jeden druhého a teď bude stát proti sobě. Mluvím o trenérech fotbalových národních týmů, jimiž jsou Luis de la Fuente jako trenér Španělska a Santi Denia jako kouč Česka. Co jeden o druhém řekli, o tom uslyšíte za chvíli, protože teď posloucháte kapelu Lucie a zároveň s ní víkendový radiožurnál. Ať je ten poslech příjemný.

0: vámi je víkendový radiožurnál. Za 10 minut v nabídce s hlavními zprávami, před nimi ještě kapela Nirvana nebo Sophie Ellis Baxter. Teď informace. Bude to jako souboj bratrů, velmi dobrých přátel nebo skvělých kolegů a hlavně fotbalových trenérů dvou národních týmů, Španělska a Česka. Právě tyto dvě země se už dnes večer utkají v Lize národů. Na lavičce aktuálních mistrů světa bude Luis de la Fuente, na české straně zase Santi Denia. Poslechněte si detaily.
1: Intimo, intimo, tam bylo, tam musím kontar to.
2: Samozřejmě ty největší intimnosti neprozradím.
3: Začal s úsměvem na tváři vyprávět o kouči české reprezentace Santim Deniovi, trenér mistrů světa i Evropy, lodivoč Španělska Luis de la Fuente.
1: Perdón. Pues Santi Denia...
2: Ne, pardon, se Santim jsme spolupracovali 12 let, jsme velmi dobří přátelé, vedli jsme spolu spoustu mládežnických reprezentací, byli jsme spolu na olympijských hrách, naše životy se rozešly hlavně kvůli tomu, jak moc se nám oběma pracovně daří, je skvělý trenér.
3: Řekl kouč Španělů de la Fuente, ten se svým bývalým asistentem Santim Deniou vedl několik španělských mládežnických týmů, od 13-letých fotbalistů až po téměř dospělé výběry. Se španělskou 21 vyhráli euro, s olympijským výběrem zase byli stříbrní na hrách v Tokiu. Jejich cesty se rozešly, až když Fuente převzal španělský A tým, se kterým dokázal vyhrát euro i mistrovství světa.
4: Bueno, aparte de...
5: Je to ten nejlepší trenér na světě, a to doslova. Nejenže jsme spolu 12 let pracovali, my jsme spolu žili, a to ať už v dobrých nebo špatných časech. Chci mu poděkovat za všechny ty společné zážitky.
3: Vyprávěl Denia, který mimochodem tiskovou konferenci svého bývalého kolegy a stále přítele de la Fuenteho bedlivě sledoval.
2: Právě jsme spolu se Santim a Pablem mluvili. Je to pro mě něco jiného, protože oni znají mě a já znám je. Ve finále to ale stejně není o nás koučích, ale o hráčích, kteří vše rozhodnou na hřišti.
3: Dodal trenér Španělů Luis de la Fuente. Duel mezi ním a Santim Deniou, tedy mezi Španělskem a Českem v Lize národů, začne ve 20 hodin a 45 minut. Na této stanici uslyšíte přímý přenos. Z Ovieda Karel Schamberger, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: Hovory Zlán se vrací.
1: Pouze na jeden den. Bez Václava Havla, ale celé pouze o něm.
0: Moderátoři Jan Pokorný, Libor Bouček a jejich hosté.
1: Magda Vašáriová, Tomky Němec, Anna Frajmanová, Ladislav Špaček, Michal Žantovský.
0: A k tomu exkluzivní zdravice významných světových osobností.
1: Speciální vzpomínkové vydání Hovorů Zlán.
0: Přijďte do zámecké zahrady a staňte se součástí mimořádného vysílání k 90. narozeninám posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.
1: Už tuto neděli od 10 hodin na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Martin Mišička uvádí přímý přenos gala večera z Národního divadla. Slavnostní udílení Centálie 2026. ČT 2. Opouští dvůr a Francii, aby našla svého manžela a stane se cenou kořistí nelítostného piráta. Romanticko-dobrodružný film Neskrotná Angelika. A ČT Art uvádí jazzovou operu Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který oslavil úctyhodné 95. narozeniny. Dobře placená procházka. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál je s vámi v 18 hodin. V době, kdy začínají hlavní zprávy.
3: Vláda odmítá tvrzení ruské velvyslankyně, že zmírnila protiruskou rétoriku. Lotyši hlasují v parlamentních volbách v době zvýšených obav o bezpečnost. České fotbalisty čekají v Lize národů v Oviedu mistři světa ze Španělska. Kolona kamionů popojíždí na D1 z Prahy do Brna od kilometru 164. A zítra bude jasno až polojasno, později v Čechách oblačno i zataženo, na západě i slabý déšť, teploty až 23 stupňů. Je sobota 3. října. U poslechu hlavních zpráv vás vítám. Monika Chmilová.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Rusko oznámilo, že bude dál pokračovat v masivních vzdušných útocích na Kyjev. Už po několikáté vyzvalo diplomaty a cizince, aby ukrajinskou metropoli v zájmu vlastní bezpečnosti opustili. Česko diplomatickou misi z Kyjeva podle ministerstva zahraničí zatím nestáhne. Ráno Rusko zasáhlo další důležitý most v ukrajinské metropoli.
5: Kyjevským městským službám se už podařilo částečně zprovoznit jižní most, opakovaně zasažený ruskými proudovými drony. V provozu jsou i ostatní mosty přes Dněpr. Při ranním útoku na severní most byly zraněni dva lidé, napsal starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálních sítích. Situaci ve městě předtím označil za dramatickou. Ruský nepřítel podle něj záměrně devastuje Kyjev, ničí městskou infrastrukturu, bytové domy, sociální i kulturní zařízení a znovu energetiku. Rusko dnes útočilo i na jihu země. Raketodrony zasáhly nákladní loď pod vlajkou Libérie, kotvící v jednom z černomořských přístavů. Jeden námořník zahynul, oznámila zpráva přístavů. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Rusko si podle své velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové všímá mírnějšího protiruského přístupu české vlády, řekla to v rozhovoru pro agenturu RIA Novosti. Zmínila třeba konec financování muniční iniciativy z rozpočtu Česka nebo podporu jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Vláda tvrzení odmítá.
6: Kabinet podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO postoje vůči Rusku nijak nemění. To potvrdil taky ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
7: Já skutečně odmítám, že by na úrovni koalice došlo k nějakým rozporům. Vnímáme Rusko jako agresora.
6: Jiného názoru jsou naopak opoziční poslanci. Podle předsedy ODS Martina Kupky jsou slova Ponomarjovové vizitkou současného kabinetu.
8: Jisté zmírnění té protiruské retoriky, to se určitě děje. Jindřich Reichl, Tomio Okamura mluví, jako kdyby jim to ruská propaganda předepsala.
6: Předseda starostů Vít Rakušan uvedl, že vláda nemá rizika ze strany Ruska podceňovat. Premiér má podle něj svolat jednání o bezpečnosti i za účasti opozice. Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Nelegální celoevropský tuningový sraz by měl dnes večer pokračovat v Brně. Jihomoravští policisté předpokládají, že účastníci využijí některé z větších parkovišť nebo jiných shromaždišť. Situaci sleduje v Brně reportérka Aneška Hlávková.
9: Policisté ve městě už monitorují několik menších skupin tuningových aut. Ta se ale zatím nesjíždějí na jedno místo. Podle mluvčího jihomoravské policie Davida Chaloupky je situace v Brně klidná. Bez problémů je zatím podle něj i doprava na hlavních příjezdových trasách, včetně dálnice D1. Policie dál předpokládá, že se účastníci sjezdu plánují po setmění ještě zhromáždit na některém z větších parkovišť v Brně. Konkrétní místo ale zatím policie nezná. Podobný sjezd byl včera v Praze, kam přijelo až 1000 aut a asi 2,5 tisíce lidí. Z Brna Aneška Hlávková, Radiožurnál.
3: V Jedličkově ústavu na Pražském Vyšehradě si dnes připomněli 100 let od úmrtí jeho zakladatele. Lékař Rudolf Jedlička založil první český ústav, který propojil zdravotnickou a sociální péči se vzděláváním handicapovaných dětí.
10: Já třeba, když jdu do školy, tak radši chodím tímhletím směrem bředu přes tu zahradu, okolo toho sadu. Tak mám pocit, že jsem někde v lázních.
11: Irena Vlachová je od září asistentka pedagoga v učebním oboru keramická výroba. Nejstarší českou specializovanou školu a zařízení pro lidi s tělesným postižením založil Rudolf Jedlička v roce 1913.
12: Oproti Jedličkovi se to dost rozrostlo. On začínal s 10 chlapci. My máme přibližně 200 žáků nebo klientů.
11: Říká Radek Musílek, mluvčí Jedličkova ústavu. Ten dnes klientům kromě vzdělání nabízí mimo jiné i volnočasové aktivity nebo různé terapie. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Už za hodinu se v Lotyšsku uzavřou volební místnosti. Voliči vybírají nové složení jednokomorového parlamentu v době zvýšených obav o bezpečnost země. Kvůli vysoké účasti museli v některých volebních místnostech žádat o dodání dalších hlasovacích lístků. Poprvé v historii je možné hlasovat taky na letišti v Rize.
13: Chci, aby naše země zůstala demokracií. Věřím, že je to důležité pro všechny, abychom dál mohli rozhodovat o budoucnosti naší země.
14: Popsala lotyšské televizi prvovolička Alexandra. Lotyšský úřad pro prevenci a boj proti korupci obdržel 45 oznámení o možném porušení volebních předpisů. Hlášení se většinou týkala komunikace na sociálních sítích ze strany kandidátů na poslance, ale i dalších osob. Podle policie zatím nedošlo k žádným závažným incidentům, které by mohly volby ovlivnit. Podle ústřední volební komise s přibývajícím časem roste volební účast. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Statisíce lidí se zúčastnili pařížského pochodu za práva sexuálních menšin. Organizátoři letošního ročníku upozornili například na diskriminaci trans lidí nebo rostoucí nenávist vůči homosexuálům. Někteří účastníci protestovali taky proti vzestupu krajní pravice ve Francii.
15: Lidé na pochodu hrdosti nesli duhové vlajky symbolizující LGBTQ plus komunitu nebo transparenty s nápisy Milujeme, koho chceme nebo jsme slyšet. Nechyběly ani vlajky trans komunity se světle modrou, růžovou a bílou. Organizátoři pařížského Prideu chtějí upozornit na to, že trans lidé stále čelí diskriminaci, například u lékařů nebo v zaměstnání. Jedním z témat je taky snazší dostupnost testů na pohlavně přenosné choroby nebo dostupnost léků, které snižují riziko přenosu viru HIV. Historie pařížského pochodu hrdosti sahá do 80. let. Letos se poprvé kvůli červnové vlně veder přesunul na říjen. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Už za 2 hodiny začne v Pražském národním divadle slavnostní ceremoniál udílení divadelních cen Thálie. 33. ročník ocení hned 20 herců, zpěváků nebo tanečníků. Herecká asociace rozdá taky ceny za celoživotní mistrovství.
16: Člověče, tam mají ve spisech celou moji minulost. Stačí, abych to strčil do kamena. Je to všecko pryč.
17: Mezi laureáty je Petr Nárožný z Pražského činoherního klubu nebo brněnská herečka Zdena Herfortová.
18: Vzmužte se, dámy. Máme přece zbraně. Své půvaby. Své podbříšky.
17: Ocenění dostane i emeritní solista státní opery Luděk Vele. Cenu České akademie divadelníků získá Miroslav Kořínek z pražského studia Ypsilon. Michaela Pištiláková, Radiožurnál.
4: Sport.
19: Čeští fotbalisté se hrají třetí zápas elitní skupiny Ligy národů. Po prohrách s Chorvatskem a Anglií se v ovědu utkají s mistry světa i Evropy ze Španělska. Výjimečný duel čeká španělského trenéra Čechů Santiho Deniu, který v minulosti v rodné zemi dlouho vedl mládežnické reprezentace.
20: My country now is Czech Republic.
21: Teď je mou zemí Česká republika. Ano, situace je speciální, ale nemůžeme se nechat ovlivnit emocemi. Myslíme na náš tým a na to, jak můžeme zaskočit Španělsko, na to, jakým způsobem zápas odehráme. Samozřejmě si to užijeme.
20: Vamos a intentar disfrutar.
19: Utkání Španělsko-Česko si od 20 hodin 45 minut můžete pustit v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A tenista Jakub Menšík vypadl z turnaje v Pekingu. Ve druhém kole podlehl Argentinci Serundulovi ve 2 setech. Dál neprošla ani Kateřina Siňaková, která prohrála s Ukrajinkou Svitolinovou 1-2 na sety. Dařilo se naopak Marii Bouskové. Australanku Birelovou porazila 2x6-4 a postoupila do dalšího kola.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Kolona na D1 před Brnem a omezení na pražském okruhu v tunelech. Na D1 z Prahy směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Velkou Bíteš. Na 164. kilometru se zastavují kamiony v pravém pruhu. Kolona pokračuje nesouvisle až do omezení na 194. kilometr. Tam se projíždí pouze pravým pruhem, osobní auta jedou plynule až na 190. kilometr. D1 ještě jednou, tentokrát z Ostravy směrem do Brna. Spozorněte tam za sjezdem na hranice. Na 301. kilometru pracují silničáři a mají zabraný pravý pruh. A na Pražském okruhu trvá obousměrné víkendové omezení mezi sjezdy na Písnici a Lochkov. V tunelech se projíždí vždy pouze jedním tubusem, je to kvůli údržbě, projíždí se bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno a zataženo, na západě ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15. To byly hlavní zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michaelou Fanarne.
1: První sobotu v měsíci říjnu, kéž je pro vás příznivá, vydařená, vlídná a laskavá a v nejlepším případě korunovaná nějakým hezkým setkáním s přáteli nebo rodinou, protože počasí stále přeje nějakému venkovnímu posezení nebo procházkám nebo oslavám. Tak a my tu atmosféru umocníme hudbou, tedy pohodovou, což znamená konkrétně Eda Sheerana. Hezký den.
4: Víkendový radiožurnál
0: a Michaela

0: Krkonošská tundra se mění, hřebeny hor postupně zarůstají. Správa Krkonošského národního parku hledá možnosti, jak tento problém vyřešit, a my o tom budeme mluvit za několik minut. Poslouchejte víkendový Radiožurnál teď s Richardem Millerem.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Posloucháte víkendový radiožurnál. Pokud je pro vás právě teď čas důležitý, v 18 hodin a 18 minut. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů, vysokých trav a keříčků. Krkonošská tundra se mění. Rychle se rozšiřují také borovice, kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou flóru. Důvodem je měnící se klima, oteplování a změny podmínek pro růst vegetace.
1: Jsme na vrcholu Studniční hory, druhé nejvyšší hory Krkonoš.
2: V souvislosti s tím, jak se mění celosvětové klima, tak tady na hřebenech Krkonoš se ukazuje, že to, jak tady už není tak extrémně drsné, chladné počasí, napomáhá šíření druhů, které tady normálně jsou, ale držely by se víc na menší ploše.
1: Vysvětluje mluvčí zprávy Krkonošského národního parku Radek Drahný, ta typická tundra, tak ta pomalu opravdu zarůstá, mizí.
2: My to sledujeme o to intenzivněji, protože když nám krkonošská tundra vlastně zaroste, přijdeme o ten jeden z nejvzácnějších přírodních fenoménů hor.
3: Donedávna ty změny vegetace šly relativně pomalu.
1: Vysvětluje botanik Stanislav Březina.
3: Nejde o rozrůstání klečových keřů, které už tady byly, ale vlastně o vzcházení úplně nových klečí, těch semenáčků, což jsme donedávna v těchto polohách vůbec nepozorovali.
1: Jaké jsou možnosti správy parku, jak množení ať už vřesů, kleče nebo borůvčí zabránit?
2: Situace si vyžaduje hlubokou odbornou diskuzi, protože jsme v Národním parku, kde by měla být dána přednost přírodním procesům. Tady měli bychom to de facto nechat být, ale zároveň víme, že tady máme zákonem chráněné druhy. A my zároveň máme povinnost je ochránit tak, aby nevymizely.
1: Čili teď bude následovat to, že se vytipují jednotlivé oblasti a v nich se zasáhne.
2: Budeme napomáhat přírodě v lokalitách, kde víme, že ty vzácné druhy jsou. Ostatně už letošní experimentální pastva na Stříbrném hřebeni je toho jasným důkazem, kde jsme se pokoušeli právě návratem pastvy zjistit, jestli to je způsob, kterým bychom dokázali pomoci vzácnému endemickému všivci krkonošskému pravému, který právě trpí tím, že lokality, kde roste, jsou zarůstány travinami.
1: Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.

To byl irští Picture This. Tenista Jiří Lehečka si připsal 150. výhru v kariéře. Kde a na úkor koho specifikujeme ve zprávách v 6:30. Do té doby se stihneme nechat, měme posílit kapelami Nickelback a nebo právě teď Bengals. S vámi je víkendový radiožurnál.

0: 18 hodin 30 minut. Čas zpráv a Moniky Chmelové.
1: Německý prezident Frank-Walter Steinmeier varoval před rozdělením společnosti a růstem radikalismu. Podle něj zemi hrozí rozštěpení jako v době meziválečné Výmarské republiky. Steinmeier to řekl v projevu u příležitosti 36. výročí znovu sjednocení Německa. Žádnou konkrétní stranu nezmínil. Ostře ale odsoudil desinformační kampaně, za kterými jsou tzv. Trolové nebo krajně pravicoví i levicoví radikálové. Steinmeier v souvislosti s nedávnými regionálními volbami taky připustil, že část Němců nedůvěřuje politickému systému. Slovensko si připomíná 82 let od karpatsko-dukelské operace. Ta je považována za jednu z nejkrvavějších bitev proti nacistům za druhé světové války. Významně se na ní podílela i československá jednotka pod velením generála Ludvíka Svobody. V areálu památníku na Dukle a ve vojenském historickém muzeu ve Svidníku se konaly pietní akce. Čerpací stanice v Česku nesmějí až do pondělí prodávat naftu za více než 48 korun na 54 haléře za litr. U benzinu je maximální cena 45 korun a 97 haléřů. Cenový strop stanovilo ministerstvo financí. Vláda ceny pohonných hmot znovu reguluje od začátku října. A ve Vile Plaček v Ivančicích na Brněnsku dnes zahájila provoz knihovna českého spisovatele s židovskými kořeny Ivana Klímy. Návštěvníci objeví několik desítek knih, které pokrývají jeho tvorbu od 60. let minulého století. Klímova rodina představila i novou knihu Praha má láska. Rukopis našli příbuzní před rokem v autorově pozůstalosti. Titul tak poprvé vychází v češtině a dalších jazycích.
2: Sport.
1: Tenista Jiří Lehečka ve druhém kole turnaje v Tokiu porazil Iga Umbera z Francie 2-1 na sety a zapsal si tak 150. výhru v kariéře. Jeho soupeřem bude ve čtvrtfinále Adolfo Daniel Vallejo z Paraguaje.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 před Brnem a překážka na D11 u Úval. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Domašov. Na 168. kilometru se zastavují kamiony. Kolona pokračuje až do omezení na 194. kilometr. Místy se zastavují také osobní auta v levém pruhu. V koloně kamionu je také několik odstavených nákladních aut na krajnici. Na D11 z Hradce Králové ve směru do Prahy dejte pozor u sjezdu na Úvaly. Na 8. kilometru stojí dvě osobní auta v omezení a v místě se zpomaluje. A na Pražském okruhu připomínáme víkendové omezení mezi sjezdy na Lochkov a Písnici. V tunelech se projíždí vždy pouze jedním pruhem, je to kvůli údržbě v tunelech, projíždí se bez výraznějšího zdržení, omezení bude trvat do zítřejšího poledne. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 9 až 4 stupně, v údolích až na 2 a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno a zataženo, na západě ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15 a na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál s Michailou van Arne.
0: Pro všechny případy zopakuji bezplatnou linku Zelené vlny, pokud byste rádi sdíleli s dalšími řidiči svízel, kterou jste zaznamenali na vaší cestě a ušetřili jim tak čas nebo nervy. 800 553 553 a díky za spolupráci.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Jak se dýchá v inhalatoriu, kde po trnkových větvích stéká léčivá solanka z podzemí? Vyzkoušeli jsme to za vás, vyrazili jsme do Karviné, která má nové místo pro lepší dýchání a inspirací byly stavby populární v sousedním Polsku. Detaily předáme za chvíli.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nebezpečí na D11 u Lázní Bohdanče. Na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové velmi opatrně za zjezdem na Lázně Bohdaneč. Na 73. kilometru se pasou tři divoká prasata u kraje dálnice. Opakuji, D11 směr Hradec Králové, tři divoká prasata u kraje vozovky. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Prosím, jeďte opatrně. Karviná platí roky za symbol špatného ovzduší. Teď tam ovšem vzniklo místo, které lidi s dýchacími obtížemi ocení. Nové, volně přístupné inhalatorium. Uvnitř dřevěné konstrukce jsou trnkové větve, po kterých stéká léčivá solanka a do okolí se tak uvolňuje jemný aerosol.
3: Děti, tak pojďte, budeme dýchat pořádně a nadechneme nosíkem a vydechneme pusinkou.
4: Se skupinkou 6 předškoláků tady do Karviné z Ostravy přijela Gabriela Lašková z dětské skupiny.
5: Protože my máme hodně nemocných dětí a vlastně tady to byla taková příležitost, jak spojit hru s něčím užitečným.
4: To, co asi teď slyšíte, tak to jsou tisíce kapek, které stékají z té vysoké konstrukce, to jsou nahusto napěchované trnkové větve. Já jako astmatik to můžu otestovat docela poctivě a tohle to znám z Polska, takže vím, že čím blíže, tím je to pro mě lépe. Je to hned cítit trošičku chlad a hlavně vlhkost. Dýchání to jednoznačně prospívá.
6: Problémy s plícema mám, takže zkouším, či to bude mít nějaký účinek.
4: Nové inhalatorium zvídavě zkoumá bývalý horník Petr. Znáte, jak to funguje, na jakém principu?
6: Ne, právě jsem teďka došel.
4: To je solanka, ta voda, která stéká. A vlastně to jsou trnkové větve, hustě takhle napěchované. Ano. A ty, protože jsou takové ostré, oni to vlastně tříští tu vodu, která vytváří takovou mlhovinu a to se dobře...
6: Proti slunci, že byla taková mlha, taký opar.
4: Ano, ano. A když půjdeme takhle, pojďte se mnou klidně blíž. A cítíte to, jako že je to chladnější?
6: Je. Budu zkoušet, mám to blízko. Jo. Mám to kousíček od domu.
7: Byli jsme v Polsku se podívat asi na 3 místa. Já jsem to viděla víceméně poprvé, protože jsem to ještě nikde nezažila, takže to byla úplně jako premiéra.
4: Popisuje mi přímo u té konstrukce její autorka, architektka Ivana Kuchařová.
7: A jsou tady nádrže umístěné pod zemí, které se teda zásobují vodou tady z Darkova, to je dobromovou a to se vlastně čerpá do toho inhalatoria, vlastně vytahuje se to nahoru.
4: Nové inhalatorium bude fungovat do konce října. Pak se musí voda vypustit, aby všechny ty trubky v té konstrukci v zimě nepopraskaly. Z Karviné Andrea Brtníková, Radiožurnál.

Damiano David z hudby Stovky starých odrůd jabloní nebo hrušní ze zaniklých vesnic nebo starých zahrad uchovává genový sad v Tachově. Letos slaví 20 let od svého založení a my vás vezmeme na prohlídku za moment.

0: Lidická hruška, vévodkyně Eliška, to jsou jen některé staré odrůdy hrušně, které najdete v genovém sadu v Tachově. Letos slaví 20 let existence. V roce 2006 ho založila skupina ochránců přírody, od níž správu později převzal specializovaný spolek. Sad tvoří stovky starých odrůd jabloní nebo hrušní ze zaniklých vesnic, starých zahrad, sadů nebo alejí, především z našeho západního pohraničí.
1: A je to genovej sad. Jeho účelem je uchování těch starých odrůd, které jsou tady naroubované.
2: A je to teda z Tachovska?
1: Hlavně na Tachovsku, ale něco máme z Domažlická, něco máme vejš, Slavkovský les.
2: Zhruba dvouhektarovým sadem mě provází předseda spolku Genové sady Tachovska Miroslav Rolko.
1: Je tady dohromady asi 640 stromů v sadu. Z toho 340 je jabloní. Nějakých 140 je tady hrušní, 60 třešní, 60 sliv a švestek. Tady máme třeba...
2: Vévodkyně Eliška, už to vidím.
1: Jo, hruška, jo. To je odrůda.
2: To je odrůda.
1: Jo, Poloučany. Tam v podstatě je Eliška, víte, kde jsou Poloučany? U Bezdružic nahoře, jo?
2: Já se zakousnu do Elišky.
1: Tady je...
2: Dobrá Eliška. Takže jsou ale krásná červená jablíčka. No, co to je?
1: Řekl bych, že je to kirchvaldský.
2: Tady máte takový speciální strom, opravdu. To je lidická hrušeň. Co o ním víme?
1: Když potom nastal ten soudní den, tam...
2: Vypálení.
1: Vypálení a potom teda likvidace všech stromů a všeho.
2: Takže to je jediný strom, který tam přežil.
1: Ano. My s něho máme tady hroubovance.
2: Ta matka, ta pořád stojí v těch lidicích?
1: Ta je tam pořád. Já mám kousek už odříznu.
2: Tak jo?
1: Jo.
2: Tak to je lidická hrušeň. Taková trpká.
1: No, nebo? Ne. Se to zdá, že je to trpký, protože není zralá. A víte, co je největší radost tady?
2: Nevím.
1: Když sem přijdou ty děti. Ale fakt jako.
2: Ta radost je tady teď. Jsou tady děti z tachovské mateřské školy Tyršova. Tak Matěj, tak co jsi ochutnal?
3: To jablíčko. Bylo moc dobré.
2: Jo? A bylo sladké, nebo bylo...
3: Kyselé.
1: Starý odrůdy se vyznačují tím, že jsou sladkokyselí, jsou do kysela. Dneska jsem jim dal ochutnat, a to byste koukal. Od Mičurina, úplně červený jabko, jo, i na řezu. A všechny ho chtěli.
2: Všechny ho chtěli.
1: A všichni ho chtěli.
2: Aktuálně získal spolek do správy další kus pozemku a plánuje další rozšíření sadu. Z Tachova, Lukáš Milota, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Imagine.
1: Liga mistrů na Radiožurnálu.
2: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
1: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
2: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
1: Liga mistrů na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Socher slaví 100 let.
1: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi planety Ivesovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemika pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. socher.rozhlas.cz Radiožurnál 19 hodin. Zprávy a Monika Chmilová.
2: Lékaři už řeší první respirační infekce, zatím spíš lehčí virózy. Španělé protestovali v asi 50 městech kvůli vysokým nájmům a bytové krizi. České fotbalisty čeká duel s nejlepším týmem světa. V Lize národů nastoupí ve Španělsku. Kolona kamionů popojíždí na D1 z Prahy do Brna od 9 křížů. A zítra bude jasno až polojasno, později v Čechách oblačno až zataženo, na západě slabý déšť, teploty až 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: V Česku se začínají šířit respirační infekce. Do ordinací praktických lékařů ale zatím přicházejí lidé spíš s lehčími virózami. Částečně za ně může taky současné střídání teplot, kdy jsou rána chladnější a během dne se výrazněji oteplí. Jak se proti nemocem bránit, radí praktický lékař Pavel Sova ze středních Čech.
3: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit a podobně, umět pracovat s tím počasím. Druhá věc je samozřejmě jíst pestře, mít dostatek, pokud možno z přirozených zdrojů vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat. A pokud možno, což by měl být teda ale celoročně, nějakým pravidelně sportovat a třeba zde nyní se i trošku otužovat.
2: Nemocných bude nejspíš přibývat v následujících týdnech s chladnějším počasím. 10 000 lidí ve Španělsku dnes znovu protestovali kvůli bytové krizi. Vadí jim vysoké nájmy, nedostatek dostupného bydlení. Demonstranti se sešli v asi 50 španělských městech den poté, co parlament odmítl dvě vládní opatření na posílení ochrany nájemníků. Ve Valencii se někteří účastníci střetli s policií. V Madridu demonstranti kvůli bytové krizi už přes týden táboří v centru města. Dnes se jich tam podle policistů shromáždilo přes 70 000. Rusko zautočilo na nákladní loď v jednom z přístavů v ukrajinské Oděské oblasti. Jeden člověk zemřel a další 3 lidé jsou zranění, informovala o tom ukrajinská přístavní zpráva. Podle ní se loď plavila pod liberijskou vlajkou. 13 členů posádky bylo evakuováno do bezpečí. Rusko opakovaně útočí na nákladní lodě v Černém moři, které z Ukrajiny vyváží například obilí nebo ocel. Naopak ruské úřady dnes hlásí jednu oběť v Bělgorodské a 2 mrtvé v okupované Luhanské oblasti. V Karlovarském kraji se šíří nepůvodní druh bělozubky tmavé. Drobného hmyzožravce zaznamenali v Česku poprvé před 4 lety u Nebanic na Chebsku. Od té doby její výskyt potvrdili na desítkách míst v regionu. Vědci z Akademie věd teď znovu provádí terénní monitoring a zaměřují se na lokality na Chebsku v blízkosti řeky Ohře. Pokračuje Alena Fornůsková z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd.
4: Je to vlastně hmyzožravec, to znamená, živí se hlavně nějakým pavouky, nějakými drobnými bezobratlými červíky, tak vypadá trošku jinak než myš, má takový podlouhlý vlastně rypáček, výrazná ouška štětiny na ocase.
2: V případě nálezu uhynulého jedince by ho lidé měli vyfotografovat ideálně z několika stran, poznamenat si přesné místo a datum nálezu a kontaktovat vědce s Ústavou biologie obratlovců Akademie věd České republiky.
0: Sport.
5: Čeští fotbalisté mají před sebou třetí zápas elitní skupiny Ligy národů. Po prohrách s Chorvatskem a Anglií nastoupí už za necelé 2 hodiny v Oviedu proti Španělům, posledním mistrům světa i Evropy. Největší hvězda soupeře, útočník Lamine Yamal, by v nabitém programu mohl odpočívat. Reprezentační kouč Santidenia ale takový scénář nečeká.
6: Myslím, že hrát bude. Lidé chodí na fotbal i kvůli tomu, aby ho viděli. Pro mě je teď nejlepší na světě. Kdyby záleželo na mě, dám mu zlatý míč.
5: Utkání českých fotbalistů ve Španělsku začne ve 20 hodin 45 minut. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 před Brnem a neprůjezdná 35 u Sichrova. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně u sjezdu na Domašov. Na 168. kilometru se dojíždí do kolony hlavně kamionů. Ta pokračuje nesouvisle až na 194. kilometr. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem, nárazově se zastavuje také osobními auty v levém pruhu. Silnice 35 z Liberce směrem do Turnova je za Hodkovicemi nad Mohelkou neprůjezdná. Po odpoledním požáru nákladního auta tam překládají náklad. Na Pražském okruhu připomínáme omezení mezi sjezdy na Chulupice a Lochkov. V obou tunelech pracují na údržbě a projíždí se vždy jedním tubusem. V obou směrech se krátce zdržíte. A na tahu 69 mezi Zlínem a Vsetínem opatrně za Vizovicemi. Osobní auto se tam střetlo se zvěří a musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15 a na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michailou Fanarne.
5: A s další zmínkou mají za úkol maskovat vojáky i jejich techniku. Některé připomínají podzimní listí, jiné bílý sníh. Jak se motají maskovací sítě pro vojáky na Ukrajině? O tom se dozvěděli dobrovolníci v Libereckém paláci Líbik, kteří s jejich výrobou přišli pomoct. Víc o akci Motanka uslyšíte díky reportáži zanedlouho. Teď Michal Hruza.
0: Víkendový radiožurnál
1: a Michaela Fanarne.
8: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Smotáním maskovacích sítí pro ukrajinské vojáky pomáhali dobrovolníci u libereckého paláce Líbik. Akci uspořádala organizace Krajanka z Jablonce nad Nisou, která dlouhodobě pomoc Ukrajině nabízí. Sítě vyrobené díky iniciativě Motanka mají za cíl maskovat vojáky i jejich techniku ve válečných oblastech.
1: Pleteme jedno okénko a jedno necháme, jedno pleteme a jedno necháme a to je takový cik-cak.
2: Olesia Savrasová je dobrovolnice původem z Ukrajiny. Na akci Motanka v libereckém paláci Líbik se zapojila do ruční výroby vojenských maskovacích sítí.
1: To, když zavazujeme z jedné strany, začínáme vždycky s jedné místnosti, ano, a pokračujeme. Je stejný vzorek jako z jedné strany, také z druhé. To je takový pro začátečníky, který ještě neumí a mají strach, že to všechno zapletá.
3: Pro počátku já jsem jezdil na Ukrajinu motat maskovací sítky a tam těch iniciativ a vlastně lidí, kteří pomáhají Ukrajině v boji za svobodu, je strašně moc.
2: Vysvětluje Tomáš Novotný, jeden ze zakladatelů iniciativy Motanka.
3: My jsme právě si říkali s organizací Kránka v Jablonce nad Nisou, že by bylo skvělý pomáhat tady u nás, protože tady máme plnou řadu dobrovolníků a vlastně lidí, kteří by chtěli pomáhat i Ukrajině a jenom vlastně neměli kde.
4: K čemu ta síť prakticky bude sloužit?
3: Ty síťky tady vlastně u nás vyrobíme a pak je posíláme na Ukrajinu, kde tajlens ty síťky krajou právě ty obránce a ty vojáky. Tam je nějaký zákop a v něm je nějaký ten člověk, takže má nad sebou právě tuhle maskovací síťku, aby ho právě kryla před různými věci, jako jsou drony.
4: Víte přesně, kam poputuje tahle síť, kterou tady připravujete?
3: Je to třeba Doněcká oblast, oblast kolem Charkova.
1: Pleteme tři různé barvy, aby to vypadalo jako už žluté, zelené, hnědé listečko.
2: Podle dobrovolnice Olesie Savrasové je potřeba rozlišovat barvy sítí pro různé roční doby. Sítě na podzim se liší od těch jarních především odstínem zelené barvy. Sítě na zimu jsou pak zcela bílé.
1: Tento vzorok není tak jednoduchý jak ten první, protože tady my musíme plést jenom z jedné strany. To musíš přemýšlet dopředu, kam půjdeš. Všechny pleteme jako trojúhelníky.
2: Smotáním sítí můžou lidé pomoct ve více než 10 městech po celém Česku, třeba v Praze, Teplicích nebo Litomyšli. Z Liberce Karolína Lašáková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi
5: i o víkendu.

To byla Lisa Stansfield. Posloucháte Radiožurnál. V našem seriálu Volební perličky vás zavedeme do malé vesnice Újezd u Plánice na Klatovsku. V komunálních volbách tam totiž kandidují jen ženy. I přesto, že mužů v obci žije víc. Vysvětlíme za chvíli.

0: Linkin Park v hudebním souzvuku s Radiožurnálem. Hned ve třech obcích v Česku budou mít lidé ve volbách k dispozici jedinou a navíc výhradně ženskou kandidátní listinu. Je to i případ újezdu u Plánice na Klatovsku, kde kandidátku vede současná starostka Kateřina Vladařová.
1: Mě to tady holky napsali totiž, jo?
2: Vám napsali, co máte odpovědět?
1: Ano, ano. Proč máme kandidátku čistě jenom ženskou?
2: Říká nezávislá starostka Kateřina Vladařová.
1: Prostě jsme si řekli, že když už máme tu možnost si vybrat, tak tentokrát to zkusíme bez chlapů, ale zatím nám to funguje, protože už to máme prověřené 2 roky.
3: Před 2 lety byli v zastupitelstvu i muži, ale jeden to vzdal, museli se konat nové volby a tak to dali dohromady jenom ženy.
1: Je to lepší a my jsme hlavně ty chlapy tady měli i kvůli jako technickým záležitostem a zjistili jsme, že vlastně si s tím poradíme sami.
2: Jo.
1: Daleko líp.
3: Žen na kandidátkách postupně přibývá. Letos tvoří 35% všech kandidujících, zatímco před čtvrtstoletím jich bylo necelých 28%. O mužích přitom starostka újezdu u Plánice Kateřina Vladařová mluví ráda.
1: Já chlapy miluju, já jsem bezbřehá optimistka. Já si myslím, že ta nejšance je, že se jednou zlepšej. Až nás ženy pochopí.
3: Tuto zajímavou úvahu je třeba prověřit v terénu. Jediný problém je, že muže tady se mnou mluvit nechtějí.
2: A my se mnou nepromluvíte ani slovo?
3: Chlapík se mnou mluvit nechtěl, hodil mě na souseda a ten má ještě větší obsah.
4: Opravdu se k tomu vyjařovat nebudu.
2: A vám tady ty ženský jako oblížili nebo co? Nebo?
4: Neublížil mi nikdo, ale takže naschle.
2: Děkuju.
5: Netuším, protože já jsem tady chvíli fakt ne. Až důchodu sem jezdím, no, takže vlastně. Tady je vlastně 51 chloup chloupářů a 52 chloup, nevím, co jsou stále bydlící.
2: Jo, váš je v práci a ten druhý umřel.
6: Jelikož ty chlapy tady nejsou, tak si ženský musí poradit, proto jsou tam ženy, no.
2: Jakože chlapy?
6: Jakože chlapy vymřeli. Bohužel je to tak. Ta věkový průměr tu zjigené vesnice, které je tady, já nevím, 60+.
2: Lenka je chalupářka z Plzně.
6: Takže těžko potom a mladí, kteří jsou tady, tak nemají zájem.
3: Takže si to vzali na bedra ženy a je vidět, že nechtějí zůstat jen u úřadování. Zařídili opravu střechy obecního úřadu, novou kotelnu, postavili 2 dětská hřiště a pořádají kulturní akce, třeba posezení s hercem Josefem Dvořákem nebo koncert Odysej.
1: Snažíme se tady rozvíjet prostě nějakou kulturu, no, protože nás mrzí, že prostě i starší občani, ale i ty mladí, prostě sedějí doma. Jo, takže se snažíme tady vymýšlet něco, aby jsme vytáhli prostě ven, aby se zapojili do nějakého kulturního života.
3: A protože v újezdu nemají stálou hospodu, zastupitelky vybudovaly aspoň samoobslužný bufet pro pocestné.
1: A ještě se nestalo, že dělám jakoby pravidelný inventury a ještě se nestalo, aby mě chyběly peníze v kase.
2: Ne.
1: Já věřím v dobrotu lidí. Já jsem bezbřehá optimistka opravdu, co se lidí týče a všeho.
3: Stejně bezbřehý optimismus sdílí starostka i ve vztahu k mužům. Akorát s nimi příští 4 roky v zastupitelstvu nepočítá. Z újezdu u Plánice na Klatovsku Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: 19 hodin 30 minut. Zprávy a Monika Chmelová.
1: Rusko vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby ukrajinskou metropoli opustili, informuje o tom agentura AFP. Moskva zároveň varovala, že ruská armáda bude na Kyjev dál rozsáhle útočit. Odpovědnost za případné důsledky budou podle Ruska nést ti, kteří budou varování ignorovat. Útoky na Kyjev se v poslední době zintenzivnily. Bezpilotní letouny tento týden poškodili důležitý jižní most přes řeku Dněpr a dnes zasáhli taky severní most. V ukrajinské metropoli kvůli tomu vznikly obrovské dopravní problémy. Britští policisté obvinili 28-letého muže z přípravy teroristických činů, včetně útoku na šéfa pravicově populistické strany Reform UK, Nigela Farage. Stejný muž je taky obviněný z červencové vraždy političky a členky Reform UK, Ed Whitcombové. Soudní líčení je s ním naplánované na středu. Řecké pohoří Olymp se oficiálně stalo památkou světového dědictví UNESCO. Oznámil to řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. Podle něj je toto označení trvalou připomínkou povinnosti státu chránit ekosystém. Řecko se teď snaží na seznam UNESCO zařadit i starověké město Nikopolis. A na zámku v Buchlovicích opravují střechu takzvaného horního zámku. Střešní krytina byla v některých místech poškozená a do barokní památky zatékalo. Řemeslníci taky vymění část krovů napadané dřevomorkou. Čeká je i demontáže zvonové věže, která je v havarijním stavu. Opravy střechy budou stát 15 milionů korun. Hotové by měly být na podzim příštího roku.
2: Sport.
1: Světová jednička Jannik Sinner se nezúčastní ani nadcházejícího tenisového turnaje v Šanghaji. 25-letý Ital o tom informoval na Instagramu. Vítěz 5 Grand Slamů chybí na okruhu ATP od červencového triumfu ve Wimbledonu kvůli zranění kolena.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 před Brnem a omezení na pražském okruhu v tunelech. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Domašov. Na 175. kilometru se dojíždí do kolony kamionů. Ta pokračuje na souvisle až na 194. kilometr. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem, osobní auta se zastavují na 190. kilometru. Na pražském okruhu připomínáme víkendové omezení v obou směrech. Mezi sjezdy na Písnici a Lochkov se jede v obou tunelech pouze jedním tubusem. Je to kvůli údržbě, omezení bude trvat asi do zítřejšího poledne. A na průtahu Českými Budějovicemi směrem do Litvínovic opatrně před dlouhým mostem. Řeší tam nehodu 3 osobních aut a tvoří se tam kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 9 až 4 stupně, v údolích až na 2 a ojediněle se objeví i přízemní mrazíky. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15 a na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál s Michaelou Fanarne.
0: Spojit výlet na rozhlednu s hovorem s někým na druhém konci světa, jak jde tohle dohromady, zjistíte, když nám dáte čas, vysvětlíme to ještě před 20. hodinou.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Heda Gablerová, Nora, Káťa Kabanová nebo inspektor Javer. Tyto i další známé divadelní postavy mohou svým představitelům dnes večer vynést prestižní cenu Thálie. Kdo má šanci získat skleněnou sošku v činohře nebo opeře a kdo už si odnesl cenu pro mladého umělce do 33 let, to a mnohé další prozradíme za moment. Teď v hudební nabídce Capital.

0: Antalie. 20 herců, pěvců i tanečníků získá ocenění za mimořádné jevištní výkony. Na místě máme kulturní redaktorku Michaelu Pištělákovou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer z Národního divadla. Ve foyaje je už od 19. hodiny rušno. Do budovy přicházejí nominovaní umělci, členové odborných porod i další hosté kulturního života. Všichni postupně obsazují hlediště, protože přímý přenos České televize startuje už ve 20 hodin. Celým slavnostním večerem bude provázet herec Martin Myšička.
0: Michálo, než v sále zhasnou světla, víme už teď o někom, kdo má vítězství jisté?
1: Ano, několik jmen už známe. Cenu Thálie pro mladého umělce do 33 let v oboru činohry převzala Simona Levandovská, čerstvá absolventka DAMU a členka souboru divadla Na zábradlí. Pořadatelé navíc vyznamenají celou řadu divadelních osobností za celoživotní mistrovství. Sošku si odnesou činoherní legendy Zdena Herfortová a Petr Nárožný. V opeře získá ocenění Luděk Velev, baletu Nelly Danko a za muzikál Jaroslava Krečmerová. Cenu za šíření divadelního umění převezme Milan Hein a mimořádné ocenění získá spoluzakladatel pražského cirku La Putyka Rostislav Novák mladší.
0: Největší pozornost tradičně přitahují činoherní kategorie. Kdo má tedy dnes večer šanci proměnit svou nominaci za nejlepší mužský a ženský výkon?
1: V ženské kategorii usiluje o cenu Pavla Beretová za titulní roli v Hedě Gablerové z Pražského národního divadla a Markéta Holcmanová za stvárnění Nory v Městském divadle Zlín, tedy další slavné hrdinky norského autora Henrika Ibsena. Trojici doplňuje Lucie Žáčková z Pražského činoherního klubu, a to s rolí Anny v inscenaci Komuna. Mezi muži bojuje o vítězství Filip Jankočský, rovněž za Ibsenovu Hedu Gablerovou, kde hraje manžela Tesmana. Šanci na úspěch má také Stanislav Majer za výkon v inscenaci Amadoka divadla X10 a Miloslav Kénik z divadla Na zábradlí za titul Můj boj, zamilovaný muž. Ten za něj mimochodem už letos jedno ocenění získal, a to cenu divadelní kritiky.
0: A jak to vypadá v dalších žánrech? Dá se už předem odhadnout, kam poputují operní sošky?
1: Opeře je předem jasno, do jaké instituce ocenění zamíří. Zatímco ženskou kategorii zcela ovládlo Brněnské národní divadlo díky nominacím Kateřiny Kněžíkové, Ester Pavlu a Magdaleny Kožené, u pěvců naopak cena zůstane v Praze. Z Národního divadla v hlavním městě má šanci například Štefan Margita za roli v inscenaci Zlatorýna.
0: Předávání cen Thálie pro nás bude sledovat Michaela Pištěláková. Prozatím díky a hezký večer.
1: Hezký večer.

To byla Azdís. Bota, sota nebo i tota, pod těmito zkratkami vysílají radioamatéři z válečných bunkrů, vrcholků hor nebo rozhleden. Dnes se sešli u novogotického templu v zámeckém parku v Krásném dvoře na Lounsku. Ještě podrobněji se o tom dozvíte za chvíli, teď z hudby australští Crowded House.

0: Spojit výlet na rozhlednu s hovorem s někým na druhém konci světa, to umožňuje radioamatérům program TOTA, Towers on the Air, tedy vysílání z rozhleden. Dnes se sešli u jedné z nejstarších v Česku, u novogotického templu v Zámeckém parku v Krásném dvoře na Lounsku. U příležitosti jeho 230. výročí tam navazovali spojení s kolegy z celého světa.
1: OK2 Václav Karel Portable.
2: Ano, OK2 Václav Karel Portable, tady OL1 Tomáš William Rudolf a rozhledna OKR 1131, gotický templ, Krásný dvůr a 5.9 pro tebe.
3: I takhle může vypadat vysílání radioamatérů. Jeden z nich, František, mi taky vysvětlil, co jednotlivé číslice znamenají.
1: Každá ta rozhledna má nějaké své číslo a pak jsem tam dával ještě, jak se slyšíme, 5 to je kvalita signálu a 9 síla signálu.
4: Mohl byste mi přiblížit ty antény, tady říkal jste, tamhleta a tamhleta, to jsou ty krátkovlné.
5: To, co vidíte tady, to je označené jako invertované V.
3: Popisuje mi zakladatel Towers on the Air Ivan Holinka a pokračuje.
5: A to, co je vlastně drátová anténa, kdy to má přesně stanovené nějaké délky 40, 20 a 10 metrů.
3: Antény si radioamatéři vyrábějí i sami. Mirek Přibyl používá obyčejný drát a díly vytištěné na 3D tiskárně. Vysílací stanici má pak v kufru auta.
6: Já tady mám vysílač krátkovlnej, mám tady počítač k tomu na digitální módy. Pro případ ztroskotání tady mám generátor.
4: A to je všechno, co potřebujete.
6: Tady mám venku z auta, mám tady antény.
4: S kým už se vám dnes podařilo spojit?
6: Byly tam nějaký Austrálie, nějaký Nový Zélandy, Japonci.
3: Program TOTA už propojuje radioamatéry z 19 zemí. Vedle evropských rozhleden vysílejí třeba i z Malajzie nebo Jižní Ameriky. Ze Zámecké zahrady v Krásném dvoře na Lounsku Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Hovory z Lán se vrací.
1: Pouze na jeden den. Bez Václava Havla, ale celé pouze o něm.
0: Moderátoři Jan Pokorný, Libor Bouček a jejich hosté.
1: Magda Vašáriová, Tomky Němec, Anna Frajmanová, Ladislav Špaček, Michal Žantovský.
0: A k tomu exkluzivní zdravice významných světových osobností.
1: Speciální vzpomínkové vydání Hovorů z Lán.
0: Přijďte do zámecké zahrady a staňte se součástí mimořádného vysílání k 90. narozeninám posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.
1: Už tuto neděli od 10 hodin na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Je 20 hodin. Zprávy má Monika Chmelová.
1: Parlamentní strany mají podle předsedy Kupky vůči Rusku vystupovat jednotně. V americkém Tennessee rezignoval šéf vězeňské služby poté, co selhala poprava ženy odsouzené za vraždu. Čeští fotbalisté v Lize národů nastoupí ve Španělsku proti mistrům světa. A zítra bude jasno až polojasno, později oblačno a je zataženo, na západě se slabým deštěm, teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Všechny parlamentní strany mají podle předsedy ODS Martina Kupky vystupovat vůči Rusku jednotně. Řekl to v reakci na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové. Ta řekla, že si Rusko všímá zmírnění proti ruské rétoriky české vlády. Podle Kupky jsou její tvrzení ale vizitkou současného kabinetu.
3: Na jedné straně Jindřich Reichl, Tomio Okamura mluví, jako kdyby jim to ruská propaganda předepsala. Tak ukazuje to, co ona vlastně popsala, jisté zmírnění té protiruské rétoriky, to se určitě děje, jakkoliv to premiér chce rozporovat.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl, že by Česko jakkoliv zlehčovalo bezpečnostní rizika. V americkém státě Tennessee odstoupil po nezdařené popravě Kristy Pajkové šéf vězeňské služby. Odsouzená žena po dvou dávkách smrtící injekce upadla do bezvědomí, ale nezemřela. Letos je to už druhá nepovedená poprava v Tennessee. Guvernér státu zastavil všechny další naplánované na letošní rok a nařídil nezávislé prošetření. Ve Spojených arabských emirátech vyšetřují útok při letu z Dubaje do Tel Avivu jako teroristický čin. Podle generálního prokurátora použil kopilot k napadení kapitána sekeru. S více než 180 lidmi na palubě se pak pokoušel s Boeingem 737 zřítit.
4: Úřady ve Spojených arabských emirátech zadrženého muže identifikovali jako občana Ománu. Podle deníku Wall Street Journal to byl 29-letý Hamam Hamani. Před zaměstnáním v aerolinkách Fly Dubai mu prý v jeho domovské zemi zakázali létat kvůli extremistickým příspěvkům na sociálních sítích. Vyšetřovatelé dosud neznají motiv jeho činu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu tvrdí, že se pilot zřejmě zradikalizoval. Netanyahu taky slíbil tvrdou odplatu těm, kteří za útokem stojí. V nemocnici v Saudské Arábii dál zůstává pobodaný indický pilot Smit Machar. Díky tomu, že otevřel dveře do kabiny, mohla skupina cestujících útočníka spacifikovat. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů a vysokých trav. Krkonošská tundra se mění. Rychle se rozšiřují také borovice, kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou flóru. Důvodem je měnící se klima, oteplování a změny podmínek pro růst vegetace. Mluvčí parku Radek Drahný nastěňuje možné způsoby, jak těmto problémům čelit.
5: Můžeme v některých lokalitách zvažovat pastvu, která by napomohla nastartovat procesy na té lokalitě. Druhou možností speciálně proti kleči je třeba vyštěpovat mladé jedince nebo vyřezávat ty starší, případně křovinořezem vyřezávat porosty borůvek.
0: Sport. Čeští fotbalisté se už za necelou hodinu utkají s úřadujícími mistry světa i Evropy. V Ovědu nastoupí v elitní skupině Ligy národů proti domácím Španělům, kteří v základní hrací době nebo prodloužení už 40 zápasů po sobě neprohráli. Co musí hosté předvést, aby mohli pomýšlet na body, říká reprezentační záložník Alex Král.
6: To, z čeho my vždycky těžíme, je kompaktnost, bojovnost a v dnešním fotbale, pokud chcete porazit takhle silný tým, tak musíte udělat všechno na 100%, i když to je extrémně těžký a všichni dělají chyby. Taky budou dělat chyby a budeme tam chtít jít z chutí a ukázat to, co jsme ukazovali i doma v těchto dvou zápasech, které jsme doteď odehráli.
0: Souboj Španělsko-Česko má výkop ve 20 hodin 45 minut a na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: V Brně zdržení na dálnici D1 a nehoda u Globusu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Rosice. Zhruba kilometru 178 se vyjíždí do kolony. Jsou to nákladní auta v pravém pruhu. Levý pro osobní auta podle kamer většinou jede až na 190. kilometr. V Brně se u sjezdu na Mikulov na kilometru 194 nově projíždí jen jedním pruhem. Je to zhruba kilometrový úsek. Aktuální zdržení pro osobní auta je zhruba 20 minut. V Brně připomínáme nově zavřený přejezd z D2 z Bratislavy na dálnici D1 do Ostravy. A v Brně na příjezdu do města ze Svitav v Řečkovické ulici se srazila dvě osobní auta a následky omezují průjezd a mohou i blokovat úsek za sjezdem k obchodům Bauhaus a Globus na místo. Vyjeli záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno a je zataženo, na západě ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď si poslechněte Oroma Vakaren, moderuje Iveta Demeterová.
8: Dobrý večer. Veronika Kačová je kromě zpěvu také aktivní v médiích. Píše v romštině a v roce 2025 získala cenu Mileny Hybšmanové za přínos romskému jazyku. O azylovém bydlení nám poví Jakub Čihák, ředitel spolku Ermosty. A po písničce si budeme povídat s Karolínou Špílmanovou, prozatímní ředitelkou Muzea romské kultury v Brně.
2: Radiožurnál Každý den s vámi. I o víkend.

0: Oroma Vakeren jsme začali písní od Ondry Gizmana a Marcela Bendika. Pěkný večer. Karolina Špílmanová se ujala dočasného vedení Muzea romské kultury v Brně. Dosud působila jako zástupkyně ředitelky a nyní stojí před novou rolí. Jaké pro ně tato změna znamená povinnosti a co bude pro muzeum v následujícím období důležité, uslyšíte v rozhovoru.
1: Jana Horvátová po více než 20 letech končí ve vedení Muzea romské kultury a vy jste byla její zástupkyní. Co pro vás osobně znamená převzít teď jeho vedení?
2: Znamená to pro mě jako obrovskou vděčnost k té situaci a čest převzít aspoň na určitou dobu, protože je to samozřejmě jenom dočasně vedení muzea. Vnímám jako obrovskou výhodu to, že v muzeu pracuji přes 5 let. Znám projekty, znám situaci, znám to dění v muzeu a kolem muzea. Teďka se vlastně snažím jenom udržet muzeum v chodu a nezastavovat.
1: Mnohé ta rezignace možná překvapila, předpokládám, že vás úplně ne, že jste to nějak konzultovali s paní ředitelkou bývalou. Přesto, bylo tam nějaké překvapení z vaší strany při té představě, že byste tu instituci byť dočasně měla vést?
2: Překvapená jsem určitě byla. Nejen jako rezignací, ale i tím, že jsem dostala tu nabídku dočasně to muzeum převzít a samozřejmě jsem to věděla o něco dřív, než se to řeklo do médií, každopádně překvapení bylo velký. Já chápu rozhodnutí Jany Horvátové, protože vést takovouhle instituci, která se neustále vyvíjí přes 20 let, teďka v říjnu by to bylo 23 let, tak je obrovský tlak, obrovská zodpovědnost a je potřeba říct, že za tu dobu, co byla ředitelkou, tak se staly jako neskutečné věci. Muzeum se rozvíjelo, získalo dva památníky, jak v Hodoníně u Kunštátu, tak v Letech u Písku. Teď se snažíme znovu vybudovat Centrum Romů a Sintů v Praze, takže to muzeum je stále rozvojové, ten tlak je obrovský, zodpovědnost je obrovská a co Jana Horvátová dokázala, je prostě úctyhodné. Zároveň je potřeba říct, že ji jako nechci jako nahradit, ona je prostě nenahraditelná, ona je obrovská romská osobnost a právě proto cítím tu vděčnost, že za ty roky jsme si vybudovali takový vztah, že prostě mě oslovila, jestli bych na přechodnou dobu to nevzala.
1: Co by podle vás mělo z éry Jany Horvátové v muzeu určitě zůstat a je něco, co byste chtěla během svého působení změnit nebo posunout?
2: Jana Horvátová zůstává v muzeu, teďka je na řadové pozici, na pozici historika, dopisuje knížku, bude se věnovat dál odborné činnosti a ty její znalosti, zkušenosti v tom oboru jsou neocenitelné a podle mě i nenahraditelné. Takže to je to, co jako by mělo zůstat a zůstává. A co bych chtěla změnit, já jsem od toho, abych udržela chod muzea, ale nejsem od toho, abych jako měnila směr muzea, abych měnila jeho podstatu nebo vizi nebo moto. Od toho tam určitě nejsem.
1: Ministerstvo kultury bude vyhlašovat výběrové řízení na post nového ředitele či ředitelky. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Edita Stejskalová uvedla, že by si přála, aby se novým ředitelem či ředitelkou stal Rom nebo Romka. Podle vás je to zásadní?
2: Myslím si, že je fajn o tom takhle mluvit, že by bylo dobré, aby takovouhle instituci řídil Rom nebo Romka, nebo minimálně člověk, který má k té romské kultuře a historii blízko, protože i když je muzeum státní příspěvkovou organizací, tak to romské téma je tam velmi zásadní a je potřeba, aby i Romové k tomu novému řediteli měli blízko a měli důvěru. Takže já chápu slova paní vládní zmocněnkyně Stejskalové, i bych je podpořila, ale samozřejmě je velmi těžké celkově najít nového ředitele, který bude mít odpovídající zkušenosti, znalosti, schopnosti, dovednosti a ještě přesah do té romské tematiky. Takže pokud se najde takový člověk, nebo pokud se najde takový člověk i Rom, tak by to bylo skvělé.
1: Pro Radiožurnál Janis Moras.

0: A poslech nám zpříjemnil Milan Kroka. Veronika Kačová je novinářka, která se dlouhodobě věnuje romským tématům. Píše česky i romsky a povídat si budeme o její cestě k romským médiím a o tom, co jí tato práce přináší.
1: Ke psaní jsem se dostala vlastně, když mi bylo asi 17 let, kdy ke mně přišla jedna taková zajímavá nabídka v rámci kulturního časopisu Kereka, kde vlastně v tehdejší době vlastně psala moje sestra a ona šla na mateřskou, takže mě doporučila a začala jsem psát. Jsem ještě studovala, takže jsem si přivydělávala. No a pak vlastně za 2 roky, myslím, jsem se dozvěděla, že existuje další jako romské periodikum Romano Hangos, kde tehdejší šéf redaktor byl ještě Pavel Pečinka. Do dnešní doby vlastně píšu pro Romano Hangos i pro časopis Kereka a tahle práce je pro mě strašně jako zajímavá a neustále mě baví a překvapuje. A nově jsem začala pracovat pro Romano Forum, což je jako slovenský online magazín. Občas přispívám pro web Inspirante.
2: Veroniko, podle čeho si vybíráte témata, kterým se chcete věnovat a nakolik máte při jejich výběru volnou ruku?
1: Volnou ruku časopisy Kereka mám, jakože většinou se snažím psát o tom, co mě třeba napadne, nebo o tom, co je třeba zrovna v tuhle chvíli aktuální. Ale pro Romano Hangos vlastně máme šéfredaktora Sabira Agalarova, tak on nám dává vždycky jako témata a témata se mi líbí a je o čem psát.
2: Existuje nějaký okamžik, kdy si novinář řekne, teď už jsem opravdu vypsaný, kdy jste tenhle pocit začala mít vy sama a kdy pro vás psaní přestalo být především hledáním správných slov a stalo se přirozeností?
1: No, já si myslím, že tenhle stav není nikdy dokončený, že si myslím, že vlastně neustále potřeba vlastně jít dál, že kolikrát vlastně můžete ten článek nebo prostě ten příběh nebo tu povídku, vždycky tam prostě něco najdete, co byste mohla udělat jako líp a kam to třeba jinak nasměrovat a v tom je právě tahle práce vlastně je strašně zajímavá, protože vlastně ty myšlenky neustále jako plynou a já jako prostě tvůrce toho článku nebo čehokoliv vlastně, co píšu, tak já jsem proměnlivá. Takže se to snažím vlastně vždycky se na to několikrát třeba podívat a vždycky tam třeba prostě dodám něco, co mě ještě v tu chvíli ráno nebo večer napadne.
2: V roce 2025 jste získala cenu Mileny Hipšmanové za přínos romštině, kterou o příležitosti Mezinárodního dne Romů uděluje Ara Art ve spolupráci s Ústavem romistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Co pro vás toto ocenění znamenalo osobně a co podle vás říká o významu práce, kterou v romštině děláte?
1: Když jsem se to dozvěděla, tak byla jsem překvapená, protože jsem zjistila, že vlastně lidi z romistiky asi 10 let sledovali celou moji práci a vlastně veškerý jakoby můj dlouhodobý jako kdyby přínos pro ty média, pro ty periodika. Jsem za to strašně ráda. Občas na to samozřejmě někdy zapomenu, že tu cenu mám a někdo mi vlastně připomene. Není to pro mě jako úplně životní jako nějaká cena, protože si myslím, že to by mohla získat jako každá romská spisovatelka nebo každý kdokoliv jiný člověk a těch lidí je strašně moc, takže za mě by jsem ty ceny třeba rozdala úplně každému, ale jako je to hezké, třeba když si to třeba napíšete do životopisu nebo že se o vás takhle někdo zmíní a že píšu v romštině, tak romština je pro mě můj mateřský jazyk a cítím se v ní bezpečně a je mi strašně jako dobře, že o tom ještě takhle touhle formou psanou, nejenom samozřejmě tím, že třeba zpívám romské písně, takže to romštinu takhle píšu. Takže je to pro mě obohacující jako práce.
2: Pro Radiožurnál Rena Horvátová.

0: Tak to byla kapela Rytmu Gitano a já s vámi Oroma Vakeren. Zapsaný spolek Ermosty poskytuje sociální služby už od roku 1992. Jednou z nich je také azylový dům v Mladé Boleslavi, který nabízí přechodné ubytování rodičům s nezletilými dětmi a těhotným ženám bez bydlení. Součástí služby je také odborná sociálně právní pomoc při řešení jejich situace.
1: Azylový dům organizace Ermosty poskytuje útočiště nejen matkám s dětmi, ale v případě potřeby i otcům. To je poměrně výjimečné, jak říká ředitel Ermostu Jakub Čihák.
2: Není takových azylových domů úplně moc. My jsme několik let ještě za života mé kolegyně a zástupkyně Pavlíny Radlové, což byla velká postava vlastně romské komunity, sociální pracovnice. Spolu jsme ten azylový dům tak trošku skutečně jako vypiplali z nuly. Vždycky jsme chtěli, aby to prostředí bylo co nejotevřenější, aby se nejednalo o zařízení ústavního typu, aby ty brány nebyly zavřený, aby azylový dům fungoval jako co nejvěrnější podoba bydlení, klasického bydlení. Takže jsme tam přijímali třeba i kompletní rodiny, to znamená, že tam mohla být klientka nebo klient s partnerem nebo s partnerkou. V tuhle chvíli, zejména z kapacitních důvodů, už tam vlastně ty celé rodiny nemáme, neumožňuje to ta velikost. To znamená, v tuhle chvíli je to zase pro solo rodiče. A těch otců tam nemáme mnoho, ale třeba řekněme jednoho, dva ročně tam máme.
1: Pobyt v azylovém domě je obvykle poskytován maximálně na rok.
2: My ten rok nemáme jako úplně pevnou, řekněme, betonovou hranici, ale říká to tak zákon na dobu zpravidla nepřevyšující jeden rok, takže to držíme a daří se nám to držet. To, co považujeme za velice důležité, je to, aby člověk nebo rodina, která od nás odchází, neodcházela ideálně do dalšího azylového domu nebo do dalšího provizorního ubytování, ať už ubytovně nebo někam do přelidněného bytu, což je bohužel takový úzus. Velice nám v tom pomáhají vlastně projekty z Evropského sociálního fondu. Když takové výzvy jsou, které to umožňují, tak se vlastně snažíme získat další finanční prostředky, zaplatit další pracovníky, kteří skutečně cíleně pomáhají těm lidem s výběrem toho bytu, asistují s nastěhováním a pomáhají třeba i udržet to bydlení v tom prvním roce nebo dvou. A pokud tyto projekty zrovna běží, teď nám naštěstí opět běží, teď jsme dokázali vlastně tu kontinuitu protáhnout už na 6 let, tak ta úspěšnost toho, že ten člověk od nás odchází do standardního bydlení, tak převyšuje nějakých 70%. Pokud tyto možnosti mít nebudeme v budoucnu a pravděpodobně asi nebudeme, tak se obávám, že spadneme určitě pod polovinu.
1: V příštím roce plánují Ermosty otevřít v Mladé Boleslavi také azylový dům pro jednotlivce.
2: Tato služba dlouhodobě v Mladé Boleslavi chybí. Je to vlastně služba, která se k tomu městu přitom poměrně hodí. Mladá Boleslav je prostě průmyslové srdce republiky a doteď suplovala tu potřebu jenom služba kolegů z Naděje, což je nízkoprahové denní centrum a noclehárna, ale noclehárna skutečně není azylový dům. Kdo zná noclehárny, je to prostě služba, kam večer přijdete, když máte tu kliku, tak se tam vejdete, přespíte a v 6-7 hodin ráno odcházíte. To znamená, tam se nebydlí, tam se skutečně přespává. A ten azylový dům, ta potřeba azylového domu nejenom, že byla několikrát definována jako potřeba při komunitním plánování Mladé Boleslavi, ale tím, že právě se jedná o město, kde je spousta podniků a agenturních dělníků, nejenom zaměstnanců, ale skutečně agenturních dělníků, tak vlastně by se to logicky nabízelo. Před nějakými 3-4 lety město vytipovalo objekt a řeklo, rádi bychom tady ten azylový dům měli a zároveň do něj se budou stěhovat obě služby Naděje, to znamená, bude tam jak denní centrum, tak noclehárna, tak azylový dům. Azylový dům povedeme my, denní centrum, noclehárnu a dále povedou kolegové z Naděje.
1: Vysvětluje ředitel Ermostu Jakub Čihák. Jana Šustová, Radiožurnál.
0: Palikerau hojsanas amensa. Děkuji, že jste dnes byli s námi. A než přijdou zprávy Radiožurnálu, zazní ještě píseň od kapely Duo Band Kladno. Příjemný sobotní večer vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin 30 minut. To je čas zpráv a Moniky Chmelové.
1: Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu kvůli výměně jediného šroubu. V Česku se to týká přibližně 200 tisíc vozů. Většinou jde o auta značky Škoda. České televizi to řekl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně jde o modely Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb, vyrobené v letech 2013 až 2024. Šroub, který upevňuje převodovku řízení krámu nápravy, je podle automobilky náchylný na korozi. Proto ho chce vyměnit za odolnější. Parlamentní volby v Lotýsku vyhrála podle odhadů prozápadní strana sjednocená kandidátka premiéra Andrise Kulbergse. Z průzkumu pro veřejnoprávní stanici LSM vyplývá, že dostala přes 35% hlasů. Na druhém místě podle odhadů skončilo s více než 11% populistické uskupení Lotýsko na prvním místě. Kolem 11% se v průzkumu pohybují taky levicoví progresivisté nebo proruská strana Suverénní moc. Do parlamentu by se dostaly ještě dvě další strany. Německý prezident Frank-Walter Steinmeier varoval před rozdělením společnosti a růstem radikalismu. Podle něj zemi hrozí rozštěpení, jako v době meziválečné Výmarské republiky. Steinmeier to řekl v projevu u příležitosti 36. výročí znovu sjednocení Německa. Žádnou konkrétní stranu nezmínil. Ostře ale odsoudil desinformační kampaně, za kterými jsou takzvaní trolové nebo krajně pravicoví i levicoví radikálové. A meteorologové varují před silnými bouřkami v Egejském moři. Na Krétě očekávají, že přívalové deště potrvají až do noci. Situace by se pak měla sklidnit. Pro skupinu ostrovů Dodekany, do které patří například Rodos, platí oranžová výstraha. V některých oblastech hrozí silná vichřice. Záchranáři jsou v pohotovosti a úřady situaci monitorují. Sport. Už za necelých 15 minut rozehrají čeští fotbalisté utkání elitní skupiny Ligy národů. Po prohrách s Chorvatskem a Anglií nastoupí v Oviedu proti domácím Španělům, úřadujícím mistrům světa a Evropy. Duel Španělsko-Česko začne ve 20 hodin 45 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na dálnici D1 u Brna a v Brně a nehoda v Praze. Na dálnici D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Rosice 180. kilometru stojí nákladní auta v pravém pruhu. Levý pro osobní auta podle kamer většinou jede až do Brna k omezení u sjezdu na Mikulov kilometru 194. Nově se tam jede jen jedním pruhem, je to zhruba kilometrový úsek. V koloně na D1 182. kilometru směr Brno-Ostrava se navíc srazila dvě nákladní auta, vypadá to, že blokují jen krajnici na místě policejní hlídka. V Praze na okruhu ve směru ze Smíchova na Troju nehoda a také chodci. Nehoda je hlášená ve Strahovském tunelu. Blokuje levý pruh a chodci se pak pohybují v komplexu Blanka u sjezdu na Dejvice. Ještě jednou městský okruh Praha, trasa Smíchov, Troja. Další zelená vlna během fotbalu.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, postupně oblačno a zataženo a na západě Čech ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál s Michaelou Fanarne.
0: A také s kapelou Nedivoč, takže příjemný poslech.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.
5: Mám tajnou skrýšavní fotky z našich výletů. Když tě potkám...

Mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skříň a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš, jak už se stalo tolikrát, no a ty se divíš.

proč zastavil jsem čas. Až půjdeš bílem se mnou v průvodu, celý svět stichne, aby nás dva nepropásl.

0: Posloucháte Radiožurnál a k nám se přidá i Radiožurnál Sport. To proto, že v Oviedu začne zápas fotbalové ligy národů mezi domácím Španělskem a Českem. Přímý přenos celého utkání komentují Karel Schamberger a Lukáš Michalík.
1: Hezký večer, v Oviedu právě dozněla španělská hymna, která je doprovázená i takovou lehkou pyrošou. Teď tady vidíme dým, který je zbarvený do barev španělské vlajky, to nejpodstatnější. Utkání už za malou chvíli začne, je to třetí zápas pro český tým v tomto ročníku elitní skupiny Ligy národů. Pojďme se podívat na základní sestavy v té české. Je 6 změn oproti předešlému utkání s Anglií. 2 jsou vynucené, Schulz nemůže hrát kvůli vyloučení a Karabec kvůli zranění a kvarteto Kovář, Hranáč, Červ a Sadílek bude mezi náhradníky. Místo nich od prvních minut dostanou šanci Kinský, Sáček, Král, Macek, Ambros a Linger. Sestava hostujícího celku kompletně, v brance Čechů tedy bude Kinský, před ním brana zprava Sáček, Chaloupek, Krejčí, Sláma, ve středu zálohy trojice Král, Macek, Ambros, na křídlech Linger s Radostou a na hrotu útoku znovu Adam Hložek. Připomínám, že poprvé bude na lavičce připravený útočník Nadery, v nominaci nejsou Coufal, který má stále zdravotní problémy, a taky útočník Václav Sejk. Teď už domácí sestava a Karel Schamberger.
2: Krásný dobrý večer z Ovi.

0: Vida také ode mě, pojďme na to. V brance bude tentokrát brankář Arsenalu David Raya, zleva v obraně Fran García, Laporte, Lenormand a na pravé straně debutant ve španělském národním týmu Fresneda, v záloze Pedri a vítěz zlatého míče Rodri, samozřejmě kapitán španělského výběru. Následně vepředu nalevo Alex Baena, ve středu Olmo, na pravé straně superhvězda, mladíček z Barcelony Lamin Yamal a na hrotu španělského národního týmu Roberto Fernández, druhý španělský debutant v tomto zápase, to je tedy jedenáctka, kterou složil coach Luis de la Fuente, coach, který se španělským národním týmem vyhrál v podstatě vše, co zatím mohl, a tedy vyhrál Ligu národů a vyhrál také mistrovství Evropy a naposledy vyhrál také mistrovství světa.
1: Domácí kouč De La Fuente oproti výhře nad Chorvaty protočil sestavu ještě víc než španělský kouč Čechů Denia. Zbyly v ní jen dvě jména v ofenzivě, a to křídelníci Baena a, jak už zmínil Karel Schamberger, taky jeden z nejlepších fotbalistů současnosti, hvězda Barcelony Lamin Yamal, který dost možná tento rok dostane zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. Španělům chybí zranění Joan Garcia, dále Gavi, Grimaldo, Ferran Torres a Williams. Kubarsí bude dnes odpočívat a v nominaci nejsou ani Ruiz, který odcestoval k porodu, a není v ní také SP, který hrál ve čtvrtek za španělskou 21. Utkání za malou chvíli začne. Hlavním rozhodčím je Řek Vasilis Fotias, a to je hodně zajímavé jméno, protože v září řídil utkání Ligy mistrů mezi Sláví a Lán, tak věřme tomu, že dnes bude řídit zápas dobře. Čeští fotbalisté v prvním poločase zleva doprava v bílých dresech, Španělé v tradiční červeno-modré kombinaci. Utkání začalo, posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ze zápasu Ligy národů mezi španělskými a českými fotbalisty.
0: A jsou to čeští fotbalisté, kteří začali s balónem u balón na míči, ale samozřejmě Španělé okamžitě presovali. Lamin Yamal chtěl jít rychle do pokutového území Česka, naštěstí brankář Antonín Kinský to před ním zvládl a odkopl balón na levou stranu. Bude to ale auto vhazování pro Španěly. Tam je připravený už Fresneda, který hází ještě dozadu na Normanda, ten je na obrané polovině a nahrává ještě na Laporteho. Laporte teď předává balón přes levou stranu hřiště, už je také na útočné polovině a přihrává Garciovi. Garcia proti němu, tam chtěl vystoupit Radosta a úspěšný atak českých fotbalistů, kteří se dostávají k míči. Je to Ambros, který ale přihrál jen na kapitána španělského výběru Rodriho, a teď je tu Yamal, který levačkou pálí jen mimo českou branku. A tak platí na konci první minuty Španělsko-Česko 0-0.
1: Mluvili jsme o tom, stačí jedna chyba, Španělé zvládnou udeřit. Dani Almo se dostal ve středu pole k míči a viděl nastartovaného Yamala po pravé ruce. Tento měl na svoji silnější levačku, snažil se ten balon zakroutit na přední tyč, ale to se mu nakonec nepodařilo a Kinský zasahovat nemusel. Stále tedy 0-0 mezi Španělskem a Českem ve fotbalové Elize národů. Češi si balonu příliš neužili a kombinovat tak budou opět domácí, kteří mají míč u svého brankáře Raji. Po něm může hrát Laporte, pro balon už si běhl Rodri, kapitán španělského celku a vítěz zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa za rok 2024. Španělé stále u balónu, teď je na pravé straně, kde je Fresneda, který je atakovaný Lingrem, a tak vrací pod sebe Lenormandovi, který se teď rozlíží kolem sebe. Španělé stále kombinují na vlastní polovině. Hra zahraje si také druhý ze stoperů Laporte a na levé straně prostor pro Frana Garciu, který se snažil nastartovat před sebou stojícího Baenu, ale balón poslal do zámezí, takže vazovat budou Češi, konkrétně Michal Sáček, který v dresu národního týmu hraje po dlouhých 7 letech. Král se dostává k míči na pravou stranu a snaží se vysunout Hloška, ale ten se teď nedostane přes svého strážce, kterým je Laporte. Série soubojů mezi hráči obou týmů, ale Španělé to zvládli vykombinovat a dostali se na pravou stranu, kde už může hrát Fresneda. V Oviedu se hraje polovina třetí minuty. Stále je tu s vámi přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Španělsko-Česko ve fotbalové Lize národů zatím bez brany.
0: A u balonu aktuálně je mistři světa, mistři Evropy, a tedy Španělé. Na obrané polovině je to stoper Laporte, který si posouvá levačkou balon a následně právě touto nohou přihrává doprava, kde je Lenormand, ten posouvá ten míč ještě úplně na kraj pravé strany hřiště. Tam byl připravený Yamal, proti němu vystoupil právě Sláma, srazil ho na zem, ale nebyl to nedovolený zákrok podle řeckého hlavního sudího a tím pádem jen autohazování pro Španěly. Laporte je u balonu, je v tom středovém kruhu a posouvá se více dopředu, protože Češi nenapadají. Ještě Olmo si zahraje také společně s kapitánem Rodrym. Ten má poměrně dost času na to rozmyslet si, co udělá s míčem, a přihrává na levou stranu. Tam byl Garcia, ale hned mu vrátil balon. A tak přes Rodryho se míč dostává teď ještě také na Pedriho a Španělé to zkusí z pravé strany hřiště. Jamal se dostává do hry, ale z jednoho doteku okamžitě posílá přihrávku zpátky na španělskou obranou řadu. Španělé jsou u balonu, ale zatím nevidí cestu do pokutového území. Polovina čtvrté minuty, Španělsko-Česko 0-0.
1: Dani Olmo otáčí těžiště hry na pravou stranu, kde je volný Jamal, který si balon zpracoval, ale Sláma si ho bedlivě střeží, a tak Jamal zvolil zpětný pas. Španělé opět kombinují poblíž opulící čáry. Olmo se dostává k balonu a teď už přihrává před sebe, kde byl Baena. Španělská kombinace může pokračovat, ale Češi se teď zvládnou dostat k míči díky dobré práci Sáčka. Ambros ještě startuje na pravé straně Krále, ale k němu už stačil vyběhnout protihráč. Bude z toho out, ale pro český výběr, který bude vazovat z pravé strany poblíž pulící čáry. Pátá minuta, začala Španělsko-Česko stále 0-0 ve fotbalové lize národů. Připomínám, že Španělé v tomto ročníku nejprve vyhráli v Anglii 3-2 a doma zdolali Chorvaty 4-1. Češi nejprve podlehli Chorvatům 1-2 a poté Anglii 0-2. Španělé u balónu u svých stoperů hraje Lenormand, který má po pravé ruce volného Fresnedu, ale balón si zašlápl před hložkem a vrací ho Laportemu. Ten má po levé ruce volného Fresnedu, ale míří pomalým krokem k pulící čáře. Musí si dávat pozor na Ambrose, kombinace přes Olma, který si vyměnil míč s Rodrym, a Španělé ukazují to, v čem jsou možná nejlepší na světě, kombinace v několika hráčích na malém prostoru. Teď u balónu Lamine Yamal, který táhne míč do středu hřiště a předává ho Rodrymu. Postupná taková uspávací taktika Španělů, ale teď pozor na krásnou průnikovou přihrávku a Španělé se dostanou do zakončení. Byl to Dani Olmo, který ještě může střílet jednou, dvakrát. Byla ta střela sražená, česká defenziva si poradila, ale naštěstí to zvládli tedy Češi, ale Ondřej Linger následně balon ztrácí a opět Češi budou bránit. Šestá minuta, Španělsko-Česko 0-0.
0: A Češi stále v tom obraném bloku, teď je u balónu a konkrétně 15 španělského týmu, a tedy Alex Baena, který posílá míč na pravou stranu hřiště, kde už je připravený a také na obrané polovině, respektive na obraném pozici Fresneda. Ten dává balon ještě před pokutové území, tam je Lamine Yamal, ten je u balónu, jeho levačka, gól! Španělé vedou 1-0. Antonín Kinský neměl nárok na tuto střelu a Lamina Yamala z hranice pokutového území. Tento mladičký Španěl natáhl levačkou a balón poslal na vzdálenější tyč českého gólmana. Češi prohrávají okamžitě na startu zápasu v lize národů se Španělskem 0-1. To není ideální začátek zápasu, který si určitě nepředstavovali, ať už čeští fotbalisté, anebo třeba španělský kouč národního týmu Santi Denia. To je opravdu rychlá ztráta. Šestá minuta, Lamine Yamal je mužem, který je teď opěvován na stadionu Foviedu, kde je 30 tisíc španělských, převážně španělských fanoušků. Podle našich informací by tu a měla být také hrstka těch českých, zhruba 200 fanoušků, pokud se naše informace nemýlí, a dorazili sem do Španělska podpořit český národní tým. Mezitím Španělé slaví, možná se mi uslyšíte ve vysílání radiožurnálu Sport, jak budou vyvolávat jméno toho gólového střelce, a tedy Lamina Yamala. Mezitím ale už polovina sedmé minuty a Češi znovu rozehrávají. Španělsko-Česko v lize národů 1-0.
1: Po pravé straně teď peláší Matěj Radosta, který se ještě zvládl dostat k míči a mohl by centrovat do 16, tam ale není nikdo z jeho spoluhráčů. Král se dostává k míči, ještě vrací na Radostu, ale ten nečekal tu přihrávku, míč končí v zámezí. Lamine Yamal potvrdil, proč se o něm mluví jako o jednom z nejlepších fotbalistů světa. Na rohu velkého vápna z pravé strany dostal jen trochu prostoru, česká defenziva ho nedostoupila. Yamal si balon připravil na svoji silnější levačku, no a na zadní tyč balon zakroutil velice přesně. S tou ranou nemohl Antonín Kinský v brance Čechů dělat vůbec nic a od té doby tedy Španělé vedou v domácím zápase s Čechy 1-0 a teď navíc budou u míče, budou vazovat z levé strany, kde už je připravený s míčem v rukou Fran Garcia, který má před sebou volného Pedriho. Ten trochu zariskoval v přihrávce, ale nakonec to zvládl Laport v kombinaci s Rajou a těžiště hry se přenáší na pravou stranu, kde je Fresneda. Rodrys dostává k míči a Yamal sklepává do středu hřiště pro Olma, který se dostal pod tlak Chaloupka, ale zvládl se kolem něj obtočit a Španělé mohou opět vyrazit do polootevřené defenzivy českého týmu. Hrát může Fran Garcia, který ještě dává Baenovi, ten mu vrací pozornost. Přidávka pod sebe, tam je Dani Olmo, který pálí, ta rána byla zblokovaná, ještě Pedri, po něm Rodry, zmatky v 16 Čechů, kteří se osvobodili jen dlouhým nákopem, který ale neřeší v podstatě vůbec nic, protože Španělé jsou opět u míče a v úvodu zápasu tedy kazí minimálně a balón prakticky nestrácí. Devátá minuta začala tady na stadionu v Oviedu. Vy posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, utkání fotbalové ligy národů. Španělsko vede nad Českem 1-0 a v 16. minutě se prosadilo po asistenci Olma Lamine Yamal.
0: Bylo to v 6. minutě, protože aktuálně je teprve 9. minuta, ale to nevadí, stále platí, že Španělé vedou nad Českem 1-0 a to, že je Lamine Yamal jediným střelcem tohoto duelu. Právě Španělé jsou teď u balónu na ofenzivní polovině hřiště, je to na pravé straně právě Yamal, ale byl zády k brance a tak si pomáhá přihrávkou jen zpátky na obránce, a to konkrétně Fresnedu, a následně může hrát také Laporte, který ještě dává balón také na Lenormand, a po něm hraje také Lamine Yamal a po něm přihrávka zpátky před pokutové území Čechů. Tam je několik Španělů, ale ti se teď nedohodli, a tak může hrát ještě Pedri, který ale už je trochu dál od šestnáctky českého fotbalového národního týmu. Přihrávka od Pedriho na levou stranu hřiště, kde byl připravený Fran García, ale neudržel ten balón úplně ideálně, a tak přihrává jen na stoperskou dvojici španělského národního týmu. Byl to Lenormand, který se teď dostal k balonu a přihrává ještě na Laporteho. Je tam také kapitán španělského národního týmu Rodri. Španělé se snaží tlačit do šestnáctky českého národního týmu, ale chtějí to udělat pozvolně, hodně to vykombinovat tak, aby následně tu cestu a měli co nejlehčí. Autové hazování Španělů z pravé strany hřiště, polovina 10. minuty a Španělé vedou po gólu Lamina Yamala nad Českem 1-0.
1: Španělé se užívají míče, Pedri je s balónem ve středu hřiště, otáčí mu na pravou stranu, kde má znovu prostor Yamal, který si za nohou balon zpracoval, parádička hvězdy Barcelony. Yamal zůstává u míče, motá slámu, přihrává pod sebe, ale tam sice našel Fresnedu, ale tomu úplně nevyšel krok. Teď táhne další útočnou akci Čechu Linger, který ale přihrává pod sebe Slámovi, a teď Češi nesmí chybovat v rozehrávce, ale to napadání Španělů je hodně intenzivní, nicméně Češi se z toho dokázali dostat. Alex Král má míč ve středu hřiště a teď se Češi dostali na pravou stranu, kde už je Radosta, ale nedostal se přes Frana Garcíu, který ale nedostihl nakonec ten balon na hrací ploše, takže Češi budou vhazovat. Z pravé strany 11. minuta, přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Češi prohrávají v Oviedu se Španěli 0-1 od 6. minuty, kdy se prosadil Lamine Yamal. Teď ale budou vhazovat z poloviny Španělů. U míče je Michal Sáček, který čeká, kdo ze spoluhráčů se mu nabídne. Samozřejmě by se nabízel Adam Hložek, kterého taky teď oslovil Sáček. Hložek dobře sklepl pod sebe na Radostu, ale ten je v obležení hned. Trojice hráčů ještě kombinuje se Sáčkem, ten to nemá o nic jednodušší. Michal Sáček to zatím bere na sebe a centruje do pokutového území, ale nakonec trefil prostor, kde stál připravený golman David Raja. Španělská golmanská dvojka za Unajem Simonem, která dnes ale dostala příležitost v základní sestavě. Španělé budou opět kombinovat z vlastní poloviny, 11. minuta pomalu končí. Španělsko Česko 1-0.
0: A výstavba hry španělských fotbalistů znovu začíná u stoperské dvojice, tedy ve složení Laporta. Ten nakopává balon až na Lamina Yamala, ten už běží do pokutového území. Dloubáček, který ale nakonec končí jen vedle české branky. Uf, Antonín Dický už byl překonán, ale míč naštěstí z kopačky Lamina Yamala nezamířil přesně do české branky. To už vypadalo hodně nebezpečně. Lamine Yamal byl v podstatě úplně sám za českou obranou, překonal i brankáře Kinského, ale naštěstí se netrefil do české branky, a tak stále platí v polovině 12. minuty, že Češi prohrávají v uvozovkách jen ve Španělsku a 0-1. Španělé ale nicméně jsou stále u balónu na ofenzivní polovině. Na pravé straně hřiště bude připraven kapitán Rodri, který tam bude rozehrávat po faulu Čechů na levé straně hřiště. Nakonec Rodri odchází od balonu a přenechá ho a naopak svým spoluhráčům. Bude to Lenormand, který rozehraje teď na konci 12. minuty. Španělé vedou nad Českem v lize národů 1-0.
1: Právě Lenormand je teď u balonu a přihrává po své levé ruce, kde je volný Laporte, ten vrací do středového kruhu Lenormandovi. Opět kombinace mezi oběma stopery, kteří si už několikrát teď vyměnili balon. Nakonec Lenormand vyzývá ke spolupráci brankáře Raju, který se rozlíží kolem sebe. Španělé se nikam neženou a pravý obránce Fresneda, který dnes hraje první zápas v národním A týmu, je u míče, kombinuje s Olmem. Češi zatažení v bloku na útočné polovině, ale jsou tři hráči. Lamine Yamal se dostává k míči, sklepává pod sebe na Fresnedu. A k balónu se opět dostane také Lenormand, který má znovu po levé ruce volného Laporteho. Češi se trpělivě posouvají po dráze letu míče, ale k balónu to mají skutečně hodně daleko a Španělé v tomto utkání zatím tedy prakticky nekazí. Rodri operuje v pozici mezi stopery, vyměnil si balón s Olmem, po něm už Lenormand. Na pravé straně opět prostor pro Jamala, ke kterému teď rychle přiběhl Sláma. Jamal se balónu nezbavil, následně tedy až přihrál pod sebe. Španělé stále hledají skulinku, kudy by mohli zahrozit. Tak tu vidíme, co teď, protože Rodri má před sebou dost prostoru a blíží se ve 16 soupeře. Na levé straně Alex Baena, který táhne balón do středu hřiště, pálí a Kinský je připravený. Ta rána Baeny šla přímo do středu hřiště. Antonín Kinský teď si nedával na čas a volí dlouhý nákop směrem na Radostu. Češi ale svého soupeře nepřekvapí. Španělé se znovu dostávají k míči, konkrétně to je Dani Olmo, a Španělé si míče budou vážit a rozvinou další kombinaci poměrně v klidu. Polovina 14. minuty, posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Češi prohrávají v Oviedu s domácími mistry světa ze Španělska 0-1.
0: Fresneda se dostává k balonu až u českého rohového praporku, tedy na obrané polovině Čechů, kam ho vyslal Lamine Yamal takovým bochánkem, a nakonec z toho bude rohový kop pro český, respektive pro španělský fotbalový národní tým. Potom co Sláma byl posledním mužem, který se dotknul balonu, bude to právě Lamine Yamal, tedy zatím jediný gólový střelec v tomto zápase, který už si nasměřoval cestu k pravému rohovému praporku a už si tam postavil také balon. Mezi tím se španělští fotbalisté formují v českém vápně. Levačka Lamina Yamala, která kroutí balon ke Kinskému, ten zasahuje, ale nelapil ten balon do svých rukou, jen ho vyhazuje před sebe, a tak Španělé můžou hrát i nadále. Teď je to připravený Lenormand, který ale hraje ještě společně také s Olmem, a teď se už Španělé trochu vyšachovali z nebezpečných pozic, ve kterých byli, a tak naopak musí tu výstavbu hry začít znovu. Na pravé straně je to připravený kapitán Rodri, který centruje do pokutového území na levou stranu hřiště. Tam je Baena, ale už je ve velkém úhnu, a tak se snažil nejspíš centrovat před branku na Roberta Fernandeze, ale tam byl připravený gólman Antonín Kinský, který tentokrát ten balon už dokázal zalepit do svých rukou, a tak rozehrává na levou stranu hřiště. Tam je připravený Sláma, ten vrací ještě zpátky na kapitána Krejčího a Krejčí dává před sebe, jenže Češi nejsou úplně v komfortní pozici. Španělé opravdu hodně presují, balon se dostává ke Kinskému a proti němu jsou tam dva Španělé, ale Kinský to vyřešil. Otočil se. Naštěstí teď pro český manšaft z toho nebylo větší ohrožení, a tak Češi můžou hrát na pravé straně hřiště. Je to Sáček, po něm Král, ale Král z jedničky vrací právě na Sáčka. Češi ale stále jsou na obrané polovině. Že by teď už to vypadalo přes levou stranu hřiště, se dostává balón k Lingrovi, který tak může hrát. Španělé se zatáhli na svou obranou polovinu. Polovina 16. minuty. Španělé vedou v Lize národů nad Českem 1-0.
1: Češi možná nejdelší časový úsek v tomto zápase aktuálně drží balón. Španělé běhají bez něj a na to samozřejmě nejsou zvyklí. Češi jsou ale na vlastní polovině. Teď hezká průniková přihrávka Chaloupka a Češi se dostali až na levou stranu, kde je Linger v souboji jeden na jednoho s Lenormandem. Tandemový náběh od Slámy. Linger to bere na sebe a pálí z velké dálky a také hodně nad. David Raja v brance Španělů mohl zůstat naprosto klidný, ale aspoň zakončení českého týmu. Takže mírné pozitivum ve výkonu Čechů, kteří prohrávají od 6. minuty tady v Oviedu s úřadujícími mistry světa i Evropy ze Španělska 0-1, a to po krásné brance Lamina Yamala. Španělé už rozehráli Raja u míče, také Španělé hrají na velké riziko. Teď Pedri otáčí těžiště hry na levou stranu, kde se k balónu dostává Fran Garcia, ten si vymění balón s Baenou. Španělé se dostávají do středu hřiště, kde operuje kapitán Rodri. Lamine Yamal znovu v náběhu na pravé straně, Sláma ho má za sebou tedy aktuálně, a to by mohlo mrzet. Teď ale u míče Dani Olmo, který ještě se snažil vrátit míč do náběhu Pedrimu, ale ten se nakonec balón nedostal. Češi ale v zápětí balón ztrácejí, protože ho neudržel Ondřej Linger, a tak bude pokračovat kombinace Španělů, kteří teď mají míč přímo ve středovém kruhu, kde je Laporte, ten se rozlíží kolem sebe, pro míč si se běhl další barcelonská hvězda Gavi, hvězda podobná jako Lamine Yamal. Španělé stále u míče, opět se dostává Pedri, tedy k míči, omlouvám se, Gavi dnes není vůbec v nominaci, protože je zraněný. Na levé straně Fran Garcia opět může hrát Pedri, který teď míří s míčem k pokutovému území. Stále Pedri pálí, je přízemní rána, Češi hodně dlouho couvali a Antonín Kinský musel zasahovat, šel na zem, ale ze střelou Pedri ho si poradil. 18. minuta, Španělé stále vedou v Lize národů nad Českem na domácím stadionu v Oviedu 1-0.
0: Nepochopitelně se mi teď zdálo, že česká obrana couvala před tím španělským útokem, ale pojďme se věnovat tomu, co se děje na hřišti, protože to vypadalo, že Španělé půjdou do útoku, ale na pravé straně si pomohl Lenormand nedovoleným zákrokem, a tak se Češi alespoň na malou chvíli osvobozují, budou nakopávat z obrané poloviny hřiště. Pro míč teď běží Antonín Kinský, který tedy má hodně práce od začátku zápasu, inkasoval podle mě hned z první střely na branku, ale následně už si připsal také několik úspěšných neskutečných zákroků. Můžeme připomenout, že končí 18. minuta a Češi prohrávají tady v Oviedu na půdě mistrů světa ze Španělska 0-1. Právě Kinský se dostává v balónu po přihrávce od kapitána Krejčího. Následně hraje na pravé straně také defenzivní hráč Chaloupek. Ten už nakopává na pravou stranu hřiště, kde je rozeběhnutý Radosta, jenže ten si nerozuměl s balónem. Šajtlí si srazil balón jen mimo hřiště a tak Španělé hází auto do nebezpečných končin před brankáře Raju. Tam byli hned dva čeští hráči, ale tento atak nakonec vyústil jen na pravé straně hřiště, kam Španělé přenáší hru, a tak může hrát teď kapitán Rodri už na útočné polovině Španělů. Pravačkou posílá balón na levou stranu hřiště, tam je Baena, který může hrát ještě také s Garciou, a Baena následně zapojuje do hry také stopera Laporta. Laport teď ještě do středu, kde je připravený kapitán Rodri. Teď už je to taková ta tradiční příprava španělského útoku, kdy se objeví nějaká skulinka v české defenzivě, třeba ji najde Lamine Yamal, který je aktuálně u balónu proti němu, ale vystoupili dobře Češi, a tak ve středu může jít dopředu teď Lukáš Ambros, který se přes pravou stranu dostává ještě k Hložkovi. Právě Adam Hložek dostal balón a následně ještě Matěj Radosta, jenže ten už si neporadil s Laminem Yamalem, který tedy zabojoval po ztrátě míče dozadu a vybojoval ho zpátky pro španělský národní tým. Začala 20. minuta hry a Španělé vedou nad Českem v elitní skupině Ligy národů ve třetím kole této soutěže 1-0.
1: Poté, co Radosta ztratil balón, tak Adam Hložek zlostně máchl rukama. Samozřejmě Češi velmi dobře vědí, že pokud ten balón ztratí, tak se k němu dostanou dost možná opět zadlouho. Teď Španělé kombinují na levé straně, kde je Baena, pod sebou má volného Frana Garciu, ale zapojuje do kombinace Rodriho. Jeho průniková přidávka na Olma, který se snaží obtočit kolem Chaloupka, ale Štěpán Chaloupek se vrátil do souboje a přihrává Radostovi v souboji dvou hráčů s teplickou přítomností v případě Radosti a minulostí v případě Chaloupka. Nicméně Češi následně balon ztratili a opět tedy můžou hrát Španělé. Raja teď hodně vysoko ze své branky, po něm může hrát Lenormand a zahraje si také druhý ze stoperů Emerick Laporte, který má před sebou Adama Hloška. Pro balonci teď se běhl Olmo, který už s ním míří za postranní čáru, ale Alex Král ho nechce pustit před sebe. Hraje tedy Lenormand a Španělé to zkouší z pravé strany, ale přihrávka Lenormanda na Yamala nebyla přesná. Hra tak může Sláma, který to nakonec zvládl přihrávkou na Hloška. Ten dobře sklepává pod sebe, uvnitř středového kruhu je Král, který je atakovaný Olmem, ale nakonec to zvládl. Češi jsou teď hodně přesní na balónu. Král se dostává obratem znovu ve středovém kruhu k míči a pod sebou má volné Ladislava Krejčího. Teď už se hraje polovina 21. minuty, Češi stále prohrávají ve Španělsku 0-1, ale teď jsou velice schopní v kombinaci. Uvidíme, co vymyslí Alex Král, ale Češi jsou vytlačovaní blíže svému brankáři. Krejčí může hrát s míčem u kopaček proti němu Olmo. Snaží se Krejčí nastartovat Slámu, tomu vyšlo, ale Slámovi úplně nevyšlo. Naopak zpracování vrhu se mu pod nohy pravý obránce Fresneda a Češi budou vhazovat v končící 21. minutě za stavu 0-1 z pohledu českého národního týmu v zápase ve Španělsku ve fotbalové lize národů. Vy posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
0: Je to Sláma, který hraje na Ambrose a ten okamžitě rozehrává na pravou stranu hřiště. Tam je Linger a následně připravený také Radosta, který má před sebou poměrně hodně prostoru, nachází ale za sebou ještě Alexe Krále. Alex Král a následný pokus o centr do pokutového území Španělů, ale tam byli připravení hráči z Pyrenejského polostrova a zabránili tak tomuto útoku. A tak už se znovu řítí na českou obranu španělská vlna, mimochodem mexická vlna, ta je teď v ochozech tady na stadionu v Oviedu, kde je 30 000 fanoušků. Španělé s balónem těsně za polovinou hrací plochy, je to kapitán Rodri, který hraje ještě před sebe, kde byl připravený také Olmo, a Olmo následně může hrát na pravou stranu hřiště, kde je Lamine Yamal. Lamine Yamal ale nejde úplně do rychlosti, naopak ze stoje vrací balón zpátky pod sebe a tak si zahraje Pedri a po něm samozřejmě také Laport levačkou posílá balon na levou stranu hřiště, tam je Baena, ale proti němu dobře vystupuje teď na pravé straně Sáček, a tak Španělé musí hrát znovu až na tu stoperskou dvojici ve složení Laport Lenormand a následně si zahraje na pravé straně obrany také Fresneda, ale nevidí úplně nějakou situaci před sebou a tak vrací zpátky právě na Lenormanda. Je to ale znovu teď Fresneda, který může hrát a následně zkažený balon od Fresnedy na levé straně hřiště, tam míč vystihl sice Linger, ale Češi okamžitě o balon znovu přišli a tak už se Španělé dostávají dozrývají ještě blíže, než kdy byli před malou chvílí. Je to Rodri, který teď dává takový bochánek na pravou stranu hřiště. Tam byl Lenormand a následně si zahraje nejspíš také Laporte. Končí 23. minuta tohoto duelu. Španělsko vede nad Českem 1-0.
1: Sledujeme tradiční obrázek. Španělé kombinují, Češi se posouvají za balónem a snaží se vyplňovat nebezpečné prostory. Španělé se teď vytlačili až na vlastní polovinu, kde jsou oba stopeři. Lenormand u balónu, po něm už může hrát Laporte, kterého se snaží atakovat Ambros. Laporte zvládl přihrávku na levou stranu, kde je Fran Garcia. I Španělé dokáží udělat chybu, to teď ukázal Dani Olmo. A Radosta míří do obrany Španělů hodně neohroženě, ale jeho následná přihrávka na Hoška už přesná nebyla. Španělé se ubránili, Garcia, respektive Raja a jeho nákop na Jamala, který se ale nestihl pro balón vrátit, takže může hrát Linger, který se pomalu ale jistě dostává k 16. španělského týmu. Macek se zapojuje do kombinace a zahraje si také Jiří Sláma, který v úvodu zápasu samozřejmě musel především bránit Lamina Jamala, který je v 6. minutě otevřel skóre do tohoto zápasu. Teď se hraje minuta 24. Češi ale stále u míče, konkrétně Chaloupek, po něm Sáček a úplně na kraji pravém hřiště je Radosta, který přihrávkou utrefil před sebou stojícího Garciu. Češi budou vazovat, konkrétně to bude Michal Sáček. Ta aktivita českých hráčů v náběhu teď není taková. Alex Král se nakonec utrhl ve středu hřiště, musí si dávat pozor na chybu, která přišla. Baena ale také nepřihrál přesně a tak mohou hrát Češi, kteří se dostali na vlastní polovinu až ke kapitánovi Krejčímu. Teď už přihrávka na levou stranu, kde je Sláma, proti němu Jamal. Sláma si balon před Jamalem zastavil a předal ho následně až Lingrovi, který byl povalený na zem, ale nepíská se. Nicméně Adam Hložek může ve hře pokračovat. Je na levé straně, přihrávka mu nevyšla. Zápětí se k míči dostává Jamal a opět tedy mohou kombinovat Španělé. 25. minuta je ve své polovině. Vy posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Čeští fotbalisté v Lize národů prohrávají ve Španělsku 0-1.
0: Je to Pedri, tedy záložník Barcelony, který posílá balón na levou stranu hřiště. Tam je Fran Garcia, ale ten otáčí směr a balón znovu jen do středu hřiště. Tam je kapitán Rodri a po něm může hrát také Baena, který dává takový banánek za českou obranu, jenže nebyl úplně nejrychlejší Dani Olmo, který se řítil za balónem a tak ten míč skončil teď v náruči brankáře českého týmu Antonína Kinského. Ten už vyhazuje na pravou stranu hřiště. Tam byl Sáček a následně ve středu hřiště povalený na zem Lukáš Ambros a bylo to s faulem, jak ukazuje rozhodčí z Řecka Vasilis Fotias, a tak se teď Češi na malou chvíli můžou oddechnout. Je to Chaloupek, který posouvá balón na levou stranu hřiště, kde je Krejčí. Krejčí ale následně nachází jen před českým vápnem českého golmana Kinského. Ten ve středu přihrává na Krále. Král posouvá přes pravou stranu na Sáčka, ale Sáček a jeho přihrávka následná na Matěje Radostu. To už nebylo úplně to nejpřesnější, co jsme v tomto zápase viděli. Španělé tu přihrávku vysekli a tak se dostávají k míči. Je to Laporte, který může hrát na obrané polovině. Španělé nikam nespěchají. Končí 26. minuta, vedou nad Českem 1-0. Je to právě Laporte, který aktuálně u balonu levačkou posílá míč už na útočnou polovinu. Tam je připravený Garcia, ale Garcia zatím nevidí žádnou skulinku v české obraně a tak přihrává jen zpátky na Lenormana. Lenormand přes Jamala dopředu na Daniho Olma. Dani Olmo už je před 16. českého týmu. Chtěl ale centrovat, protože byl ve velkém úhlu a to je zblokovaný míč, který tam na levé straně hřiště zblokoval Sláma, pokud se nepletu, a následně z toho tady bude rohový kop, druhý v tomto zápase v podání španělského národního týmu. Ten balón trefil jednoho z českých hráčů, upřímně nevidím ideálně z komentátorské pozice Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, ale vypadá to, že český hráč bude v pořádku, že by to byl Chaloupek. Ne, tak to byl nakonec Roman Macek, který se tam stáhl na levou obranu českého národního týmu. Nicméně Roman Macek je už na nohách a tím pádem se přesouvám více do 16. českého národního týmu. Rohový kop Španělů připraven z pravé strany hřiště. To bude Baena, který se postará o rozehrání právě rohového kopu. Řek rozhodčí Papidas už dává také prostor k tomu, ale to nebyl dobře zahraný rohový kop. Laporte hlavičkou nenašel branku českého týmu, přestřelil a tím pádem na startu 28. minuty stále platí, že Španělé vedou v Lize národů nad Českem 1-0.
1: Jediným střelcem zatím Lamine Yamal, který se prosadil v 6. minutě krásnou ranou spoza vápna a křížem na vzdálenější tyč. Právě Yamal před malou chvílí znovu ukázal svou genialitu, když patičkou vybídl ke spolupráci Olma a následně Španělé z této situaci vybojovali rohový kop. Teď jsou ale u balonu Češi, konkrétně Krejčí, který byl ale pod tlakem a levačkou poslal míč do zámezí, takže daroval míč Španělům, kteří budou vazovat z pravé strany. Fresneda má pod sebou volného Lenormanda, takže se nikam domácí opět hnát nebudou. Teď už může hrát na ose hřiště Laport, ten má po levé ruce volného Frana Garciu. Pokračuje kombinace hráčů ve španělské obraně. Až teď si pro balon se běhl Pedri, který má před sebou hned dvojici českých fotbalistů. Pedri dává míč na levou stranu, kde Baena startuje Frana Garciu, ten je pod tlakem radosti, ale ještě centruje do pokutového území. Nicméně Češi se ubránili před 16. Dobrá práce od Alexe Krále, který se teď odstavil dokonce Rodriho a byl faulovaný, donutil k nedovolenému zákroku aktuálního záložníka Barcelony a Češi tak mohou na malou chvíli vydechnout. 29. minuta se hraje tady na stadionu v Ovědu, třetí zápas českých fotbalistů pod koučem Santim Deniou. Češi prohrávají ve Španělsku v Lize národů 0-1. Kinský brankář národního týmu přidává na pravou stranu, kde je Chaloupek. Ten se rád konstruktivně nakonec si krásně povodil Daniho Olma, nicméně ten se v zápětí k míči dostal a teď může s balonem postupovat směrem vpřed a fauloval ho Roman Macek, takže Španělé se dostanou k míči a za malou chvíli budou rozehrávat už z poloviny českého týmu. Končí 29. minuta, s vámi je stále přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Španělsko-Česko v Lize národů 1-0.
0: A tady v Ovidu jsou u balonu aktuálně španělští fotbalisté, tedy domácí na pravé straně hřiště na polovině. Je to teď Lamine Yamal, který dostává přihrávku právě z té poloviny zmiňované od Lenormana, ale Lamine Yamal nezvládl pravačkou zpracovat ten balón ideálně s kosmetickou přesností a tak utekl ten míč až do zámezí. Je to out pro český národní tým. Z levé strany hřiště rozehrává Sláma, který se měl ještě dostat od přihrávky po Lingrovi hned do hry, ale ta Lingrova přihrávka nebyla úplně přesná a tak se naopak míč dostává znovu ke kopačkám španělských fotbalistů. Je to Pedri, který chtěl hledat Yamala, ale úplně se mu to nepovedlo. Sláma vystihl tu přihrávku a naopak dopředu teď můžou jít Češi z pravé strany hřiště. Se řítil do útoku Radosta, jenže si nedal úplně ideální první dotek, měl to dost těžké, byl tam proti němu natlačený ještě Fran Garcia, tak se míče nezmocnil, naopak ten balón odcestoval jen k brankáři španělského týmu Rajovi, který je u balónu ještě stále teď po přihrávce s Laportem a právě Raja u míče před vlastním pokutovým územím levačkou přihrává na pravou stranu hřiště, tam je Lenormand a Lenormand se kouká před sebe na celé hřiště, nakonec ale našel jen svého stoperského kolegu Laporta. Laport může hrát ještě zpátky na Lenormana. Španělé jako kdyby teď úplně neviděli další možnosti. Až teď brankář Raja ve středu hřiště našel Pedriho, ale ten přišel o balon a tak dopředu můžou jít Češi z levé strany hřiště. Tam nabíhal Adam Hložek, to měl být faul, zdálo se alespoň z komentátorské pozice. Hložek skončil na zemi, ale vypadá to, že se nic pískat nebude. On ten kontakt přišel ještě před pokutovým územím, takže by se nemělo jednat úplně o penaltu, každopádně Linger už se teď zvedá ze země, protože dopředu jdou Španělé. Končí 31. minuta zápasu, Češi stále prohrávají ve Španělsku 0-1.
1: To byl hodně podezřelý zákrok, skvělá práce Lukáše Ambrose ve středu pole, který odzbrojil následně Daniho Olma a následně tedy vysunul i Ondřeje Lingra, který se dostal za záda defenzivy Španělů, faul se ale nakonec nepískal. Teď pojďme na opačnou stranu hřiště, protože Španělé jsou u míče, konkrétně je to právě Olmo, který už je v pokutovém území, je vytlačovaný sáčkem a končí na trávníku, ani tentokrát se sice nepíská, ale Češi by chtěli vhazovat a to jim rozhodčí nepovolí, protože je z toho out pro Španěli, kteří tedy pokračují v kombinaci konkrétně Baena na levé straně hřiště, ve středu pole je Rodri, ale míč se dostává k Laportemu, ten teď kombinuje s Baenou, vyměnil si s ním míč, Rodri se zapojuje do kombinace. Teď je to znovu složité pro české fotbalisty dostat se k míči. Hra se přesouvá na pravou stranu, kde je Fran Garcia a po dalším čase zase může hrát Lamine Yamal, který se kličkou zbavil slámy a poslal balon směrem vzad, kde byl připravený Lenormand. Španělé to dost možná zkusí opět zleva, ale teď mají míč ve středu hřiště, kde je Olmo, který se dostává přes Krále a přihrává na levou stranu. Tam je Fran Garcia, proti němu Chaloupek, zpětný pas na Olma, pokračuje tlak španělského celku Baena, po něm Rodri, který dává Pedrimu, ještě přihrávka zpětná na Daniho Olma, který vypálil ze druhého dotyku skvělý zákrok Antonína Kinského, který teď chytil jednoznačný gól. 33. minuta, Španělsko-Česko v Lize národů 1-0. V 6. minutě se prosadil Lamine Yamal a teď mohl skórovat Dani Olmo, ale Antonín Kinský zatím dnes drží naděje českého týmu.
0: Řekněme ale na rovinu, že Dani Olmo netrefil tu střelu úplně ideálně, jak by asi chtěl, přece jenom mířil právě do středu, kde byl připravený Antonín Kinský, který předvedl fantastický zákrok, to jednoznačně. Teď už ale je připravený rohový kop Španělu, pravačku a nad hlavou má zdvihnutou Lamine Yamal, který posílá pravačkou už balon také do pokutového území, ale tam nejsou Španělé odražený. Balon, který ještě pálí teď, ale Antonín Kinský připravený u pravé tyče, zpracoval si balon do koše a český tým tak bude rozehrávat. Byla to střela, kterou tam vyslal Fran Garcia z levé strany spoza pokutového území. Kinský už rozehrává, ale úplně nepovedený nákop na levou stranu hřiště. Sláma sice vyskakoval, ale nedoskočil na balón a tak míč skončil mimo hřiště. Autové vhazování teď pro španělský národní tým. Balón ve středu hřiště, kde je u něj Laport a přihrává také doleva, kde je ještě Fran Garcia. Fran Garcia si pomáhá s Bajenou, který přes střed se snaží proniknout někam dál k útoku na český tým a nakonec předává balón jen na kapitána Rodriho a právě Rodri bude hrát ještě společně také s Dani Olmem. Olmo ten zpracovává míč a předává ho na obranou stoperskou dvojici, tedy Lenormand a Laport, po něm hraje ještě Bajena, který se teď úplně přesunul z levé strany hřiště u balónu, ale Olmo na ofenzivní polovině španělského týmu na levé straně naopak teď vytažený obránce Fran Garcia, který už je před pokutovým územím. Fran Garcia se snaží dostat do pokutového území, to se mu sice nepovedlo, ale Michal Sáček byl posledním mužem, který se dotknul balónu a tak to bude rohový kop. A to v začínající 35. minutě, kdy Češi prohrávají v elitní skupině Ligy národů ve Španělsku 0-1.
1: Roh Španělů bude rozehrávat Alex Baena, křídelník Atletika Madrid, který patřil na letním mistrovství světa do základní sestavy pozdějších vítězů turnaje. Baena už je připravený kroutit míč směrem k brance, to je dobrý centr na hranici 16. Jde Yamal, který si míč zpracoval, ale už to měl trochu na dlouhou nohu, to byl viditelně nacvičený signál Španělů, ale česká defenziva si i se štěstím nakonec poradila, ale Češi v zápětí opět balon ztrácejí. Lingr ho nedokázal udržet, na jeho obranu měl to složité. Rodri teď může táhnout další útok Španělů, už se blíží 16. ještě dává Olmovi, ten už je v pokutovém území. Přidávka na Fernandeze, ještě Rodri, doběhnutý balón a Rodri zvyšuje na 2-0 ve prospěch Španělů. Odražený míč, který vyplaval před malým vápnem, kde se nejlépe zorientoval vítěz zlatého míče za rok 2024, aktuálně záložník Barcelony a kapitán Španělů Rodri, který má na adresu jmenovku Rodrigo. No a Španělé vedou v obědu nad českým týmem 2-0. Je to hodně složité chytit Španěly, když rozjedou tu svoji kombinaci. Je to v podstatě ťukes na malém prostoru z jednoho doteku. Španělé už mohli předtím, než pálil Rodri, otevřít skóre, respektive dát druhý gol v tomto utkání, ale Olmo se neprosadil. Nicméně poté se míč dostal, tedy ten odražený, k Rodrimu, který zachoval chladnou hlavu a propálil Antonína Kinského. Ten z bezprostřední blízkosti neměl vůbec žádnou šanci zasáhnout a tak platí, že Španělé, úřadující mistři světa i Evropy, v polovině 36. minuty v Lize národů vedou nad španělským, respektive nad českým 2-0 a úplně to nevypadá, že by Češi měli přerušit tu španělskou sérii 40 zápasů bez porážky v základní hrací době nebo prodloužení, Karle.
0: Možná Deniova past, uvidíme, přáli bychom si to, ale samozřejmě to tak úplně aktuálně nevypadá. Češi už rozehráli, je to brankář Kinský, který se dostává k míči a posílá ho na levou stranu. Tam je Krejčí, který ještě dlouhým nákopem chtěl najít v útoku Lingra, to se mu ale úplně nepovedlo. Byl tam připravený Fresneda a tomu následně pomohl také náběhem Pedri a následně se Španělé dostávají k míči. Je to Raja, ale který teď zazmatkoval, tedy španělský golman, ale Češi nemůžou hrát, protože by byli v offsideu. Byl to Lingr, který tam byl za španělskou obranou a tak se do hry nemohl zapojit. Naopak do útoku teď míří Španělé a ten útok vede Lamine Yamal z pravé strany hřiště. Ještě nahrává do pokutového území, tam je Baena, střílí. Výborný Kinský, který teď pravačkou se dokázal vyšroubovat na balón a bude z toho tedy španělský rohový kop. Teď sekvence zápasu, kdy měli Češi šanci, ale nakonec Španělé sebrali balón a zaútočili do otevřené obrany z pravé strany hřiště. To byl Lamine Yamal, který posílal balón ještě do pokutového území a tam to byl Alex Baena, který si bere balón do svých rukou. I teď končí 37. minuta zápasu a Španělé vedou nad Českem už 2-0.
1: A Češi budou opět bránit, protože Španělé mají k dispozici rohový kop. U rohového praporku už je opět připravený Lamine Yamal, ale má tam ještě Olma na rozehrávku na krátko, tak uvidíme, jakým způsobem to Španělé vyřeší, ale mohli by to klidně vyřešit. Nakonec centr přímo do pokutového území, snad to Yamal dokonce zkoušel na branku, ale tomu hrubě nevěří. nevyšlo, takže i takový hráč, jakým je Lamine Yamal, který je v 19 nejmladším mistrem světa i Evropy v historii, tak zkrátka má situace, které mu nevyjdou. Já jsem čekal, že si to rozehraje s Olmem, protože by tam byla situace 2-1, z Čechů bránil jen Ambros. Veškeré vzrušení zbytečné, 38. minuta, Španělsko-Česko stále 2-0 v elitní skupině Ligy národů. Připomínám, že Lamine Yamal otevřel skóre v 6. minutě a před malou chvílí v 35. minutě přidal Španělům gólovou pojistku Rodri. Antonín Kinský je za malou chvíli bude rozehrávat, už mu odpočítává hlavní rozhodčí, trvá mu to skutečně hodně dlouho. Kinský a jeho dlouhý nákop směrem na Hloška, který teď svede souboj s Rodrim. Oba dva hráče balon přeletěl a poté svého spoluhráče Rodriho zajistil Lenormand. Češi se ale v zápětí dostávají k míči, jsou hodně pod tlakem na levé straně a chybují. Chybují, Lukáš Ambros posílá balon do zámezí a Španělé tedy budou vhazovat z pravé strany, což bude znovu práce pro Fresnedu, který má pod sebou volného Rodriho, zahraje si také Lenormand. Španělé hrají na velké riziko. David Rea si k sobě nechal přiběhnout Hloška, ale nakonec to zvládl. Španělé v poklidu otočili těžiště hry na levou stranu a stále si užívají úspěšnou kombinaci. Teď ale chybují v rozehrávce a hrát může Hložek na pravé straně, snaží se ještě procedit míč obloučkem na Ambrose, ale toho před sebe nepustil Lenormand. Teď série ztrát na obou stranách, uvidíme, co Češi, kteří ale balón ztratili taktéž, nicméně ještě tou přihrávkou balon otřeli o svého soupeře, takže vazovat bude Michal Sáček z pravé strany, končí 39. začíná 40. minuta. Španělsko-Česko v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve fotbalové lize národů 2-0.
0: Jsou to Španělé, kteří jsou u balónu, ačkoliv u něj byli ještě před malou chvílí Češi, ale Rodri přišel o míč a tak můžou hrát právě čeští fotbalisté. Král ve středu hřiště nemá úplně ideální nabídku, teď se chytil do takového španělského trojúhelníku, nakonec z něj ale dokázal vyslat balon alespoň zpátky na obranou polovinu, kde je Kinský a následně může hrát také kapitána Krejčí přes levou stranu na Slámu, jenže Sláma poslal teď balón v úmyslu nejspíš do běhu Ondřeji Lingrovi, jenže Ondřej Lingr vůbec v žádném náběhu nebyl a tak to byla jen snadná past pro španělské fotbalisty, konkrétně Fresnedu, který si sebral ten balón a poslal ho zpátky na golmana Raju. Španělé se tedy zmocňují balónu na konci 40. minuty, kdy vedou nad Čechy 2-0 a je to Yamal, který na polovině hřiště může hrát s míčem, ale proti němu vyběhl Sláma a dokázal mu míč společně také s Lingrem sebrat. Právě Lingr teď bojuje o míč a vybojoval ho před český tým a to pomocí autového vhazování, protože to byl Fresneda, který se v tom souboji jako poslední balónu a tak balón má už ve svých rukách Jiří Sláma, který se rozlíží těsně před polovinou hrací plochy, komu přihraje právě balón a stále se nemůže rozhodnout a tak řecký sudí už si dává pravačku nad svou ruku a začíná odpočítávání. Sláma nakonec se snažil přihrát na Ambrose, ale ten byl velice dobře a úzce bráněn španělskými fotbalistami u míče, tak teď je to záložník Pedri, který může hrát na levou stranu, u něj je Garcia ale vrací zpátky právě na záložníka Barcelony, tedy Pedriho. Pedri, který posouvá míč ještě přes pravou stranu hřiště na Lenormana a následně se do hry zapojuje také Lamine Yamal. Po něm ještě rozeběhnutý Dani Olmo, ten je ve velkém úhlu, ale centruje do pokutového území, kde by chtěl být Baena. Krásně zpracoval balon v 16. Česka, nakonec se z ní trochu vyběhl, ale Španělé stále v poměrně velké šanci. Teď to bude střela z pravé strany hřiště od Fresnedy. Ne, Fresneda se snažil ještě přihrávat do pokutového území, teď ale odražený balon, který končí až ve středovém kruhu. Je to 42. minuta zápasu, Španělé tlačí a vyhrávají aktuálně nad Českem 2-0.
1: Jejich tlak může pokračovat, teď si dobře Fran Garcia narazil se svým spoluhráčem a může centrovat z levé strany balon do 16, kde se ještě snažil dostat do zakončení jeden ze španělských fotbalistů, konkrétně to byl Alex Baena, ale byl překvapený, že ta přihrávka prošla až na něj a v podstatě se ten míč jen odrazil od jeho nohou směrem k brankáři Kinskému, který dnes mimochodem zažívá debut v reprezentačním Ačku. Čeští fotbalisté u míče, konkrétně Chaloupek, po pravé ruce má volného Sáčka, který táhne míč více do středu hřiště, ale už byl pod tlakem a tak vrací pod sebe Chaloupkovi. Jeho další průniková přihrávka na Ambrose, který hezky sklepl pod sebe Královi, takže Čechům občas výjdou takové pasáže, kdy si vymění 5-6 přihrávek, ale poté přijde ztráta, jako teď chyboval Roman Macek. Španělé mohou pokračovat ve hře. Pedri si seběhl pro balón, ale stále na polovině Španělů na levé ruce, respektive po levé straně, na levé straně po levé ruce má Garciu, ten vrací Pedrimu a Teď může hrát další hráč španělského týmu a distributor většiny domácích akcí, kapitán Rodri, který dal ten druhý gól v tomto utkání. Španělé zůstávají u míče a jakoby lákali svého soupeře. Pedri se dostává k míči, opět sklepává pod sebe. Tam je volný Le Normand, po něm Laporte a na levé straně u kraje hřiště je Baena. Pod sebou má volného Frana Garciu. Španělé teď vůbec nikam nespěchají. Zdá se, že chtějí hlavně dohrát ten poločas bez inkasované branky. Snaží se opět jakýmsi způsobem českou defenzivu uspat a pak zahrozit, ale Češi se teď dostávají k míči. Hložek a po něm Linger uvnitř středového kruhu byl zatažený za dres Danim Olmen, takže Češi by teď mohli zahrozit, ale rychlá rozehrávka z toho nebude. Dá se samozřejmě pochopit, že Češi při tom běhání bez balonu chtějí především také chviličku ušetřit cenné síly. Teď už Češi rozehráli, Král a po něm na pravé straně Sáček, ale je pod tlakem a tak volí zpětnou přihrávku až na brankáře Kinského, který bude tedy skládat další útočné plány a bude kombinovat se svými obránci. 44. minuta se hraje tady na stadionu v Ovědu, pomalu ale jistě se bude blížit závěr prvního poločasu utkání fotbalové ligy národů mezi Španělskem a Českem. Domácí vedou aktuálně 2-0.
0: 0-2, to bylo z pohledu českého týmu také poslední utkání, které hráli ve Španělsku, a to před více než 4 lety v Lize národů, ale to bylo samozřejmě po 90 minutách. Aktuálně Češi prohrávají o 2 branky už v polovině zápasu a to ještě nejsme úplně v té polovině. Balon teď na pravé straně, má ho u nohy Španěl Lamine Yamal a snaží se udělat v uvozovkách Jiřího Slámu, nakonec přihrává před sebe. Yamal se chtěl hned dostat k balonu zpátky, to se mu ale nepovedlo a tady je český protiútok. Hložek ale nechal balón za sebou a tak je ten protiútok silně přibržděn a bude se začínat až od brankáře Antonína Kinského. To je škoda. Kinský posílá pravačkou balón na polovinu hřiště, tam chtěl být Radosta, jenže mezi Radostou a chaloupkem teď byli Španělé a tak můžou zautočit. Z levé strany je to Baena, který už je v pokutovém území. Ještě Yamalova střela, do které se chtěl poslat s kluzem Olmo, ale nakonec balón skončil jen mimo branku českého národního týmu a bude to odkop od branky Antonína Kinského, který už si jde pro balón. Lamine Yamal to tam teď udělal pěkně, byl to Dani Olmo, který tam skluzoval ještě v pokutovém území českého týmu, ale nakonec se k tomu balónu nedostal, míč tak vycestoval mimo hřiště. Antonín Kinský už si staví balón a bude tak odkopávat. Za 15 vteřin skončí základní hrací doba prvního poločasu a my budeme samozřejmě znát také to nastavení, které se dozvíte v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Španělsko vede nad Českem 2-0.
1: Dlouhý nákop Antonína Kinského, Španělé se ale v zápětí dostávají k míči. Olmo končí na trávníku, jen jedna minuta nad rámec základní hrací doby v prvním poločase. Těch přerušení zase tolik nebylo, takže hlavní rozhodčí neměl důvod nastavovat víc. Španělé jsou u balónu na své polovině a zřejmě už se budou snažit ho Čechům, respektive ten míč, tedy nepůjčit. Španělé se dostávají k balonu na pravé straně, kde je obránce Fresneda, po něm Rodri, který je uvnitř středového kruhu, po levé ruce má volného Laporteho, ale Rodri zatím s balonem postupuje směrem vpřed. Fresneda sklepává pod sebe a teď už Lamine Yamal opět na pravé straně hřiště, táhne míč do středu hřiště. Lamine Yamal se to dává na levačku, ještě se snažil oslovit Fernandeze, ta přidávka přesná nebyla, ale k Yamalovi se v zápětí balon odrazil a Španělé mohou dále kombinovat. Lukáš Ambros teď končí na trávníku, má nějaké zdravotní problémy, takže hra je přerušená a zřejmě tam byl nějaký nedovolený zákrok jednoho ze španělských fotbalistů. První minuta a jediná nastavená minuta prvního poločasu právě teď vypršela. Na malou chvíli by tedy úvodní 45-minutovka měla skončit. To nejpodstatnější, Španělé vedou v Lize národů nad českými hráči 2-0 a první poločas skutečně právě teď končí. Na velkoplošné obrazovce je tvář Lamina Yamala, který je jednou z hvězd tohoto utkání. Právě tento ofenzivní klenot Barcelony otevřel skóre v 6. minutě parádní ran z hranice 16. více z pravé strany zakroutil míč na zadní tyč. Španělé byli od té doby aktivnější. Dalo se to čekat, že mistři světa nebudou pouštět české hráče příliš do hry. No a druhý gól domácích přišel v 35. minutě. Opět rychlá kombinace, která vyústila v centr z levé strany. Podraženému míči se následně dostal Rodri, který před něj tedy vyplaval v podstatě před malým vápnem a Rodri pak neměl výraznějších problémů prostřelit Antonína Kinského. Suma sumárum, po prvním poločase tedy Češi v Ovědu prohrávají se Španěli 0-2 a my se vám společně s Karlem Schambergerem přihlásíme po poločasové přestávce se začátkem půle druhé zhruba za 13-14 minut.

0: 21 hodina 37 a půl minuty. Radiožurnál zprávy a Monika Chmilová.
1: Koalice postupuje vůči Rusku podle ministra Šťastného jednotně. Volby v Lotyšsku podle odhadů vyhrála pro západní aliance dosavadního premiéra. Čeští fotbalisté prohrávají v poločase zápasu Ligy národů na hřišti Španělska 0-2 a zítra bude jasno až polojasno, později v Čechách oblačno až zataženo, na západě s deštěm, teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Česká vláda podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů nějak nezlehčuje postoje vůči Rusku. Řekl to v reakci na vyjádření ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové, podle které Česko zmírňuje protiruskou rétoriku. Šťastný zároveň odmítl, že by koalice nepostupovala proti Rusku jednotně, jako vedli zástupci opozice.
3: Skutečně odmítám, že by na úrovni koalice došlo k nějakým rozporům, co se týče postojů vůči Ruské federaci. My vnímáme Rusko jako agresora a po dobu války na Ukrajině skutečně například motoristé mají jasně v programu, že odmítáme jakoukoliv diplomatickou či obchodní spolupráci.
1: Slova ruské velvyslankyně odmítl taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle předsedy ODS Martina Kupky je její vyjádření naopak vizitkou současného kabinetu. Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu kvůli výměně jediného šroubu. V Česku se to týká přibližně 200 tisíc vozů. Většinou jde o auta značky Škoda. České televizi to řekl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně jde o modely Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb, vyrobené v letech 2013 až 2024. Šroub, který upevňuje převodovku řízení krámu nápravy, je podle automobilky náchylný na korozi. Proto ho chce vyměnit za odolnější, aby předešla rizikům. Svolávací akci automobilky teprve chystají a majitele vozů budou pak kontaktovat napřímo nebo ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Parlamentní volby v Lotyšsku vyhrála podle odhadů pro západní strana sjednocená kandidátka premiéra Andrise Kulbergse. Z průzkumu pro veřejnoprávní stanici LSM vyplývá, že dostala přes 35% hlasů. Na druhém místě podle odhadů skončilo s více než 11% populistické uskupení Lotyšsko na prvním místě. Kolem 11% se v průzkumu pohybují taky levicoví progresivisté nebo proruská strana Suverénní moc. Do parlamentu by se dostaly ještě dvě další strany. Při záplavách na jihovýchodě Španělska zemřela 102-letá žena. Informovali o tom úřady v regionu Castilla La Mancha. Podle nich žena zemřela ve svém domě. Ve městě Madrigueras po silném pátečním dešti stoupla voda o více než metr. Zaplavila ulice a odnášela auta. Evakuovat se proto muselo celkem 90.

0: minutě hvězdný španělský útočník Lamine Yamal. Druhou branku přidal v 35. minutě Rodri. Přímý přenos druhého poločasu můžete poslouchat už za chvíli na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Tenistka Marie Bousková porazila ve druhém kole turnaje v Pekingu Australanku Birlovou 2x6-4 a postoupila tak do dalšího kola. Naopak Jakub Memenčík z turnaje vypadl. S Argentincem se Rundolem prohrál 0-2 na sety. Dál neprošla ani Kateřina Siniaková, která ve třech setech nestačila na Ukrajinku Svitolinovou. A Jiří Lehečka je na tenisovém podniku v Tokiu mezi 8 nejlepšími singlisty. Duel s Igem Umbérem z Francie otočil po setech 5-7 a 2x6-4 a zapsal si 150. výhru v kariéře.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tady jedničce v Brně a u Brna nehoda a také kolony. Na dálnici D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Popůvky havarovala dvě nákladní auta. Nehoda je na 182. kilometru, blokuje krajnici a šetří policie. Na D1 před Brnem a v Brně směr Ostrava stále ještě hustý provoz místy, nesouvislá kolona nákladních aut v pravém pruhu. Začíná to na 185. kilometru a pokračuje do Brna k novému omezení u exitu 194 Mikulov. Jede se tam jen jedním pruhem. Osobní auta podle kamer úsekem projíždí většinou plynule. Na D1 na výjezdu z Brna do Prahy také kolona. Za sjezdem na výstaviště mezi kilometry 187 až 186 údržba zavřela pravý pruh. Před omezením teď kilometrová kolona, zdržíte se 5 až 10 minut. Další zelená vlna během fotbalového zápasu.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno i zataženo. Na západě ojediněle slabý déšť, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje přímý přenos druhého poločasu fotbalového utkání mezi Španělskem a Českem.

0: To byla kapela Scorpions. Čeští fotbalisté prohrávají s úřadujícími mistry světa ze Španělska 0-2 v utkání Ligy národů. Druhým poločasem nás přímou reportáží z Ověda provedou Karel Schamberger a Lukáš Michalík.
1: Zatím máme dost času, hráči obou týmů jsou zatím tedy v útrobách stadionu. Hráči, kteří nastoupili v základní sestavě do tohoto zápasu, my aktuálně můžeme sledovat náhradníky. Jsme zvědaví, jestli hostující kouč Santi Denia nebo jeho dobrý kamarád a bývalý kolega z mládežnických týmů Španělska Luis de la Fuente sáhnou o poločasové přestávce do sestavy. Samozřejmě španělský kouč nemá příliš důvodu k tomu, aby nějaké změny udělal, jen možná proto, aby dal šanci zase nějakým jiným hráčům. Pojďme si připomenout to nejdůležitější. Španělé vedou nad českými fotbalisty 2-0 v elitní Lize národů. V 6. minutě otevřel skóre Lamine Yamal, který se po přihrávce Olma dostal k míči lehce za hranicí 16 z pravé strany. Navedl si to na svůj silnější levačku a ranou do protějšího rohu branky otevřel skóre. Poté měli Španělé tlak, měli logicky více šancí, nebo logicky, protože to jsou úřadující mistři světa a Evropy, takže také velcí favorité tohoto utkání, ale druhý gól přidali tedy až 35. minutě, kdy předvedli hezkou kombinaci na pravé straně, po ní vyplaval míč uvnitř pokutového území k úplně volnému Rodrymu, který z prvního dotyku nedal Antonínu Kinskému brance Čechům vůbec žádnou šanci. Můžeme se podívat do statistik, které vyznívají ve prospěch Španělů. 71% držení míče, 20 doteků ve vápně oproti 0 na kontě Čechů. Střely celkem 13-1 ve prospěch domácích, střely na branku 7-0. Karle, zatím velká dominance a vidíme střídání.
2: Dvě na španělské straně, ze hry odchází obrovská mladá hvězda španělského národního týmu Lamine Yamal, místo něj už na hřišti je Muñoz a odešel z trávníku také Alex Baena, naopak na jeho místo se postaví Pino, takže to jsou dvě změny, které učinil trenér aktuálních mistrů Evropy i mistrů světa Luis de la Fuente. Španělé budou mít k dispozici výkop ve druhém poločase. Ve středovém kruhu už jsou připraveni dva španělští hráči, je to Roberto Fernández, hrotový útočník, který nám toho v prvním poločase až tolik neukázal, ale přece jenom trhal českou obranu a následně měli tedy k dispozici více prostoru třeba záložníci. Začíná druhý poločas v elitní Lize národů, Češi prohrávají ve Španělsku 0-2. Jsou to Španělé, kteří začínají s balónem na kopačkách, obránce Laporte rozehrává hned na pravou stranu hřiště, kde Lenormand a po Lenormandovi může hrát také Fresneda, který posílá balón jen zpátky na stoperskou dvojici. Je to Laporte, který si zpracovává míč a levačkou ho posílá až na českou obranou polovinu, jenže to byl až moc daleký balón a tak docestoval až k brankáři českého týmu Antonínu Kinskému. Ten si zpracovává míč pravačkou, placítkou, hezky posílá následně balón na pravou stranu, kde je Chaloupek. Chaloupek se snaží vystoupit a dává na volného Krále, který ve středu hřiště zpracovává míč, posouvá ještě více na pravo, kde byl připravený Sáček, ale ten vrací hned zpátky na Krále a Král může jít dopředu. Je to Radosta, který se dostává k míči, sympatická kombinace českého týmu, jejím strujcem hlavně Alex Král, který ale na pravé straně hřiště přišel o balón a tím pádem se k míči znovu dostávají Španělé. Máme za sebou úvodní momenty druhého poločasu, začíná 47. minuta zápasu a Španělé vedou nad Českem 2-0.
1: Jiří Sláma teď příkladně zabojoval, o to též se snažil Ondřej Linger, který byl nakonec faulovaný na levé straně, takže Češi budou mít ojedinělou možnost zahrozit po standardní situaci, tak uvidíme, jak se toho chopí svěřenci kouče Santiho Deny, samozřejmě do pokutového území míří všichni urostlí hráči a dobří hlavičkáři, včetně Štěpána Chaloupka nebo kapitána Ladislava a Krejčího. Češi budou za malou chvíli tedy rozehrávat z levé strany. Tak uvidíme, kdo se chopí exekuce této standardní situace. Nejspíš to bude Lukáš Ambros, který už zvedá obě své ruce nad hlavu. Češi už jsou seřazení před pokutovým územím. Centr letí do pokutového území, ještě odražený míč pro české barvy. Radosta ještě může hrát Hložek, ale teď se na malou chvíli ubránili. Španělé ještě sedral do zakončení. Byl to Ondřej Linger, ale nakonec se do něj nedostal, takže defenziva Španělů si poradila a David Raja okamžitě rozehrává na pravou stranu, kde je Fresneda, ale musí s míčem postupovat směrem vzad, protože se k němu včas stihl vrátit Ambros, ale Španělé jsou tentokrát přesní. Lenormand a po něm Laporte, teď už může hrát ve středu hřiště Pedri, aktuálně se tady v objedu hraje 48. minuta a domácí mistři světa i Evropy vedou nad českými fotbalisty v elitní skupině Ligy národů 2-0. Španělé stále kombinují na vlastní polovině, k balónu se dostává Lenormand, po pravé ruce má volného Fresnedu, který si teď zasekl Lingra a následně skončil na trávníku a byl faulovaný. Podle názoru hlavního rozhodčího, kterým je řekl Fotias, to znamená, že Španělé budou rozhrávat sklidové pozice, ale pozor, protože Ivan Fresneda má nějaké zdravotní komplikace, záda nebo rameno, těžko říci, odsud z komentátorského stanoviště Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Nevypadá to s ním vůbec dobře, ale předpokládám, že to ještě zkusí, protože na nohou je 49. minuta. Stále je tu s vámi přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Španělsko-Česko ve fotbalové lize národů 2-0.
2: A je to Pedri, který rozehrává balón právě na Fresnedu a přes něho se míč dostává až k španělskému brankáři Rajovi. Ten byl napadán Adamem Hloškem a tak musel rychle rozehrát na levou stranu hřiště. Rozehrávka Španělů, ale přesná a také velmi rychlá. Teď se valí španělská vlna z levé strany hřiště. U balónu je Muñoz, který může hrát ještě do středu hřiště. Olmo u balónu teď připravený na hranici 16, dává ještě na Rodriho. Rodri přes pravou stranu hřiště nachází znovu a Muñoze. Muñoz může hrát, je před pokutovým územím Čechů, dal si daleký balón, míč nebyl ale prý ještě mimo hřiště a tak před českou brankou teď zakončoval jeden ze španělských fotbalistů Antonín Kinský, měl opravdu hodně práce, byl to Roberto Fernández, který se dostal do zakončení a Kinský musel utemovat prostor na levé straně branky, zvládl to a tím pádem teď drží balon ve své moci, už ho pokládá také na zem, také proti němu se rozeběhl Olmo, ale Kinský to zvládl a rozehrál na pravou stranu hřiště, kde byl připravený Sáček a po něm ještě může hrát také Radosta Češi na ofenzivní polovině hřiště. To nebyl obrázek, který byl tak často k vidění v prvním poločase, tak doufejme, že se ho dočkáme ve druhé půli častěji. Je to Král, který může hrát ještě na Krejčího, který aktuálně posledním můžeme v poli českého týmu a rozehrává na levou stranu hřiště, kde je Sláma, to je míč do pokutového území, jenže tam nebyl žádný z Čechů, ale ještě pokračuje ta kombinace po aktivní snaze o balón, jenže tam přišli teď Češi o míč, Ambros byl obrán o míč a naopak na pravé straně hřiště je to Muñoz, který se řítí na českou branku. Teď špatná přihrávka od Viktora Muñoze na levou stranu hřiště, kde byl Piño. Tím pádem se Španělé trochu zahnali a zpomalili ten svůj útok. Je to Rodri, který bude hrát. Začíná 51. minuta zápasu. Češi prohrávají v Oviedu se Španělskem 0-2.
1: Španělé mají míč na pravé straně Fresneda a kombinuje s Pedrim. Ten zapojuje do kombinace Olma, který jim z prvního dotyku balon vrátil. Španělé se vytlačili blíže půlící čáry. Lenormand má balon už tedy před půlící čárou. Po něm se do kombinace zapojuje také Fernández. Ale teď už se vytlačili španělští fotbalisté na vlastní polovinu, kde jeden ze stoperů, tedy Lenormand, po pravé ruce má volného Fresnedu o balonci. Pohybem řekl Olmo, který kombinuje s novým mužem na hrací ploše, kterým je Piño. Olmo opět může hrát a teď také Pedri. Španělé nikam nespěchají a Češi se jen tedy posouvají v podstatě po dráze letu míče a nijak aktivně nenapadají, buď na to nemají síly, a nebo zkrátka nestihnou Španěli dostoupit. Domácí mají míč teď na pravé straně, kde je Fresneda, po něm se k balonu dostává Muñoz, který vyběhl do druhého poločasu za Lamina Jamala, ten dal první gól tohoto zápasu. Teď se hraje 52. minuta, Češi prohrávají v Oviedu se Španěli 0-2 a brání se teď dlouhý pás na nabíhajícího Muñoze, který se dostal za záda Jiřího Slámy, tak uvidíme, co Muñoz předvede. Další zpětný pas na Olma, který je na hranici 16, ještě si může počkat na další pohyb Muñoze, který teď přichází, ale je to teď trochu statické z pohledu Španělů, kteří mají míč na pravé straně, Fresneda, po něm Rodri a čeští fotbalisté marně nahánějí své soupeře, kteří teď nechybují. Pedri si krásně chtěl narazit s Olmem na poslední chvíli, ale do jeho přidávky vložil svoji nohu Alex Král a teď vybojoval faul na svoji osobu Lukáš Ambros, který už je na nohou. Češi budou pokračovat ve hře. Končí 52. minuta. Tady na stadionu v Oviedu čeští fotbalisté hrají třetí zápas v aktuálním ročníku elitní skupiny Ligy národů. Doma prohráli s Chorvaty i Angličany a aktuálně v Oviedu prohrávají se Španěli 0-2.
2: Je to kapitán českého týmu, tedy muž s kapitánskou páskou na levé paži Ladislav Krejčí, který rozehrává na brankáře Kinského. Ten posouvá přes pravou stranu ještě na Radostu, ale ten neměl úplně prostor na to hrát více dopředu, tak vrací jen Sáčkovi a ten ještě na brankáře Kinského. Právě Kinský je teď zhruba nějakých 7 metrů před pokutovým územím vytažený, dává na levou stranu, tam je Sláma. Sláma poradí si se španělským nátlakem, neporadí. Vypadalo to ještě chvilku, že by mohl zabojovat o balón, ale nakonec jsou to aktuální mistři světa a Evropy, kteří se zmocnili balónu a tak budou na obrané polovině kombinovat. Lenormand připravený k tomu, aby přihrál ještě na brankáře Raju. Ten aktuálně není pod nátlakem českého ataku, a tak si může počkat s balónem na pravé noze. Kam nakonec rozehraje, je to dlouhý nákop až na českou polovinu, ale tam nebyl úplně připravený Roberto Fernandez. A tak se Češi dostávají k míči Král, který je na ofenzivní polovině. Špatný první dotek po neúplně přátelské přihrávce od Romana Macka, a tak se Španělé znovu musí dostat do útoku a Češi musí znovu bránit na levé straně hřiště. Už je to tady připravený Piňo, který vyvápní ještě po něm Pedri. Ten už je ve velké šanci, ale nenašel odhodlání ke střele, a tak Španělé stále kombinují v pokutovém území. Teď pozor, co bude tohoto zákroku Štěpána Chaloupka. Doufejme, že jen odkop od branky, ačkoliv tedy Piňo se skácel na zem a v jeho grimase v obličeji je vidět, že by si žádal pokutový kop, ale to bylo nejspíš málo. Češi budou rozehrávat od své branky. Končí 54. minuta tohoto zápasu. Domácí Španělé vedou v Lize národů v elitní skupině nad Českem 2-0.
1: Piňo se snažil hodně šikovně obtočit kolem Štěpána Chaloupka, ale poté, co se kolem něj prosmíknul a viděl, že ten balon bude končit v zámezí, tak ochotně spadl. Ale teď pozor, šance pro český tým. Radosta má míč na pravé straně, ještě dává pod sebe, hledá Krále. Tento měl k míči, ale hodně daleko, protože se včas k němu, a respektive lépe řečeno před něj, dostal Rodry, který se následně tedy k balónu dostal. Velká škoda, protože takových nadějně rozjetých breaků Češi v tomto utkání moc neměli a dá se předpokládat, že ani moc mít nebudou. Španělé teď jsou u míče konkrétně na pravé straně. Fresneda si vymění míč s Muñozem. Opět může hrát Fresneda, ten má pod sebou volného Laporteho a také Lenormana. Právě druhý jmenovaný je teď s balonem u kopaček a posouvá ho před sebe, kde je Pedri, ten si vyměnil míč s Rodrym. Španělé se dostávají do obtížné situace, dokonce byl Pedri v takovém českém trojúhelníčku, ale poradil si společně s Fresnedou, ten se opět dostává k míči, dlouhý nákop Fresnedy podél postranní čáry, kde ale Muñoz nepřehlavičkoval Slámu a ten neriskuje a posílá dlouhý pas až na brankáře Kinského, kterého atakuje Fernandez. Kinský si musí dávat pozor, ale nakonec to zvládnul přihrávku na Chaloupka a ten zapojí do kombinace také kapitána Krejčího. Krejčí teď nikam nespěchá, Kinský opustil pokutové území a teď hlasitě diriguje své spoluhráče, stále a Ladislav Krejčí, který se s balónem blíží k levé postranní čáře, pak se ho zašlápl a vrátil ho Kinskému. Češi to zkoušejí teď z pravé strany, Radosta se dostává k míči, přidává do středu hřiště, kde byl Hložek, ale přihrávka na něj nebyla přesná. A teď pozor na rychlejší protiútok Španělů, ale Alex Král si teď dobře splnil své defenzivní povinnosti a Češi se opět dostávají k míči, polovina 56. minuty, Španělsko-Česko stále 2-0, dlouhý pas na levou stranu, kde je Linger už poblíž rohového praporku, snažil se dostat se přes Fresnedu a ten bude vhazovat za malou chvíli. Linger se hodně diví, Fresneda vypadal docela přesvědčivě, když reklamoval, že by měli vhazovat Španělé a rozhodčí na tu hru přistoupili. Teď dvojnásobné střídání českého týmu.
2: Ryan Nadery poprvé v českém dresu, debutant tedy za národní tým, půjde do tohoto zápasu, už je připraven u postraní lajny společně také s Lukášem Červem ze hry. Naopak odchází Roman Macek a společně s ním jde ze hry také Lukáš Ambros. Ryan Nadery, to je muž, který ve středu se připojil k českému národnímu týmu, on má bulharského otce a českou matku, narodil se ale v Německu a vybral si, že chce reprezentovat právě český národní tým, jenže se nestihli právě až do úterka vyřídit potřebné dokumenty k reprezentaci, až v úterý se to zvládlo a následně se tedy ve středu Ryan Nadery připojil k týmu, teď už je v sobota a v obědu nastupuje poprvé ve své kariéře za český národní tým. Španělé jsou ale u balónu a konkrétně je to ve středu středu pole Olmo, byl tam ale faul Ladislava Krejčího, a tak se Španělé můžou jen v chůzi posunout o pár metrů na české polovině a sformovat tak nějaký další útok. Bude to kapitán Rodri, který si teď levačkou posunul balón a naopak ho posune jen na krátko, ano, na Fresnedu, takže rozehrávka jen na blízkého hráče. Rodri přihrál na Fresnedu a následně je to kombinace ve středu hřiště Laporte, který přihrává ještě doleva, tam je Garcia dává před sebe, tam je Piňo a Španělé můžou jít dopředu, je to dobrá kombinace teď Garci přes několik českých hráčů, do hry se zapojuje také Olmo, ten je tak 5 metrů přes 16, ale je tam teď také Muñoz, který pálí z pravé strany pokutového území, netrefil přesně, Kinský ani nemusel zasahovat, teď jde za svou branku, vypadá to, že to bude další střídání, tentokrát na španělské straně se tam teď připravuje Mikel Merino, ale nejspíš se s tím ještě počká, Češi budou rozehrávat od své branky, polovina 58. minuty, stále platí, že Češi prohrávají a to 0-2 ve Španělsku.
1: Po straní čáry se připravuje také Fermín López, takže jestli půjdou Merino s Lópezem, tedy s Fermínem lépe řečeno, za malou chvíli do hry, tak to rozhodně nebude pro Španěly žádné oslabení. Češi teď jsou u balónu, konkrétně Alex Král musí si dávat pozor na chybu, protože je před pokutovým územím českého týmu, zpětný pas na Kinského, který volí dlouhý nákop na Deryho, ten se poprvé dostal k míči, snažil se hrudí sklepnout pro Michala Sáčka, ale hrudí poslal míč do zámezí, takže Španělé budou vhazovat z levé strany, konkrétně to bude Fran Garcia, který má pod sebou volného Laporteho, ten nikam nespěchá. Lenormand teď před hranicí 16 na ose hřiště převzal přihrávku a Španělé otočí hru na pravou stranu, kde je volný Fresneda, tak je to správně, který natáhl míč do středu hřiště a hra se přesunula na levou stranu v náběhu Olmo, který v tomto utkání velmi dobře trhá obranu, poté může hrát Pedri ve středu hřiště, teď podporuje rozehrávku španělského celku také Fresneda, španělská kombinace pokračuje, míč léta z kopačky na kopačku, teď ho má Pedri a po něm Olmo na pravé straně v náběhu Muñoz, kterému to teď snažil ještě balon dát Pedri, ale na poslední chvíli Antonín Kinský vyrazil ze své branky a Muñoz už se k míči nedostal a česká defenziva v tuto chvíli může být v klidu, končí 59. začíná 60. minuta. Vy posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Čeští fotbalisté prohrávají v Lize národů ve Španělsku 0-2 a teď Antonín Kinský předvedl prachbídnou rozehrávku z klidové pozice, poslal míč do zámezí. No a za malou chvíli, možná dokonce už teď, bude následovat španěl střídání, tak zřejmě si ještě tedy počkáme, protože vhazuje Fresneda.
2: Ano, bude to Merino a také López, Fermín López, kteří přijdou do hry, ale to až za několik málo momentů. Španělé totiž pokračují v kombinaci na obrané polovině hřiště, na levé straně je to Laporte, který dává ještě do středu na kapitána Rodriho, ten už tam má rozeběhnutého Olma, který se posouvá do pokutového území, je to hrotový útočník Roberto Fernández, který ale ještě vrací, už byl hodně zahnaný také českými obránci, byl to Chaloupek, který se tam o to postaral, a tak Španělé teď naopak musí začít úplně od začátku, od poloviny hrací plochy na pravé straně. To začne Fresneda tuto kombinaci, ale přihrává jen na stopera Lenormana a do hry se zapojí také kapitán Rodri, stejně jako po celou dobu. Teď je to Ryan Nadery, který tam začal docela aktivně presovat, ale Španělé zatím nepřišli o balón a bude to Rodri, který nespracoval teď, ale byl to faul nejspíš českého týmu, jak teď ukazuje řecký sudí, kterým je Vasilis Fotias. Úplně jsem tam neviděl, kdo byl dohrán, ale nejspíš to tak bylo. Je to Olmo, který tak teď rychle rozehrává a chtěl hrát ještě na Roberta Fernandéze. Češi ale zvládli tento pokus o rychlý atak ubránit. A tak naopak sami můžou zaútočit, jenže to Bellinger musel být rychlejší než Fresneda, to ale není. A tak se Španělé dostávají pohodlně k míči. Je to David Raya, brankář španělského národního týmu, který zpracovává míč a rozehrává na levou stranu. Tam je Laporte a po něm hraje také Lenormand, po něm Pedri. Na obrané polovině Španělům vyhovuje tento stav. Vyhrávají v 61. minutě nad Českem 2-0. Užívají si ovace 30 000 fanoušků v Oviedu. Teď ale pozor, Lukáš Červ vystihl přihrávku Španělů na obrané polovině a tak dopředu a můžou jít právě Češi, jenže no, Červ šel dopředu, ale Češi nebyli úplně blízko balónu, byli to španělští obránci, kteří se tam zvládli na poslední chvíli sformovat a tak se Češi do vyložené šance úplně nedostali. 62. minuta zápasu, Španělé vedou nad Českem 2-0.
1: Velká chyba Lukáše Červa, měl před sebou rozběhnutého Adama Hloška, ale tu přihrávku neposlal přesně a dal tak šanci Španělům dostat se k míči. Už možná 2-3 minutky stepují Fermín a Merino u postraní čáry, zatím se stále tedy nemohou dostat na trávník Antonín Kinský a jeho dlouhý pas na Radostu, který se dostal do souboje s pravým obráncem Franem Garciou. Oba skončili na trávníku, Garcia chtěl odpískat faul, který tedy nakonec přichází, takže Španělé už okamžitě rozehráli a hrát může Emerick Laporte, který míří s míčem k půlící čáře. Rozehrávku Španělů teď opět podporuje Pedri. Španělé to zkoušejí z pravé strany, kde je Muñoz. Proti němu Sláma. Muñoz si chtěl narazit s Olmem, ale toho teď velmi dobře odstavil Červ. Přihrávka do středu hřiště, kde může hrát Ondřej Linger, který končí na trávníku po souboji s Fresnedou. Češi okamžitě rozehráli. Král dává pod sebe na Chaloupka. Ten má po pravé ruce volného Sáčka, ten se musí dávat pozor na ztrátu, kombinuje s Radostou, který už je znovu pod tlakem. Španělé okamžitě po ztrátě míček chtějí balon získat zpět a Češi se vyhnali až k brankáři Antonínu Kinskému. 63. minuta, Španělsko-Česko stále 2-0. Ve fotbalové lize národů za Španěly se v prvním poločase trefili Jamal a Rodri. Domácí jsou u míče, konkrétně je to Rodri, který teď rozvíjí další útočné snažení Španělů. Nakonec si balon zašlápl, posílá ho pod sebe, vyměnil si ho s Lenormánem, je pod tlakem Naderiho, ale zvládl to. Španělé mají míč na levé straně, kde je Pino, pod sebou má volného Frana Garciu. Španělé nikam nespěchají, za každou cenu útočit nechtějí, když nemají pozici připravenou, a tak se neváhají vytlačit až k vlastnímu brankáři Davidu Rajovi a budou to zkoušet znovu a znovu dokola. 64. minuta, Španělsko-Česko ve fotbalové lize národů 2-0, ale teď pozor, protože Češi mohou vyrazit směrem vpřed. U míče je Hložek, který ještě prostrkává na Radostu, ten se může dostat do zakončení, ale dal si špatný dotyk a nakonec se do zakončení nedostal. To je škoda, Karla.
2: To je opravdu velká škoda, protože si myslím, že jsme viděli teď možná největší šanci českého národního týmu v tomto zápase. Každopádně neskončilo to ani střelou. Jsou to Španělé tedy, kteří se dostávají k míči, rozehrávají na obrané polovině. Zmiňovali jsme to, ten tlak Španělů už opravdu není tak drtivý. Španělé, jelikož vedou 2-0 nad Českem, tak se nikam nepotřebují úplně hnát za každou cenu, aby se vystavovali riziku ztráty balónu, a spíš si kombinují na obrané polovině, stejně jako teď, kdy Linger vystihl přihrávku, tam byl Pino a tím pádem se Češi dostávají k míči. Na pravé straně Chaloupek a po něm může hrát ještě Sáček, je tam také Radosta, který ale vrací balon zpátky jen na Chaloupka. Tak teď naopak, že by Češi zkusili pozvolnou rozehrávku, uvidíme, jak dlouho jim to vydrží. Je Krejčí u balónu na levé straně hřiště, zkusil si udělat takovou obtočku kolem míče a nakonec přihrál zpátky jen na Kinského. Je to Chaloupek, který se dostává také do hry a následně na útočné polovině už je Radosta. Jenže to je přesně to, o čem jsme mluvili společně s Lukášem Michalíkem. Po takové kombinaci přijde úplně jednoduchá chyba, tentokrát z kopačky Matěje Radosty, který přihrál jen do běhu španělských fotbalistů. Byl to konkrétně Pedri, který tam běžel na levé straně hřiště, a tak se dostávají k míči aktuální mistři světa i Evropy Španělé. Jenže i ti kazí, Fresneda nezvládl přihrávku na pravé straně hřiště, a tak naopak je to Ryan Nadery a jeho první kontakty s balónem v dresu českého národního týmu ne úplně pozitivní tedy pro něj, protože přihrávka z levé strany hřiště do středu, kde byl Adam Hložek, nedopadla vůbec dobře. Španělé se dostávají k míči a také teď už na útočnou polovinu z levé strany hřiště je to Pino, který se snaží probít více k pokutovému území Čechů, a to se mu daří přes přihrávku na Olma, právě Dani Olmo u míče, a přihrává ještě na pravou stranu, kde je Muñoz. Muñoz už je na hranici pokutového území, hraje tam také ještě Dani Olmo. Dani Olmo vrací na Pedriho, to je příprava Španělů, českého týmu, k tomu, aby mohli zaútočit, aby mohli zasadit nějaký ostrý centr nebo přízemní přihrávku do pokutového území, ale zatím tu skolinku nevidí, a tak hraje na pravé straně Fresneda a po něm také Muñoz. Muñoz vrací zpátky na pravého obránce Fresnedu a ten vyhání španělský tým až na obranou polovinu, a tak bude hrát také Laporte. Španělé se tedy trochu sami vyhnali z té dobré pozice, naopak Nadery teď velmi bojovně zabojoval o míč na pravé straně hřiště, vybojoval ho a dokonce byl foulován. To se diví teď záložník Barcelony Pedri, myslel si, že nefouloval, že naopak na něj byl ten faul, ale Ryan Nadery, dobré první minuty, alespoň tedy bojovné, doufejme, že ne přemotivované. Aktuálně je tedy 67. minuta zápasu a přichází to námi už několikrát zmiňované střídání.
1: Ano, ze hřiště odcházejí Pedri a také Dani Olmo a na trávník přicházejí Merino a Fermín. Takže velká kvalita v sestavě Španělů rozhodně zachovaná a samozřejmě oba dva nově příchozí hráči budou mít také velkou chuť, takže další komplikace pro český národní tým, který na stadionu v Oviedu v Lize národů prohrává se Španěli 0-2. V 6. minutě se prosadil Lamine Yamal, v minutě 35. pak také Rodri. Češi teď ale budou vazovat z pravé strany, kam se natlačili díky Naderimu. Vazovat dobrých 10-15 metrů z pravé strany od rohového praporku bude Michal Sáček, který si bere pořádný rozběh, ale nakonec to nebude out přímo do pokutového území. Vyměnil si balon s Adamem Hloškem, který se teď snaží uvolnit. Udělal to dobře, ale míří s míčem blíže brance českého týmu. Nakonec ale dobře balon vyměnil s Radostou a následně vypálil z hranice 16 skákavá rána, ale neudělala Rajovi žádné problémy. Ten se snaží teď vysunout na pravé straně Muñoze, který se dostal za svého strážce, kterým je Lukáš Červ. Muñoz to zatím bere na sebe, táhne míč do středu hřiště a přihrává teď dobrý centr na levou stranu, kde je Piňo, ten už může volejem pálit a vedle, těsně vedle, tedy letěla tato rána. Bylo to opět něco mezi zakončením a centrem. Byl to takový přízemní pokus, který ještě mohl někoho chytit na zadní tyči, ale Španělé tentokrát nebyli úplně důslední při tom dobíhání. Nicméně Piňo se ocitl ve velké příležitosti. 68. minuta končí tady v Oviedu a čeští fotbalisté ve třetím utkání aktuálního ročníku Ligy národů prohrávají se Španěli 0-2. Antonín Kinský bude rozehrávat, po obou stranách má stopery, ale nakonec volí dlouhý nákup na Naderiho, ten ale nebyl přesně to darovaný míč pro Španěli, kteří tak mohou znovu kombinovat. Fresneda, po něm Le Norman, Rodri si opět zbíhá do pozice mezi oba stopery, tak aby pomohl rozehrávce úřadujících mistrů světa, a po něm už může hrát Merino, který roztahuje hru na levou stranu. Španělé jsou stále úspěšní v kombinaci, až teď velmi dobře z českého pohledu zabojoval Chaloupek a teď mají Češi míč na pravé straně. Naderi ještě dává pod sebe na Hloška. Teď je to dobře rozběhnuté po levé ruce. Ještě Sláma, který se dostává k míči, může vypálit. Sláma pálí, gól! Jiří Sláma, hrdinou okamžiku, jablonecký obránce, dává svůj první reprezentační gól v 69. minutě na půdě úřadujících mistrů světa i Evropy. Možná, kdybyste to řekli Jiřímu Slámovi před 14 dny, tak by vás osočil z toho, že si z něj děláte legraci. Teď Jiří Sláma snižuje v Oviedu z pohledu českého týmu na 1-2 a byla to tedy parádní křižná rána po přičuknutí od Adama Hloška. Je zkrátka znát, že i Španělé jsou leckdy bohorovní a do defenzivy ne úplně 100%.
2: Celá ta akce ale začala na pravé straně u Ryana Naderiho, který vybojoval balon a následně rychlou, ale také přesnou přihrávkou našel právě Adama Hloška a já bych vyzdvihl Ryana Naderiho, protože to vypadá, že to může být velmi zajímavé jméno pro Santiho Deniu, tedy pro českého trenéra, respektive španělského trenéra českého národního týmu, abychom byli přesní. 70. minuta, Češi stále prohrávají v Oviedu, ale tentokrát se Španělskem už jen 1-2 po tom, co se trefil Sláma. Španělé už rozehrávají na levé straně hřiště. Teď je to připravený Garcia, který může hrát na polovině hřiště. Nachází ještě Laporta. Laporta nákopem na levou stranu chce najít Piňa. Piňo se dostává k míči a následně může hrát ještě před ním Merino. Následně to ale byl balón, který skončil jen v zámezí, a to zásluhou Štěpána Chaloupka, který se teď ještě trochu vzteká na své spoluhráče, vyříkávají tam něco, protože to byl právě Chaloupek, který se dotkl balónu jako poslední, tak to bude rohový kop, o ten se postará nově příchozí muž na hřišti, který je na trávníku jen 3 minuty, nebude to roh. Video rozhodčí nakonec tedy odhalilo, že Štěpán Chaloupek se balónu opravdu nedotkl a tak nakonec hlavní sudí z Řecka Fotias ukazuje rukou na branku českého týmu, ve které je Antonín Kinský, ten už si bere míč do svých rukou, tak aby mohl rozehrávat, pokládá ho na zem a rozhlíží se, kam nakonec míč pošle. Má ve vápně také Ladislava Krejčího a Štěpána Chaloupka a právě druhý zmiňovaný Chaloupek je mužem, který dostává přihrávku, dává ještě rychle na krále, král hezky teď ho, Hložek se snažil patičkou, jenže bohužel za cenu ztracení balónu a právě ta ztráta teď přišla, ačkoliv tedy Hložek hezky za nohou poslal balón, tak nebylo to úplně přesné a také razantní a tím pádem končí balón na kopačkách španělských fotbalistů, kteří tedy budou moct znovu kombinovat. Na startu 72. minuty Španělé vyhrávají v Oviedu nad Českem 2-1.
1: Ale Češi jsou ve hře po té, co se prosadil krásnou ranou v 69. minutě. Sláma, teď pozor, obrovská šance českého týmu po chybě ve španělské rozehrávce byl David Raja mimo branku a jeden z českých fotbalistů to zkoušel z velké dálky, tak aby trefil odkrytou bránu, ale to se mu nepovedlo. Teď pojďme na opačnou stranu, protože Španělé se snaží zahrozit, ale Češi to zvládli velice dobře. Teď dobrá práce Michala Sáčka, který se v zápětí opět dostává k míči. Má to složité v souboji s Piňotem, ale nakonec to zvládl. Dlouhý nákop Štěpána Chaloupka na Naderiho, který teď tentokrát neskrotil docela obtížný míč, a tak mohou hrát Španělé. Konkrétně Rodri ve středu hrací plochy má po pravé ruce volného Fresnedu a ještě více na křídle je Muñoz, křídelník Liverpoolu, má proti sobě hrdinu nedávného momentu, tedy toho snižujícího gólu Jiřího Slámu. Muñoz přidává do středu hřiště, Fermín se dostává poprvé v tomto utkání také k míči, po něm Muñoz a další zpětná přidávka na Fresnedu. Češi by chtěli, určitě by chtěli ten zápas ještě víc zdramatizovat, ale je znát, že zase tolik sil už nemají. Je to samozřejmě hodně náročné neustále běhat bez balonu. Na pravé straně Muñoz, který si teď snažil prosmíknout kolem Slámy, to se mu na první dobrou povedlo, ale pak dobře zajistil svého spoluhráče Linger, který ale podle názoru hlavního rozhodčího fauloval, a následovat bude standardní situace Španělů. Ještě předtím ale české střídání. Na trávník míří Michal Sadílek, dohráno má Alex Král, takže střídání opět ve středu hrací plochy a ještě uvidíme jedno střídání. Matěj Radosta má dohráno a na trávník míří Pavel Bucha, záložník amerického Cincinnati, který v tomto reprezentačním okně dostane poprvé příležitost. Tak si to pojďme zrekapitulovat. 73. minuta končí. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ze zápasu fotbalové ligy národů. Španělsko-Česko 2-1. Španělé po první půli vedli 2-0 po brankách Jamala s Rodrim, ale v 69. minutě krásnou křižnou přízemní ranou snížili Jiří Sláma.
2: A jsou to Španělé, kteří jsou aktuálně u míče, po rozehrávce na ofenzivní polovině se zahnali, ale jen právě na obranou polovinu, a hrát tak můžou Češi po tom, co Pavel Bucha hned po příchodu z lavičky zabojoval a byl Ryan Nadery faulován. Nejspíš ano, ukazuje hlavní sudí foty, a tím pádem Češi budou mít k dispozici poměrně zajímavou situaci. Balón tak zhruba nějakých 15 metrů od půlící čáry už na té ofenzivní polovině. Michal Sadílek samozřejmě ještě s maskou na obličeji, protože on si zlomil nos v předchozím zápase ještě za Slavii. Je to Sadílek, který nakopává balón do poktového zemí. Na zadní tyči připravený Krejčí sklepává balón jen pro Lingra. Lingra ale vrací jen na Jiřího Slámu, který už je hodně utopený na polovině Španělů, stále ale Češi u balonu. Na levé straně hřiště je to Lingr, který může hrát společně s Krejčím. Lingr vrací zpátky na Slámu na levé straně hřiště. Teď kombinují Češi. Je to Sadílek, který se na polovině hřiště dostává do hry, a následně na pravé straně hřiště může hrát také Bucha, ale teď to Češi zkazili na malou chvíli. Byli Španělé u balonu. Češi ale se vrací k míči, a tak je to Krejčí, který může ve středu hřiště hrát na Sadílka. Právě Sadílek hraje ještě na Sáčka. Sáček může hrát společně se Sadílkem, Sadílek a po něm také Krejčí. Teď už na obrané polovině hrají Češi, na levé straně Sláma. Sláma před sebe dává ještě na naběhnutého Lingra, jenže ten nebyl úplně v rychlosti a tím pádem byl odstaven od balónu. Autové vhazování pro Španěly, a to konkrétně pro Fresnedu, který právě ten aut proti Lingrovi vybojoval. Sympatická minutka, řekl bych, z pohledu českých fotbalistů, ale stále platí, že i teď na konci 75. minuty prohrávají Češi tady v Oviedu, tedy ve Španělsku 1-2.
1: Ale stále je o co hrát z pohledu českého týmu, a to jsme si před zápasem přáli, byť Španělé teď opět tedy drží míč na vlastní polovině. Kapitán Rodri znovu režíruje rozehrávku španělského týmu. Přihrávka na levou stranu, kde je v náběhu Fran Garcia, který se ale musí zaseknout míč před protihráči. A Španělé se znovu snaží hlavně nechybovat a míč létá z kopačky na kopačku na pravé straně. Teď může hrát pravý obránce Fresneda, který přidává do středu hřiště. Tam Fermín pohybem oklamal červa, stále Fermín López, který míří teď už k pokutovému území. Jedna klička, druhá červ se do toho souboje vrátil. Přichází pas na pravou stranu, kde je Muñoz. Ten to také zkuší proti Slámovi, 1-1, nakonec ne. Narážečka s Fermínem, ale Češi to zvládli velmi dobře, své spoluhráči zajistil Ladislav Krejčí, který následně svoji dávku otřel o Fermína a Češi budou vhazovat z levé strany. Končí 76. minuta zápasu v Oviedu. Španělé vedou nad českými fotbalisty 2-1, ale zajímavá podívaná především tedy ve druhém poločase. Sláma zatím jediný střelec českého gólu v tomto utkání bude vhazovat. Jeho aut na Lingra, který je přímo před ním, ten se dostal do kleští dvou španělských protihráčů, ale stále neúnavně bojuje, ale Ondřej Linger následně z mého pohledu tedy fauloval svého protihráče, kterým byl Fresneda. ale Španělé dost možná budou pouze vhazovat, tak nakonec ne. A je tu další střídání španělské. Počkáme si na to, kdo odejde. Dohráno má se 16 jeden hráč, kterým je v tuto chvíli kapitán Rodry. To jsem trochu překvapený, ale své si splnil, vítěz Zlatého míče rok 2024. A na trávník míří Martin Zubimendi, záložník Arsenalu. 28 180 něco jsem zaznamenal na velkoplošné obrazovce. To je tedy návštěva tohoto zápasu. Vyprodáno není úplně. Mysleli jsme si, že bude. Kam se vměstnali?
2: Kam se ztratili ty 2000 volných míst, protože já bych tady napočítal volných sedaček v obědu opravdu jen pár, možná jednotky, možná desítky, ale to je prostě oficiální číslo, tak se ho pojďme držet, 28 tisíc a Španělé pokračují ve hře, teď už jsou na balonu na obrané polovině, 78. minuta utkání v elitní skupině Ligy národů. Španělé vedou nad Českem 2-1, jsou to právě Španělé, Laporte konkrétně, který je teď u balónu na obrané polovině a zahraje si právě také nově přichozí Zubamendi, který může hrát společně také ještě na Merina, který se dostal k balónu. Merino, po něm ve středu hrál ještě právě Laporte, který se stal kapitánem po tom, co odešel Rory. Teď ale pozor, česká snaha o napadání. Michal Sadílek se tam vytáhl až k brankáři Rajovi, ale Španělé to zatím zvládli. Teď ale dobře, sláma na levé straně hřiště a byl faulován. Ano, myslí si to i řecký sudí Fotias, který teď písknul do píšťalky, ačkoliv se diví Muñoz na levé straně hřiště, tak to byl faul a Češi budou rozehrávat. To už je zajímavá pozice pro alespoň nějaký ostrý centr do pokutového území nebo třeba rozehrání na krátko a následnou rychlou kombinaci. Bude to maskovaný muž, ten je Michal Sadílek, který si teď vzal balón a míří k místu přestupku. Muñoz bude jediným mužem ve španělské zdi, kterého si tam postavila brankář Raja. Sadílek to bude mít na levou nohu, takže bude kroutit balón do pokutového území a tam už také míří, je to hlavička Ladislava Krejčího a nakonec Raja. Gól! Češi vyrovnávají. A nebude to offside, ne, je to gól, je to opravdu gól, Ladislav Krejčí.
1: Ne, je to žlutá karta pro Krejčího, takže...
2: Takže faul.
1: Nejspíš faul. Santi Denia se teď hodně zlobí, je v komunikaci se čtvrtým rozhodčím, ten gól ale platit nebude, to je už teď jisté. Ladislav Krejčí za ty opravdu bouřlivé protesty následně uviděl žlutou kartu, ale není se čemu divit. Já tam žádný faul neviděl, abych se přiznal tedy. Teď si to jdou celé ještě vysvětlit hráči českého týmu s hlavním rozhodčím, ale samozřejmě může zasáhnout video.
2: No, doufejme, že hvist nezazněl ještě předtím, než balon přesáhl branku, ale vypadá to, že řecký sudí Vasilis Fotias je opravdu neoblomný a bude se rozehrávat a tak, ačkoliv pro chvilkovou radost Češi stále prohrávají. Tady ve Španělsku 1-2 a to už v polovině 80. minuty. Ono by to ale evidentně mohlo jít. Je to španělský golman Raja, který nakopává na pravou stranu hřiště. Tam je Muñoz a ten nespracoval ten balon ideálně. Češi zasáhli do hry, byl to Sláma na levé straně hřiště, který se zapojil do hry a tak to bude teď autové vazování právě pro tým Luis de la Fuenteho, tedy pro tým Španělska. Jenže Krejčí byl úspěšný při napadání a dokázal vybojovat alespoň na malou chvíli balón. Je to Sadílek, který ještě může hrát další faul a tentokrát z české strany, nejspíš to byl Ondřej Linger, řecký sudí teď ukazuje uklidněte se, možná jsou Češi teď trošku na koni a tak i za cenu faulu občas jdou do toho souboje, ale není se čemu divit, protože na startu 1.80. minuty jsou v kontaktu a prohrávají ve Španělsku na půdě mistrů světa 1-2.
1: Teď se ale budou bránit z pravé strany, bude rozhrávat standardku Fermín López, který centruje do pokutového území, tam se ale nejvýše vyšplhal Ryan Nadery, který bude samozřejmě i při defenzivních standardních situacích hodně platný, pokud bude pomáhat, protože měří 193 cm hodně urostlý útočník. Teď hlavou odpravil míč do zámezí, Španělé budou vhazovat z poloviny českého týmu a z levé strany, kde drží míč v rukou Fran Garcia, který čeká, kdože se mu nabídne. Nakonec je to Merino, který se snažil ještě míč sklapnout pod sebe, ale Češi se dostávají k míči. Dlouhý pas na Nadereho, který ještě dobře hlavou prodloužil balon za sebe. Češi mají míč ve středu hřiště, teď se trochu vytlačili až ke svým obráncům, ale důležité je, že jsou stále u balonu. 82. minuta, Španělsko-Česko stále 2-1 ve fotbalové lize národů a teď dobrá pasáž českého týmu, který kombinuje dlouhý pas Chaloupka, který míří na Derryho. Teď pozor, protože Češi se dostávají k míči na levé straně, byl v náběhu Linger, ale nakonec k němu Češi ten balón nedali. A teď se dostávají k balónu Španělé, kteří končí na trávníku. Tedy jeden z nich, to byl jednoznačný faul, který byl potrestaný žlutou kartou. A je to Michal Sadílek, který si vyšlápl na jednoho ze svých protihráčů a bude muset trochu sklidnit emoce v tom samotném závěru zápasu. 82. minuta se hraje tady na stadionu v Ovědu a stále to není beznadějné z pohledu českého týmu na stadionu úřadujících mistrů světa i Evropy a prvního týmu žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Španělsko, Česko, aktuálně 2-1.
2: Bohužel Španělům se toto zdržování a rozsekávání toho konce zápasu hodí do karet aktuálně více, právě proto, protože vedou nad Českem 2-1, ale vypadá to, že teď už by mohl míč do hry poslat Laporte. Děje se tak na pravou stranu hřiště, kde byl Fermín, ale ten se k míči vůbec nedostal. Naopak je to Linger, který může hrát, ale jeho přihrávka na Chaloupka nebyla vůbec přesná. Chaloupek pro ní musí běžet až k brance, ve které je teď Kinský, který se dostává do hry také na levé straně, chce najít slámu, to se mu nepovedlo, povedlo tak na půl, co z toho bude, autové vazování pro Španěly, ukazují řečtí sudí a tak se toho držme, bude to tady Fresneda, který bude mít k dispozici autové vazování, po něm ještě může hrát Lenormand, ale Fresneda se dostává do hry okamžitě nazpátek, byl to Hložek, který tam chtěl vypíchnout jednu z přihrávek, to se mu ale nepovedlo, naopak Španělé chtěli jít dopředu, ale přihrávka na Roberta Fernandeze byla až moc dlouhá, došel si pro ní brankář Antonín Kinský, který zpracovává ten balón. Ty hodiny a sekundy čas teď nesmyslně a velice rychle pro české fotbalisty ubíhá. Je to 84. minuta a Češi prohrávají 1-2 z levé strany hřiště. Se teď řítil do útoku Lingra, ale ten balón byl až moc dlouhý. A tak stále platí. Češi hrají ve Španělsku 1-2 v 84. minutě.
1: Míč vyváží španělský stoper Laporte, který teď předává balon pod sebe. Španělé teď nikam pochopitelně nespěchají, snaží se rozestavit tak, aby mohli svému soupeři co nejvíc ublížit. Merino teď operuje mezi stopery, předává na levou stranu Laportemu, který vrací Merinovi, který je teď v pozici posledního hráče Španělů, nepočítáme-li samozřejmě brankáře Raju, další španělské obehrávání, tentokrát na pravou stranu, kde Fresneda. Češi teď nějak aktivně nenapadají, ale Pavel Bucha se teď snaží natlačit na Laporteho tak, aby měl méně variant. David Raja, kudy rozehráč, Španělé to i tak zvládli. Muñoz ještě balon špičkou prostrčil na Fernandéze, který byl viditelně zatažený za dres Ladislavem Krejčím. To je taxativní žlutá karta, což znamená, že je to druhá žlutá karta, protože tu první uviděl Ladislav Krejčí před malou chvílí za protesty poté, co neplatil vyrovnávací gól na Derryho. No a Ladislav Krejčí tedy míří pod sprchy a to je velká komplikace do samotného závěru zápasu. Češi budou dohrávat o 10. Rychlé dvě žluté karty v časovém sledu, respektive dvě žluté karty v rychlém časovém sledu a Ladislav Krejčí má v tomto utkání dohráno. Teď ještě Santi Denia uviděl žlutou kartu od hlavního rozhodčího Fotiase, ale to nejpodstatnější, Češi tedy budou dohrávat ve Španělsku o 10. A to aktuálně prohrávají v úvozovkách jen o gól, tedy 1-2 a ještě se snažili dostat k nějakému závěrečnému náporu. Ten teď bude opravdu hodně složitý se k němu dostat. 85. minuta Španělsko-Česko ve fotbalové lize národů 2-1.
2: A Španělé teď můžou hrát tedy proti oslabenému manšaftu na pravé straně hřiště. Je to Fresneda, který hraje ještě na Muñoze. Muñoz se ale nežene nikam dopředu, naopak vrací míč jen zpátky na pravého obránce Fresnedu. Češi to budou mít určitě těžké, hrají bez kapitána Ladislava Krejčího, který byl před několika vteřinami vyloučen z tohoto zápasu a tak na levé straně hřiště kombinují stále Španělé, je to Laporte, který ještě dává na Garciu, Garcia ve středu pole se snaží hrát s Merinem, je to Merino, který může jít dopředu, má před sebou poměrně otevřenou českou obranu, chybí v ní právě Ladislav Krejčí, na pravé straně může hrát Muñoz a následně také Fresneda, který ještě kombinuje společně s Muñozem a do té kombinace se teď zapojí také Fermín. Španělé kombinují s balónem na kopačce, ale zatím to nevypadá na nějaký pokus o útok na levé straně hřiště. Možná Piňo, že by se teď urval v úvozovkách ze řetězu, nevypadá to, že by chtěl prohánět českou obranu na levé straně hřiště, ale stále zůstává balon u Piňa a následně také Merino může hrát společně s aktuálním kapitánem Španělska Laportem. Laporte ale dává ještě do středu, tam je Merino, který může hrát napravo, tam je Muñoz, ten má otevřenou branku, ale nakonec jen těsně míjí Antonín Kinský. To měl teď obrovsky složité, nakonec nemusel vůbec zasahovat a Muñoz se dostal k balónu uvnitř české šestnáctky a následně si mohl vybrat, kam vlastně balon pošle. Snažil se o střelu po pravé ruce brankáře českého týmu Antonína Kinského. Tam nakonec balon také mířil, ale jen o několik centimetrů minul pravou tyč Kinského branky. Je tu poslední střídání českého týmu v tomto zápase. Ze hry odchází Adam Hložek, místo něj naopak přichází Martin Vítík. To je nejspíš tedy reakce právě na to vyloučení Ladislava Krejčího v závěru tohoto duelu. Pojďme si shrnout to nejpodstatnější a to je, že Češi aktuálně na konci 87. minuty prohrávají ve Španělsku v Lize národů 1-2.
1: A budou se bránit i dál, protože Fermín teď předvedl velmi dobrou individuální akci, snažil se nasadit na poslední chvíli jesle Sadílkovi, to se mu nepovedlo, ale Španělé pokračovali ve hře autovým hodem a teď se mohou snažit otočit těžiště hry na levou stranu, kde je opět aktivní Piňo. Proti němu Sáček, který to udělal velice dobře, nejenže před sebe Piňo ta nepustil, ale ještě vybojoval autový hod. Sáček dnes hraje velmi slušný zápas, bych řekl, na to, že je to jeho druhý start v reprezentačním Ačku, navíc po 7 letech. Sáček bude vhazovat. Ve středu hřiště má Červa, který tady trochu přisvítil z prvního dotyku, poslal míč na nabíhajícího Naderyho, ale nebylo to úplně konstruktivní, ale v zápětí se dostávají Češi k míči. Linger bojuje ale hned proti trojnásobné přesile a to je hodně složité. Následně Ondřej Linger, zdálo se mi, že udeřil jednoho z protihráčů, tak věřme tomu, že to nebude přímá červená karta. 89. minuta, aktuálně tedy Češi prohrávají v obědu 1-2 a Ondřej Linger dostal žlutou kartu za ten zákrok. Španělé okamžitě rozehráli. Na pravé straně Fermín, který si krásně balon zpracoval, nepustí před sebe Chaloupka, Španělé to zvládli. Fresneda ale teď v obtížné situaci ještě zkouší Zidanovku a poté, co s obtížemi míč zpracoval a teď Fermín se dostal kolem dvou českých protihráčů, ale na poslední chvíli mu vystavil stopku Lukáš Červ, který to udělal skvěle a teď se mohou Češi trochu nadechnout, aspoň ještě k jedné akci. Nicméně nepřesná přidávka na Vítíka a teď pozor na rychlejší protiútok a teď to byl jasný nedovolený zákrok Štěpána Chaloupka, který byl pozdě v souboji, ale Španělé pokračují, konkrétně Muñoz, Španělé dostali výhodu, ještě odražený míč pro Martina Zubimendiho, Španělé dávají třetí gól v tomto utkání a definitivně rozhodují tento zápas a to je opravdu velká škoda. Předtím tedy Štěpán Chaloupek předvedl kriminální zákrok, nakonec je to tedy Mikel Merino, který dorazil ten míč do sítě a je třetím střelcem Španělů v tomto utkání. Nicméně Štěpán Chaloupek nejprve byl pozdě v souboji s Fermínem, nicméně hlavní rozhodčí citlivě ponechal Španělům výhodu, Muñoz mířil z úhlu sám na Kinského, neprostřelil ho, Kinský předvedl dobrý zákrok, ale dobíhající Mikel Merino už neměl výraznější problémů dopravit míč do odkryté branky. 3-1 pro Španěly, krátce před koncem zápasu, aktuálně se tady v Oviedu hraje už 90. minuta, navíc Češi hrají bez vyloučeného Ladislava Krejčího. Asi je o vítězi rozhodnuto.
2: Ano, podle mě je konec nadějí, které vykřesal pro český tým Jiří Sláma v 69. minutě, kdy snížil z českého pohledu ve Španělsku na 1-2, ale následně přišla v 85. minutě druhá žlutá karta pro Ladislava Krejčího a to znamená červená karta. Já sleduji na hrací ploše hlavního rozhodčího, který tam teď ještě rozdává nějaké tresty. Úplně nevím, komu a za co. Jsou tam oba kapitáni. A tedy Laporte za španělský národní tým a Michal Sadíle, který dostal pásku po Ladislavu Krejčím, tedy za Česko. 4 nastavené minuty, to je jisté, to teď ukázal čtvrtý sudí, kterým je Žřek Vergetis, ale My stále koukáme na hlavního soudního, že by se ještě třeba řešil ten gól, který Španělé dali, kdo ví. Antonín Kinský dostal žlutou kartu za protesty, je teď ukázáno tady v obědu na velkoplošné obrazovce. Hlavní soudí Vasilis Fotias už se vrací spíš na polovinu hřiště a vypadá to tedy, že se bude pokračovat ve hře. Upřímně úplně nevím, co se tam ještě řešilo. Zda to byl ten jasný faul Štěpána Choloubka na pravé straně hřiště, anebo ještě něco víc, ale vypadá to, že se bude prostě pokračovat. Ano, druhá nastavená minuta tohoto zápasu začíná. Je to 3-1 pro Španělsko nad Českem v elitní divizi Ligy národů.
1: A připomeňme si, že od 85. minuty Češi hrají v oslabení bez vyloučeného Ladislava Krejčího. Teď nepřesnost v rozehrávce českého týmu. Štěpán Choloupek už toho má taky dost. Teď už si protahuje levé lítko. Španělé vhazují z pravé strany. Fresneda má pod sebou volného Lenormana. Teď už může hrát druhý ze stoperů jeho Evropanů v tomto zápase, kterým je Emerick Laporte. Ten má před sebou volného spoluhráče, kterému teď přihrává do středu hřiště. Je to konkrétně Merino, ten otáčí hru na pravou stranu. Tam je znovu Fresneda, aktivní Merino se opět dostává k míči. Teď si vyměnil míč s Fermínem, do kombinace se zapojuje také Zubimendi. Španělé mají míč už na levé straně, kde je Pino v kombinaci s Franem Garciou. A svěřenci kouče De La Fuenteho už se nikam hnát nebudou. Do konce nastaveného času zbývají přesně 2 minuty. Hlavní rozhodčí řek Fatias nastavil minuty 4 a Španělé kombinují a zřejmě ten zápas budou chtít dohrát za stavu 3-1, což je ten stav aktuální. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. S největší pravděpodobností Češi prohrají i třetí zápas v elitní skupině Ligy národů, ale teď si musí dávat pozor, aby nedostali ještě další gol. Martin Vítík to zvládl, ale následně chyboval v rozehrávce. Fermín už je v pokutovém území, padá na trávník po souboji s Vítíkem, ale offside z toho nebude, respektive penalta z toho nebude, protože té situaci předcházel offside ještě žlutá karta pro Fermína. Minuta a půl do konce 4minutového nastavení, Španělsko-Česko 3-1.
2: Je to tak, bude to Antonín Kinský, který bude teď rozehrávat minutku a čtvrt před koncem nastavení druhého poločasu. Žlutou kartu dostal také Španěl Fermín, ale to už teď nehraje asi v závěru tohoto duelu úplně velkou roli. Antonín Kinský vyhání své spoluhráče až na ofenzivní půlku. Balon letí až na vysokého ofenzivního hráče Ryana Naderyho, který si připisuje v tomto zápase debut za český národní tým na pravé straně hřiště. Teď ještě může kombinovat Pavel Bucha, Češi stále u balónu, ale Španělé napadají a tak Češi musí hrát s balónem i na obrané polovině, tam je Červ, po něm hraje také gólman Kinský, poslední půl minuta zbývá do konce nastavení druhého poločasu, Češi prohrávají ve Španělsku na půdě aktuálních mistrů Evropy i mistrů světa, tedy na půdě Španělů 1-3, na pravé straně hřiště je to Vítík, který hraje ještě společně s Buchou, Bucha to vypadá, že si poradí s míčem, ještě přihrál na Sáčka, který následně vidí také Martina Vítíka. Právě Martin Vítík si teď s balónem může trochu pohrát a popoběhne do středu hřiště a následně dává ještě na levou stranu. Tam byl Choloubek, ale ten okamžitě vrací zpátky na Vítíka. Choloubek se také ještě chvilku držel za levé stehno. Nejspíš po tom celém odehraném zápase má také nějaké křeče. Češi ale přišli o balón v závěru úplného nastavení, tedy toho 4minutového, protože teď už hrajeme 10 sekund přes, abych byl přesný, už uběhlo to 4minutové nastavení druhé půle a tak Španělé na kopačkách, s míčem na kopačkách nejspíš budou chtít dohrát tento zápas na pravé straně. Je to teď Muñoz, který ještě možná chce provětrat českou obranu. Povede se mu to, nejspíš nepovede, je to zastavená akce kvůli útočnému faulu právě Muñoze. Ten přišel až k brankáři Antonínu Kinskému, ten nemusel zasahovat, protože se jednalo o faul a to je vše. Čeští fotbalisté prohrávají i ve třetím zápase v elitní skupině Ligy národů. Na půdě aktuálních mistrů světa ze Španělska padly 1-3. Prvně otevřel skóre už v 6. minutě Lamine Yamal, hvězda mladá, záložník, nebo chcete-li útočník, prostě ofenzivní hráč z Barcelony, který se opřel do balónu zhruba z hranice 16. A z první střely na branku českého týmu to byl hned gól. Bylo to 1-0 v 6. minutě. Následně to byl kapitán Rodri, který zvýšil na 2-0 v 35. minutě. Druhý poločas, ale v něm Češi ukázali, že můžou i aktuálním mistrům světa alespoň trochu vzdorovat. Bylo to jednoznačně dáno tím, že Španělé trochu slevili z toho svého tlaku a ze hřiště odešli Lamine Yamal a také Baena, ale vše to vyvrcholilo v 69. minutě, kdy dal gól Jiří Sláma, ale to bylo z českého pohledu v podstatě vše, protože o nějakých 15 minut později v 85. minutě přišla druhá žlutá karta pro Ladislava Krejčího po protestech a gólu Ryana Raderiho, kterému předcházel prostě faul. Je to názor hlavního řeckého sudího Vasilise Fotiase a tak to byla žlutá karta pro Ladislava Krejčího pro protesty. Následně Ladislav Krejčí nedovolený zákrok, druhá žlutá karta a červená karta. No a od té doby už to bylo v podstatě rozhodlé. Bylo to ještě Merino, který upravil na konečných 3-1 v 89. minutě. Lukáši, chceš něco dodat?
1: Není co dodat, Karle. Bylo to naprosto vyčerpávající. Já to jenom tedy zrekapituluji. Češi prohráli i třetí zápas v elitní skupině Ligy národů po porážkách v Edenu s Chorvaty a Angličany prohrávají také v Ovědu s úřadujícími mistry světa i Evropy ze Španělska 1-3 a poslední zápas tohoto reprezentačního okna sehrají v úterý v londýnském Wembley proti Angličanům, kteří si dnes poradili v Rijece s domácími Chorvaty 7-0, takže čeští fotbalisté se mají opět na co těšit. I tento zápas nabídneme na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v přímém přenosu z Ověda. Přejeme hezký zbytek večera.
2: Dobrý večer.
3: Děkujeme našim reportérům.

0: že je to zase dobrá zkušenost. Zrovna jsem přemýšlel v průběhu té druhé půle, jaký štěstí mají ty naši hráči, jako opravdu s tím, jak sbírají ty zkušenosti, protože tohle jsou prostě zápasy, kde jednoznačně sbíráš zkušenosti a kde jednoznačně, byť to třeba nedopadne výsledkově dobře, tak v těch dalších kariérách z toho budou čerpat. Jenom k tomu zápasu, myslím si, že vítězství Španělů je sice zasloužený, ale vůbec nebylo tak lehký, jak se očekávalo. I já jsem čekal, že prostě budou lepší, než tomu tak bylo třeba v té první půli, ale musím říct, že jsme se bavili se spoustou lidí a kluků, hráčů, trenérů před tímhle zápasem, že u Španělů je jedno, koho nasaděj, ale viděli jsme dneska, že to úplně tak jedno není a že prostě první půle proti druhé půli byla rozdíl, když odešel Olmo, byl to další rozdíl, takže i z tohohle pohledu prostě naši kluci bojovali, snažili se, myslím si, že odvážejí zajímavý výsledek, mohlo to být lepší, ale asi tam byl faul Lukáše Červa. Takhle v rychlosti, pardon.
1: Když se dostaneme k tomu jedinému českému gólu, tak ten dal Jiří Sláma, levý obránce, o kterém by se asi hezky točil nějaký dokument, protože on před 5 lety přemýšlel, jestli náhodou neskončit s fotbalem a nejít třeba ještě studovat. Nakonec se rozhodl i s přispěním svého okolí, že u fotbalu zůstane. No a letos dostal první pozvánku do reprezentace a teď skóroval na stadionu mistrů světa a mistrů Evropy. To je příběh.
0: No to je nádhera, schovat kopačky, balón, dres, všechno, to je jasný, ale prostě tohle je fotbal, nebo to je sport, myslím si, že je to zase nějaký příklad pro ty ostatní borce, který třeba teďka se potácejí někde ve třetích, ve druhých ligách a mají takovýhle sen, tak proč ne, proč házet flintu do žita, jak se říká, samozřejmě, je každý zápas lepší. První zápas si myslím, že bylo to takový hodně opatrný, hodně jsem si říkal, že asi to byl trošku jako omyl, že vlastně až třetí v řadě, když si vezmem ty možnosti na levém bekovi u nás, ale tenhle zápas mu vyloženě vyšel a vyšperkoval ho gólem a myslím si, že ukazuje, že prostě to v něm je.
1: Stále si hodnotíme zápas fotbalové ligy národů mezi Španělskem a Českem. Češi prohráli 1-3, ten jediný gól, jak jsme zmiňovali, vstřelil Jiří Sláma a potom jsme si chvíli mysleli, že to bude 2-2 v 79. minutě. Češi zahrávali standardní situaci a Ryan Nadery skóroval z dorážky, mimochodem v samostatné historii první muž nenarozený v Česku, který reprezentuje Česko, je narozený v Německu, ale má českou matku, takže i český pas. Jenomže ta branka nebyla uznaná kvůli faulu nějakému při tom náběhu. Jak si to, Pavle, viděl? Já si vůbec nejsem jistý.
0: No, tak Lukáš Červ tam dělal takový blok jednomu ze Španělů. Myslím si, že to byl Lenormand, ale myslím si, že to je na hraně, no, že samozřejmě rozhodčí to viděl a odpískal to. Jinak si myslím, že ta standardka byla skvěle kopnutá, Láďa Krejčí se prosadil a Nadery prostě to, co od něj asi čekáme. Ta spolupráce s Adamem Hloškem nebyla vůbec špatná. Myslím si, že tady prostě to malinký faul byl a bohužel na této úrovni, obzvlášť proti těm silnějším soupeřům, řekl bych jedno přísloví, který je trošku sprostý, ale to sem nepatří, tak prostě ten silnější tým má malinkou výhodu a tady se to projevilo, ale nic to nemění na tom, že ty naši střídající hráči byli znova dobrý. Já bych jenom rovnou teda přeskočil k těm jednotlivcům. Ondra Linger výbornej, prostě Adam Hložek výbornej, jo, Alex Král druhou půli malinkou se ztratil, ale nic to nemění na tom, že odehrál první půli výborně a no, celkově to prostě stálo za to a bylo to dobrý.
1: Ještě jeden důležitý moment přišel v 85. minutě. Ladislav Krejčí dostal červenou kartu, respektive druhou žlutou. Tu první za nesportovní chování, když si u rozhodčího stěžoval u neuznaného gólu. Tu druhou žlutou za držení soupeře. Dalo by se mluvit o nějakém problému v disciplíně u Čechů, když přihlédneme k tomu, že v tom minulém utkání Ligy národů v Edenu proti Anglii se zase nechal vyloučit Pavel Schulz?
0: Určitě to bude téma, nicméně tady to dokážu pochopit, samozřejmě ty hráči na tom hřišti úplně nevidějí ty záběry třeba, co jsou v televizi, nebo nemůžou se na to podívat opakovaně, samozřejmě cítím.

0: chvíli křivdu, takže Láďa Krejčí i s tou kapitánskou páskou, která ho trošku opravňuje k tomu, aby debatoval s rozhodčím, tak tady určitě tam lítaly nějaký zprostější slova, rozhodčí vytáh kartu a ten druhý žlutý faul byl prostě jasný, takže tam ta červená karta přišla, ale že by to byla úplně jako problém s disciplínou, to si nemyslím.
1: Říká Pavel Horvát, bývalý reprezentant a pětinásobný mistr české nejvyšší soutěže. Když si to, Pavle, teď shrneme, tak jsme v polovině elitní skupiny Ligy národů. Češi prohráli nejprve tedy v Edenu s Chorvatskem a s Anglií a teď ve Španělsku. Všichni tito soupeři čekají národní tým ještě jednou. Co od toho zbytku čekat? Boj o třetí místo a záchranu v té elitní skupině? Nebo spíš další zžívání se s novým trenérem Santim Deniou ze Španělska a jeho fotbalovou filozofií?
0: No, asi tu druhou variantu. Já si myslím, že porazíme Anglii nebo Španělsko je trošku jako sci-fi, ale může se to v jednom zápase třeba stát. Nicméně, určitě to bude o tom, že z těchto těch prvních zápasů bude spousta poznatků a budou se dělat spousta rozborů, ať už skupinově nebo individuálně a samozřejmě to by mělo těm hráčům znova pomoct k tomu, aby byli lepší.
1: To říká Pavel Horvát o utkání mezi Španělskem a Českem v Lize národů. Češi prohráli v Oviedu 1-3. Pavle, díky za tvé postřehy a budeme se těšit zase někdy na slyšenou.
0: Díky, hezký večer.
1: A v tuhle chvíli... Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

To byly Cranberries, před námi jsou zprávy. Volby v Lotyšsku vyhrála podle odhadů pro západní aliance dosavadního premiéra. Také v tomto ohledu budeme konkrétní právě ve zprávách v celou.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Radiožurnál 23 hodin. Zprávy a Denisa Hergeslová.
2: Na výměnu součástky Volkswagenu bude v Česku muset asi 200 tisíc aut, většinou Škodovky. Volby v Lotyšsku vyhrála podle odhadů pro západní aliance dosavadního premiéra. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů i třetí zápas, tentokrát ve Španělsku 1-3. Zítra bude jasno až polojasno, později v Čechách oblačno i zataženo, na západě i slabý déšť, teploty až 23 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu kvůli výměně jediného šroubu. V Česku se to týká přibližně 200 tisíc vozů, většinou jde o auta značky Škoda. České televizi to řekl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně jde o modely Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb, vyrobené v letech 2013 až 2024. Šroub, který upevňuje převodovku řízení krámu nápravy, je podle automobilky náchylný ke koroně. Proto ho chce vyměnit za odolnější, aby předešla rizikům. Svolávací akci automobilky teprve chystají a majitele vozů pak budou kontaktovat napřímo nebo ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Parlamentní volby v Lotyšsku vyhrála podle odhadů pro západní strana sjednocená kandidátka premiéra Andrise Kulbergse. Z průzkumu pro veřejnoprávní stanici LSM vyplývá, že dostala přes 35% hlasů. Na druhém místě podle odhadů skončilo s víc než 11% populistické uskupení Lotyšsko na prvním místě. Kolem 11% se v průzkumu pohybují taky levicoví progresivisté nebo proruská strana Suverénní moc. Ve Spojených arabských emirátech vyšetřují útok při letu z Dubaje do Tel Avivu jako teroristický čin. Podle generálního prokurátora použil kopilot k napadení kapitána sekeru. S víc než 180 lidmi na palubě se pak pokoušel s Boeingem 737 zřítit.
4: Úřady ve Spojených arabských emirátech zadrženého muže identifikovali jako občana Ománu. Podle deníku Wall Street Journal to byl 29-letý Hamam Hamani. Před zaměstnáním v aerolinkách Fly Dubai mu prý v jeho domovské zemi zakázali létat kvůli extremistickým příspěvkům na sociálních sítích. Vyšetřovatelé dosud neznají motiv jeho činu.
5: Akcena islamisty.
4: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu tvrdí, že se pilot zřejmě zradikalizoval. Netanyahu taky slíbil tvrdou odplatu těm, kteří za útokem stojí. V nemocnici v Saudské Arábii dál zůstává pobodaný indický pilot Smit Machar. Díky tomu, že otevřel dveře do kabiny, mohla skupina cestujících útočníka spacifikovat. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: V Karlovarském kraji se šíří nepůvodní druh bělozubky tmavé. Drobného hmyzožravce zaznamenali v Česku poprvé před 4 lety u Nebanic na Chebsku. Od té doby její výskyt potvrdili na desítkách míst v regionu. Vědci z Akademie věd teď znovu provádí terénní monitoring a zaměřují se na lokality na Chebsku v blízkosti řeky Ohře. Pokračuje Alena Fornůstková z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd.
6: Je to vlastně hmyzožravec, to znamená, živí se hlavně nějakými pavouky, nějakými drobnými bezobratlými červíky, tak vypadá trošku jinak než myš, má takový podlouhlý vlastně rypáček, výrazná ouška štětiny na ocase.
2: V případě nálezu uhynulého jedince by ho lidé měli vyfotografovat ideálně z několika stran, poznamenat si přesné místo a datum nálezu a kontaktovat vědce z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky.
3: Sport.
2: Čeští fotbalisté prohráli i třetí utkání v elitní skupině Ligy národů. Mistrům světa ze Španělska podlehli v Ovejedu 1-3.
7: Skóre otevřel z první střely na českou branku hvězdní Španěl Yamal. Trefil se z hranice pokutového území. Češi se po většinu prvního poločasu jen bránili. Ještě do poločasu inkasovali od vítěze zlatého míče Rodriho. Ve druhé půli Češi zabrali proti Španělsku, které polevilo. Na 1-2 snížil senzační obránce Jiří Sláma, jenže tlak Čechů skončil vyloučením kapitána Krejčího a bylo rozhodnuto. Na konečných 3-1 zvýšil Merino. Čechy teď čeká přesun do Anglie, kde v úterý odehrají proti domácí reprezentaci poslední zápas v této reprezentační pauze. Věda Karol Schamberger, Radiožurnál.
2: Fotbalisté Anglie zvítězili v Chorvatsku 7-0. Pro Chorvaty to byla nejtěžší porážka v historii.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na trase Praha, Karlovy Vary a omezení na Pražském okruhu. Z Prahy do Karlových Varů několik nehod se zvěří. Na trase opatrně. Jedna na D6 z Prahy do Karlových Varů u sjezdu na Valeč 83. kilometru. Je to mimo kamery, kolona se tam netvoří. Další střed se zvěří je na silnici 6 mezi Bochovem a Karlovými Vary u Stružné. Podle policie je místo nehody průjezdné s opatrností. Na silnici 35 z Hořic do Jíčína, pozorně za obcí Ostroměř. Auto tam opět srazilo zvěř, následky blokují jeden pruh a je tam hustší provoz v obou směrech. Dálnice teď bez kolon, i na Pražském okruhu ve víkendovém omezení mezi sjezdy na Vestec a Lochkov. Kvůli údržbě v tunelech se jezdí jen v tubusech se třemi pruhy, obousměrně na Ruzini i kde jedničce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno i zataženo, na západě ojediněle slabý déšť, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Michaela van Erne.
9: A společně tak zapátráme po odpovědi na dotaz, kam ukrýt obyvatele Česka při ozbrojeném konfliktu. Řešení se může skrývat i pod běžným domem. Vědci vytvořili aplikaci, která pomáhá obcím takové improvizované kryty evidovat. Do této situace vás tedy zasvětíme za několik minut. Teď je čas na píseň Adama Ďurici. Hezký večer.
3: Víkendový radiožurnál
10: a Michaela van Erne.

0: Českým obcím má s plánováním improvizovaných úkrytů pomoci nová aplikace iKryty. Vyvinuli ji vědci z Univerzity obrany, VUT a Univerzity Tomáše Bati. Pomáhá vyhledávat a evidovat prostory, které lze využít například při ozbrojeném konfliktu a zohledňuje jejich kapacitu i ochranné vlastnosti. Obyčejné sklepy nebo pozemní garáže by tak mohly v krizové situaci zachraňovat životy.
1: Právě vcházíme do objektu Arenská 10.
2: Bronislav Špaček z magistrátu města Brna odemyká jeden z brněnských prostorů vhodných k improvizovanému úkrytí.
3: Tady vidíte, jak to vypadá, že to prostě stanište.
4: Dorožili jsme, vcházíme prakticky do sklepa.
1: Abyste viděl, jsou tady prostě různé místnosti.
4: Dokonce jsou tady ještě nějaké staré poučky, postup první pomoci.
1: Je to prostor vhodný k improvizovanému úkrytí. To znamená suterénní prostor, který má parametry na to, aby se zde lidé mohli schovat po dobu několika hodin a přečkat tak případný útok typu leteckého náletu.
2: Místo, kterým procházíme, funguje dnes jako skladiště. I tak ale může díky své poloze a konstrukci posloužit k dočasnému ukrytí lidí. Vědci z několika univerzit vyvinuli k vyhledávání a evidenci těchto míst speciální aplikaci.
1: Máme prostory, ty proženeme aplikací a ta nám ukáže, nakolik to je vhodný prostor nebo není.
2: iKryty mají sloužit především městům a obcím. Pomáhá jim vytipovat vhodné prostory, evidovat je a posoudit jejich ochranné vlastnosti, ukazuje Ondřej Klíma z Fakulty informačních technologií VUT.
5: Primárně zobrazuje dva typy objektů.
2: V ruce držíte tablet a máte tam tu aplikaci.
5: Prvním typem objektů jsou potenciální cíle ohrožení a druhým jsou potom budovy, které poskytují vhodné prostory pro vybudování nějakého improvizovaného ukrytí.
2: Aplikace propojuje mapy a údaje o budovách. Dokáže například zohlednit, zda má objekt suterén nebo vhodný vnitřní prostor nebo zda leží v záplavové oblasti a vypočítává jeho hodnocení.
5: Probíhá tady potom výpočet kapacity. Dalším krokem je potom hodnocení odolnosti z hlediska nějakých stavebně technických parametrů.
4: Ano, tady je napsané třeba železo, beton.
5: Ano, to je konstrukční materiál nosních stěn. Potom podle metodiky jsou určeny skóre ochranných vlastností toho improvizovaného úkrytu.
2: Právě omezená kapacita stálých krytů v České republice je jedním z důvodů, proč iKryty vznikly. Podle Tomáše Zemana z Univerzity obrany a Univerzity Tomáše Bati dokážou pojmout pouze zlomek obyvatel.
6: Aplikace byla vyvíjena na základě projektu bezpečnostního výzkumu, který byl financován ministerstvem vnitra v rámci programu OBSEC, který je zaměřen na posílení bezpečnosti v České republiky.
2: Dosud byla podle Tomáše Zemana u nás podobná evidence jen na papíru. iKryty mají část práce automatizovat a obcím usnadnit plánování co nejlepší improvizované ochrany jejich obyvatel.
6: Je to o tom využívat ty stávající objekty, které už tady prostě na tom území se nacházejí a vybrat ty, které by potenciálně splňovaly ty parametry pro to, abychom se nebáli tam poslat někoho se ukrýt.
2: Aplikaci zatím využívá Brno, Pardubice a Písek a zájem o ně má taky Praha. V budoucnu by si je podle Zemana mohli stáhnout i obyvatelé.
6: Jednou až teda ty improvizované ukryty budou naplánované, skutečně budou známy kapacity těch ukrytů. Je možné i touto cestou, že bude připravena nějaká aplikace, kde automaticky to zahlásí, který ten improvizovaný ukryt je nejblíže.
2: iKryty jsou k dispozici všem obcím v Česku. Stačí kontaktovat vývojáře, například přes webové stránky projektu iKryty. Zatím pomohli podle autorů projektu naplánovat více než 400 improvizovaných úkrytů s kapacitou přes 50 000 míst. Z Brna, Marek Hensl, Radiožurnál.

Jennifer Page z hudby. Za chvíli vás vezmeme na Červenohorské sedlo v Jeseníkách. Dnes dopoledne totiž hostilo jednu z akcí celoevropského festivalu ptactva. Ornitologové odchytávali a kroužkovali ptáky. Mnohem podrobnější budeme v reportáži za chvíli.

0: Také Savage Garden patřili k víkendovému radiožurnálu. I nejmenšího evropského ptáka, králíčka obecného, se dnes podařilo odchytit ornitologům na Červenohorském sedle v Jeseníkách během jedné z akcí letošního celoevropského festivalu ptactva. Ornitologové lidem představili svou práci a využili k tomu každoroční kroužkování ptáků migrujících mezi severem a jihem.
1: Jo, takže teď tady můžete vidět nejmenšího evropského ptáka. Králíček obecný. Vůbec nejmenší pták.
2: To
1: je nějaké 4 gramy živé váhy.
3: Ornitolog Vojtěch Procházka drží v ruce nejčerstvější úlovek z odchytu migrujících ptáků na Červenohorském sedle. Nad hlavami nám jich létají celá hejna.
1: Můžeme tady vidět pěnkavy, ty tady dominují, můžeme tady vidět číšky, konopky. Viděli jsme tady i několik dlasků, viděli jsme tady ještě ostříže, což je dravec, takový zvláštnější.
3: Odchycení ptáci dostanou kroužek a poté je vědci vypustí, aby mohli sledovat jejich pohyb po Evropě. Kroužkování má uvnitř ornitologické stanice na starost zoolog Václav Tomášek a rukama mu projdou stovky opeřenců.
4: Během dneška asi máme zatím stovku ptáků a včera to bylo nějakých 300-250 ptáků, tak nějak. Rekordy jsou až tisícové noci a rána, ale to jsme zatím neměli.
3: Průsmyk Červenohorského sedla je pro odchyt ptáků ideální místo, říká zoolog Marcel Minář.
5: Červenohorské sedlo obecně je velice významnou tahovou cestou pro spoustu živočichů, nejenom ptáků, ale primárně pro ty ptáky je to opravdu velký migrační koridor. Dá se jít z evropského významu, kde si hledají hlavně ti severští ptáci nebo ti ptáci ze severu si hledají podstatě průtah přes ty naše Jesenické hory.
3: Tradice odchytu a kroužkování ptáků na Červenohorském sedle tak trvá už přes 20 let. Z Jeseníků Michal Poláček, Radiožurnál.

0: 23 hodiny 30 minut. Časy zpráv a Denisy Hrgeslové.
1: Německý prezident Frank-Walter Steinmeier varoval před rozdělením společnosti a růstem radikalismu. Podle něj zemi hrozí rozštěpení jako v době meziválečné Výmarské republiky. Steinmeier to řekl v projevu u příležitosti 36. výročí znovu sjednocení Německa. Žádnou konkrétní stranu nezmínil. Ostře ale odsoudil dezinformační kampaně, za kterými stojí takzvaní trolové nebo krajně pravicoví i levicoví radikálové. Steinmeier v souvislosti s nedávnými regionálními volbami taky připustil, že část Němců nedůvěřuje politickému systému. Desetitisíce lidí ve Španělsku dnes znovu protestovali kvůli bytové krizi. Vadí jim vysoké nájmy i nedostatek dostupného bydlení. Demonstranti se sešli v asi 50 španělských městech den poté, co parlament odmítl dvě vládní opatření na posílení ochrany nájemníků. Ve Valencii se někteří účastníci střetli s policií. V Madridu demonstranti kvůli bytové krizi už přes týden táboří v centru města. Dnes se jich tam podle policistů shromáždilo přes 70 tisíc. Čtvrtý suterén motolské nemocnice dnes odpoledne zatopila voda z hydrantů. Dostala se i do skladu oblečení pacientů po ozařování, kde jí byly asi 2 cm. Kvůli hrozící kontaminaci vody hasiči zkontrolovali úroveň radioaktivity. Podle prvotních měření je běžná. Z Trutnova na Hrádeček dnes vyrazili asi 40 lidí. Připomněli si tak pondělní nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Ten měl na Hrádečku chalupu a v Trutnově v 70. letech pracoval v pivovaru. Letos to byl už 7. ročník pochodu, měřil zhruba 10 kilometrů. Podle organizátorů přišli lidé různého věku, od rodin s dětmi až po seniory. Sport. Čeští fotbalisté prohráli v elitní skupině Ligy mistrů národů ve Španělsku 1-3. Jedinou branku národního týmu dal obránce Sláma. Za domácí mistry světa se v Oviedu trefili Jamal, Rodri a Merino. Španělé tak zůstali 100% a vedou tabulku. Češi jsou bez bodu poslední. Aktuální reprezentační přestávku uzavřou v úterý v Londýně, kde se utkají s Anglií. Ta zvítězila v Rijece nad Chorvatskem vysoko 7-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na dálnici D7 na Lounsku a uzavírka na D2 v Brně. Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy za průmyslovou zónou Triangle. Čerstvá nehoda. Pozorně projíždějte za sjezdem na Bitozeve s 59. kilometru. Na D6 se z Prahy do Karlových Varů u sjezdu na Valeč 83. kilometru srazilo osobní auto zvěř. Čekejte omezený průjezd, ale kolona se tam teď netvoří. D1 v Brně po celodenních kolonách už průjezdná plynule i nová omezení u exitů 194 Mikulov a 196 Bratislava směr Ostrava. Do zítřejšího rána se tam pojede jedním pruhem. A v Brně připomínáme nově zavřený přejezd z D2 z Bratislavy na dálnici D1 do Ostravy. Objíždí se přes město auta nad 12 tun z D2 u Břeclavy přes Veselí nad Moravou a Zlín. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, na západě a severozápadě, během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo. Teploty nejvyšší 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Tolik zprávy. A ve víkendovém radiožurnálu je s vámi dál Michaela van Erne.
0: Děkuji za vaši přízeň, za váš čas i vaši pozornost v poslední půlhodině 3. říjnového dne. Ceny Thálie za činohru získali Lucie Žáčková a Stanislav Majer. Podrobnější informace na serveru iRozhlas.cz. Radio.

Foster the People, vaším společníkem je víkendový radiožurnál, teď s další zmínkou. 14-letá Eva Abelesová žila na Českickém zámku. Její život přerušila válka a ona spolu se svou matkou Helenou zahynula v koncentračním táboře. Jejich příběh ode dneška v Česticích na Strakonicku připomínají takzvané kameny zmizelých. Detaily přidáme za několik minut.

0: Matka na jejich život a tragický konec v koncentračním táboře. Evě bylo v době, kdy zahynula 14 let. Stejně staré děti ze školy v Česticích na Strakonicku proto napsali své vzkazy do časové schránky, která je ukrytá pod kameny.
1: Já se jmenuji Hinek a jelikož vlastně chodím do kostela a tak jako věřím, tak mi přišlo, že trošku nás spojuje ta víra, i když vlastně ona jako byla židovka, tak se mi napsalo, že se mi líbilo, že se nestyděla za tu svoji víru.
2: Vy jste vlastně ve věku Evy. Jaký to pro tebe bylo, když jsi se dozvěděl, co vlastně všechno zažila, ten její osud?
1: No, bylo to šokující, jako nepředstavitelný, jako my tady máme prostě takový malý problém, takový běžný, vlastně stresujeme se s tím. A oni prostě, co tam zažili, to je šílený.
3: Nápad umístit v Česticích kameny zmizelých se zrodil při nálezu stránky z památníčku. Vzkaz nechala Eva Abelesová své kamarádce Bedřišce před svým odjezdem do Osvětimi, kam se svojí maminkou odjela hned následující den a kde obě zahynuli. Jeho text přečetl místní historik František Havlíček.
4: Vzpomínky jsou jediným rájem, z něhož nemůžeme být nikdy vyhnáni. Béďo, odjíždím a nevím, jestli mě ještě někdy uvidíš. Vzpomeň si proto na mě.
3: Dušan Vávra je iniciátor celé téhle akce. Jak vás to napadlo, že by v Česticích měly být kameny zmizelých? Tyhle jsou vlastně úplně první.
5: No, tyhle jsou úplně první a pravděpodobně i poslední, protože ta rodina byla tříčlenná, která vlastnila ten Čestický zámek.
3: Ty kameny jsou věnované právě matce a dceři.
5: Začali tady hospodařit, sousedé v Česticích na ně vzpomínají velice dobře, s tím, že teda teď to bude i trvalá připomínka právě díky těm kamenům.
3: Přímo před vchodem do zámku. Z Čestic Kristýna Baršíny, Radio.

Jedním z nejstřeženějších míst na světě je demilitarizovaná zóna mezi Severní a Jižní Koreou. My vás tam zavedeme v zítřejším zápisníku zahraničních zpravodajů po 9. hodině dopoledne, ale už za chvíli vám prozradíme, jak se do této zóny dá dostat a co tam můžete vidět.

0: Jermaine Jackson pije za Dora. Nejstřeženější hranice světa je ta na korejském poloostrově. Přesto se do demilitarizované zóny na jižní straně můžete vydat. Třeba na organizovaný výlet s průvodcem.
1: Phimu Zhangze, Bimu Yang Jdej, česky demilitarizovaná zóna, je dnes velmi dobře fungujícím strojem na peníze. Za půldenní výlet zaplatíte v přepočtu 1800 až 2500 korun. Za tyhle peníze dostanete pokaždé vynikající korejské průvodce a skvělé informace, které z bedekrů nevyčtete.
2: Proč se tady nesmí fotit? Vynutila si to severokorejská strana. Řekla, že kdo bude z téhle vyhlídky fotit, toho může zastřelit. Celou dobu, co tady teď stojíme, nás mají na mušce severokorejští ostřelovači.
1: Apeluje na zahraniční turisty pan Jackie. Stojím s tímhle rtuťovitým, vitálním jihokorejským průvodcem na vyhlídkové terase pozorovatelný jménem Dora. Pod námi pendlují po okraji lesa jihokorejští vojáci. Na obzoru vlaje na jednom z nejvyšších vlajkových stožárů světa severokorejská vlajka a mohutné skály na obzoru podle pana Jackieho ukrývají houfnice a děla, která jsou schopna za pár vteřin zasáhnout 50 kilometrů vzdálený Soul.
2: Američané jsou tady šokovaní, často i vtipkují. Lidé z Evropy jsou mnohem vážnější. Spoustě z nich stejná železná opona změnila život. Vy Češi přece o tom víte svoje. A vždycky mě překvapí Číňané. Všichni jsou hluční, ale příběh korejského drátěného plotu je zajímá.
1: Zamýšlí se pan Jackie a už mě žene do autobusu, protože za chvíli přijde lokalita, kterou mnozí považují za vrchol celodenního výletu do demilitarizované zóny. Jeden z infiltračních podzemních tunelů, kterým chtěla v 70. letech Severní Korea poslat na území jižního souseda až 30 tisíc svých vojáků. Z korejské demilitarizované zóny David Jakš, Radiožurnál.

0: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál a hlavní zprávy.
1: Rusko znovu vyzvalo diplomaty a cizince, aby opustili Kyjev. České zastoupení zatím zůstává. Šéf vězenské služby v americkém Tennessee rezignoval po nezdařené popravě ženy odsouzené za vraždu. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů i třetí utkání. Mistrům světa Španělům podlehli v Ovědu 1-3. Dnes bude jasno až polojasno, později v Čechách oblačno i zataženo, na západě i slabý déšť, teploty až 23 stupňů. Je neděle 4. října, u poslechu hlavních zpráv vás vítá Denisa Hergeslová.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Rusko oznámilo, že bude dál pokračovat v masivních vzdušných útocích na Kyjev. Už po několikáté vyzvalo diplomaty a cizince, aby ukrajinskou metropoli v zájmu vlastní bezpečnosti opustili. Česko diplomatickou misi z Kyjeva podle ministerstva zahraničí zatím nestáhne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakci na výroky Moskvy oznámil, že jeho země zesílí útoky na ruské ropné rafinérie.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve velkém rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že ukrajinská reakce bude zaměřená na ruskou energetiku a především na ropné rafinerie. Nebudeme jako oni útočit na libovolné civilní objekty, zdůraznil Zelenský. Ukrajinský prezident očekává, že už na podzim bude mít armáda k dispozici balistickou raketu FP-9 ukrajinské výroby, která je schopná zasáhnout Moskvu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Rusko si podle své velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové všímá mírnějšího protiruského přístupu české vlády. Řekla to v rozhovoru pro agenturu RIA Novosti. Zmínila třeba konec financování muniční iniciativy v rozpočtu Česka nebo podporu jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Vláda tvrzení odmítá.
4: Kabinet podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO postoje vůči Rusku nijak nemění. To potvrdil taky ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
5: Já skutečně odmítám, že by na úrovni koalice došlo k nějakým rozporům. Vnímáme Rusko jako agresora.
4: Jiného názoru jsou naopak opoziční poslanci. Podle předsedy ODS Martina Kupky jsou slova Ponomarjovové vizitkou současného kabinetu.
6: Jisté zmírnění té protiruské retoriky, to se určitě děje. Jindřich Reichl, Tomio Okamura mluví, jako kdyby jim to ruská propaganda předepsala.
4: Předseda starostů Vít Rakušan uvedl, že vláda nemá rizika ze strany Ruska podceňovat. Premiér má podle něj svolat jednání o bezpečnosti i za účasti opozice. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Parlamentní volby v Lotyšsku vyhrála podle průzkumů ve volebních místnostech strana Jednotná listina současného premiéra Andrise Kulbergse. Podle takzvaných exit pólů získala podporu od třetiny voličů. Sčítání všech odevzdaných hlasů začalo v celé zemi s několika hodinovým zpožděním kvůli ověřování údajů v elektronickém seznamu voličů.
7: Do lotyšského parlamentu se mohlo podle průzkumu ve volebních místnostech dostat až 6 ze 14 stran.
8: Pokud dostanu příležitost sestavit a vést novou vládu, čeká nás spousta práce. Rozpočet je pro nás otázkou financí, se kterými je potřeba nakládat úsporně.
7: Oznámil současný premiér Andris Kulbergs, který vede stranu Jednotná listina. Velkou voličskou podporu považuje za znak, že voliči chtějí změnu. Až do květnového pádu vlády Evy Kyselinu totiž Jednotná listina působila v opozici. Volební účast v Lotyšsku byla nejnižší v novodobé historii. K urnám nepřišlo ani 51% oprávněných voličů, přestože mohli využít také předčasnou nebo korespondenční volbu. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: V americkém státě Tennessee odstoupil po nezdařené popravě Christy Pajkové šéf vězenské služby. Odsouzená žena po dvou dávkách smrtící injekce upadla do bezvědomí, ale nezemřela. Letos je to už druhá nepovedená poprava v Tennessee. Guvernér státu zastavil všechny další naplánované na letošní rok a nařídil nezávislé prošetření.
9: Krista Pajková dostala trest smrti za trýznivou vraždu spolužačky Colleen Slemerové, kterou v roce 1995 s dalšími dvěma lidmi umučila. Pajkové bylo 18, Slemerové 19. Soudy opakovaně zamítly její odvolání a Pajková se měla stát první ženou popravenou v Tennessee po více než 200 letech. U popravy byla i matka zavražděné. Popsala, že Pajková i po injekci mluvila, smála se a zvedala hlavu. Teď leží v bezvědomí v nemocnici a je napojená na plicní ventilaci. Už v květnu se v Tennessee nepodařila poprava jiného vězně. Tomu Kat nedokázal najít žílu. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Paříží prošel pochod za práva sexuálních menšin. Zúčastnili se ho 100 000 lidí. Organizátoři upozornili například na diskriminaci trans osob nebo rostoucí nenávist vůči homosexuálům. Někteří účastníci protestovali taky proti vzestupu krajní pravice ve Francii.
10: Lidé na pochodu hrdosti nesli duhové vlajky symbolizující LGBTQ+ komunitu nebo transparenty s nápisy Milujeme, koho chceme nebo jsme slyšet. Nechyběly ani vlajky trans komunity se světle modrou, růžovou a bílou. Organizátoři pařížského Prideu chtějí upozornit na to, že trans lidé stále čelí diskriminaci, například u lékařů nebo v zaměstnání. Jedním z témat je taky snazší dostupnost testů na pohlavně přenosné choroby nebo dostupnost léků, které snižují riziko přenosu viru HIV. Historie pařížského pochodu hrdosti sahá do 80. let. Letos se poprvé kvůli červnové vlně veder přesunul na říjen. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Divadelní cenitálie znají své letošní vítěze. Ocenění si večer v historické budově Národního divadla v Praze převzali 20 umělců. Sošku za celoživotní mistrovství v činohře získali Petr Nárožný a Zdena Herfortová.
11: Zdena Herfortová!
12: Můj život a moji osobnost naprosto ovlivnila moje kariéra. To je samozřejmě. Žijete na jevišti, myslíte na jeviště, chodíte na jeviště, žijete prostě s divadlem.
13: Vzpomíná Zdena Herfortová z Městského divadla v Brně. Ocenění za nejlepší ženský výkon v činohře si odnáší Lucie Žáčková z Činoherního klubu v Praze, a to za roli Anny v představení Komuna.
14: Vidím v ní nějak spoustu věcí, kterým rozumím, a je mi hodně blízká, protože při jejím zkoušení jsem zažila takové osobní věci, ztráty blízkých lidí.
13: Cenu za nejlepší mužský výkon v činohře si převzal Stanislav Majer za inscenaci Amadoka pražského divadla X10. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
1: V Jedličkově ústavu na Pražském Vyšehradě si v sobotu připomněli 100 let od úmrtí jeho zakladatele Rudolfa Jedličky. Tento lékař založil první český ústav, který propojil zdravotnickou a sociální péči se vzděláváním handicapovaných dětí.
15: Já třeba, když jdu do školy, tak radši chodím tímhletím směrem, řadu přes tu zahradu, okolo toho sadu. Tak mám pocit, že jsem někde v lázních.
16: Irena Vlachová je od září asistentka pedagoga v učebním oboru keramická výroba. Nejstarší českou specializovanou školu a zařízení pro lidi s tělesným postižením založil Rudolf Jedlička v roce 1913.
17: Oproti Jedličkovi se to dost rozrostlo. On začínal s 10 chlapci. My máme přibližně 200 žáků nebo klientů.
16: Říká Radek Musílek, mluvčí Jedličkova ústavu. Ten dnes klientům kromě vzdělání nabízí mimo jiné i volnočasové aktivity nebo různé terapie. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté dál čekají na první bod pod novým koučem Santin Denijou. V elitní skupině Ligy národů totiž prohráli i třetí zápas. Tentokrát v Oviedu podlehli úřadujícím mistrům světa ze Španělska 1-3. Jediný gól národního týmu dal ve druhém poločase obránce Jiří Sláma. V seniorské reprezentaci debutoval brankář Antonín Kinský.
18: Myslím si, že to od nás nebyl špatný zápas. 2-1 vlastně jsme drželi do víceméně poslední minuty. Samozřejmě věděli jsme, že to bude těžký zápas, že momentálně že obhájci mistrovství Evropy, mistrovství světa. Tý druhý půle se musíme odpíchnout, protože řekl bych, že nejenom ten výkon byl lepší, ale řekl bych, že každý to musí cítit sám sobě, že i ta energie v tom zápase byla jiná.
1: Poslední utkání v této reprezentační přestávce čeká české fotbalisty v úterý v Londýně proti domácí Anglii. Tavrie se deklasovala Chorvatsko 7-0. Pro Chorvaty to byla nejtěžší prohra v historii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Prahy a nehoda na Jičínsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh stojí osobní auto. 11. kilometr vpravo na krajnici s policií a za šípkou posádka u auta a za svodidly. Na silnici 35 z Hořic do Jičína stále pozorně za obcí Ostroměř. Auto tam srazilo zvěř a následky blokují jeden pruh. Na dálnici D10 u Mladé Boleslavy směr Praha je nové omezení. U exitu 46 Kosmonosy na půl kilometru zavřený pravý pruh. Je to před opravovaným úsekem mezi kilometry 46 až 40, kde se jede obousměrně dvěma zúženými pruhy. Teď plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
1: Bude jasno až polojasno, později v Čechách oblačno i zataženo, na západě i slabý déšť, teploty 23 stupňů, na horách kolem 15. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza sobotní publicistiky s Vladimírem Krocen.
19: Proč je v Česku víc než 1000 obcí, kde jsou letošní komunální volby předem rozhodnuté? Jaký efekt by mohlo mít rozhodnutí států skupiny G7 uvolnit z rezerv 100 milionů barelů nafty a ropy? A jaké vzpomínky provází letošní ročník pochodu po místech spojených se jménem Václava Havla před jeho pondělními nedožitými devadesátinami? Za týden touto dobou se bude chýlit k závěru hlasování v prvním kole senátních voleb a ve volbách komunálních. V nich se zhruba 190 tisíc kandidátů a kandidátek uchází o více než 60 tisíc míst v obecních zastupitelstvech. Jak upozorňuje nová analýza společnosti PAK Research, kandiduje tak každý 640. dospělý v Česku, což je evropský primát, pokud jde o podíl populace, který se uchází o hlasy. V přibližně tisícovce obcí je ale složení zastupitelstv známé předem, protože v nich kandiduje přesně tolik osob, kolik je zastupitelských křesel. Takzvané nesoutěživé volby se letos konají v 55% obcí do 200 obyvatel a v 39% obcí, kde žije od 200 do bezmála 500 obyvatel. Vyplývá to ze studie, jejímž autorem je sociolog a analytik PAK Research Matyáš Levínský. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: Co mají společného zmíněné obce? Většinou je to ten nízký počet obyvatel?
20: Ano, to je jejich hlavní znak. Pro malou obci to je vlastně jejich hlavní definující, definuje to jejich charakter. A nacházíme tyto obce ve všech krajích České republiky. Ať se jedná obce bohaté nebo chudé, tak vždy je to ten počet obyvatel, který určuje tu nesoutěživost těch voleb.
19: Vy upozorňujete, že od roku 2010 se zdvojnásobil počet občanů, kterých se týkají takzvané nesoutěživé volby. Čím to je?
20: Tak je to tím, že je to v čím dál více obcích. Máme to, postupně se to rozšiřuje z menších do větších obcí. V roce 2010 byl medián nesoutěživé obce, takže měli v mediánu 180 obyvatel. Dneska už to taková obec má 260 obyvatel. Takže stoupá ten počet těch nesoutěživých obcí a to je z mnoha důvodů. A vlastně jedním z nich je i to,
19: Co vás na tom pobavilo?
20: Pobavilo mě na tom to, že vlastně je to částečně dáno i tím, že klesá respekt vůči politickému řemeslu, takže starostové mluví o tom, že nejsou vlastně, lidé si jich neváží. Zároveň se s tím pojí i to, že jsou velmi nízké odměny a zvyšují se požadavky občanů na to, co po státu chtějí. A v těch malých obcích nejsou kapacity a nejsou finance na to občanům tyto služby nabídnout.
19: No a pak je možná i otázka, o čem mohou vlastně zastupitelstva těch obcí rozhodovat.
20: Ano, přesně tak. My hodně v PAK Research mluvíme o mateřských školách, kde je ten problém, že v polovině obcí je nemáme. Jestli můžu doplnit, tak náš titulek byl, že v desetině obcí není ani mateřská škola, ani volná volba, takže nerozhodují vlastně ty obce o ničem a nelze je ani demokraticky zvolit.
19: No a je to tedy jeden z těch hlavních důvodů toho klesajícího zájmu ucházet se o křesla v těch samosprávách, ta omezená působnost zastupitelstev?
20: Určitě to hraje roli a vlastně ta působnost v té obci závisí přímo na její velikosti, takže je pro nás těžké rozhodnout, zda se jedná o efekt velikosti nebo té působnosti, ale můžeme říct, že v obcích, kde mají mateřskou školu, je o jeden procentní bod vyšší šance, že budou mít soutěživé volby.
19: A jaké další faktory se tedy na tom klesajícím zájmu o tu komunální politiku podílejí? Je to zejména, jak jste říkal, že je to hodně práce za málo peněz?
20: Ano. Jsou tam vlastně dva jevy a to první je, že administrativa v obci 150 obyvateli je zhruba stejná jako v obci, kde je 1000 obyvatel, ale ty odměny se výrazně liší, takže jste za to mnohem méně placeni. Zároveň existuje mnohem, v těch větších obcích je mnohem více takzvaných uvolněných zastupitelů. To znamená zastupitelé, kteří to dělají na plný úvazek a ne vedle své jiné hlavní práce. Hmm.
19: Kdybych tedy tu otázku vlastně otočil, jak posílit zájem o místa v zastupitelstvech i v těch malých obcích?
20: Tak prvním krokem by bylo omezit komplexní administrativu, kterou obci teďka musí řešit, tím, že by se některé komplexní agendy, jako například splňování směrnic GDPR nebo odpovědi na 106, takže žádosti o informace, přesunuly na nějakou meziobecní úroveň a tím pádem bychom odbřebenili ty starosty, které vlastně zajímá hlavně to, co se reálně děje v jejich obci. Měli bychom zastupitele, které řeší opravdu to, kde mají dopad, že oni vědí, kde v té obci je potřeba opravit chodník nebo zateplit školku a nemuseli by řešit nějaké ty agendy, které jsou více abstraktní a kde je potřeba mnohem víc znalosti toho tématu. A pro ty zastupitele je velmi těžké se vlastně za ty 4 roky naučit všechno tu expertízu a potom, když oni nejsou zvoleni znova, tak celé tohleto know-how bohužel zanikne.
19: Česko je poměrně unikátní, pokud je o počet obcí, je to více než 6 000, včetně měst. Bylo by podle vás na místě jejich postupné slučování?
20: Tady musím být velmi opatrný. V PAK Research odmítáme nucené slučování obcí. Má to velmi špatnou konotaci s komunistickou minulostí a s střediskovými obcemi, ale myslíme si, že by bylo na místě, aby stát podpořil dobrovolné slučování obcí. Za A tím, že by financoval ty jednorázové náklady, které vzniknou při sloučení obcí, a za druhé tím, aby změnil, jak funguje takzvané rozpočtové určení daní, takzvaný RUD, který určuje, jak rozdělujeme 400 miliard korun mezi jednotlivé obce. A současně systém nastaven tak, že pokud se dvě menší obce sloučí, tak existuje možnost, že nakonec přijdou o finance na obyvatele, a to by se z našeho pohledu mělo určitě změnit tak, aby systém motivoval ty nejmenší obce, aby se slučovaly. Protože právě tam vidíme velký nedostatek jak v tom, jak dokážou nabídnout služby, tak v tom, jak fungují a vlastně podporují, nebo lépe řečeno nepodporují lokální demokracii.
19: Sociolog a analytik PAK Research Matyáš Levinský. Děkuju vám. Naschledanou.
20: Děkuju. Naschledanou.
19: Skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 v příštích 4 měsících koordinovaně uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy. Shodli se na tom v pátek lídři států v prohlášení zveřejněném předsednickou Francií. Americký prezident Donald Trump krátce předtím oznámil, že Evropa souhlasila s okamžitým uvolněním části svých zásob nafty. Spojené státy totiž vyzvaly Německo a Francii, aby pomohly snížit rostoucí světové ceny pohonných hmot uvolněním nafty z nouzových rezerv. Washington zároveň pohrozil, že v opačném případě by tyto země mohly čelit zákazu vývozu nafty z USA. Naším hostem je Pavel Peterka, hlavní ekonom společnosti XTB. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
19: Evropská unie se včera ústy mluvčí Evropské komise důrazně ohradila proti výhrůžkám Trumpa ohledně zákazu vývozu nafty, pokud by tedy Evropa neuvolnila část svých zásob paliva. Dá se krok G7 teď chápat jako ústupek Trumpově nátlaku?
0: Já si myslím, že nenutně, protože G7 jako taková debatovala o uvolňování zásob. Je pravda, že Francie, když přišla s návrhem, tak počítala s 50 miliony barely, což je zhruba polovina toho, na čem se nakonec dohodli. Takže nevnímal bych to jako ústupek, spíše jako logické vyústění současné situace, které se shodou náhod sešlo s požadavkem amerického prezidenta, který ten požadavek dost možná i načasoval, právě protože věděl, že něco takového se chystá, aby to vypadalo, že vyhrál.
19: A co to může způsobit na světovém trhu s ropou?
0: Ano, velmi pravděpodobně to krátkodobě povede k uvolnění tlaku. My vidíme, že cena ropy je stále lehce nad $100, ale právě po ohlášení řekněme toho záměru, že se uvolní 100 milionů barelů těch strategických rezerv, tak cena dieslu na velkoobchodním trhu klesla zhruba o 8%, přestože cena ropy se příliš nehla. Ono to ukázalo, že se alespoň krátkodobě uvolní ten tlak na ty rafinační kapacity, respektive tlak na ten nesoulad nabídky a poptávky na trhu s naftou, a V tuto chvíli vidíme nějaký pokles cen, který by se měl propsat právě i do totemů čerpacích cen z České republice.
19: Země G7 vyzvaly Írán, aby upustil od blokády Hormuzského průlivu. To se asi ale v dohledné době stěží stane.
0: No, je to tak asi jako, že můžeme, jako s proměnutím to, můžeme Írán vyzvat k čemukoliv i my dva, jo, to je jako možné, ale celé to stejně stojí na dohodě USA s Íránem. Írán teď minimálně podle posledních vývojů trošku ustupuje, je ochotný Hormuz otevřít, klade si nějaké podmínky, které ale v tuto chvíli Donaldu Trumpovi nestačí. Ten bude potřebovat velmi pravděpodobně před nadcházejícími volbami ve Spojených státech amerických velké vítězství, které se snaží ještě ideálně načasovat na čas voleb. Jo, já se nechci hrát na politologa, ale celé to tak trošku působí, že Donald Trump v tuto chvíli najednou nespěchá a potřeboval by se s tím vítězstvím ještě pár dní počkat. Každopádně provoz Hormuzu je poblíž, vlastně předválečně obvyklým úrovním před válkou, což trhu pomáhá. Nicméně ta ropa, jak říkám, je pořád $100, protože trh je opatrně optimistický, protože už jsme v minulosti viděli několikrát, že se jednání ztroskotala a vlastně to proudění té ropy nebylo obnoveno. A rád bych dodal, že to není jen o ropě, je to i o těch rafinačních kapacitách, takže spíše by nám pomohlo, kdyby Hormuzem vplynula hotová nafta z rafinerii na Blízkém východě, než samotná ropa, která sice je pod tlakem, ale není v této chvíli ten hlavní problém.
19: Současně G7 tvrdí, že zachová sankce vůči Rusku a zároveň se bude snažit, aby se co nejméně projevovaly na trzích s palivy. Máte představu, jak to chtějí udělat?
0: No, ono je to vcelku jednoduché, protože Evropa od roku 23 v podstatě ruskou naftu nekupuje, jenomže tu ruskou naftu si koupí Brazílie, Indie, Čína. No a tyto země nasytí svou poptávku, svůj zájem o ropu nebo o naftu z Ruska, no tak pak dále nesoutěží na globálním trhu třeba o barely z Blízkého východu, které kupuje například Evropa, případně barely ze Spojených států amerických. Takže jako Evropa technicky nemusí kupovat ruskou ropu, ale už jenom to, že se ta ruská ropa dostane na trh, no tak to uvolňuje ty cenové tlaky. Takže jenom, aby se to zhrnul, z mýho pohledu je to spíše politické prohlášení, že nemáme v plánu se podvolit tomu tlaku a z Ruska nakupovat. Nicméně on z toho Ruska nakupovat někdo bude, což pojí část té poptávky, tím pádem se ceny na globálním trhu mohou dostat jako do té rovnováhy.
19: Čínské rafinerie pozastavily na říjen vývoz ropných produktů. Jak to přispěje k dalším zvyšováním cen ropy?
0: No, to bude problém, respektive už je. Čína je dovozcem ropy, ale má velké rafinační kapacity. No a tím, že omezí vývoz, no tak na tamním trhu v Číně dojde k nějakému, řekněme, pozitivnímu šoku na straně nabídky, která posílí a tamní ceny pohonných hmot budou s nejvyšší pravděpodobností klesat. Jenomže ty barely hotových produktů, co Čína produkuje, no tak budou na světovém trhu chybět. No a když něco chybí, tak je nějaký nedostatek a tak nenutně, jako že by to vůbec nebylo, ale spíše to bude hůře dostupné, no a to vede k růstu ceny. Takže tam tlak, který teď vyvolal uvolnění, řekněme, těch strategických rezerv, částečně utlumí právě čínské rozhodnutí omezit jejich export.
19: Hlavní ekonom společnosti XTB Pavel Peterka, děkuju vám, naschledanou.
0: Děkuji za pozvání, přeji hezký den, naschledanou.
19: V pondělí uplyne 90 let od narození prvního českého prezidenta, dramatika a vůdčí postavy protikomunistického disentu Václava Havla. Nedožité jubileum připomíná v těchto dnech a týdnech řada akcí z celé série pořadů Českého rozhlasu. V neděli nabídneme od 10 hodin dopoledne na Radiožurnálu celodenní speciální vysílání hovorů z Lán s řadou exkluzivních hostů. My se v dalších minutách vydáme do míst, která jsou s Václavem Havlem taky úzce spojená. Několik organizací dnes pořádá další ročník pochodu z Trutnova na Hrádeček. Jedním z pořadatelů je i Regionální institut paměti národa, tedy neziskové organizace, která zaznamenává i svědectví z období někdejšího komunistického režimu. A takto například vzpomínal bývalý politický vězeň Karel Hádek na setkání s Václavem Havlem v Trutnovském pivovaru, kde dramatik pracoval jako pomocný dělník v roce 1974.
5: On byl dost opatrný, že jo, protože on viděl, že ho tam každý špehuje a tak dále. No, tak určitou záruku ve mně měl, že jsem nepřišel z nebe, ale z kriminálu, že jsem seděl za politiku. A my jsme se bavili o Ludvíkovi, Vaculíkovi, o všem, jestli si to nějak ověřoval, kdo jsem, nebo to, to netuším. Prostě tak jsme se zčuchli, takže jsem chodil každou chvíli na Hrádeček, že jo. Součas s Olgou jsme se tam bavívali, byl takový zajímavý zase povídání o politice, o všem možným a tak dále. Je taký zážitek. Vzpomínám na to, jak jsme se spolu bavili, jak jsem ho tam fotil, kde vznikla ta fotografie, kde se pítil přes rameno, že jo. Průšvih, který vznikl, já jsem ho tam fotil u cisterny. Nezjistili teda, kdo to fotil, asi to nevím, ale nezjistili, že na něj je Vašek Havlov, byl z toho průser, jo.
19: Tolik někdejší politický vězeň Karel Hádek z rozhovoru pro Institut paměti národa, jehož východočeský tým zaznamenal i vzpomínku architekta Miroslava Masáka, bývalého poradce prezidenta Havla, na časy, které společně strávali za dob totality na Hrádečku.
21: To byly akce různého druhu, že jo, prostě my jsme většinou končili na haty, ale lezli jsme po stromech a říkali jsme tomu splývání s přírodou, že jo, prostě. Ale co mě utkvělo a samozřejmě co mělo velký význam, byly takzvané Vaškovy špalky. Špalek byl Vaškův hodinu a půl trvající prostě projev filozofických úvah na daný téma, jo? Nějaký téma, to prostě bylo, to bylo vždycky jak k půlnoci, když už jsme měli trochu za sebou, že upyto, ale bylo to hrozně bezvadný. A tak to jsou moje tak asi nejsilnější zážitky, jinak z těch společenských akcí tam bylo spousta, ve Stodole byly koncerty, že jo, Plastic Pimple a další prostě tam teda byly.
19: Architekt a bývalý poradce prezidenta Havla Miroslav Masák. Zdravím jednou z pořadatelek dnešního putování z Trutnova na Hrádeček, Radku Severovou, spolupracovnici platformy Síť aktivních občanů Hradec Králové. Dobrý den.
22: Dobrý den.
19: Tak jaký je zájem o letošní pochod?
22: No, určitě větší než v minulých ročnících. Je to bezvadný. Vyšlo nám krásné počasí, sešlo se nás několik desítek. Teď momentálně jsme ještě teda v lese, takže je nás kolem 40 a další lidi se k nám vlastně mají přidat ještě v penzionu pod Hrádečkem a pak přímo na Hrádeček. Takže určitě účast je velká.
19: Jaké vzpomínky z archivu paměti národa se už představili zájemcům o ta změněná místa spojená s Václavem Havlem na Trutnovsku?
22: Paměť národa je spolupořadatelem dnešní akce a jejich vzpomínky jsme pouštěli v minulosti. Dneska zatím jsme ještě žádnou jejich nahrávku nestihli pustit, ale pouštěli jsme si přímo pana Václava Havla, protože jsme pokládali za důležité slyšet i jeho hlas a využili jsme k tomu úžasný archiv Českého rozhlasu, takže za to moc děkujeme a podporujeme veřejnoprávní média.
19: My děkujeme taky. Jakou tradici má ta akce? Jací zájemci se jí zpravidla účastní?
22: Tato akce, když jsme to počítali dneska ve vlaku, tak jsme je organizovali po sedmé a účastní se vlastně lidi všech generací. Máme tady rodiny s dětmi, máme tady staršího pána nebo víc starších lidí, takže určitě napříč všema generacema.
19: No jak byste řekla, že oslovuje...
22: Studenti to jsou, taky jsem zapomněla, pardon.
19: Oslovuje z vašeho pohledu odkaz Václava Havla tu dnešní mladou generaci?
22: Právě ano, to jsou ty studenti, na které jsem zapomněla. Určitě je to pro ně důležité. Často slýchám, že je pro ně důležitý náš to, že jsme součástí Evropské unie, NATO a je známo, že Václav Havel se zasadil o to, aby naše republika mohla být přijata do NATO. Takže myslím si, že si ten odkaz Václava Havla uvědomují a že vlastně je to důležité i pro jejich budoucnost.
19: A jaký je váš osobní vztah k místům, která dnes obcházíte a samozřejmě tedy k osobnosti Václava Havla?
22: No tak k místům tím, že jdeme po sedmé a často se tady schází výborní lidé, tak už k těm místům člověk jako za ty roky získal osobní vztah. Jinak k Václavu Havlovi, když jsem o tom přemýšlela, tak jsem si vybavila vzpomínku, kdy mi můj dědeček vyprávěl o uměle vytvořeném jazyku, kterým se měli všichni lidé domluvit. A já jsem tomu jako dítě moc nevěnovala pozornost. A teprve později jsem se vlastně uvědomila, že se jedná o 3DP z hry Václava Havla Vyrozumění. A tak se vlastně člověku jakoby spojou ty střípky. Já jsem ročník 77, kdy vznikla charta. A myslím si, že i vlastně ten význam té charty, která teď bude mít výročí, je obrovský. Asi stačí.
19: Tak popřeju vám šťastné putování. Zastihli jsme vás na tom pochodu z Trutnova na Hrádeček. To byla Radka Severová, spolupracovnice platformy Síť aktivních občanů Hradec Králové, jedna z organizátorek pochodu. Děkujeme a mějte se hezky, naschledanou.
22: Já taky děkuju, naschledanou.
19: Tolik publicistika.
4: A moderoval Vladimír Kroc, tady tu sobotní. Teď už je neděle 4. října na hodinách minuta po půl jedné. Přejeme klidnou noc. Denisa Hergeslová a zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš z ANO odmítl, že by jeho vláda změnila přístup k Rusku. Reagoval tak na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové. Ta řekla, že si Rusko všímá zmírnění protiruské rétoriky české vlády. Jako příklad uvedla Babišovou podporu jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský z ODS označil její slova za ostudu pro vládu. Předseda STAN Vít Rakušan varoval před zlehčováním rizik, která podle něj Rusko představuje. Desítky aut se večer sjeli na nelegálním tuningovém srazu na parkovišti u obchodního domu v Modřicích na Brněnsku. Policie tam zatím nemusela řešit větší problémy. Část účastníků přijela z Prahy, kde byla podobná akce už v pátek. Na okraj Brna ale nakonec dorazilo méně aut, než se čekalo. Podle policie někteří řidiči zamířili kvůli velkému počtu hlídek do Olomouce. V Praze policisti na nelegálním tuningovém srazu zaznamenali skoro 180 přestupků. Jednoho řidiče zadrželi. Brazilci dnes volí prezidenta. Výsledek mimo jiné ovlivní budoucnost amazonského pralesa. Jeho kácení ve velkém dopadá na změny klimatu způsobené člověkem a na vymírání přírodních druhů. Podle aktuální analýzy se za vlády současného prezidenta Luly podařilo odlesňování Amazonie výrazně zbrzdit. Řecké pohoří Olymp se oficiálně stalo památkou světového dědictví UNESCO, oznámil to řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. Podle něj je toto označení trvalou připomínkou povinnosti státu chránit ekosystém. Řecko se teď snaží na seznam UNESCO zařadit i starověké město Nikopolis. Sport. Čeští fotbalisté prohráli i třetí utkání v Lize národů. Španělským mistrům světa podlehli v Oviedu 1-3. Čtvrtý a poslední zápas v této reprezentační přestávce odehrají Češi v úterý. V Londýně nastoupí proti Anglii. Ta v Rijece deklasovala domácí Chorvatsko 7-0. Nizozemský pilot Red Bullu Max Verstappen ovládl kvalifikaci na velkou cenu Bahrajnu vozů Formule 1, která se jede v Malajzii. Druhý byl Brit Lewis Hamilton z Ferrari. Třetí skončil jezdec Red Bullu Isaac Hadjar. Ten ale kvůli nasazení nové pohonné jednotky klesne o 5 příček. Na jeho místo se posune lídr šampionátu Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na silnici 35 na Jičínsku a nebezpečí u Brna. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh stojí osobní auto. 11. kilometr vpravo na krajnici, označené šipkou a kužely. Dálnice teď bez kolon. Na silnici 35 z Hořic do Jičína blokuje pruh nehoda. Její šetření mezi obcemi Ostroměř a Vojice. Auto srazilo zvěř a následky blokují jeden ze dvou pruhů. Jede se tam kivadlově. A na Brněnsku nebezpečí v obci Lelekovice v ulici Tišnovka. Hrozí defekt, na vozovce je rozsypané sklo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě ojediněle slabý déšť, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách bude kolem 15. Tolik zprávy. Teď už vás v nočním radiožurnálu přivítá Jiří Štefl.
4: No, my jsme rádi, že dnešní noční zprávy má Denisa Hergeslová, profesionálně podané každou půl hodinu, no a číst můžete taky na irozhlas.cz. Začínáte s námi 1. říjnovou neděli, je 4. října, teď už 5 minut po půl jedné. Ať se vám dobře poslouchá.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: I aktuální tvorbu zpěváka Bruna Marse jsme zařadili do dnešního ročního radiožurnálu. Za 3 minuty bude 3:15. A první výlet vědci znovu vyrazili na Chebskom a do dalších částí Karlovarského kraje mapovat výskyt bělozubky tmavé. Drobný hmyzožravec připomíná rejska a jeho původním domovem je severní Afrika. V Čechách tenhle nepůvodní druh odborníci zaznamenali poprvé v roce 2022 v Nebanicích u Chebu. Od té doby tam bělozubku tmavou pravidelně monitorují. Letos 4 týmy hledají nové lokality jejího výskytu a vracejí se i na místa sledovaná v minulých letech.
1: Půjdeme zkontrolovat pastí, co máme teďka nastražené. Mrkneme se, jestli se nám

0: hlasy. Takže předpokládáme, že by měla jít rozeznat na základě svýho repertoáru nebo těch jednotlivých typů hlasů od těch ostatních druhů.
1: Jak se to dá použít?
0: Například při monitoringu těch zvířat, takže bychom mohli vlastně takto neinvazivně vlastně zjišťovat, jestli ta bělozubka někde žije nebo ne.
1: Podle Aleny Fornůstkové bělozubky nejčastěji žijí v okolí lidských sídel.
2: My často najdeme na zahradách kolem rodinných domů nebo na farmách. Často se nás lidi ptají, jestli je to škůdce, ale právě tím, že je to hmyzožravec, tak spíš té zahradě pomáhá.
1: Vědci zaznamenali první výskyt bělozubky tmavé v Čechách před 4 lety.
2: Ona vlastně původem je severoafrický druh, který do Evropy se dostal před několika tisíci lety a od té doby vlastně putuje tou Evropou. Nás vlastně zajímá, s jakými patogeny se můžeme setkat, když je to vlastně druh, který bydlí pak u veřejnosti, tak je to relevantní otázka.
1: Pokud lidé naleznou uhynulou bělozubku, měli by ji vyfotografovat ideálně z několika stran, poznamenat si přesné místo a datum nálezu a kontaktovat vědce z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky. Z Nemanic u Chebu, Václav Malý, Radiožurnál.

0: Právě vysílání nočního radiožurnálu. Tohle byl Moby. Možná ještě vzpomínáte na letošní léto, kdy Moby vystoupil na festivalu Colors of Ostrava. Můžeme se podívat taky do budoucnosti. Festival tenhle týden oznámil prvního headlinera. Bude jim Robbie Williams, tak tedy příští rok v létě v Ostravě v Dolních Vítkovicích. Radiožurnál bude u toho. Teď se ale pojďme podívat opravdu hluboko do historie. Uplynulo 100 let od chvíle, kdy v tehdejším radiožurnálu zazněla první sportovní reportáž. 3. října 1926 ji s utkání Slávie s Maďarskou Hungárií odvysílal Josef Laufer. V té době působil jako funkcionář pražského klubu a ke komentování se dostal vlastně náhodou.
1: Byl jsem šatně s mužstvem Hungárie a jejich vůd. Náhle se rozlétly dveře a kolega z výboru zařmí na mě. Pepíku, ten tu není, nepřišel jí. Nic platno, musíš jít mikrofonu ty. Zbláznil jsi se, co pak já někdy mluvil do rádia? Mráz mi přeběhl po zádech, já a mluví do rádia.
2: Vzpomínal Josef Laufer na to, jak se stal v historii rozhlasového vysílání prvním evropským reportérem přímého přenosu sportovního zápasu.
1: Vyběhl jsem rychle z kabiny a po schodech tribuny nahoru a už jsem stál před mikrofonem. Poprvé tváří v tvář té obludě, která svým otvorem jako okénky klopa hrozivě hledí a hypnotizuje toho, kdo se před ní odstne jako obětní berán.
2: Zde hřiště SK Slavia na Letné, u mikrofonu radiožurnálu Josef Laufer. To byla historicky první slova vyřčená do rozhlasového éteru z fotbalového zápasu v našich zemích. Bohužel záznam se 3. října 1926 z první sportovní reportáže nedělal. Po prvním polčase navíc tehdejší ředitel rozhlasu vysílání ukončil s tím, že už nikdy žádný další přenos nebude. Posluchači se ale vzbouřili a dopisy i telefonáty se dožadovali dalších a jejich přání byla vyslyšena.
3: Už dobře obchází Alemandio, vedeme 1-0, pojď na branku, výborně, Tondo!
2: V roce 1934 tak právě Josef Laufer nechyběl u stříbra československých fotbalistů na mistrovství světa. O 14 let později si posluchači mohli u rádia poprvé vychutnat také přímé přenosy z olympijských her. A v následujících letech tak mohli u rádia s dalšími legendárními reportéry Karlem Malinou nebo Alešem Procházkou slavit třeba zlaté olympijské medaile gymnastky Věry Čáslavské nebo českých hokejistů.
4: Jaka je přesně soustředěna, vidí nádherně, ještě ani jedna chybička, diváci žasnou. Soustředují se na věrku, závěrečná hada, prohnuté sáto vzad, poklek, úklon na divákům a závěr se staví věrky Záslavské. Nádherné, přátelé, nádherné, diváci šílí.
5: Česká republika vede 1-0 v 9. minutě poslední třetiny autorem gólu. Obránce Petr Svoboda.
2: Na začátku 60. let se díky sportovním přenosům také zrodil jeden z fenoménů rozhlasového vysílání. Pořad s mikrofonem za sportem přežil i přes různé obměny až do dnešního dne.
6: S mikrofonem za sportem.
2: Obliba sportovních rozhlasových reportáží vedla až ke vzniku ryze sportovní stanice. Radiožurnál Sport začal vysílat 21. května 2021. Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Jedna hodina v noci. Teď zprávy s Denisou Hergeslovou.
1: Rusko znovu vyzvalo diplomaty a cizince, aby opustili Kyjev. Státní dluhopisy Flexibond je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů ve Španělsku 1-3. Dnes bude jasno až polojasno, později v Čechách oblačno až zataženo, na západě i slabý déšť, teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Rusko oznámilo, že bude dál pokračovat v masivních vzdušných útocích na Kyjev. Už po několikáté vyzvalo diplomaty a cizince, aby ukrajinskou metropoli v zájmu vlastní bezpečnosti opustili. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakci na výroky Moskvy oznámil, že jeho země zesílí útoky na ruské ropné rafinerie. Česko diplomatickou misi z Kyjeva podle ministerstva zahraničí zatím nestáhne.
3: Kyjevským městským službám se už podařilo částečně zprovoznit jižní most, opakovaně zasažený ruskými proudovými drony. V provozu jsou i ostatní mosty přes Dněpr. Při ranním útoku na severní most byli zraněni dva lidé, napsal starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálních sítích. Situaci ve městě předtím označil za dramatickou. Ruský nepřítel podle něj záměrně devastuje Kyjev, ničí městskou infrastrukturu, bytové domy, sociální i kulturní zařízení a znovu energetiku. Rusko útočilo i na jihu země. Raketodrony zasáhly nákladní loď pod vlajkou Libérie, kotvící v jednom z černomořských přístavů. Jeden námořník zahynul, oznámila zpráva přístavů. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Zájemci o tříměsíční státní dluhopis Flexibond mají čas podat žádost už jen do dnešní půlnoci. Skončí totiž druhé upisovací období dluhopisu republiky. Jaký výnos tento dluhopis nabízí, popisuje mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
4: V nabídce je Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmu. Objednávku je třeba uhradit nejpozději v úterý 13. října. 15. října pak proběhne samotná emise dluhopisů.
1: Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační dluhopis, už v současném upisovacím období v nabídce nejsou. Všechny tři typy dluhopisů budou opět v nabídce ve třetím vánočním upisovacím období, které bude spuštěné zřejmě v listopadu. Přesný termín ještě ministerstvo financí nemá. Nezávislá divadelní scéna v Brně se poprvé spojila do jednoho projektu. 15 profesionálních souborů uspořádalo festival nezávislých divadel. Začne dnes. Odehraje se v bývalé káznici, uvnitř bytu nebo literárním salonu. Cílem nového festivalu, který skončí příští neděli, je ukázat pestrost brněnské alternativní tvorby, doplňuje ředitelka Evalie Tavová.
5: Myslím, že hlavním cílem festivalu je dát vlastně vědět brněnskému diváctvu, že existujeme a pomoct právě diváctvu, které se třeba zajímá tady i o menší, komornější představení nebo něco třeba alternativnějšího někdy taky, tak to může tady najít.
1: Sport. Čeští fotbalisté prohráli i třetí utkání v elitní skupině Ligy národů. V Ovědu podlehli španělským mistrům světa 1-3. Ve druhém poločase nastoupil taky Ryan Nadery. Útočník skotských Rangers se narodil v Německu bulharskému otci a české matce. Nadery se rozhodl pro českou reprezentaci a proti úřadujícím světovým šampionům oblékl dres národního týmu poprvé.
6: Neuvěřitelný. Bylo to ohromný stát na hřišti. Hrozně jsem si to užil, aspoň jsem se pokoušel si to užít. Jasně, že jsi trošku nervózní, protože to je prostě ohromný zápas, největší zápas mého života zatím. Jsou to velký kroky v poslední době pro mě. Užívám si to.
1: Český tým čeká v úterý v Londýně poslední duel této reprezentační přestávky, a to proti Anglii. Ta vyhrála v Chorvatsku vysoko 7-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na dálnici D1 u Prahy omezení a v Brně uzavírky. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh odklízí osobní auto. Na 11. kilometru je neprůjezdný odstavný pruh, na místě odtahovka a taky silničářské značení. Na D1 v Brně a v okolí jsou nová omezení uzavírky. Například na výjezdu z Brna do Prahy za sjezdem na výstaviště údržba zavřela pravý pruh. Je to mezi kilometry 187 až 185,5. Provoz je slabý, kolona se tam netvoří. A v Brně připomínáme i zavřený přejezd z D2 z Bratislavy na exit 196 dálnici D1 do Ostravy. Dá se to objet přes město, auta nad 12 tun mohou u zavírku objet sjezdem z D2 u Břeclavy přes Hodonín, Veselý nad Moravou a po dálnici D55 kolem Uherského Hradiště a Zlína. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy na západě a severozápadě i během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě ojediněle slabý déšť, nejvyšší teploty 18 až 23, na horách bude kolem 15. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu vám dělá společnost Jiří Štefl.
0: A to 6 minut po 1 hodině, je neděle 4. října. Jestli ještě nemáte plány na dnešek, tak vás zveme do zahrady Lánského zámku, kde si dnes během dne připomeneme speciálním vysíláním 90 let od narození Václava Havla. Za chvíli k tomu řekneme víc.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Callum Scott ve vysílání víkendového radiožurnálu 5 minut a bude 13:45. V téhle půl hodině třeba ještě David Koller nebo taky David Guetta.
1: Slyšet Havla.
2: Celorozhlasový projekt k výročí 90. narozenin Václava Havla.
0: A teď Václav Havel, ten miloval New York a rád se procházel jeho ulicemi a tak není divu, že se část oslav jeho nedožitých 90. odehrávala právě tam. Na gala večer pořádaný centrem Václava Havla se do New Yorku sjeli mezinárodní hosté z různých dálek. Dagmar Havlová přiletěla z Prahy, Alice Albrightová, dcera Madeleine Albrightové, přijela vlakem z Washingtonu, přišli krajané, diplomaté i ochránci lidských práv. Ti všichni se setkali v České národní budově, aby si připomněli odkaz Václava Havla jako člověka i jako politika. Naše americká zpravodajka Jana Ciglerová byla u toho.
3: Mezi nažehlenými fasádami stojí cihlová budova s nápisem, který tu působí trochu nečekaně. Národní budova. Postavili ji čeští přistěhovalci na konci 19. století, a to za vlastní peníze, aby měli kde zpívat, cvičit a mluvit česky. Mezi hosty seděli hlavně krajané, ale také Američané, diplomaté a lidé z kultury, kteří Václava Havla znali osobně. Připomenout si jeho odkaz přišel i ekonom Jan Švejnar, který učí na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.
4: A jak ve světě prostě sílí autokratické myšlení, tak hodně lidí vlastně se obrací k jeho myšlenkám. A v tom smyslu bych řekl, že nabírá vlastně na popularitě a důležitosti. Že není tolik vlastně myslitelů a lidí, kteří měli dopad v té politické scéně, jako on globálně.
3: Dagmar Havlová na něj vzpomínala jak jako na manžela, tak i na politickou osobnost.
5: Milovala New York, toto město věčně pulzující. Často přemýšlím nad tím, co říkal na svět, ve kterém žijeme dnes.
3: Podle ní by chtěl, aby lidé zůstali laskaví, empatičtí, zvědaví a odpovědní.
5: A především, abychom nestráceli naději.
3: Na gala večer přijela také Alice Albrightová, dcera Madeleine Albrightové, se kterou se Václav Havel velmi přátelil. Českému rozhlasu popsala to speciální pouto, které bylo mezi Václavem Havlem a její matkou Madeleine Albrightovou. Říká, že Václav Havel pro její mámu nebyl jen důležitým politikem, se kterým sdílela společné hodnoty, ale blízkým osobním přítelem. Madeleine Albrightová by si podle ní dělala starosti se současným vývojem, ale vždycky věřila v sílu občanské společnosti a odhodlání veřejnosti bojovat za svobodu a bránit demokracii. Podle Alice Albright je odkaz Václava Havla aktuálnější než kdy dřív. Z Národního domu v New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Jenom díky a i dnes budeme ve vysílání Radiožurnálu vzpomínat na Václava Havla a vy můžete s námi, zveme vás totiž do zahrady Lánského zámku, kde přivítáme třeba Magdu Vášárejovou nebo Ladislava Špačka. Speciální hovory z Lán vysíláme dnes živě mezi 10. a 18. hodinou a vy můžete být na místě u toho, vstup je volný.
1: Slyšet Havla.
2: Celorozhlasový projekt k výročí 90. narozenin Václava Havla.

0: Lukáš Krpálek bude znovu největší nadějí českého juda na světovém šampionátu, který ode dneška hostí azerbajdžánské Baku. Dvojnásobný olympijský vítěz bude chtít rozšířit svou úctyhodnou sbírku 5 medailí z mistrovství světa.
1: Já myslím, že ta příprava, která proběhla, tak byla dobrá. A teď akorát to zúročit a poprat se o co nejlepší výsledek.
2: Lukáš Krpálek tentokrát nevolil přípravu v Japonsku, jak tomu bývalo v minulosti, ale jezdil na soustředění po Evropě. I tam ale našel pro trénink velmi těžké soupeře.
1: Když jsme byli na soustředění v Bratislavě, tak tam jsem se tahal ne úplně s oblíbenýma soupeřema, ať už z Azerbajdžánu, z Turecka. Můj neúplně oblíbený soupeř Kokauri, se kterým tu bilanci nemám úplně dobrou, tak s tím jsem se tam potkával. Další azerbajdžánský judista Nasibov, který má 180 kg, tak musím říct, že i ty zápasy s ním byly velmi náročný, velmi těžký. To byla super příprava na tyhle ty zápasy s těma těžkýma váhama.
2: Věří Lukáš Krpálek, který poslední soustředění absolvoval doma v Čechách. Oproti minulosti se totiž výrazně zvedl nejen celkový počet judistů, ale mezi domácími borci má Lukáš Krpálek stále větší konkurenci v hmotnostní kategorii nad 100 kg.
1: Ta základna začíná být velmi slušná i v té těžké váze, kdy vlastně, když jsme měli teď ten vlastně závěrečný kemp, tak se tady sjeli všechny těžké váhy z České republiky, čili Slováci, a musím říct, že to byl velmi slušný kemp. Za mě tohle samozřejmě super.
2: Pro Lukáše Krpálka bude mistrovství světa v Baku už jeho 13. šampionátem. Tituly získal v letech 2014 a 2019. Medaily vybojoval naposledy před 3 roky, a to stříbrnou. Teď chce další, ale adeptů na ní je opravdu hodně.
1: Těch soupeřů tam bude skvělých opravdu spousty, ať už Korejec Kim, Rus Tasoev, Gruzínec Tušišvili, Japonec Nakano. Bude těch soupeřů opravdu spousty, který bude velmi těžké porazit, ale udělám maximum pro to, abych každého toho soupeře, který se přede mě postaví, tak aby ho porazil a abych minimálně odcházel s tím, že jsem na té žíněnce nechal všechno a že jsem tam nemohl udělat víc.
2: Říká Lukáš Krpálek. Toho čekají zápasy v sobotu 10. října. Před ním se na tatami v Baku postupně od pondělí postaví i Tereza Bodnárová, Chusnidin Karimov, Renata Zachová, Adam Kopecký a David Klamrt. O průběhu všech zápasů českých judistů vás budeme informovat. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Mám v hlavě naše dny.

0: Skupina Texas ve vysílání víkendového radiožurnálu. Za chvíli aktualizace zelené vlny s Milanem Glistou. Šťastnou cestu, dobře dojďte. Na hodinách je půl druhé. A zprávy má Denisa Hergeslová.
1: Hasičům se po několika hodinách podařilo dostat pod kontrolu požár lesa u Stříbra na Tachovsku. Hořelo tam od včerejšího odpoledne ve špatně přístupném terénu. Požár zasáhl plochu zhruba 6700 metrů čtverečních. Na místě platil třetí stupeň poplachu ze 4. Z plameny bojovalo celkem 29 kusů techniky a taky drony. Od půlnoci si místo převzali Lesy České republiky. Ty předběžně vyčíslili škodu na 300 000 korun. Parlamentní volby v Lotyšsku vyhrála podle průzkumů ve volebních místnostech strana Jednotná listina současného premiéra Andrise Kulbergse. Podle takzvaných exit pollů získala podporu od třetiny voličů. Sčítání všech odevzdaných hlasů začalo v celé zemi s několika hodinovým zpožděním kvůli ověřování údajů v elektronickém seznamu voličů. Středočeská policie varuje, že děti a mladiství jezdí na elektrokoloběžce bez řidičského oprávnění. To je nutné mít při používání zařízení jedoucí rychlostí nad 25 km v hodině a výkonem nad 250 W. Na základních školách na Benešovsku proto policie spustila preventivní akce, během kterých žáky na problém upozorňují. Divadelní ceny Itálie znají své letošní vítěze. Ocenění si v historické budově Národního divadla v Praze převzali 20 umělců. Sošku za celoživotní mistrovství v činohře získali Zdena Herfortová a Petr Nárožný. Sport. Čeští fotbalisté jsou v elitní skupině Ligy národů dál bez bodu. Ve třetím utkání prohráli v Ovědu se Španělskem 1-3. Jedinou branku národního týmu dal obránce Sláma. Za úřadující mistry světa skórovali Jamal, Rodri a Merino. Češi zakončí reprezentační přestávku úterním zápasem v Londýně proti Anglii. Ta vyhrála v Chorvatsku vysoko 7-0 a v tabulce je o 3 body druhá za 100% Španělskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D2 u Lanžhota a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je za sjezdem na Břeclav na kilometru 54,5, kousek za omezením. Vše je vpravo na krajnici, místo teď plynule průjezdné. Na D5 se z Plzně do Německa je hlášené odstavené osobní auto. Pozorně projíždějte za zavřeným sjezdem na Nýřany na kilometru 95,5. A na Pražském okruhu je víkendové omezení mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Kvůli úpravám povrchu vozovky v tunelech se jezdí jen v tubusech se 3 pruhy. Obousměrně na Ruzini i k dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě ojediněle slabý déšť, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 15 a na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu má slovo zpět Jiří Štefl.
0: 4 minuty po půl druhé neděle 4. října z hudby za chvíli Jana Kirchner, legendární píseň od Metallica a teď taky Izrael Kamakavivole.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: Když máme tu možnost si vybrat, tak tentokrát to zkusíme bez chlapů, ale zatím nám to funguje, protože už to máme prověřené 2 roky.
1: Před 2 lety byli v zastupitelstvu i muži, ale jeden to vzdal, museli se konat nové volby a tak to dali dohromady jenom ženy.
0: Je to lepší a my jsme hlavně ty chlapy tady měli i kvůli jako technickým záležitostem a zjistili jsme, že vlastně si s tím poradíme sami.
2: Jo.
0: Daleko líp.
1: Žen na kandidátkách postupně přibývá. Letos tvoří 35% všech kandidujících, zatímco před čtvrtstoletím jich bylo necelých 28%. O mužích přitom starostka újezdu u Plánice Kateřina Vladařová mluví ráda.
0: Já chlapy miluju, já jsem bezbřehá optimistka. Já si myslím, že ta nejšance je, že se jednou zlepší. Až nás ženy pochopí.
1: Tuto zajímavou úvahu je třeba prověřit v terénu. Jediný problém je, že muže tady se mnou mluvit nechtějí.
3: A vy se mnou nepromluvíte ani slovo?
1: Chlapík se mnou mluvit nechtěl, hodil mě na souseda a ten má ještě větší obsah.
4: Opravdu se k tomu vyjařovat nebudu.
1: A vám tady ty ženský jako oblížili nebo co? Nebo?
4: Neublížil mi nikdo, ale takže nashle.
1: Děkuju.
5: Netuším, protože já jsem tady chvíli, fakt ne. Až v důchodu sem jezdím, no, takže vlastně. Tady je vlastně 51 chloup chloupářů a 52 chloup, no, co jsou stále bydlící.
1: Jo, váš je v práci a ten druhý umřel.
6: Jelikož ty chlapy tady nejsou, tak si ženský musí poradit, proto jsou tam ženy, no.
1: Jakože chlapy?
6: Jakože chlapy vymřeli. Bohužel je to tak. Ta věkový průměr tu zjíne vesnice, které je tady, já nevím, 60+.
1: Lenka je chalupářka z Plzně.
6: Takže těžko potom a mladí, kteří jsou tady, tak nemají zájem.
1: Takže si to vzali na bedra ženy a je vidět, že nechtějí zůstat jen u úřadování. Zařídili opravu střechy obecního úřadu, novou kotelnu, postavili 2 dětská hřiště a pořádají kulturní akce, třeba posezení s hercem Josefem Dvořákem nebo koncert Odysseji.
0: Snažíme se tady rozvíjet prostě nějakou kulturu, no, protože nás mrzí, že prostě i starší občani, ale i ty mladí, prostě sedějí doma. Jo, takže se snažíme tady vymýšlet něco, aby jsme vytáhli prostě ven, aby se zapojili do nějakého kulturního života.
1: A protože v újezdu nemají stálou hospodu, zastupitelky vybudovaly aspoň samoobslužný bufet pro pocestné.
0: A ještě se nestalo, že dělám jakoby pravidelný inventury a ještě se nestalo, aby mě chyběly peníze v kase.
4: Ne.
0: Já věřím v dobrotu lidí. Já jsem bezbřehá optimistka opravdu, co se lidí týče a všeho.
1: Stejně bezbřehý optimismus sdílí starostka i ve vztahu k mužům. Akorát s nimi příští 4 roky v zastupitelstvu nepočítá. Z újezdu u Plánice na Klatovsku Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.
1: Noční radiožurnál.
0: To jsou informace z Česka i zahraničí.
1: Aktuální zprávy každou půl hodinu.
0: Včetně dopravního zpravodajství.
1: A příjemná hudba.
0: Noční radiožurnál.
1: Přinášíme to nejdůležitější, i když ostatní ještě spí.
0: Radiožurnál.
1: S vámi i každou noc.
2: Dvě hodiny v noci. Denisa Hergeslová a zprávy.
3: Na výměnu součástky Volkswagenu bude v Česku muset asi 200 tisíc aut, většinou škodovky. Šéf vězenské služby v americkém Tennessee rezignoval po nezdařené popravě ženy odsouzené za vraždu. Čeští fotbalisté stále čekají na body v Lize národů, tentokrát prohráli ve Španělsku. Dnes bude jasno až polojasno, později v Čechách oblačno až zataženo, na západě i slabý déšť a teploty až 23 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu kvůli výměně jediného šroubu. V Česku se to týká přibližně 200 tisíc vozů, většinou jde o značky Škoda. České televizi to řekl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně jde o modely Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb, vyrobené v letech 2013 až 2024. Šroub, který upevňuje převodovku řízení krámu nápravy, je podle automobilky náchylný ke korozi. Proto ho chce vyměnit za odolnější, aby předešla rizikům. Svolávací akci automobilky teprve chystají a majitele vozů pak budou kontaktovat napřímo nebo ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Desítky aut se večer sjeli na nelegálním tuningovém srazu na parkovišti u obchodního domu v Modřicích na Brněnsku. Policie tam zatím nemusela řešit větší problémy. Část účastníků přijela z Prahy, kde byla podobná akce už v pátek. Na okraj Brna ale nakonec dorazilo méně aut, než se čekalo. Podle policie někteří řidiči zamířili kvůli velkému počtu hlídek do Olomouce, potvrzuje mluvčí olomouckých policistů Libor Hejtman.
4: Pár desítek vozidel se nám zřejmě z toho tuningového srazu odtrhlo, nejelo do Brna, ale přijelo do Olomouce, kde jsou v tuto chvíli na jednom parkovišti na okraji města u obchodního domu. Teď kontrolujeme vlastně všechny ty vozidla a účastníky této akce.
3: V Praze policisti na nelegálním tuningovém srazu zaznamenali skoro 180 přestupků. Jednoho řidiče zadrželi. V americkém státě Tennessee odstoupil po nezdařené popravě Kristy Pajkové šéf vězenské služby. Odsouzená žena po dvou dávkách smrtící injekce upadla do bezvědomí, ale nezemřela. Letos je to už druhá nepovedená poprava v Tennessee. Guvernér státu zastavil všechny další naplánované na letošní rok a nařídil nezávislé prošetření.
5: Krista Pajková dostala trest smrti za trýznivou vraždu spolužačky Colleen Slemerové, kterou v roce 1995 s dalšími dvěma lidmi umučila. Pajkové bylo 18, Slemerové 19. Soudy opakovaně zamítly její odvolání a Pajková se měla stát první ženou popravenou v Tennessee po více než 200 letech. U popravy byla i matka zavražděné. Popsala, že Pajková i po injekci mluvila, smála se a zvedala hlavu. Teď leží v bezvědomí v nemocnici a je napojená na plicní ventilaci. Už v květnu se v Tennessee nepodařila poprava jiného vězně. Tomu Kat nedokázal najít žílu. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Dělníci pokračují ve stavbě kostela Nejsvětější Trojice v Neratovicích. Kromě podlaží a základové konstrukce dokončili taky část věže a základy budoucí fary. Jednotlivé díly celého objektu tisknou technici na 3D tiskárně. Areál za 250 milionů korun by měl být hotový v roce 2028. Pokračuje administrátor farnosti Neratovice Petr Kováč.
6: Celá symbolika stavby je, že ta samotná stavba má symbolizovat Boha přítomného v tomto světě a ta věž vlastně symbolizuje člověka, který se přiklání a dotýká tajemství Boha v tomto světě.
0: Sport.
3: Čeští fotbalisté prohráli v Lize.